0: budeš překládat?
1: Budeš překládat, protože to je... To je ve francouzštině.
2: Zatím přistupuje francouzský chansonnier Letru do debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
3: Les mages à la vase de Clivia. Je passe et tri. La mage à la vasilia. Les mages à la France entre. Les mages à la viande. Je sens traiter du bras. Les mages à la vase, les mères à trop du fond. Les mages en sautent des fins. Les mages à la vasilia. Je sautre des deux viands. Les mages à la vasilia. Je pense à traiter du bras. Le
2: chodím po Paříži a jsem nešťastný. Moje drahá Lize tam mě zradila. Asi skočím do Seiny nebo z okna. Ještě nevím kam. Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám hrozné trauma. Proč se mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. 8 pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize, to proč? Já vím, že jsem starý trouba. Já vím, že je už přestal zbýt. Já vím, že si prostě... Já vím, že jaký jsem, vím, že mi nic nevím. Ano.
4: Drž hubu,
2: ale trestně ne ty. Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračuj.
3: No to nemá cenu.
2: No to nemá cenu, ne, opravdu. Tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
3: Ale holky, fakt, jako neberte to na lehkou váhu, no. Opravdu, jako jo. Jo, děkuji.
2: Tak dobře. Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, proto není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
3: Když přijížděl autobus k zastávce Vlčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby jí dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vyleze ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli. A pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých habrů. A jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině. Dávali ptáky. Teď si je jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remísku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišové boty na vysoké podpatku bránily rozsadnějším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby ji nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klestila cestu před sebou. Ale zrádné větvičky šláhly do očí.
2: Do prčic!
3: Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc, ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
2: Žbloňk!
3: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav třímala v rukou paličky a nohou vyčukávala beatový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová, pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
2: Non-stop, já chci žít non-stop.
3: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku. A jako jindy, tak i dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
0: Podivné,
3: pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy po druhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blíže ji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
0: Azore! Azore! Azore!
3: Třikrát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela. Opustil Azora a přistoupila k domovní dveřím. Při 9. prohlídce kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršilo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i obsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
2: Aldo, no tak nech toho...
3: Ta představa jí doháněla k šílenství. A ani sama viděla proč, vzala za kliku, dveře povolili.
2: Ježišmarjo, co vyvádíš, prosím tebe?
4: Ano, fakt nemá cenu.
2: Ale prosím tebe, tak víš, to se jenom stalo, jo, to se stalo tohle, ježiš, pojď sem. Ježišmarjo, ono to vždycky tak chlapce rozruší, víte, že ono to je, no tak, Oldřichu, no, tak se vrať. Ježišmarjo, ježiš. No, to je prostě... No, to je... No, tak...
3: To, co Marie Udová před sebou uviděla, když pruce otevřela, by každému vyrazilo dech. Před ní stál to je bordel. A co před ní stálo, se vážní přátelé dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Udová. Pau!
5: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí chodit pěšky. Jako se má tahle éra, tak kdybych se měl

0: Kousíček od Vlachovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to... A Jaruš, už to slyším v první řadě.
1: Jaruš, no
0: paní
1: jo.
0: Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu
1: to
0: moje
1: je?
0: Žena, nebo i co to je, že jo? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda teprve ne, že jo, to jako...
1: Ona už se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona byla dětství, už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech ochotnický divadlo a ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesí, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, to děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někdy v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička se sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. No a teď se v noci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je 7:30 ráno, ale byla tma, prosinec, ale bylo bohužel 2:30 ráno. A Jarka, děti do školy, děti, vstáváme. A nebohý děti, ta holčička, ta asi 12 let, vodila, oni měli školu za rohem v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že? No a děti opravdu ve 2 ráno, si představte, Jarka namazala chleby, chleba s medem, a děti šly ve 2 ráno do školy. A jednou proti ním 2 policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, 2 školáčci. Děti, kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti, co? Kolik je hodin? No my jsme, no, že 8, my jsme dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, jo. Jarka ve sprše, to je vody teda, co spotřebuje, jo. Pak prováděla frotáž 30 minut hodiny, jo. No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, jo. Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo, a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, no, 8, pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíni měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně, nezlobte se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den v 9:30 dopoledne.

0: už troubějí. Už troubějí. Na horách jelení.
1: Hned! Hned to bude, hned!
2: No to je dost.
1: Dobrý den.
2: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
1: Přijete
2: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
1: Přijete si.
2: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
1: Zde.
2: A kde máte být?
1: Zde.
2: Ne, nikoli, v posteli, prosím, v posteli. No. Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
1: Musel jsem vám jít otevřít teplomezím.
2: A co předtím, pane, co předtím?
1: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocnej, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
2: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma, doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
1: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
2: Prášky?
1: Ano.
2: Jaké prášky, smím-li se ptát?
1: Superpirin.
2: Superpirin. Na spaní.
1: Na pocení.
2: A to si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, že jméno,
1: ne,
2: adresu...
1: Ne, předepsal jsem si je sám.
2: Sám?
3: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
2: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
3: Taky nejste nemocnej.
2: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
3: Máte smůlu, nemám teploměr.
2: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivý, pane, poctivý. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky do podpaží, tam co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
3: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
2: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
1: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
2: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
1: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
2: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
1: Ani chřipka?
2: Chřipka, to je nějaká nemoc.
1: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
2: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
1: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
2: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
1: A kdo kontroluje vás?
2: Jak to, kdo by nás kontroloval?
1: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
2: Posmíláte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spodky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
3: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
2: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A výtah jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
1: Jste fenomén.
2: Co?
1: Matematický genius.
2: Myslíte?
1: No.
2: Tak pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů, pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory, nepodvádí, pane, jako někdo.
3: Tak berte schody pod vohou.
2: Žertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím, kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
3: Jste přece imunní.
2: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod uvnitř a vím, kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocný, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
1: Přece nejste hypochondr.
2: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
1: Co?
2: Že mám 3 šedivý vlasy.
1: Stárnu?
2: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
1: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo, jako každé jiné.
2: To se vám řekne, voražte si, pane. Teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za 2.
1: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
2: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
1: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
2: Nikdo.
1: Zůstanete sám se svou chorobou.
2: Tak.
1: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
2: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp. Sečte takhle v posteli, jako vy tady teď.
1: Víte, abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář. Ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
2: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte tady, toto, kontrolovat kontrolory. Ano, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
1: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
2: Sladká iluze, pane, smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
1: Nepovinujte.
2: No, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesník,
1: čepici,
2: šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
1: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče. Zvěstuj Jagellonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázali nám. Někde v Polsku, u Termopil to myslím.
2: No, vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil sebou, upadl, no, a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
1: Nevypadáte dobře.
2: No a divíte se, pane, léta přibývaj a nemocný neubejvaj, spíše naopak.
1: Neměl bych vám udělat culifindu?
2: Ne, helejte, takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
1: Na průjem,
2: Na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mi vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
1: Hrdle.
2: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. Hrle. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
3: Můžu.
2: Tak co říkáte?
3: No jo, teda.
2: To je co?
3: Poslyšte teda to.
2: No.
1: Nic neslyším.
2: Co?
1: Tiká jako hodinky. Tik, tik, tik, tik.
2: Srdce jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky.
1: Stopky.
2: Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
1: Teda.
2: To je.
1: Já vám řeknu. To jsou teda pecky.
2: No.
1: To je buch, hotová kovadlina.
2: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
1: to jsou pinzetky, no, přímo teda to.
2: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, to jsou celý uzle.
1: Železniční.
2: No, takhle to mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
1: A dolů.
2: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku. Ano. To je vám příjemný, ta vůně. Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají.
1: Bobtnaj.
2: Já to mám potom jako konve, jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně.
1: A co takhle operaci? Jste neskusili ještě operaci?
2: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
3: Ale prosím vás, ale děte.
2: Já věřím. Už proto, že je tak dobře znám. Člověče, když jsou to všecko šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekažlite, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromně. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromně, dálkově takhle, medicínu. No jo, já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt.
1: Co?
2: Teda pravou kostru, kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
1: Kolik?
2: 222 naše kostra, 222 kostí. Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
1: Ale to teda
2: promiňte. Ale úplně, já každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
1: Zkuste stát na hlavě.
2: Tady, na mé hlavě?
1: Ano.
2: Jo.
1: Odkrivíte si nohy.
2: Jo, a vomdlím.
1: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také tak. Začal jsem v září s jogou.
2: S kým to?
1: Joga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
2: Jo, pozor, ne. Joj. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
1: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
2: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pest, hotová doga.
1: Joga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
2: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
1: Ano.
2: Podívejte se, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
1: Moje řeč. No. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
2: Hned?
1: Chce to svůj čas.
2: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
1: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím, zde.
2: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
1: Já bych vás nahodil, vy jste.
2: Já sám. Když se zakousnu, to já...
1: Já vím, doga.
2: Hej. Op.
1: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
2: Tak já už raději půjdu.
1: Vy odcházíte?
2: Musím, pane. No vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku. Zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho.
1: Jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
2: Tak to byste byl moc laskav.
1: Pozor. Hop. Dobrý.
2: Výborný. Ano. Tak děkuji a nashledanou.
1: Odcházíte?
2: Musím, pane, povinnost volá.
1: Nechoďte ještě.
2: Musím.
1: Zůstaňte.
2: Nemohu.
1: Příteli.
2: Co? Vy jste řekl příteli?
1: Zlobíte se proto?
2: Ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
1: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lahvinku.
2: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
1: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to, ale hloupej, mám lásvět.
2: Nejste, naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
1: Ano, yoga.
2: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
1: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
2: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema, já na leda co narazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. A to jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Robin. Ano. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
3: Já vím, doga.
2: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
3: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
2: Karma, ano.
3: Radža yoga. Bhakti yoga.
2: Bhakti yoga.
3: A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
2: Já se nestačím divit, co vy víte.
3: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
2: Asi zde.
3: Ano.
2: Pardon.
3: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
2: Asi zde?
3: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
2: Tady asi. Ano.
3: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo. Napíchnout.
4: To pak řvete ovšem, to teda.
2: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
3: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
2: Jo.
3: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
2: Jo.
3: Sice nevím jak, ale zachránilo.
2: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
3: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
2: Skutečně?
3: Určitě ho seženu.
2: Skutku?
3: Skutku určitě.
2: Velice laskav.
3: Skutku určitě seženu.
2: No.
4: Zůstaňte, příteli.
2: Zůstan?
3: Konečně. Můžete si to se mnou vyměnit.
2: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy opostem, no to jste v životě vůbec první.
3: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
2: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
4: Já vám věřím.
2: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
4: Věřím vám.
2: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu, všechno mi padá z rukou.
4: Já vám věřím.
2: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
4: Věřím vám.
2: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
4: Já vám věřím.

0: Otevřete, příteli.
1: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
0: Jedno.
1: Neměl byste raději sám.
2: Já ti věřím, věřím ti.
1: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tohle zapotřebí. 20 let bez maléru. A listák, dobrý den.
3: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
1: Dobrý den. Přejete si...
3: No, mám pro vás rekomando.
1: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
3: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
1: To... tak to ne, prosím, to nemohu.
3: Vy neumíte psát.
1: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
3: No, tak to vám nedám nic.
1: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
3: Přítele?
1: No, a zpívá si tam.
3: Vy tu žijete dva chlapy.
1: Ano.
3: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
1: Ano. Příteli, máte tady návštěvu. Poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
3: No, jste doma, ne?
1: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
3: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
1: Ne.
3: Ale rekomando. No. Žijete tu jako manžele, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
1: No, složitý.
3: Zatraceně složitý.
1: Složitý.
3: Já jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
1: No.
3: Škoda mluvit.
1: Tak, že bych to podepsal?
3: Tady to
1: ano,
3: podepište.
1: Tady, prosím, no.
3: Tady máte dopis.
1: Děkuji.
2: Tak, už se to nese.
1: No,
2: Melta došla, tak jsem udělal šipkový čajík. Dáte se také?
3: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramě.
2: Jo.
3: Když má člověk 3 děti, to se musí otáčet, aby viděl
2: děti.
3: Nějakou kačku.
1: Vy,
3: trojčata.
1: Dokonce.
3: Vy jako schůdky.
1: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
2: Od koho?
1: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
3: Tak se tu mějte.
2: Naschledanou.
3: Ať vám to klape, hoši.

0: Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce.
1: A právě dnešní lekce bude věnována vzpomínání. A jak bývá zvykem na konci roku i bilancování.
0: Ano, chtěli bychom dnes vzpomenout desetiletého výročí vzniku československé hranice. Ostatně jsme odborníci na problematiku naší západní hranice.
1: A je logické, že jsme byli přizváni jako odborníci na problematiku východní hranice.
0: Ano, především proto, že všechny naše hranice patří především a hlavně nám.
1: Promiňte nám toto malé historické odbočení.
0: A dovolte, abychom vás přivítali u lekce slovenského jazyka.
2: Všetko dobré!
0: Vítajte, priateľkovia. Možno sa vám bude zdáť táto naša lekcia troška pometená, hej? Alebo napríklad Slovák bude hovoriť česky.
1: A Čech slovensky.
0: Ale my sme chceli túto lekciu urobiť tak troška zábavnejšie, názornejšie.
1: Proto máme tyto lidové kostýmy, ale Egon je silnejší a hovorí lépe slovensky.
0: A keďže Karl je taký chudúčky a hovorí lepšie česky.
1: Tak nám vyšlo nakonec, že Jánošík mluví česky a Švejk slovensky.
0: Ale ono to napokon nie je dôležité, alebo Švejk bol Nemec. Ako hovoril Andy Warhol medzi druhým a tretím medzilaborcom, také príslovie typická nemecká švejkovina, hej? Ale ona to bude tiež asi taká pičovina.
1: No, on ani Jánošík nebyl Slovák, byl to Maďar židovského původu János Ők.
0: Ale to tu nebudeme rozmaznávať, hej?
1: No,
0: nebudeme to rozmaznávať. Ale keďže máme dnes to výročie, hej, vráťme sa k problematike rozdelenia našich republik, hej?
1: Jak vlastne došlo k incidentu, ktorý měl za následek rozdelení našich republik? Na počátku bylo malé jazykové nedorozumění.
0: Áno, ale k tomu je treba si vysvetliť taký drobný prekladateľský oriešok, hej? A slovenský kurič sa česky povie topič.
1: A slovenská manželka se také česky řekne choď. Tedy manželka kuriča se česky řekne
0: choď topiče.
1: Dovedete si představit, k jakému nedorozumění asi došlo, když byl tehdejší český ministr zahraničí na návštěvě na Slovensku.
0: A bylo o něm známé, že předtím dlhé roky jako disident robil jako topič, hej?
1: Tak nám odpuste tuto malou historickou exkurzi a pojďme dál letem světem.
0: Najskôr si ale presvištíme zo pár sloviečok.
1: Všimnete si, v kolika výrazech môže dojít k nedorozumění.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Chudí.
1: Hubení.
0: Chudí.
1: Hubení.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: A teraz si zopakujeme niekoľko viet.
1: V dnešní lekci bychom se měli naučit, jak při cestování v zahraničí se správně zachovat ve stresu a v mezní situaci.
3: Pánové, vypadáte jako bankéři, můžu se vás na něco zeptat?
4: Hej!
3: Když potřebuju peníze, musím pro ně přijít do banky?
0: No tak to naozaj musíte.
3: Tak tohle je přepadení pracky nahoru.
1: Ale vy jste Švéd? Čo se vám žádá, my vám nerozumíme.
0: Tak to u nás nemůžete, vy musíte hovorit po slovensky, hej? Toto je prepadnutie, hej, prepadnutie. Navalte prachy, ruky hore, hej? No tak zkuste ještě raz, pojďte, hej? Pojďte, zkuste, prosím.
3: Cože?
0: No nebojte se, hej, tak?
3: Toto je prepadnutie, ruky hore!
0: Tak to nebolo špatné, hej, naozaj, ale viete, kto to bol Jánošik? To bol náš zbojník a on bol dobrý. Ten by nepovedal na valte, ten by povedal kúzelné sloviečko.
1: Prosím si.
0: Hej, no skúste ešte raz.
3: Prosím si, prachy ruky hore.
1: Prepáčte, ale ako môžem mať ruky hore a súčasne vám vydať drobné? Nie je možné.
0: To bola dobrá otázka, hej.
5: To je pravda. Ruky dole, navolte prachy, ruky hore.
1: Á, samozrejme, nech sa páči, pišta páči.
5: To sa páči, kde?
0: No tak páči sa, alebo sa nepáči?
5: Ja nemám páčidlo.
0: Aha, nemáte páčidlo?
5: No.
1: Nemáte péčedle, nemáte plétedle.
0: Áno, to je dobre. Nemali by sme zabúdať aj na maďarskú menšinu, hej?
1: Vravel som, keď nemáte páčidlo, nebude ani platidlo, hej?
0: Hej, viete, čo to znamená slovensky? Páči? Páči sa? To znamená, vezmite si naše prachy, hej, ale 20% nechajte pre mňa, 20% na pre pána bankára, 20% pre mňa i pre pána bankára za presčasy, 20 pre vrátnika pri odchode a 20 pre vás, ale len keď zaspievate Nad Vávrou sa blízka.
5: Pánové, nezdá sa vám, že ten, kto tady niečo chce, sem ja?
1: Verte nám, my máme svoje skúsenosti.
0: A my sme len chudí bankári.
5: Zapomněli ste, že mám bouchačku, pánové. Takže prosím si, ruky dole, dajte mi peniaze a ruky hore.
0: Prosím si.
1: Žartujete.
0: Prosím si, hej. Skúste zdvorilo, prosím si, peniaze povedajte.
5: Prosím si, ruky dole, prosím si, dajte mi peniažke a prosím si, ruky hore.
1: Žartujete, ako sa tak na vás pozerám. Nejste vy ten veľký blondín s čiernou bodkou?
0: Aký vy mi ste ale chuďúčky.
5: Kdybych byl bohaťúčky, tak sem nelezu.
0: No dobre, pozrite sa, skúsime to inakšie, hej? Páči sa?
1: Buď pristúpite na naše požiadavky, alebo vám dáme jednu dobrú radu.
5: Jakou radu?
0: Národnú radu.
5: Jakou národní radu zase?
1: Slovenskú národnú radu.
5: A jaká je slovenská národní rada?
0: Chod topiče!
1: To je naša
0: slovenská národná rada. Ďakujeme za pozornosť, milí diváci.
1: Tak to je pro tentokrát všechno. A do nového roku vám přejeme
0: všetko dobré. Dovidenia, priatelia.
1: A kdybychom se sešli při další lekci?
0: V každom prípade sa bude volať
2: To chce kľud!

0: Tak tohle je náš Vlasta. Od malička se motal v kuchyni, když jeho máma pekla, a tak pro něj pekařina byla téměř jasnou volbou. Naštěstí včas otočil a stal se českou moderátorskou hvězdou. Voní hezky.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte u dnešních Čobolkovin. A protože dnešní večer se týká slovenské otázky, dovolte mi, abych přivítal našeho prvního hosta. Je to zpěvák, hvězda slovenské populární hudby, pan Zdeněk Dolejší.
0: A tohle je náš Zdeněk Meky Dolejší, bez nadsázky největší současná hvězda slovenské populární hudby. Zdeněk žije střídavě v Praze a v Litomyšli, kde také skládá.
1: Vítejte u nás, pane Zdeňku. A hned na úvod jsem se vás chtěl zeptat. Nebude vám vadit, když budu mluvit česky?
2: Nebude mi to vadit, že i když jsem Slovák, tak umím perfektně česky, protože žiju v České republice.
1: Pane Zdeňku, mohl byste nám na úvod dnešního programu říci, jakou vlastně hrajete hudbu?
2: Můžu vám říct, protože mám CDčko v kapse.
1: A z toho plyne moje první rada. Kdo má ruce v kapse, ten si drbe v rabce.
2: Já ho vlastně mám v bundě.
1: A já tvrdím, kdo má ruce v bundě, ten je na tom podobně.
2: No, já vím, co si myslíš. Tady je moje CDčko, který teďka vyšlo. To CDčko se jmenuje Já
1: Hezká
2: nejsem
1: fotka.
2: Já, protože vlastně kdybych na tom CDčku...
1: Já myslím, že je čas vlastně přivítat v našem pořadu dalšího hosta a tím je polský historik a zubař Tadeusz Kamiński.
0: Tadeusz je polský historik a zubař. Za totality nemohl pracovat v historickém ústavu a tak se uchýlil za zubařské křeslo, kterému je věrný dodnes. V polském Byzantu měl přezdívku Zubizareta. A teď už opravdu netelefonujte.
1: Dobrý večer, pane Kamiński, jaká byla cesta?
3: Dobrý večer, co pan mluví, nerozumím? Podróż byla długa, ale fajna. Trošku gorąco v pociągu, ale tak już to jest. Widzę, pan jest piosenkarz, tak?
2: Tak.
3: I to jest panów dyskompaktem. Ja? A co to jest za muzykę? To będzie chyba, mam nadzieję, popularna, nieważna, tak?
2: Tak, popularna, słowenska popularna muzyka.
3: A, pan mówi po polski?
2: Tak, wielce dobrze.
3: A jak się po polski powie A?
2: A?
3: Nie małe, wielkie A.
2: A.
3: Pan pozwoli? Dobrze, jedynka, dwójka, trójka, czterka, w porządku. Tak, dziękuję. Przepraszam, to jest taka choroba profesjonalna.
2: O, ale to jest dobrze, że pan jest gentystą.
1: Ja si myslím, że je prawie chwilka, abych przywitał naszego dalszego hosta. Tím je maďarský lingvista János Új.
0: Možná už se k vám doneslo, že Új jako první na světě rozluštil slovenské písmo. Maďaři na tomto problému pracovali již od doby, kdy se před 40 tisíci lety narodil v Africe první Slovák.
1: Pan Új je jediný vědec, kterému se podařilo rozluštit slovenské písmo.
2: Hej!
4: Hádke se nemhojtle.
2: Paně, to tak...
3: Přepraszam. Co pan povedal? Nerozumím.
4: Hádke se nem hojtle, ilhatek.
1: Našimi dalšími hosty jsou němečtí bankéři, pan Karl a pan Egon.
0: Pánové Karl a Egon přišli před lety na Slovensko s jediným fenikem v kapse. Začali obchodovat feniklem a dnes jim patří téměř celá země. V současné době pracují na libretu nové slovenské hymny Nad Vávrou sa blízká. Ta již prošla prvním čtením, zatím v němčině.
5: To je mé místo? Nebo... Dobrý večer.
3: Pozvolí pan.
1: Dobrý večer.
2: Pánové, promiňte, vypadáte jako bankéři.
5: No jo.
2: Můžu se vás zeptat?
5: No jo.
6: Stop, tohle zkrátíme, kluci, na to nejsou peníze, jo? Pojďme dál, díky.
1: Dobře. A já už musím přivítat dalšího hosta. Je to Slovák, cestovatel a inženýr Pavol Pavol.
0: A posledním naším hostem je bratislavský cestovatel a inženýr Pavol Pavol. Pavol Pavol má před sebou velkou státní zakázku. Přestěhovat sochy z velikonočního ostrova tam, kam patří. Zpět na Slovensko. Inženýr Pavol Pavol je rozvedený, 170 cm vysoký, má tři krásné děti.
7: Dobrý večer, Habit.
2: Dobrý večer, chalani
1: bohle. Inženýr Pavol Pavol se proslavil zejména stěhováním soch na velikonočním ostrově, které v nejbližším čase bude stěhovat do Bratislavy.
7: Protože byly vždy slovenské, tak teraz budu zpět v Bratislave.
1: A mohl byste nám, pane inženýre, povědět, jak vlastně začala vaše inženýrská odisea?
7: A tak začal jsem, keď jsem stával nášho doktora Husáka Gustáva do Prahy.
8: Máš nádherný obor.
7: Áno, tak jasné. Napokon jsem stával Sášu Dubčeka z Prahy do Bratislavy. To nebola vydarená akcia. A potom už jsem se uchýlil na tie veľkonočné ostroje. Tam to pripravujem na veľkú noc, to presťahujem všetko do Bratislavy na Žitný. No mal som taký problém, oni mali byť v Čadci, bo ja pochádzam z Čadce.
1: A tady je moje další rada. Kdo pochází z Čadce, ten si drbe vrabce.
7: Iha.
1: A já myslím, že je čas na pěknou písničku. Zdenku, je to tvoje. Pan Zdenek, vejší.
7: Obnovuj.
2: To, čo přebolí, to přebolí i láska, která kdysi bolí. Bez lásky není žít, láska, která chybí ve světě.
1: No nic, tak pánové, kdo bude vykopávat? No, vy vypadáte jako bankéři, tak byste mohli vykopávat a tady pan inženýr bude stavět.
2: Můžeme?
9: Zo. A B C.
10: To nevím, mají zem bez pořádku.
2: Čo bolí, to přebolí i láska v nás. Bez lásky není život, který se mají dva rádi.
7: Chcel by som E, ale neviem.
2: Tak bez nich to nejde.
7: Dost!
9: S!
1: S! Takže to budou vtipy o Slovensku a o Slovácích.
7: Můžeme ještě raz?
1: No. No. Rychle, prosím.
9: A
7: dost!
9: S!
1: S! Takže, jak jsem řekl, budou to vtipy o Slovensku a o Slovácích. Když byste dovolili, já bych začal. Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, zbalí ji a jdou s ní na policii. Když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.
9: Ich bitte, bitte, ich kann auch einen Witz von Slowaken, ne? Die fragen sich einen Slowaken, ne? Die fragen sich, da ist er, Diano, čem by si chcel byť, keby si mohol? Tak, keby som mohol, tak hadom. A prečo hadom? Tak, lahnem si a idem.
11: Tedy ja mám taky takový jeden. Přijde Slovák do drogérie a ptá se, máte denaturovaný liech? A prodavač říká, nemáme. A on mu na to povídá, a da jaké iné víněčko by nebolo.
7: To pijeme aj.
2: Uraj, uraj.
7: Prosím, prosím.
12: kurajn, možeš ti za dok minta tehin. Minta malac.
3: Číp, rozumiem. Też poznam jeden. Slovacký gangster s pistoletem i s kobietou Bronisławou wchodzi w pociąg i pyta się konduktora. Panie konduktorze, mogę tutaj z bronią nabitą? I konduktor odpowiada, chodź bronia, ty szywinia nabita. Pokaż pan, pokaż. Takie piękne zęby.
7: Przepaszcie. Możemy się odskoczyć?
1: Proto moje další rada zní, lepší zuby v puse, než hranice s Rusem.
3: Cholera, co to čuje?
13: Gumno!
1: Pánové, promiňte, ale to už je debata o hovně, takže já to tímto ukončím.
6: Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo? Takže minutu nastavíme, díky.
1: A jo, dobrý.
12: Rád je na zálec.

0: Dobrý večer, milí diváci.
1: Vítáme vás u další lekce německého jazyka.
0: Alles Gute. Tak to tam vždycky bývá zvykem, vážení přátelé. Na Silvestra si vzít nějaké veselé masky.
1: Ano, a my jsme si dnes také vzali takové...
2: Karl a Egon nás vítají v silvestrovském kurzu Alles Gute. Egon nyní použil pěknou anekdotu v hornozaském dialektu, ale to je vlastně taková nepřiložitelná slovní říčka. A už jsou tu slovíčka.
0: Das Spaß.
1: Legrace.
0: Das Spaß.
3: Legrace.
0: Der Gas.
3: Plyn.
0: Der Gas.
1: Plyn.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Ní si řekneme celé věty. Je Kapitán Blackout.
2: A tohle je Lucia Huda, jeden ze tří dialektiků. A zlobí se. Pánové se dohadují, jestli je vhodné takto zakončit poslední den v roce, no tak to asi opravdu není domluvené, ale tohle je vážně příliš. No, to je povedené. To je jak té anekdotě o dvojnicích v postupimském dialektu, ale to se stejně nedá přeložit. Tady ve Friedrichstadt Palastu to bude asi ještě hodně zajímavé. Teprve teď tady máme naše dialektiky osobně.
0: Dobrý večer! Dobrý večer!
2: Egon omlouvá kolegu Karla, který měl malou nehodu při holení a tak musí dnes celý večer mít zavazenou hlavu. No, spat na žiletky, no.
4: Kde vase kop?
5: Dámy a pánové, Karol je nám tedy pro dnešek trochu zavázán.
0: Ahojte, přátelé, pěkného, dostali pod stromeček.
2: Egon teď vypráví příhodu o tom, jak u nich v Dražďanech jednou za války vešel plyn. Ale znáte to, plyn vejde vždycky, když to zrovna nečekáte, tedy vejde, nejde, no. To je ten dražďanský dialekt. Vejde, nejde, to je vlastně taková slovní říčka, ovšem v němčině je to vtipné.
4: Tak, dámy a pánové, jste demokrati?
2: Yeah! To je asi nošení dříví do lesa, ptát se německých demokratů, jestli jsou demokrati.
4: Správný čas na správném místě?
6: Jo! Yeah!
4: Pak nám jistě dovolíte vylosovat jednoho z nás?
6: Jo! Yeah!
0: Který si bude muset nechat masku na hlavě až do konce roku 2000!
2: A už přichází asistentka, přináší kámen, nůžky a papír klocování. S typickým německým humorem se kladívko, kružítko a kámen nám schází. No, tak to přeci asi nebylo domluvené, přátelé, to ne, to ne. To bylo trochu překvapení pro zkušené humoristy. Egon je trochu zmatený, mluví o jakémsi blackoutu. Ostatně takové blackouto právě přijíždí a z náhodných kolem jedoucích se stávají hlavní hosté večera. Tak to je tedy hezký příklad šlezvicko-holštínské improvizace, přátelé.
7: Právě teď je vhodná chvíle na očkování proti klíšťové encefalitidě. Včasné očkování, dvoje ochrana.

0: Tak, tadyśmy się już dostali dal. To mi przypomina spisze dolnobaworski humor.
1: No tak, to jsme vám jednou jeli takhle do Lipska s divadlem Aero Buriana. A kdo tam s námi nejel? František Filipovský a on vám tam ten František.
2: Na já, da zvá dáma si Marien Bad, ver várn ver ti tam mit Maria.
0: Atmosféra nám tu, přátelé, pěkně začíná housnout.
1: Byli s pěvcem na tom pokoji a říkali jsme si, ten František tento snad nepřežije. No a kdo tam nepřišel? Franta Smolí, Zdeněk Štěpánek a celá tato...
0: Tak tohle jsem zažil ve 63. v Lipsku, ale tam to byl jiný plyn. Tak tohle je dnes opravdu maškarní, se vším čudy.
3: A nakonec se naučíme hezkou písničku.
4: A naučíme se nasazovat si masky.
3: Tak, máte všichni svoji masku?
4: Taková maska se nám totiž může hodit.
3: Ano, kdyby někdo neměl, máme ještě jednu.

0: Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu?
1: Tak to je opravdu pěkné finále, přátelé. Ale to už je dnes ode mne všechno a nezbývá, než se s vámi odtud z Friedrichstadt Palastu rozloučit a popřát vám do nového roku alles Gute.

0: abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává a ty si škrtáš sportku.
1: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
0: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
1: Nemůžeš.
0: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
1: Jo.
0: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co bys jí na to řekl?
1: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
0: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
1: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
0: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
1: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
0: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
1: Právně.
0: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
1: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
0: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá... To jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu. Ona byla tak na cemr.
1: Víš, že s tebou docela souhlasím.
0: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá. Oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
1: No. Samozřejmě.
0: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
1: Ovšem.
0: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
1: No dobře, byl nejvyšší čas.
0: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
1: Ano. Já bych...
0: Dost, to už přestává všecko, naložený do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním.
1: Prosím tě, aby ses nezbláznila. Ať já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
2: Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Gensra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl, já totiž. Za prvé vůbec nevím, o co jde. Za druhý tento pořad normálně neuvádím. A za třetí vůbec jsem ho neviděl. Za toho budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce. A vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude... zvukově snímán, to znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat, slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje, tak to jsem já. A nebo slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí, vraťte mi moje prachy, tak to jsem taky já. Nebo slyšíš ten mobil, to je můj mobil. A nebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy Vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Genzrem.

0: Abych vás tady chtěl všechny přivítat. Vás movitější, kteří máte peněz hodně a sedíte v prvních řadách. I vás, co máte prachu málo a sedíte na balkoně. A pak samozřejmě i ty, kteří sedí tady po krajích na těch přístavcích, tak to jsou příbuzní zaměstnanců tohoto kulturního domu a jsou tady zadarmo. Dobrý večer.
1: No tak Geňo už se přivítal, co ty Michale?
2: Promiňte, já jsem na to zapomněl, jak jsem tě tady uviděl. To hned napravím.
0: To je Maruška, Karel, Petra, Stáňa. To je Květa, ta už má prsa. Tak pojď už to stačí, pojď. Já bych takovou poprosil všechny, s kterýma si Michal podal ruku, aby si šli umýt ruku, páč, vím co. A abyste si zkontrolovali obsahy svých kapes, protože se o něm říká, že má hrozně šikovní ruce.
2: Holky to říkají, no. My opravdu, já vám přísahám, že ten člověk vůbec neví, co se děje. Tak nejenom dneska.
0: On to má odmala, on to má furt.
2: To jste si všimli z jeho vystupování v televizi. Já bych chtěl říct, že můj tatínek je sportovní komentátor bývalý a jeho postava mě přivedla k tomu vlastně napsat a přibrat k nám tohohle sportáka cardu retardu. Mají s mým tatínkem hodně společného.
0: Jsem se smál, protože jsem jednou starého pana Suchánka viděl ve spršek, proto jsem se smál.
2: No, já bych ještě teďka na začátek vás poprosil o shovívavost, kdyby snad v průběhu tohoto večera z nás vyjelo nějaké to zprostější slovíčko nebo tak. Oni nám to v televizi zakazují mluvit zprostě, tak musím říct, že ne, úplně se jim to daří, ale může se stát, že během tohle večera se to prostě stane a nějaký to zprostější slovo. Oni nám v té televizi říkají, že to musí být připravený vždycky, že musí být ta poenta, jako a pak teprve to slovo může padnout. Já si to nemyslím, že jak jistě se vám třeba stane, když, já nevím, jdete po ulici v zimě, uklouznete, upadnete a ta prdel z vás vyjede raz, dva. Někomu i skalhot, že jo? A někomu třeba i strika, ale takže jsem jenom chtěl, kdyby se to jako nějak se něco takového stalo, nějaký to slovíčko nám ujalo dneska, tak jsem vás chtěl poprosit o shovívavost. Holce, to stává a přece se neposerem. Děkuji.
0: Já jenom ještě, když se tady mluvilo o těch Vánocích, že ta deska bude na Vánoce, tak teďkon, když si pamatujete o minulých Vánocích, taková ta reklama a ty go-karty, jak oni museli uřezávat ty spodní větve u toho stromku, aby se jim tam vešly všechny ty dárky, tak bychom přišli na to, proč se řežou ty spodní větve u stromku vánočního. Se řežou proto, protože když přijde Ježíšek a nasere vám tam, aby si neodřel prdel. Děkuji.
2: Bych chtěl jenom říct, a to jede na půl plynu.
1: Michale, ty jsi tady začal o svým tátovi.
0: Já ještě, promiň, že ti skáču do řeči.
1: No.
2: Abych a to ještě vím, že jede na půl plynu, já jsem s ním jel v autě.
0: Já jsem teda, mám na noze sádru, to je opravdická sádra. Byste si někdo nemyslel, to nosím kvůli parádě. No, hrozně hnusný nechty, ale vám to nemůžu ukázat, ale mně se to stalo, tak já mám opravdu, to mám až takhle pod koleno. Já chodím každý ráno běhat. A běžím vám z kopce, já jsem to teda slušně rozperděný, a najednou zprava srnka. Tak jsem jí srazil, já mám sádru a ona je mrtvá. Tak to jenom, abyste věděli, že proč mám tu sádru. No, děkuju.
2: No, ty si, chlapče, dneska asi moc nevrzneš.
1: No,
2: tady.
1: To mě nevadí, naopak. Si no, vrznu potom třeba. Ne, že tady už se někdo dožadoval, jestli už mám chlapa, víš. Tak
2: nemá, kluci, nemá.
3: Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně. ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všecko se zvládnout nedalo a taky jsme to všecko nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtes. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani nemile. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Jo? Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, prosím, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Ježišmarja, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady, dlouho nebyl. Tak pojď, chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo? Říkám, jste říkal Láčkovci. Ježišmarja. Čověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo, během školy talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi Bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejí.

nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, pač viděli, že mě skoupe. A on řekl, vy skloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo? My jsme je skutečně rušili, že jo? Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestává, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva, Diana, na shledanou, pane profesore. Skvělej pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě.

0: Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je...
1: Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podív mě.
0: Kam, no dobře, no ale jak, jako zepředu, nebo z vrchu, nebo z boku?
1: Prosím, normálně jak mě podí a je to, jo?
0: Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení nožem, že? S tímhle panem profesorem, my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne? Však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne? Že chce s vámi, co, normálně, s váma mrzknem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu.
1: A co tady by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Čak kurník, taková baba sem přijde málo kdy.
0: Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová, Bystrydě Evropy v judu, jo? Tohle nám připravoval pořád, takový to překvapováky, jo? On... Když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku.
1: To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne.
0: Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
1: Princip, ty ti to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
0: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
1: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
0: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
1: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne.
0: A hopnul, skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
1: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku.
2: Tak poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
3: Ano.
2: Dneska prvně. Jak se cítíte?
3: Velmi dobře. A vy?
2: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak poté. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ a všecko bez nehody, soudružko, no a že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor, teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zarlete tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval, hele chlape, tak Hergot, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte vás, oh. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
3: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
2: Jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali mi dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
3: Ano. Poslyšte,
2: no.
3: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
2: Aha, tohle máte na mysli, no jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? to už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
3: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
2: Jo,
3: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
2: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružko.
3: Hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
2: A perla.
3: Že?
2: No.
3: Řekl jste vražte.
2: Jo.
3: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
2: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady?
3: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo,
2: tedy co? To by mě netrklo.
3: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co? Vrazil do těla kopí, nůž,
2: jo,
3: meč.
2: Nebo pár facek.
3: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
2: Hlejte, já bych o tom radši nebádal.
3: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No? Slyšíte v tom naši českou facku, která, jak známo, dopadá na tvář?
2: Facek já už v životě slyšel, ale...
3: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem.
2: Ona nedá
3: pokoj. Víte, že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
2: Helejte, no. Pistole je do těch píšťalků... To... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať myslím.
3: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídit se má nesporný základ ve staroindickém root dog. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
2: ne.
3: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rucat, to je vrhati, slovenský rucat.
2: Já vím, le tu pesku, netrucaj,
3: netrucaj.
2: Jeďte.
3: Latinský tvar ricio, téci, o tu dodnes ricinový olej.
2: Jo.
3: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? Němčině potom navazuje slovo ryter, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
2: Ježišmarja.
3: Řítiti se.
2: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Řícení na helejte, soudružko, i když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Jeta, to je otrava.
3: A mýlíte se.
2: Je to otrava.
3: Ne, opět se mýlíte. Slovo jet je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet. Něco, co není k jídlu.
2: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
3: Opět se mýlíte. Ale... Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
2: Ne, náhodná, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleďte, to je zase moc slova hoditi boží hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě zvolču, ženská! Halo! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
3: Nekřičte. Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
2: Nedám.
3: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
2: Tak pochod, pochod, pochod! Už ať se přijde.
4: Slyšíte? To se vrací domů moje žena. Takhle pozdě a vrací se s jelenem. Slyšíte to? To bude zase zítra celý barák auf, to si dovedete představit tohleto. A tak to dělá vždycky. Jelené, oči máš zelené, no. Prosím, to je pěkný. V tuhle tu hodinu, abych vám to vysvětlil, totiž, co se ze mě stal muž v domácnosti, rozumíte? Jak si kvůli výši mýho platu nebylo rentabilní, aby vůbec někam docházel. Zůstal jsem doma, moje žena pije. Co pije? Ona strašně pije. U mužského by se tomu řeklo, že chlastá. Ale no. Co pak to, já jsem zase ohleduplnej, vím, každý máme něco, ale ona si to nechce přiznat. Víte? Ještě se mě dělá vosla. Ano. Posaď se. Abyste rozuměli, ona to, když vždycky se vrací z flámu, tak předstírá, že byla s nějakým chlapem. Ha! Rozumíte, ona myslí, že totiž nevěra je menší zlo než chlást, než pití. No, to je ta rovnoprávnost. Sedni si, prosím tě. Podívej se, jak vypadáš.
5: No,
4: kde jsi byla tak dlouho? A nedýchej na mě.
5: Roberte, pozor. Máš mě rád.
4: Co?
5: Máš mě rád.
4: Nelžíš, dej pokoj, fuj.
5: Roberte, nebo ti nenaleju. Máš mě rád.
4: Ale dej pokoj, no samozřejmě.
5: No, Roberte, pozor. Ty se budeš divit, jo?
4: No.
5: A já jsem šla dneska rovnou...
4: Mluv to tam, nedejchej na mě.
5: Rovnou z práce domů.
4: To jsi to ale vzala nějak přes Aljašku, víš?
5: Ne, pojď. Počkej, Roberta, přiznal si, jdu ti domů a přes ulici...
4: No.
5: Mladík, jo?
4: No.
5: Krásnej, sportovní, 18 no, no. letej, no, jo? No. A povídá mě, dívenko...
4: A co povídá?
5: Dívenko...
4: A pak jsi ho převedla přes křižovatku, jo? Co?
5: Proč?
4: No jak to proč?
5: Proč?
4: To musel být slepej, když ti řekl dívenko.
5: Ano, prosím. Robert, počkej, po mně povídá. Dívenko, nešla byste ke mně domů na kafe? Já vám mám doma pravýho Renára.
4: Aha, kdo je to?
5: No to jsem právě taky nevěděla, tak... Tak jsem byla zvědavá, a on mi furt říkal, šla se mnou.
4: Ale já doufám, že víš, jak seš vychovat, že jsi nešla.
5: Ne, šla?
4: Jak to?
5: No určitě jsem šla, já se to pamatuju. Hele, já jsem mu říkala, já bych nešla, pane.
4: To je správný.
5: Pač, kdybyste byl sám, bych jsem se bála, ale když tam bude pan Renoir, možná, že se budu před ním. Možná, že se budu před ním stydět, jo?
4: No.
5: Ale půjdu, jo? No a tam jsem se ti zamilovala.
4: No, ale
5: no já jsem ti vůbec nevěděla, co dělám.
4: No takhle vůbec, a? Takhle vůbec,
5: no ne, počkej, jestli piju kafe nebo borovičku.
4: He, jo, tak. Tak ty mě chceš, ona mi zase chce namluvit, že jsi byla s nějakým Renoirem, víš?
5: Lázinku, to je úplně mrtvej malíř.
4: Jak to?
5: Protože umřel.
4: Jo, on umřel, chudá.
5: Já jsem byla s Marcelem. Mm, ten je ti vzdělaný. A krásný. Něco takový, hele, jako když se koukám na tebe, jo?
4: Ale, prosím tě.
5: No?
4: Tak ale no.
5: Úplně pravej opak.
4: Ale jdi, prosím tě, jsi s tím pořád.
5: Roberte, Marcel, jo? Oči jako blesky.
4: No.
5: Jo? Svaly jako teda bouře, jo? Vlasy jako vám. A pusinku jako majovej deštník.
4: Aspoň mluv správně, říká se deštík, ne deštník.
5: A jo, no
4: tohle
5: jo.
4: Si mu všecko vyprávila, jo?
5: No,
4: takže to jsi mě uklidnila, pak to není vyznání lásky, to je předpověď počasí, tohleta. Ah, majovej no. deštík, no.
5: No.
4: Ale hlavně nezamluvej to, kde jsi byla, to mě řekni, to mě zajímá, nedej ti na mě.
5: A já ti to neřeknu.
4: Proč bys mi to neřekla?
5: Protože já jsem teď na chvilku uražena.
4: No, jak to by dlouho trvá.
5: A pak ti to taky neřeknu, protože je to tajemství, já jsem byla v Barberíně.
4: Tak jaký to je tajemství, když mi říkáš, že jsi byla v Barberíně?
5: Já si to nechám pro sebe.
4: No, buď tak hodná. Tak ty jsi byla v Barberíně, jo? Tak teď ti poprvé dokážu, jaký máš příbuzný. Já jsem totiž všecky obtelefonoval, víš? A víš, co mi řekli? Každý jeden vedle druhého mi řekl, že jsi od nich právě odešla. Takový ty máš příbuzný.
5: No tak vidíš, jaký máme hodný příbuzný. A neřme na mě!
4: Já nic neříkal.
5: Já jsem proto taková takhle, já vyvádím, protože já by jsem nevyváděla, kdyby jsem nebyla takhle zklamaná.
4: Čím jsi zklamaná?
5: Ano, já jsem zklamaná.
4: Čím ty jsi zklamaná?
5: Ano, protože ty mi nedáváš tu pravou, poctivou a věčnou lásku.
4: Jakou? Jakou?
5: Pravou, poctivou a věčnou.
4: Věčnou lásku? Jako 1000 korun měsíčně, co mi dáváš na domácnost?
5: Ano.
4: Čistou lásku? Čistou lásku, jo? Prosím tě, víš, jak je při dnešní drahotě? Já nemám už co na sebe, koukej na mě, takhle můžu na ulici. Já za chvilku, abych začal nosit minigatě. Ona by chtěla čistou lásku. A to nemluvím vůbec o živobytí.
5: No, ty vůbec o jde nemluv. Ty, aby tě uživili, tak bys musel žít v mnohoženství.
4: No, ale nezamlouvej to pořád.
5: No, tesánku.
4: Nezamlouvej to.
5: A vůbec já to nemusím být, když jsem takhle urážena.
4: No, na tebe
5: já můžu, mě... ano, jo, mě všude přijmou.
4: No, no, no, to už vidím, už na tebe čekají, ano, ano.
5: A dokážu, ano. Ti to
4: dokážu. A co bys mě dokázala, neblázni, prostě nebudu
5: si nikomu. Neboj se, neboj se, to já si to dokážu. Halo? Halo, prosím informace, jo? Já bych sem prosím vás potřebovala adresu pana Marcela Bohánky,
4: Ježiš,
5: jo?
4: To je taky
5: jméno. Počkejte, Bohánky, jo? Vinohradská 159, tušku.
4: Co?
5: Tušku.
4: Ale nemám.
5: Tak slečno, prosím vás, mohla byste mi to říkat pomalu, já bych si hned vytáčela číslo.
4: Co?
5: Jak to, že to nejde? Ale u nás to ne, protože manžel je zlepšovák.
4: Prosím tě, že se nestydíš, že děláš takhle v odstudu.
5: Kam jdeš?
4: Ale kam jdu, já tady koukám na tý pitomínka, tamhle v kuchyni mě vyvře prádlo, víš?
5: Halo, miláčku, to seš ty?
4: To?
5: Co? Jak to, kdo volá? To je tvoje prdelinka. Halo? No, jak jsi mě před chviličkou požádal, po ruku, víš? Hele, já mám problém. Řekla já jsem ti ano nebo ne? Ano, viď? No, já jsem řekla, vidíš, já jsem řekla ano. Halo? Co? A kdo vlastně jste? Co je servík? Co to je servík? Jo, to je jméno.
4: To je jméno, to je vidět, že vůbec nečteš, člověče.
5: Ježišmarja, tak to jste nebyl vy? No, tak vidíš. Já jsem mu řekla ano, on to vůbec nebyl vlád.
4: To je vidět, jaký ty máš známý tohle.
5: Ale prosím tebe, no. Nestekej se! Vy furt stekáš a stekáš se, protože jsi tuctovej mužskej.
4: Ježiš, tuctovej mužskej. Tuctovej, najednou jsem tuctovej mužskej, viď? Když jste mě chňapali celá rodina, tak jsem byl furt ferda, veselá kopa. Víte, najednou už jsem jenom tuctovej. No.
5: Co ty víš, prosím
4: co já
5: tebe,
4: vím?
5: Co ty
4: o tobě, no. O tobě vím všecko.
5: Jo, tak mi řekni o mně, ale co víš jinak?
4: Vůbec vím všecko.
5: No, tak řekni, kdy jste narodila Krásnohorská, ty.
4: My jsme tak rozbitý manželství, že jsem ještě není potřebatá nějakou cizí ženskou. Krásnohorská, ne Krásnohorská.
5: Nebo ještě co povídat.
4: Ale, prosím tě. Jaj, když se narodila, nevím, ale určitě se takhle netáhá po nocích. Rozumíš?
5: Já ti nenaleju.
4: No, no, tak ty říkáš, že já jsem tuctovej, viď? No, a to by si musela vidět, to by si koukala, jaký je ještě o mě zájem.
5: Na SNB,
4: ale to se dej furt pokoj. Támhle, Anička, jak na mě vždycky kouká v mlíkárně. A taky je mladá, krásná.
5: Třikrát šťastně rozvedená, má pět dětí. Já včera ta nejstarší pokřikovala na ulici. Cože? Já si nemám tatínka. Já mám náhodou možná víc tatínku, než vy všichni dohromady. A zrovna teda. Moc mladá ta tvoje Anička taky není, veď?
4: Jako kdybys nevěděla, že na letech vůbec nezáleží. Každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona zase jistě nebude. Ježiš, ty mi to všechno zpošklivíš. Ty mě tady tohleto říct, hlavně podívej na sebe, jak ty vypadáš. Podívej se na paní Kamberlíkovou. To je ženská. Krev a mlíko, že by si mohla dovolit nějaký Eldorado, ale nic, ona karty nehraje, nepije, neklestá, mužskej si nehledí, to je ženská, to koukáš.
5: No to koukám, tak proč vlastně žije?
4: Až to tyhle nikdy nepochopíš, ale rozumíš? Ale já si udělám krátký konec, víš?
5: Ano,
4: já nejsem žádnej vosel, víš? Já jsem sice tvrdý mužský, ale když si tak můžu být taky velmi měkký. A já ti řeknu jednou provždy, a to si pamatuj. Já se s tebou v žádným případě rozdvíst nenechám.
5: Ale to je nápad.
4: Co?
5: To je nápad, ale já se s tebou dám rozdvíst.
4: Oho, to by si musela být nějaký důvod.
5: To já mám důvod, a co tady budeš koukat ty?
4: To jsem zvědavý, jaký?
5: Já mám důvod, já se s tebou nechám rozdvíst, protože jsi ženatý. Bože, vždy ty jsi vlastně... Ženatej!
4: Fuj!
5: Ježiš,
4: on je ženatej. Ježiši Maria, no to mě vidíš, co mě celý život nenapadlo, to je pravda, já jsem vlastně ženatej. Co mě zase blázniš, no ale s tebou, ty opilce!
6: James! Prosím, pane. Prines mi klavír, James. Doufám, že na něm nechcete hrát, pane. James! Ty predabovaný inspektor Derrick! Zase odvráváš?
7: Prepáčte, pane, len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
6: Mám na ňom položené okuliare.
7: Rozumiem, pane, idete čítať noviny.
6: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
7: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
6: Zase správne. Ty by si sa mal prihlásiť na nejakú súťaž, James.
7: Ďakujem, pane. Už som dvakrát vyhral červený sputnik.
6: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať.
7: Hovorí sa, že človek si zvykne na všetko, pane. A ja som si zvykol na vás. A nebolo to jednoduché.
6: Čo ti je smiešne, James?
7: Prepášte, pane, len som si spomenul, ako barón Fusakel minulý mesiac ohluchol.
6: Myslíš vtedy, keď som mu zatrúbil do hlavy lodnou sirénou?
7: Áno, pane. Odvtedy si barón myslí, že cestuje na lodi.
6: Fusakela jeho cesty. Minule sa ma pýtal, kam má ísť na dovolenku. Povedal som mu, aby šiel do Ruska.
7: Vy ho skutočne nemáte rád.
6: Ale veď v Rusku nám bolo výborne, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len som si nevedel spomenúť, za akou cestovnou kanceláriou sme to tam vtedy išli. Nevieš, James, boli sme tam s Lufthansou alebo s Pan American?
7: Ľutujem, pane, ale my sme tam vtedy boli s Wehrmachtom.
6: James?
7: Áno, pane.
6: Ty drevený Terminátor! Chceš povedať, že ti bolo zle?
7: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo.
6: Ale je to už dávno, James. Roky bežia. A ja ešte nemám ani napísanú moju poslednú vôľu.
7: S radosťou vám ju napíšem, pane.
6: Ďakujem, James. Tak teda píš.
7: Prosím, pane.
6: Moja posledná vôľa.
7: Moja posledná vôľa.
6: Nie tvoja, moja.
7: Tvoja posledná...
6: Ty mi tykáš?
7: Vaša posledná vôľa.
6: Keď umriem... Tebe sa to zdá čudné, James?
7: Kdeže, pane, veď to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
6: Veď preto, James. Tak teda, keď umriem, lebo každý raz musí zomrieť Anciáš a jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
7: No, ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky.
6: James! Ty mierumilovný sadista! Do obývačky nie! Do hrob. Keby ma náhodou ten hluchý Fusakel prežil, čo sa asi ťažko stane. Nepúšťaj ho ku mne, James. Aj tak by sa tam chodil iba rehotať.
7: A čo bude s vašou dogou, pane?
6: No, vezmi občas na... Počkať, James. Ja budem ležať v hrobke a ty si budeš vylihovať v kaštieli?
7: No, veď som hovoril, že môžete byť v obývačke, pane.
6: James! Ty nedonosené veľkonočné vajce! Hádam si nemyslíš, že ťa tu nechám samého?
7: Nie, pane, už si to nemyslím.
6: James?
7: Prosím, pane.
6: Píš.
7: Áno, pane.
6: Moja posledná vôľa.
7: Vaša posledná vôľa.
6: keď raz, nedaj Bože, skonám.
7: Želám si.
6: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal. A vždy pri mne ležal. Môj verný. Sluha James. Ktorému týmto odkazujem polovicu majetku, ale len pod podmienkou, že sa odo mňa nevzdiali.
7: Nezapriete svoju veľkorysosť, pane. To máte po matke. Aj ona bola vyslovený dobrák.
6: Ako to myslíš, James?
7: Keď chudobní nemali kde bývať, postavila pre nich hladomorňu.
6: Tak vidíš, James, my to máme v rodine. Bude sa u nás písať. My budeme ako Romeo a Julia. James, nás ani smrť nerozdelí.
7: Mimo. Rebarbora. Ježiš, kde ta baba je zase?
8: Yeah. Ahoj. Ahoj, lásko moje.
9: No tak prosím teda.
8: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď? No zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
9: Lháři,
8: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš pořád.
9: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To udovede každý, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
8: Jo, to ti můžu říct.
9: No.
8: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
9: Ježišmarja, pach smrti.
8: Jo.
9: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechceš si svaknout?
8: Ne, já bych potom šumloval, to víš?
9: No to já ne, já jsem zvyklá.
8: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
9: dobře,
8: nadabovat.
9: Dobře.
8: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
9: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
8: mluvím já.
9: Ja.
8: Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
9: No teda. No jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
8: To je jeho maminka.
9: Jeho matka?
8: No.
9: Jako Nicholsona?
8: No.
9: No to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
8: Jo.
9: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
8: Čí milenka?
9: No toho Nicholsona přece.
8: A proč jako?
9: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
8: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
9: Já jsem sem vůbec lezla.
8: Já si myslím, že to nebude takový problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
9: No vidím, tady, no.
8: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
9: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
8: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, no. Jo? Smrkneme, takže...
9: Ne? Sluchátka si vemem, ne?
8: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
6: Byl tu byl, tak byl,
8: můj bratr tu ještě nebyl, není, snad později, mami.
9: Co to?
8: Musíš rychlejc.
9: Ale no, prosím
8: musíš,
9: tě...
8: musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu, rozumíš?
9: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
8: Ona umírá.
9: Ale no, prosím tebe, tak umírá, umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Teď ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky, vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
8: Rejžo, my jsme připraveni, můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
9: Mně to je jedno. Počkej, teď to... Moment, Matěj. Už.
8: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
9: byl tu byl?
8: Já tě
9: tak
8: neslyším.
9: Byl nebo nebyl? No
8: to je brzo to zase,
9: brzo?
8: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
9: no
8: na ní koukat.
9: Ty?
8: No a jak to, že ona to stihne?
9: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky. Tohleto málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, no,
8: můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
9: Byl tu byl?
8: No teď si tam náhodou byla přesně.
9: No. Jo, no.
8: Ale s breptem.
9: No jo. Ale, no to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí, jí to trápí. No.
8: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
9: Jo, Rejžánečku. Tady, koukej. Tak.
8: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
9: No, já jsem teď nic neříkala.
8: Rozumíš, no ale to musíš, ale...
9: No počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z tý baby blbě. Rozumíš?
8: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
9: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
8: Ježiš, to bylo rychle, ale
9: zase...
8: Ale
9: no, ale ty jsi...
8: To bylo
9: rychle.
8: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona tam mluví.
9: To
8: tam je pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá, jo?
9: A no ona zachroptí.
8: No ona zachroptí.
9: No to já neviděla.
8: No a pak teprve byl nebo nebyl,
9: čili,
8: jo?
9: Čili ona vlastně, jo, já už vím, nedělej. Dobrý, pojďte mi to moment.
8: Rejžánečko, lásko, můžeme?
9: Rejžánečko, to se...
8: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
6: Byl tu byl.
8: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
9: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
8: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
9: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
8: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
9: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem. Rejžo, můžem.
8: Můj bratr byl tu ještě není. Snad později, mami.
9: Ahoj, zlato.
3: Miláčku, všude jsem tě hledala.
8: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
9: No prosím. Já tady nemusím bejt. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě. Byl. Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učej cizí řeči. Mauchta. Sprostý. Je tak sprostý.
10: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjďte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník, taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a před nima nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi 3 husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fimfarum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měli by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo, něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat.
11: Je, ale co?
10: Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
11: Já, velice dobré a velice vtipné.
10: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
11: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No, než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám.
10: No, kováři se nechtělo, ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, vochlup dřív, anebo vochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si ji kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra.
8: Aby to tak byl čert,
10: myslí si kovář. To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádnej nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude. To řekl a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá, no, teď abych tě rozesmál. A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskalí, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu vdova, hola, hej, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uvážel se utopit. Víte, mužský, to je divný národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava a hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osíchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a ne ji vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej, jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec po řece rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladý, silný. A svět tě netěší.
12: Inu, těšil by, kdyby...
10: No, kdyby co? No a kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra... To je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho, a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazív nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek. Ale, ale, no ale jak ho, ale potrestáme?
11: když všecko umí. A ještě nakonec mě to zase bude stát peníze.
10: A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti. Fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
11: Co, cože on to plká, cože?
10: Fimfárum jasnosti. Fimfárum.
11: Co to je? Fimfárum.
10: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
11: On má ale nápadný fimfárum, šmik a bude vyset.
10: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finish, finitní, finta, fiola, fistule, fiveocklok, až k fiskultuře, ale depak. Flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá tiše, tiše. Řekou proudí láska. Chceš mi něco?
13: Fimfárum chci. No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo. No nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
10: A kovář se mu zase svěřil.
13: Fimfárum?
10: No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
13: Čerti vědí, co to může být.
10: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
13: A kde ho najdu?
10: No počkej, jestli dnes pátek, tak hraje v tom zříceným mlejně Mariáš s těma strašidlama, co tam mají službu. A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jaké pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
13: Fimfárum, ti dát mohu. Ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to fimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí? Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
10: Kovář povídá, 3 zlé duše, tolik zlých lidí neznám.
13: Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí? Platí. Tak pozor. Tohle to je fimfárum,
10: povídá čert a přitom vytáhl z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval.
13: Je jenom jedno na světě, čili unikát. Pak podívej se, vezmeš fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na cekníci, ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to? A čert byl pryč.
10: K
13: Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohlase to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítí.

bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme Fimfarum a švih! A kovářská první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly. To už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce. A tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme Fimfarum a švih! A baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal Fimfarum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové, jako každého rána, vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také zezadu se jich opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad Fimfarum, švih! A všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odvedl si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za Fimfarum. Že prej si vybral ty tři zlé duše, toho lokaje, kovářku a paní tchýni, aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář, ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí, zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch, a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil Fimfarum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněli. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice. Drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Přátelé, teď bych si dovolil se trošku pochlubit. Chtěl bych vám předvést jeden z přístrojů, které jsem vynalezl já, tedy vynalezených mnou, takzvaný deformátor. K tomu ovšem potřebuji dobrovolníka z vašich rad.
1: Kdo by...
0: Já dobrovolníka potřebuji, ne poštu teď. Pošta pryč teď. Dobrovolníka, prosím vás. Já nechci tu poštu, dejte tu poštu. Prosím vás, tu poštu dejte pryč teď. Kdo by byl ochoten se mnou spolupracovat? Může to být z vašich řad, jak jsem říkal, z páté, z šesté, slovní říčka. Nikdo se ne... Že si vyberu sám!
1: Šefe, to je pošta ze zahraničí.
0: No tak řeknu hned! On řekne pošta, no tak co vezou? Pozor na to! Fragile, fragil, francouzsky, fragile, italsky, křehký, česky, pozor na to. No tak to otevřete, no.
1: Není čím.
0: No tak ale myslím, klavír v obrátě, není čím. Prosím vás pěkně, nemáte někdo nůžky? Nůžky? Tady jsou, co? Máte nůžky? Ne, nůžky, já chci nůžky. Nůžky, to jsou dva nože spojené v jeden, které stříhají. Nože dva stříhají. No tak to... Nožnice, ze slovenského nožnice, nože dva.
1: Šefe,
0: co?
1: Je to asi tupý.
0: Tupější než vy, pánovi? Tak dejte ten nůž. Dejte nůž, nějaký nůž. No tak dejte ten kuchyňák. Proč nasídeš do divadla kuchyňák? No tak ne, prosím vás, nůž, normální nůž, kapesní nůž. No dá házet! To mě připomíná mě to, jak jeden můj kamarád koupil si nůž za drahé peníze a oni mu říkají, prosím tě, proč jsi nekoupil ten vyskakovací za takový peníze? A on říkal, čuči, já nikdy takhle rychle chleba jsem si ukrojit nepotřeboval. Tak to otevřete, nestojte tady, no. No, co to je kůže, tady je kůže. To je žena. Pánové? Hovoříte česky? Kdo vás sem poslal? Česky nehovoří. Vy se v češtině zeptáte, jak hovoří, tak nerozumí a nemůže odpovědět. Použiju své vylučovací metody. A sice zeptám se všem jazyky, které ovládám. A když neodpoví ani na jeden, je hluchoněmka. Začnu angličtinou. Do you speak English? Do you speak Welsh? Scottish? Irish? Angličanka to není ani Irčanka, ani Welshanka, ani Skotka. Parla italiano, italiano, parla italiano, italiano, parla italiano, ono, italiano, ono. Italka to není. Kyoto, kua, chukwako. Jako. Valašsky neumí. Hablouste. Hablouste? Ne, ani toto není to. Parlez-vous français? Ne, francouzská to není.
2: Oui.
0: Ano! Co vy?
2: Ano.
0: No, ano. Ano. Vy? Francouzská. Aha. Français. Takhle budeme žertovat. Ano, je to naše drahá přítelkyně, francouzská herečka Chantal Poulain. Tak. Nazdar. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Voyage s'est passé bien? Voyage s'est passé bien sans problème? Hein? Sois bienvenue dans notre manège. Nous sommes vraiment très très heureux de te recevoir ici.
2: Co? Já mu moc nerozumím, má takové varaši přizvu.
0: Co mám?
2: Varaši přizvu.
0: Varaši přizvu. To je název nějaké písně.
3: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit, a proto se založilo divadlo.
4: Prosím vás, a kde?
3: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
4: Ten člověk.
3: No ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
4: No tak sláva, člověk je. Divadlo je...
3: Tebe divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být kolosum, potom největší divadlo v Evropě, a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál. To nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
4: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
3: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně v Národním můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
4: Už jsem vám říkal, nashledanou.
3: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
4: A vy nemáte fondu?
3: Fondy, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
4: Tak nashledanou.
3: Počkejte, budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
4: Tak nashledanou.
3: Nechte mě domluvit. 12 000 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
4: A co, když nebudou návštěvy?
3: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, tedy dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
5: O, jak je mě nivé, to srdce ženivé.
3: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
6: Znám jednu dívku, to modulárky.
3: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no.
5: O, Rosemary, o báje, i královnou syra a je.
3: Počkejte, ale něco ještě lidovější. No.
7: A na silnici doprášil. Jeden mladý je se stáržil.
3: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele. S tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no?
4: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodnýho a hlavně poslušného pejska. Já ti mu řeknu, sedneš si a nebo si nesedneš. A on vám si sedne a nebo nesedne.
3: Dobrý, a co na to veríš?
4: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
3: A Burian?
5: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
3: Výborný, už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
6: Znám jednu dívku, to modu koty, modu koty.
3: A ten levej zpívá tomu pravý.
5: Znám jednu dívku, to modu koty, modu koty.
3: To je výborný, to je výborný. Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
0: Třeba toho.
6: Tore a dore se měli, pozor si dej, pozor si dej.
3: Přijde, to radši něco z českých kluhů, eventuálně hájů, no.
6: My pracovali a strádali, a léta, dlouhá léta.
3: Opravdu pěkný, opravdu cný. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříček, kdyby byl nějaký.
7: I'm here yesterday, man.
3: Ha, ha, ha.
7: And who known a distant march, man.
3: Ha,
7: ha. I'm here yesterday, man.
3: Ha, ha, ha. Výborný! Ale to je výborný! To zbude nakonec i na dietky. I 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
0: No to by bylo něco, no to by bylo něco, no to by bylo něco, to by bylo něco kus daru, to by bylo něco, něco,
7: to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco kus daru,
0: vidíte,

0: sám. Já jsem tady říkal, já přece nemůžu pracovat, tak babi chýpal. Teď víš sám, no?
1: Usrmto al chaco ando haciendo al.
2: Povídá!

0: solo terra sola partito partito.
1: Láska a poezie. I když připustme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského, o to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří se obohacují, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
2: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
1: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
2: Jsem pod vlivem svých vzorů. A přál bych si, aby se, tak jako Máchův máj, líbila i Šípova Kotva.
1: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
2: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, pane redaktore.
1: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
2: Podívejte, básník může ve své básni oslovit, koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
3: Může.
2: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, inštalatéra, bratrance a moji první ženu Růženu.
1: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny.
2: Prvotiny. Ale vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska. Ano. Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, ta každého zpráská. Láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým.
1: Ano.
2: Vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
1: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.
4: Já vám si vždycky takhle na konci roku zpytuju svědomí.
5: To já spíš chodím do sebe.
4: No, to jsem zkoušel, já nějak do sebe netrefím, nebo
5: vám
4: co.
5: Věřím.
4: Já spíš přemítám, víte, třeba kam přišly ty peníze, z kterých platím daně a tak.
5: No jo, no když vy jste rozhazovačný, to ale. Je to. No jistě, vy proč jste si už v červenci dělal lečo.
4: No, tak no,
5: a čaj pijete s rumem.
4: No jo, no tak.
5: A telefonujete prý i z domova.
4: No a co?
5: No a co? Vy umíte šetřit, to je to, helejte. Korunka ke korunce a najednou je na Fiata.
4: Korunka ke korunce, co pak jsem zubář?
5: No,
4: podívejte se, já vím, helejte se, já vím, vy jste velice spořivá osoba, to vás známo.
5: Jo.
4: Vy prý jste někde tuhle omylem otevřela peněženku a vylít vám z ní mol.
5: No to je dobré.
4: Podívejte, já to vám, kolegyně, nešahám. To já uznávám tohleto, to já... Vím, co se sluší, já vám nešahám na kolena, chci říct po kolena,
5: tak.
4: Ale taky se snažím šetřit, nemyslete si. I moje děti se snaží. Třeba dceruška mě napsala z pionýrského tábora letos, milý tatínku, pošli mi nějaké poštovní známky, zde jsou velmi drahé. že už ta holka uvažuje taky ekonomicky.
5: Vy jste rozmařilej a ekonomicky neprozíravej, tedy bohužel nejste sám.
4: No, no ne, tak jestli narážíte na nějaký národní rys, tak to pr.
5: No to pr.
4: Tak to pr.
5: To pr.
4: Tak to pr, omiňte,
5: ano.
4: Protože náš národ má našetření přímo talent. No. Podívejte, jak rostou vklady.
5: Jo, ale stačí, aby se někde objevily džíny a už všichni letí vybírat.
4: No, prosím vás, podívejte.
5: Ale prosím vás, my si neumíme ušetřit ani vlastní zdraví. Četl jste, kolik bylo za rok zbytečných úrazů?
4: Ale no, to je, je nešťastná náhoda, a tomu se neubráníte. Podívejte, já jsem opatrný jak matka moudrosti a taky, že jo, byly jabka, tak jsem česal a spadl jsem do žebříku, no. Teda z druhého šprysle
5: To je vaše věc, ale co já neumím pochopit, je ta fůra autonehod. Podívejte se, Luboš Pecháček má jedno kázání hezčí než druhý. A když to v pondělí ten fešnej kapitán sečte, je to jako vždycky.
4: Protože za volant se dají lidi bez nadání, ano. Nervózové, ba i cvoci.
5: Ovšem, za spousty malérů můžou taky pěší.
4: No, abyste si do mě nezalila, no. Samozřejmě, ale máte pravdu, náhodou no, někdy se to stává. To takhle manželec Safourko měli na vejlet, Safourek řídil, povídá, to je strašný, jak se ty lidi pletou do cesty. A Safourková povídá, hele, Františku, uklidni se a hlavně sjeď z toho chodníku.
5: To do Helenky Růžičkový vrazil tuhle chlap na mopedu. A Helenka povídá, člověče, tu jste mě nemohl obět. A on povídá, mohl, ale já jsem se bál, že by mi nestačil benzín.
4: Ta bude mít radost, Helenka. Ale oni jsou ještě komplikovanější případy. To takhle na chirurgii ležely dvě dívky vedle sebe na dvou postelích. Jedna se zlomenou nohou a ta druhá byla zafačovaná od hlavy až k patě.
5: Je.
4: A ta s tou zlomenou nohou povídá, co pak se vám to stalo? A ta druhá povídá, to víte, auťák, no, chtěla jsem se vyhnout stařence a najela jsem do stromu. A co se stalo vám? A ta s tou zlomenou nohou povídá, něco podobného. Já jsem se chtěla vyhnout dítěti a spadla jsem z gauče.
3: Požádán, abych až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě abych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo.
6: Upadly klíče.
3: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod.
6: Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny.
3: Směnný obchod, obchod na směny, jak na směny?
6: No jak na směny, no, žel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
3: No, kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směnný obchod, to byl obchod výměny. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
6: No, chtěl bych.
3: No, prosím, máš ho. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase?
6: No, to bych neudělal, já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
3: No, tak prosím, tak nedostaneš mléko z mojí kozy.
6: Já ho nechci, jako zim mlíko nepiju.
3: No ale to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoc a napít se trochu kozího mlíka.
6: Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase.
3: Pochop, že já ti to mlíko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ.
6: Aspoň se domů musel přemáhat.
3: Přátelé, vidíte, že směnný neboli výměnný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku, takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Kolego, tady byla ta mince? Kam zmizela?
6: Co to?
3: Tady byla ta mince.
6: Kolik?
3: No teď tady ležela, nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel říct, že?
6: Co?
7: No, no tak kde je ta mince, kolego?
6: Kulatá?
7: Kulatá byla, no, hnědá, tradiční, hnědá. No.
6: Tak to je ona. No. To je ona.
7: A jak se přestěhovala do kapsy?
6: Pardon, kolego, to je zvyk.
7: Trapný zvyk.
6: Trapný zvyk.
7: Trapný zvyk.
6: Trapný zvyk.
7: Trapný.
6: Ale zase to vinář.
7: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel.
6: Že? Jak to, kolego?
7: No, nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadnou nese to, co si vydělá. No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod půl. Vejděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je stýstý, nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den.
6: Nemáme.
7: Dejte, to tak rychle. Se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
6: No vidíte, jak jste se strefil, nemám.
7: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
6: No páč, to byla moje známa.
7: Takhle.
6: Co to kecáme? Dobrý její soukromí ze zahrádky.
7: Jo, její soukromí, no. Jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
6: No páč, mi je přinesla ukázat, abych jako prodavač zelení je viděl, jak jablka vypadají.
7: To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte?
6: No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde
7: jakou
6: bychom...
7: Jakou práci, no, jsem tady v krámu sám, ne?
6: No, sám se tady jste v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
7: Jo, rovnat jablka.
6: To jste neviděl, že se rovná jablka někdy.
7: Aha, nikdy nevíte, no. Takže vy máte jablka.
6: Chcete
7: rovnat, že?
6: Já jsem si to spět s bramborama.
7: No, takhle, plečte si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory.
6: No, prosím pěkně.
7: Já nechci tady ty z krámu. Budete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
6: To nejsou brambory, to jsou jabka.
7: Tak, já jsem vás definitivně chytnul na švestka.
6: Švestky taky nemáme.
7: Já nechci švestky, já chci jabka.
6: Vy nevíte, co chcete, člověče. Chcete švestky, jabka nebo brambory?
7: Samozřejmě jabka.
6: To by mohl říct každej.
7: Protože já to začínám jít od vás dost.
6: A ještě byste chtěli jabka, chamtivče!
7: To jste to řekl, chamtivče?
6: Ne, já bych chtěl šťastivče. Jako šťastný člověček chtěl jsem vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
7: Víc jsem je nesehnal.
6: No ale málem.
7: Vy mě provokujete. Přineste mě k němu přání a stížnosti.
6: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že jsem vám nechtěl prodat jabka.
7: Přinesete ji.
6: Nepřinesu.
7: Přinesete.
6: Nepřinesu, to kdyby šlo tímhle tempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
7: Já bych ji zavolal stejně.
6: To se vám dovolá, když jsem vám to poradil.
7: Helejte, říkám, že bych ji zavolal stejně.
6: Čestný slovo?
7: Čestný slovo.
6: To vám radši prodám ty jabka, oni mi mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko.
7: Vy máte manko?
6: No, čerství, kolik chcete?
7: Dejte mi dvě jabka, co se tady bavíme.
6: Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, člověče.
7: To je moje věc, kolik si jablek,
6: ne? To jste mohl říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
7: No jaký hotovo, snad je zvážíte,
6: ne? No teď vážím, já mám si v rukách, pane. Dvě jabka, to je 80, 95 a 120.
7: Vy to neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
6: Za dvě jabka 13,60.
7: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
6: No, já to manko uhradit musím, ne?
7: No prosím, hlavně, že jsem se nal jabka.
6: No, buďte rád, že jste rád.
7: Říkáte 13,60, uděláme to jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
6: Se švestkou to bude za 16.
7: Jak to za 16?
6: Já počítám zálohy na pecky.
8: Ahoj. No?
9: Ahoj.
8: No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, jdeš snad trochu pozdě, ne?
9: A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny.
8: No?
9: Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá prč. No pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie.
8: No to je strašná tragédie.
9: No strašná.
8: Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře?
9: To si šlo. sobec, Pepo.
8: Jakej sobec? Proč no, sobec?
9: Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten svůj hlavec na stole, že jsem nestydl.
8: To jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no.
9: No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala v okno otevřený.
8: No, tak fajn, no. Prosím, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco.
9: Pivo?
8: No, no máme nebo ne?
9: Pivo?
8: No ne, já pivo.
9: No jak teď můžeš myslet na pivo? Co pak tě neštěstí druhých vůbec nedojímá?
8: Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic večeří, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, no, no tak to... To kdyby měl být dneska bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet.
9: Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat.
8: Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový.
9: No to bych ani neřekla.
8: Ne, to,
9: tak jako podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je vypne muskej, no tak no. Buď to se k mu vrátí, nebo nevrátí, žena se s tím smíří, nebo nesmíří, případně si někoho najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství.
8: Jaký pohled na manželství?
9: No.
8: Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no, no, to... no tak co? No co mám, manželství je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak no. Ten druhej nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit, no to je všecko.
9: Ale
8: já mám hrát.
9: Tak se klidně trhni, když máš pocit, že...
8: Yeah. No tohle, tohle. To je ohromný, nadačno, tahle ta logika. No. Co pak, já jsem řekl, že já si chci trhnout?
9: No,
8: my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se tomu tak vlastně nebude
9: posadný. Ale jak se Tondy moc zastáváš, víš?
8: To bude
9: jiné. Ono ti to asi nebude tak moc cizí, to
8: co no, ne, to mě asi nebude moc cizí. No vůbec ne.
9: Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužskej zahne, tak je to logický, to si řekl.
8: No to jsem
9: řekl.
8: No prosím, tak jsem to řekl.
9: No,
8: já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská.
9: To je zajímavý, a proč?
8: Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč?
9: No,
8: no to je přece...
9: To je přece...
8: To je přece jasný, no ne.
9: No ne, no co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč?
8: Proč?
9: Proč?
8: No to se na mě podívej, no. Za prvé, mužský je pán tvorstva.
9: Pán tvorstva.
8: A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš,
9: no?
8: Tak to nemusí mít citově podložený.
9: Aha.
8: Takže se nic nestalo. No, on se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no.
9: No jo, a to že mě zdobí.
8: Ale to já jsem řekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No ale je to přirozený.
9: Jo.
8: Když si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad, vem si třeba Brémův, ten ze života zvěře.
9: Ale proč
8: tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra dámhle tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzí ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo zrušej drůbežár? No vůbec ne. Nic se nestalo, no.
9: No tak pokračuj, no.
8: No co bych pokračoval? No. Už ta ženská si tohle dovolit nemůže.
9: Aha.
8: Protože... Si představ si, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde.
9: Takže to nešlo, proč tohle to je něco jiného?
8: No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl.
9: No.
8: Když ženská se chce trhnout,
9: já.
8: Ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí co?
9: Co?
8: Musí být zamilovaná.
9: No, to...
8: A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž? Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání o dětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano?
9: Podívej se.
8: Nesahej na mě.
9: Ty logiku,
10: jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho a zamiluju se do něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální, protože už s tebou nechci bejt.
11: Ale šíleně.
10: Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, jo? Což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekl.
11: Za prvé já nemluvím o sobě, mluvím o Tondovi a o Jiřině. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Inteligence, no. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku, ježiš, já bych jel. Já nebo se o tom chodat baví, když mám hlad.
9: To je ovšem konec.
11: No konec, zaplať pambu takovýmhle diskuzím.
9: No to je konec.
11: Jaký konec?
9: Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řekl?
11: Jak to na sebe, já mluvil po všechny.
9: Tak s takovýmhle člověkem já tedy. Dál žít nemůžu.
11: Co to prosím tě, milé, s takým člověkem dál žít nemůžeš?
9: Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufriádu.
11: No to je já jsem jedinkrát řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě, co to děláš?
9: Ne, nechaj mě!
11: Nikam nechoď, pojď sem! Kam by si prosím tě šla teď? No počkej.
9: To tě nemusí zajímat.
11: Moment. Ty chceš někam jít? Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš?
9: Si vemu i brambory.
11: Pojď se nikam nechoď, posaď se. Teď dáme pořád. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logicky. Pojď se mě pomáš.
9: Já? No dobrá.
11: Co?
9: Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký
11: pouta. Je, no to je ohromný, tohle si teda potěšila. No to je výborný, hlasím, jestli já mám nějakýho pouta. No to je. Povídám, kdo to je?
9: Já mám Tonda.
11: To jsem, no Tonda! Je! Ke všemu Tonda.
9: Jo.
11: No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle z okna a to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš Tondou víc.
9: Nebylo by tady nějaký pivo?
11: Ty ksiny, ty bys si zdala pivo, víc?
9: Podělej z toho kovbojku.
11: No kovbojku, tak
9: už nebyla tu vůbec. Jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
11: Co a podle tebe je manželství, holubí!
9: No Pepo, uklidni se, Pepo, podívej se, sedni si.
11: Nemohu ti sám, nemohu.
9: Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když si chci jeden trhnout, jo? Tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit.
11: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
9: Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím naším a Jiřině. Pokavaj ti jde o tu logiku.
11: No, o logiku, já na logiku kašlu, víš co já udělám? Já se oblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám.
9: Dobře, nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužskej zahne, tak je to naprosto logický, tak pro.
11: No dobře, ale ne s mou vlastní ženou.
9: No, takže v tomto případě Tonda jednal nelogicky, protože šlo o mě. Jo? Jo? Co?
11: Já ti něco povím. Tohle to je Víš co?
9: Co?
11: To je pro mě potupný. Víš takovýhle debaty, ty se oblíkni, nebo vlastně, no to je jedno, a vypadni. Ty jsi za svým Tondou, jdi. Víc už nemusím ty věci poslouchat, ale co ti povím, to je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně se
9: poudělá. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela pěkný mužský.
11: Fešák, pidlo, okej, ne, no, potěj se mu ruce, no jo.
9: No to nestydí.
11: Že se ty nestydíš, ty doma neumí ani zatlout žebíček,
9: tisí. Tolika doma zatlout.
11: No, zkus to tlout do panelu, ty. Jen si dí.
9: Už jsi skončil?
11: No.
9: Tak to je konec.
11: Mezi náma definitivní.
9: Nebo to myslíš vážně? Já ti něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám.
11: Eličko, to tak pošláčeš, to je v pořádku.
9: Protože k té večeři tak nic nemám.
11: No tak, co budeme dělat?
9: Pojď ještě chvíli popovídat o logice, jo?
12: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna, oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán v podobě mladého příslušníka BB, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí, ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu: dnes, proč mě nenapadla? Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem: nemohl by to být kondenzátor? Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval: kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě zpytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.
13: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano? To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne: čti mi. Čti mi. A ještě naléhavěji: čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá: nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
14: Tady, Brezda, představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no. No dobře, no ano, a co dál? No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje. No dál, dál, vypravuj to podrobně. No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku. To už se má žena směje naplno. A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo. Počkej, ale jak spadlo? Vyprávěj pořádně. No, překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty. Moje žena se ukrutně směje a potom spím. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv. Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu? Ne, to ne. Jak jsem chtěl vyluxovat přecíň? Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně. Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A. No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbírej to. Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl. No a dál? Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek. Který šálek si vzal? No ten modrý, květovaný. Dál. Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje. Ano, ano, to si celý ty. A dál? Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No. Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a jiní a konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl, špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila. Šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě. Prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena, vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se, dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla, ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla, můj muž je dobrák od kostí, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala, vypravuj mi něco, bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrt jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla, já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě, ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě, jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
15: No, tak mě tu máte.
16: Ano.
15: Jakmile jsem dostal váš list, já tedy nevím, tvůj
16: ano,
15: nebo
16: vy? Milan písal.
17: Já jsem,
16: ano.
17: Písal jsem já.
15: No jo. Já jsem vám od začátku vštěpoval,
16: ano.
15: Že základem umělecké dvojice, aby aspoň jeden uměl psát.
16: Ano, a to jsem.
15: To u vás seš to ty.
16: Ano. A já zase vím čítať. Čítám po něm.
17: Ty no. Jistě věš, prečo jsme tě pozval však.
15: No tak proč? Já jsem přemýšlel proč a říkal jsem si, z důvody můžou být dva. Buď potřebujete umělecky poradit.
17: Ano.
15: A nebo máte dojem, že potřebuji umělecky poradit já.
17: No tak berme ten první.
15: Tak poraďme si, no tak. Poraďme si navzájem. Já jsem, jakmile jsem stal list, tak jsem přerušil své umělecké turny.
17: Ano, ano.
15: Podařilo se mi získat první letadlo, ovšem byl to nervák, protože ve 3 hodiny ráno to mělo startovat, bylo namrzlý všecko a všichni cestující jsme museli ven tlačit.
17: A?
15: Roztlačovat, jen jsme to roztlačili, jemu to zapnulo, odlí, tak jsem vzal to turny.
17: Takže proč to vyzeráš takže taky nevyspatý?
15: Jsem nevyspatý. A to není momentální, Milane, to ne? Není momentální. Já jsem nevyspatý chronicky, člověče. To už je u mě takový, jen jsem se vyhrabal ze zimního spánku, byla tu předjarní únava, ta pominula je tady jarní vyčerpanost. Já jdu z jednoho do druhého spím, já spím všude, já usnu kdekoliv.
17: Dokonce na scéně se ti totiž stane, keď hráš.
15: Myslím, že jo.
17: Ano,
15: se jinak nebývám, jenom když hrám.
17: Ano.
15: A tuhle jsem čeče byl na jevišti, nebo jsem hrál, já nevím, jak tomu říkáš, tedy byl na jevišti spíš. A najednou se mi zdálo, že spím. Tak jsem se lek, probudím se, že jo, a byl opravdu na jevišti a opravdu jsem spal. A nebo tuhle se mi se zdálo, že hraju divadlo, si říkám, Hrko, co to vyvádíš, lek jsem se. Probudím se a nehrál jsem, spal doma v posteli. Já už si to pletu, mi to prolíná všecko. Já mluvím s někým, člověče, a na jevišti je nejhorší to, že Dokud to jde na mě, ten spánek, to jde. Ale jakmile vidím, že usínají diváci, tak je zle. Že vidím, tamhle pohřimuje pán, tamhle si manželé schrupli, tamhle si sež nahází šlofíka. A to potom je nakažlivý a to už cítím v té roli, jak ta hlava mi klesá a klesá.
17: A tak někdy jde na těba
15: mluvím, a mluvím, mluvím s někým a... Ty odlítáváš někam?
17: Já zkoušám, že či jsi hore, víš?
15: A to jo! Tady jo, to já v televizi to... Já jsem svěží v televizi.
17: Ale nepůsobíš příliš svěžím dojmem.
15: Zase nákaza, zase nákaza. Myslím na ty diváky, miliony diváků u televizorů, všichni takhle koukají a... Je to nakažlivý i na mě.
1: Je to chytlavé.
16: Na mě, keď jde spánok, no, tak já vždy začnem rychle myslet na jedlo.
15: Na jeviště. Ano. Velice správný.
16: Že?
15: Velice správný. No, to je i moje metoda.
17: No moment, ale ty dokážeš současně hrať a aj myslet, teda na jedlo samozřejmě.
15: Samozřejmě, samozřejmě. Já ti řeknu, že jenom špatný herec na jeviště nemyslí na jídlo. Jenom váš, špatný herec váš. Myslí jenom na svůj výkon, špatný herec.
17: Tak to budem s tím muset něco
15: udělat. No to budeš muset. Vždycky si vedle role zopakuješ jídelní lístek a pak myslí na oboj na jevišti, to je důležitý. Já taky. Já dokonce na jevišti, Julo, myslím na jídlo, abych tak řekl, dvěma směry. Jednak myslím na to, co jsem snědl před představení.
16: Poznám.
15: A jednak myslím na to, co mě čeká po představení. Hmm. Rozumíš? Já třeba hraju a najednou taková tíha ve mně. Jo? Tíha, tíha, tíha. Teď se řeknu íha.
16: Ano.
15: To bude ten španělský ptášek. Proč jsem si k němu dával knedlík a ne rejži? A nebo proč jsem si vůbec něco dával? Že? Proč jsem vůbec jel před představením? Ale jak tak hraju a se i pohybuju při hře, že?
16: Ale.
15: Třeba přejdu tři kroky, ano, se pohlídnu, jestli nejde kozina, když hraju lomikara třeba. A i rukou hnu a tak si udělám pohyb takový nějaký najednou, že... Takže trávím, já při představení trávím. Ty ne?
17: Já ne, a ty trávíš...
15: No jednak nic, no jednak lidi.
17: A tak.
15: Aspoň tak vypadajte. Velice ne vytrávení, otrávení. Pardon, abychom si jako rozuměli. Čili já myslím na to jídlo, který ve mně klesá dolů a současně myslím na jídlo, který v tom uvolněném prostoru zaplní tu díru, rozumíš? Doma kousek síra nebo šunčičky, až se vrátím, nebo husu, že bych si dal. A tohle dvojí napětí, ta vzpomínka na jídlo a ta naděje na jídlo, to je to, kdy ožívám na jeviště a najednou si lidi říkají, jak bohatý je vnitřní život herce. Co on tam všechno prožívá.
18: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s tou musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku. Vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější.

rozděleny své hosty. My, herci, bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitele bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma, ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak je jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále. Někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, a nebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, o daně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka.
Otec jí oznamuje, že jí hodlá provdat.

za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka plačíc odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad klouče zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká power play, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité fópa vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se za řepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se za řepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práv tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to plné dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli, vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící? Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě hrot toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku, to je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky. Hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebe kritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vyť ze mě šla jenom horká pára, blávolím. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorá. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele nefouká do balonku a neodebírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen a titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž a v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpíval a neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromní, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo, Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugosláves vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlást, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, ari je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědova svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza. Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím jsem naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno
Ta se samozřejmě prvního bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Zezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, ty rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Donach-Chose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu stražmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle. A hodně vysoký, takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. On zpíval třeba Jsem líp, jsem líp. Ale vedle ty vojáci Natáles Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc jste bez toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on... Jde pak helmu dolů, čověče, to ona po tím naznačuje, rozumíš, že ten chodej je ve službě. Ten Natáles Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pač oni to jako mimo službu mají volno, teď to ten chodej je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdy. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá Bouti, tak ten tě poslech. Už na sebe tu helmu neberu, kašlík nekašlík, rozumíš? Já jsem se na sebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruský samovár. To byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve Středoslovenském divadle vo Zvoleně,
Dnes se to jmenuje Divadlo Josefa Gregora Tajovského, Banskej Bystrici, poboční závod 001, činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obvesluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v uvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupletí ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal veliký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to mezi město, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt Zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, predsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročily práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystane, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, doviděňa, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat.
A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těma rýsovacími, prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, co se ti porobilo, chorý si či čo? Pán, ne, sadkaj si. Že se. Vytah to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to třikrát za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je Jano? Ale, bohužko moj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. No už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No že príde. A pán, prosím ťa, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si bol skôr o 5 minút prišiel, tak si mohol sám ten hlas vypočuť, veď ja ten hlas dobre poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten človek. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, dones šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia. Už v marci, som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby niečo v tej veci urobili. Hovno spravili. Chlapci, niekto bude zatvorený, ale ja to nebudem. A už vytrh tu kopii a skovali do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzvedně ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všetko len tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to. On chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého oblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o 2:30 spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o 2:30 ti vravím, ale Marta. A ona zase, říkal, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o 2:30, tak aj o 2:30 bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml, za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená, běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko. Nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrát to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotuckého do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, víš? Já se kvůli tebe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili, pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá, dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili v listopadu, se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od uka k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký.
a při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj: Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

Haló, haló, poslyšte vy tam. Ano, pane, vy v tom klobouku. Ano, promiňte, že vás takhle zastavuju na ulici, pojďte blíž. No pojďte, nebojte se. Se mě líbíte, vážně se mě líbíte. Já mám rád hezký lidi. Pane, znáte vy tu anekdotu o těch dvou blechách? Ne? No ale to je kardinální chyba, člověče, že ji neznáte, to byste se strašně nasmál. Já se sám musím smát, když si na ní vzpomenu. Já vám ji povím, to máte takhle. Dvě blechy stojí na Václavském náměstí na refíži. No a vykládají si samozřejmě. Neznáte to? Jestli to znáte, tak mě zastavte. No tedy vykládají si, no o čem si vykládají? O čem si blecha může vykládat? O takových různých intimnostech. Kde zašimrala, kde nezašimrala. No prostě intimnosti z bleší perspektivy, že jo. Najednou, jak si tak vykládají, tak běží kolem Bernardin a ta jedna blecha povídá: promiňte, madam, mně už to jede. Naschledanou a hop, skočí na toho Bernardina a jede na něm na Vinohrady. Já nevím, já se vždycky musím smát, protože totiž Bernardini vyhynuli. Jak ona mohla jet na Bernardinu, když Bernardini vyhynuli? No ale je to vtip, no tak se to nedá jinak vyprávět. Ona mohla jet na jezevčíku samo sebou, jenže to není tak rychlej. No, tak jsme se uklidnili, že ano, ono totiž šlo o to, abyste se na chvíli zastavil u výkladu zdejšího knihkupectví a podíval se, jaké mají tady pěkné a užitečné vánoční knižní dárky. No jen se rozhlídněte. Velice pěkné. Možná, že jste v životě někdy slyšel, že třeba číst se může, ale jíst se musí. Prosím, je to pravda do určité míry. Já od vás nechci, abyste jenom čet a nejet. Ale jestliže jenom jíte a nečtete, tak děláte chybu, protože co z vás bude? Velice tlusté nic, to si prosím uvědomte. A rozhlídněte se a doufám, že mě nemáte za zlé, že jsem vás upozornil. Já vám ručím za to, že vaši milí budou mít o Vánocích z knižních dárků velkou radost. Na mou duši, zkuste to, vejděte, kupte něco, ale já si nemůžu pomoct, jak smíchu ta blecha. Přeci Bernardini vyhynuli. No tak naslenanou, no.

0: Dobrý večer, vážení diváci. Začínají komerčně akční zprávy.
1: Dobrý večer, přátelé. Nejprve stručný přehled událostí. Předčasné volby. Krádež. Vraždy. Hrůzný nález. Hanka Zagorova. Tolik stručný přehled a nyní podrobněji.
0: Premiér a předseda ČSSD Miloš Zeman byl dnes dopoledne akademickým senátem navržen na čestný doktorát Karlovy univerzity. Pokusíme se nyní s panem premiérem telefonicky spojit. Dobrý den, tady televizní zpravodajství vysílané ve zvuku. Pane premiére, co nám můžete říci k tomuto významnému ocenění?
2: Nic. Uložil jsem si bobříka mlčení.
0: Patrně jste mi nerozuměl. Slyšíme se? Prosím?
2: Kalhoty nosím, ty pitomeče, ty hova do blbí, skorumpovaný pisálko, ty novinář z Knula, ty blbečku pitomej, ty špíno, ty hnuse, ty hnojí úplatné, neotravují slušní lidi, ty hnědo, ty kryso a debil vymaštěnej.
0: Aha, já jsem se chtěl jen zeptat.
2: Už jsi se zeptal, ty hnuse fialovej. Docela by mě zajímalo, kde takovéhle kretény televize hledá. Mluvit to neumí, nemyslí to, umíš aspoň počítat?
0: Ano, celkem slušně počítám.
2: Tak počítej s tím, že až tě potkám ty sráči, tak ti rozkopu držku na takhle velký kousíčky a vůbec víš co? Miloš nám prdel.
0: Takové jsou tedy první dojmy čestného doktora Karlovy univerzity, Emana Zemana. Před několika měsíci jsme se v naší reportáži zabývali sérií vražd podnikatelů, kteří skončili v nejmenované Orlické přehradě. Jaký je další průběh vyšetřování, nám nyní poví mluvčí pražské policie, major Jindřich Saďourek.
3: I v tak závažném kriminálním případu, jakým případ orlických vražd bez pochyby je, může občas přibýt další kamínek do mozaiky celkového obrazu tohoto případu. Byla totiž nalezena koženková aktovka se zapínáním na zdrhovadlo, obsahující některé útržkovité skutečnosti, jako prst pravé ruky, palec levé nohy, noha, ucho, polovina hlavy, dále nůž s perleťovou střenkou, zrcátko s podobenkou Hanky Zagorové, ojeté pneu barum a dětský přesýpací prasohled s portrétem Sandokana. Přestože byla nalezena v hostivařské přehradě, existuje důvodné podezření, že tento nález s případem Orlík souvisí. Pokud někdo z posluchačů v inkriminovanou dobu mezi středou a říjnem zahlédl jednoho nebo skupinu pachatelů, kteří ať na Orlíku nebo v hostivaři páchali něco podezřelého, ať se obrátí na linku 158, anebo ať si to nechá pro sebe a nepřidělává nám práci.
0: A nyní další zpráva související s trestnou činností. Podrobněji informuje mluvčí ostravské policie Radim Steiger.
4: Žádáme veřejnost o pomoc při patraní po odcizeném automobilu. Služební vozidlo OKD s SPZOVV, tovární značky BMW, bylo odcizeno na Porubě v blízkosti UAN. Jakékoliv informace kvůli kradeného BMW sdělte nejbližšímu SMB.
0: Tolik mluvčí policie. Pokud jste nerozuměli závažným skutečnostem z Ostravy, zapněte si na vašich televizorech duální systém, který funguje non-stop česky.
1: A pojďme dál. Ze zdroje blízkého vedení ODS se nám podařilo zjistit, že se ODS pravděpodobně připravuje na další předčasné parlamentní volby. Na květenci totiž pronajela většinu plakátovacích ploch po celé republice a zadala výrobu reklamních billboardů s novým volebním heslem My čarodějnice nepálíme ODS a s fotografií Libuše Benešové.
0: Zajímavá informace přišla z tiskové konference Ekumenické komise pro výzkum života a díla mistra Jana Husa. Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman šokoval novináře sdělením, že podle nových poznatků mistr Hus nebyl upálen jako kacíř, ale že byl první český kosmonaut, který již dávno před zahájením programu Apollo poměrně nešťastně uhořel při startu.
1: Nárůstem preferencí komunistů jsou hluboce znepokojeni nejen čelní pravicoví politici, ale určité zneklidnění projevil i prezident Václav Havel. Onou poslední kapkou prý bylo, když v prezidentských garážích přistihl několik členů hudby hradní stráže, kteří tajně nacvičovali pochod tluče grebeníček tluče na buben. Teď ještě jeden štěk ze sportu. Možná jste si všimli, že tady nepostává jako tvrdé i náš sportovní redaktor Pavel Pumlíček. Právě připravuje reportáž z pražské sportovní haly, kde byl na ledové ploše nalezen trojitý propíchnutý Salchov. Asi se divíš, co?
5: Ani ne. Prdele, kde mám brejle? Jo. Ani ne, protože naše zpravodajská relace se naštěstí chýlí ke konci. Možná jsme vynechali bezcenný a pro našeho diváka zcela nezajímavý příspěvek o globálním jaderném konfliktu mezi USA, Čínou a Kongem, ale závěr našich zpráv bývá už tradičně vyhrazen pro naší veselou tečku. Udělej něco veselého.
1: Hodně veselého.
5: Jistě. Ty vole, krocan.
6: Už se to je.
5: A víš, že už radši ne?
7: Jde na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostiku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je Tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je pohnojín. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tím, nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest. To ne, za trest ne, to není to vhodné slovo. Půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebet nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit padesátník a pak to můžeme zpevňovat. Povídali jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty si měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako... upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dní před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rozšoupli, ale to nám... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužákům a je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 Kč a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nespadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. A povídá, jabko od stromu daleko nespadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovství?

0: trošku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět, tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na loutkový divadlo. Pronu, tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a divor válku. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnošt řekl 4 slova, Josef k tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posuňkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy, jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla. Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kost na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřek, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky, říká, a ano, moment. Vlítla do lednice, práskala za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my tedy, naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Kruzifix, Laudon. No vidíte, a už abych platil korunu 50.
1: Ve vlaku. Odpolední vlak uháněl bílou zimní krajinou a nad kopci ještě viselo malé a chladné slunce. Vagón vezl jen pár cestujících, takže jsem si užíval pohodlí natažených nohou. Teprve v Berouně ho rozhoupali nastupující lidé, kteří v uličce podupávali, jak se třásali sníh uvízlí na botách. Stáhl jsem nohy pod sedadlo a prošla usmívající se vietnamská dívka s několika vločkami sněhu v černých vlasech a za ní pak mladá žena s malým chlapcem. Vietnamka se posadila k oknu, aby viděla na noviny s křížovkou. Žena si rozepnula kabát, vyčerpaně dosedla na místo proti mně a když sněla kožešinovou kapucu, ukázalo se, že to je velmi hezká, ale unavená světlovláska. Asi odbarvená, protože všechny ženy bez rozdílu věku mají dnes, Bůh ví proč, vlasy jiné, než jaké jim narostly. Chlapec zaběhl nejprve k oknu, ale když podívaná za sklem přestala být zajímavá, a venku se rozprostřela pustá sněhová pláň, vrátil se k matce. Ta jednou rukou vylovila z tašky mobil a druhou chlapci sundala čepici a letmo

prsty prohrábla vlasy. Chlapec si klekl na koženkové sedadlo zády ke mně a přes opěradlo se rozhlížel po vagóně. Mami, já budu číst, co tady je, řekl. Dobře, otušila matka a rychlými dotyky upravených lesklých nehtů psala někomu textovou zprávu. Asi naléhavou. Kruhy pod očima byly prohloubeny starostí a soustředěností semkla rty, jako by je neměla. Paní, já učím česky, obrátila se k ní Vietnamka se svým nevadnoucím úsměvem. Jo, to je nutný, řekla česká žena, aniž na ní pohlédla a svou zprávu odeslala. Kouření, četl chlapec. Mami, kouření. Správně, pochválila ho matka a uložila mobil pod zip kabely tak, aby byl po ruce, kdyby přišla odpověď. Já učím česky podle křížovkami, protože to pro mě dobré. Paní, můžu já tě ptát na něco? Otázala se Vietnamka s propiskou v ruce. No, jestli to budu vědět, pokrčila rameny světlovláska. Mami, kouření zakázáno, oznámil vítězně čtenář. Ano, Štěpáne, hezky čteš, ale teď neruš. Paznechtník, já nevím, co je. Paznechtník, přečetla asijská dívka z křížovky. Tak to taky nevím, zavrtila svou světlovlasou hlavou evropská matka a pohlédla na mě, jestli bych nevěděl. A já, starý křížovkář, jsem se mohl osvědčit. Napište akant, řekl jsem. Akant? Vyplňovala cizinka čtverečky. To si musím zapamatovat. Ale to si nepamatujte, řekl jsem, to vám nebude k ničemu. A ještě větrovka nevím taky, upřela na mě své krásné oči. Větrovka je bunda na lyže, pospíšila si Češka. Na lyže? Ten pytel na lyže? Nerozuměly krásné oči. Na lyžování kabátek takovej, to se dřív nosilo. Napište anorak, řekl jsem. Ale to si taky nepamatujte. Anorak se nosí jenom v křížovkách, jinde ne. Jinde nenosí? Jenom v křížovkách, potvrdil jsem jí tu blbost. Dívka zakroutila úžasle černou hlavou, na které už vločky roztály a úhlednými písmenky vepsala do křížovky anorak. Cestujte vlakem. Mami, tady píšu, abychom cestovali vlakem. To my cestujeme, že jo? Radoval se Štěpán ze své nové kamarádky abecedy. No, vidíš, jak ti to jde. Už jsi čtenář. Zívala matka a promnula si unavené oči. Pane, víš ty, co je lékárnický praktikant? Obrátila se na mě Vietnamka a ukázala mi své zdravé zuby. Lékárnický praktikant je tyro. Ale takhle si česky nenaučíte, slečno, povídám. Tyro žije jenom v křížovkách, v životě se s ním nesetkáte. Jinde on nežije? Tyro mrtvý? Úplně, řekl jsem, aby o toho byl pokoj, protože jsem si chtěl na chvíli zdřímnout. Ale stala se věc, která mě dokonale probrala. M-a-m, mám, v-el, vel, k-e-ho, velkého, pt-a, ptáka, mami, slabikoval malý chlapec, mám velkého ptáka. Dobře, Štěpáne, ale teď neruš, sáhla maminka do kabely pro mobil, který hlásil, že došla odpověď. Zděšeně jsem zapátral očima, kde Štěpán takový nápis vidí. A protože mám stařeckou dalekozrakost, našel jsem ho na protější u Makartové stěně vagónu. Černou lihovkou tam bylo na mou duši hulkovým písmem napsáno mám velkého ptáka, jen pro tebe, volej 603. Celé telefonní číslo tady neuvedu, abyste ho neskoušeli volat, ale bylo tam. Polilo mě horko při představě, jak se chudák matka s touto zprávou namyšleného blba vyrovná, až ji přijme, a tak jsem chlapci nabídl jiný nápis. Ale tohle, Štěpáne, nepřečteš, povídám, s ukazovákem pod oknem, kde stálo, abychom se za jízdy nevykláněli ven.
Jenomže chlapeček se nedal ošálit a měl oči jen pro nápis o ptákovi. Mami, mami, tady píšou, tady je napsáno, aby jsme tam zavolali. Naléhavě sděloval matce do ucha. Kam zavolali, uložila unavená žena mobil, který zřejmě nepřinesl dobrou zprávu a to ještě netušila, že ji čeká mnohem horší. Na to číslo zavolej, protože my máme přece na půdě po dědovi tu velkou klec, žadonil Štěpán. Prosím tě, Štěpo, uklidni se a normálně mi řekni, co chceš, posadila si ho matka vedle sebe. Ale chlapeček se svezl ze sedadla na podlahu vagónu, vzal jí za ruku a dovedl jí k tomu nápisu. Když se vrátili a sedli si, matka hluboce vzdychla. A co jako myslíš, že mám já teď udělat? Děda říkal, že je to klec pro velkého ptáka, tak zavolej, že ho chceme. Matka na mě krátce pohlédla a v tom pohledu byla výčitka. Bylo v něm, vidíte, co děláte? Jako bych patřil k té partě, co tyhle sprostěry čmárá po zdech a po vagónech. Chvíli získávala čas tím, že chlapci projížděla prsty vlasy nad čelem a pak řekla, Štěpo, ten inzerát, ten je tady dlouho, víš, a ten ptáček už je dávno prodaný, rozumíš? Už tam někdo zavolal, že ho chce. Třeba ještě nikdo nezavolal a třeba je to velký papoušek, jako měl náš děda. Třeba je to papoušek, mami, žadonil chlapec. Papoušek je ara, to já pamatuju, pochlubila se Vietnamka. Matka to ignorovala. Kola železničního vagónu duněla po zmrzlých kolejích a do jejich hukotu se vmísily vysoké tóny, jako když kňučí pes. Chlapeček plakal. Vietnamka se přestala usmívat a něžně ho pohladila po vlasech. Neplakej. Proč on plaká? Zeptala se. Matka obrátila oči ke stropu, jako by chtěla říct, ty jsi nám tu chyběla. A odpoví, chce koupit ptáčka. Ptáčka malého? Kup mu ho. Velkého. My máme na půdě velkou klec, zavzliká kluk. Proč nekoupíš jemu, přimlouvá se cizinka. On drahý pro tebe? Už ho prodal ten člověk, odpoví matka. Neprodal, třeba ho ještě má, mami, zavolej mu a zeptej se. Loví chlapeček z matčiny tašky mobil a vnutí jí ho do dlaně. Ach jo, vzdychne žena a zase se na mě podívá, jako na viníka celé patálie. Potom nechtem vyťuká číslo napsané na stěně. Podle slabého pípnutí však poznávám, že volání nepozorovaně přerušila. Chvíli čeká, než to majitel opeřence zvedne a chlapeček, Vietnamka i já ji visíme na rtech. Dobrý den, já volám kvůli tomu ptákovi, co ho inzerujete. Správně udělala pauzu, během které jen přikyvovala a pak teprve řekla, aha, pozdě, no já jsem si to myslela. Velký zájem, jistě, ano, no tak to se nedá nic dělat. Mockrát vám děkuju. Ukončí matka hovor dalším típnutím tlačítka. Už je prodaný, vzdychne vyčerpaně. Pán už nemá ptáka, utře Vietnamka chlapečkovi slzu na tváři svým drobným prstem. Matka vrátí mobil do tašky a se zavřenýma očima opře hlavu o opěradlo. Idiot, jako bych měla málo starostí, uleví si tiše. Venku už je tma. Chtěl jsem ho mít, děda ho měl, ale umřel mu, popotáhne chlapec. Vysmrkej se, podá mu matka kapesník. Štěpán se vysmrká a ulehne na sedadlo stočený do klubíčka s hlavou dál od té, která mu nedokázala splnit přání. Když ty nemáš ptáčka, já řeknu tobě pohádku o velkém černém ptákovi. Slyším tichý hlas od okna, aby nebylo tobě smutno po něm. Byl jeden kraj u velké řeky Bachtang a tam bylo pořád horko a všichni potili na polích rýže. Lidi potili, buvoli potili a těšili na večer, až přiletí ten velký černý pták.
V tom horku nebyl žádný vítr, ale když on blížil se, listí na stromy se trošku zapohnulo, i tráva se trošku zapohnula a to všichni už věděli, že pták letí sem a brzo bude tu. A když on usedl na tom břehovi řeky Bachtang, roztáhl svoje velký křídla přes celý kraj a horko přestalo a práce taky přestala a v tom jeho černým peří byly malý dírky a to byly vjezdy, rozumíš? A někdy byla velká díra tam a to byl měsíc. A tady jsem ten pták taky přiletěl před chvílí a tady se česky jmenuje noc. Ve křížovkách píšou opak dne. Líbila se tobě naše pohádka? Pohladila cizí dívka chlapce po vlasech. Malý Štěpán neodpověděl, protože usnul. Matka mu během pohádky zula boty a teď mu dlaněmi zahřívá chodidla. Oči obou žen se krátce setkaly. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem usoudil, že bych do toho neměl mluvit.

ja neviem, čo to, jestli to budete... Ja som tak na, jako najednou proti mne, ten, vy ho nebudete znáť, ten jeden môj kamarád, a on teda, ja neviem, on strašne rád, ono se stane, že človek sa niekde jako zatoulá, a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, ja když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně, tento, ale on snad si toho nevšiml, a teďka proti mě jde, já myslím ze začátku, že na, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se přijde, jde, on má to, tady na tom čili, to bylo sídlo, výborné, to bylo celý zamrzné, on to opíš a tady u toho, jo, on si to dělá a najednou teďka bude, já jsem se to bude na ten obvící. Tak a, on se, on se, já, on se, já, pak bych si myslel, bo jak...

0: wzięło, no, brakę, chyba to mieli za uszyma. Bo mam jedni uszy, to nie umieram. Właśnie, pozdrawiam. A sundawa klubu. Pakuje, a proszę ty. A wolno nie do mostrzyja. A to co, no, ale... Ahahaha, bo tam przylepiono rukawicę, hahahaha. Ja pojmej z racy wyczujcie, ha! Być masz na mnie cizy ruku, hahahaha. Ja z razu jeszcze wspomniał. Ja nic razu wspomniał. Ja tu widziałam tamtą rukę. Gawicy mnie. Ja mam jasna, że ma tu branicę, bo po rolnicy, ja nie wiem, co to jest, ale... Jezus Maria, te pomyślnice, to ja to nie muszę. Ja se nam już wechtanę, ja...
1: Hlas, který uslyšíte teď, patří bývalému členu našeho divadla Oldřichu Ungrovi. Starší posluchači budou ten hlas možná pamatovat z rozhlasových pořadů Meteor. Oldřich Ungr tam fungoval jako redaktor a měl na starosti ptáky. Každé ráno pustil nějakého pěvce, kterého nahrál, a jmenovalo se to Hlas pro tento den. A Olda Ungr byl členem našeho divadla až do roku 77, pak podepsal chartu a rozhodl se, že emigruje. A to se mu po strastiplné cestě podařilo a dneska už dlouho žije ve Spojených státech, v Kalifornii, v městě Santa Ana s jedním N.
2: Touto ukázkou mu posíláme do Ameriky pozdrav.
3: Když Zimmermann po létech spatřil ve Vídni první němé filmy, byl unesen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených po půdách sestrojil první promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském Prátru kultury a oddechu promítací společnost Vrchlický, neboť Frída byl mimo jiné básníkovým bratrancem. Budu citovat. Současný stav kinematografie je neuspokojivý. K tomuto závěru záhy dospěl Zimmermann jako kinolog. Střídání němých scén z dialogy v titulcích ho esteticky hluboce uráželo. To, co promítáme, je bastard, řekl jednou v návalu podrážděnosti Frídovi. Vyber si buď obraz, nebo titulky. Frída byl pro obraz, zatímco Zimmermann zvolil titulky. Oba přátelé, jak tušíte, se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Zimmermann vystříhal ze všech filmů všechna okénka z titulky a Frídovi ponechal zbytek. V Prátru vznikla dvě velmi svérázná kina. Možná, že vás překvapí, že Frída se svými obrázky brzy zkrachoval. Obecenstvo se v ději bez titulků nedokázalo orientovat. Jinak se vedlo biografu Járy Zimmermanna. Abychom situaci pochopili, promítneme si za okamžik ukázku z jeho originálního repertoáru. Ale dříve bych vás přece jen rád seznámil se vzácným snímkem nazvaným Neodbitný detektiv. Ten se bohužel dochoval jen ve scénáři, a tak poprosím kolegy Čepelku, Svěráka a Smoljaka, kdyby byli tak laskavi, a pomohli mi s předvedením Zimmermannova titulkového scénáře Neodbitný detektiv. Volali jste mě, prosím?
4: Ne.
5: Ne.
4: druhého dne.
3: Volali jste mě, prosím?
5: Ne.
4: Dny plynuli.
3: Volali jste mě, prosím?
5: Ne.
4: Po letech.
5: Ne.
3: Ne, ještě. To se kazilo. Volali jste mě, prosím?
5: Ne.
3: Děkuji vám, pánové. Vy tady nic nemáte, pane kolego. Obecenstvo přijímalo tyto Cimrmanovy filmy se smíšenými pocity. Titulky byly vystřiženy převážně z českých kopií a tak si v Cimrmanově biografu přišla na své především česká menšina, vděčná za každé české slovo víc než za každý český obrázek. Ale Cimrman si z finančních důvodů nemohl dovolit zakázat přístup německy mluvícím divákům. A během promítání tak vznikaly často velmi ostré spory. Němečtí diváci, nerozumějíce zhola ničemu, kazili Čechům radost tím, že se na smutných místech smáli a na veselých zlovolně plakali. Není divu, že při těchto národnostních třenicích vznikl brzy požár, který znamenal nejen zánik Cimrmanovi dřevěné boudy v Prátru, ale konec jeho snah v oblasti filmu vůbec. Mistrovi se však přece jen podařilo vynést z plamenu jedno jediné dílo. Je to kriminální horor nazvaný Chtěla bych ženicha mladého s kučeravými vlasy. Ten si nyní promítneme.

0: Peťasku, kamaráde, můžeš mluvit?
1: Můžu, Jiříku, můžu. Jsou nervy, co?
0: Ty vole, přece se z toho tady neposerem, viď? Co?
1: Ty vole, Jiříku, jseš no, tam?
0: Jsem.
1: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady. Jsi šikovný kluk, ne?
0: Musíme to nějak zrežírovat, co?
1: Ty vole, to si píš.
0: Kolik je tady platících?
1: Ty vole, ani se neptej, Jiříku, tady je lidu. Ty vole.
0: Ty vole, to jsou nervy. Ty vole.
1: To nehrajem po první, ne?
0: No, hrajem to po druhý.
1: Ty vole, to mi vůbec neříkej.
0: Přece nejsme nějaký malí kluci, co?
1: To si píš. Hele, Jiříku.
0: No?
1: To zvládnem, ne?
0: To víš, že jo, vole.
1: Ty krávo.
0: Ty vole.
1: Jirko?
0: No?
1: Jseš tam ještě?
0: Jo.
1: Víš, co se říká u nás na vsi?
0: No?
1: Jirko?
0: No?
1: Že silnější pes mrdá.
0: Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
1: Můžu, jsem sám. To jsi ty, Milane.
0: No nazdar, kamaráde, to jsou nervy.
1: Nazdar, ty krávo.
0: No vole, Ivane.
1: To jsou.
0: Hele, to je jedna velká hádanka. Co říkáš?
1: Ty vole, to mi povídej.
0: Ale ono to nějak dopadne, co?
1: No jistě.
0: Rád tě slyším, ty vole. Tak jaká, hele?
1: Ty vole, ani se neptej, Milane, to je v prdeli celý, ty vole. No. To je konec, ty vole, Titanic se potápí, bárka jde ke dnu, rozumíš? Já jsem v prdeli, Milane. Ty vole, já už nemůžu. Jestli mi rozumíš.
0: Ale já myslím, že to klapne, když se do toho nebude teda nikdo srát, víš?
1: Ty vole, Milane, já říkám, že to stojí všechno za viliš prdel, ty vole.
0: No.
1: Rozumíš, ty vole, mě bolí hlava jak střep.
0: Ty vole, čet si noviny.
1: Ty vole, to se nedá číst. Z toho by se posral, ty vole. Rozumíš, to jsou čuráci mediální, ty vole, že v novinách píšou, že by si žasnul, ty vole.
0: No to jsou svině, hele. To je zase rejpání, ale to je, Ivánku, všecko jenom o rejpání, víš? Na to oni jsou mistři. Ale na to ty se vyser, víš? Ale vy potřebujete vyhrát, ty kluci se musí odrazit. Mě, ty vole, tečou vždycky nervy za vás.
1: Ty vole, to mi povídej. Hele, viděl jsi tu píčovinu s tou štyrkou? Ty vole, co tam by rozhodčí vyrobil za píčovinu s tou štyrkou? Ty vole, já myslel, že mě jebne, Milane.
0: No ty vole, přesně. Ty vole, oni nastavují 4 minuty, vole. Já když viděl tu štyrku, já povídám, ježišmarja, vole, proč se do toho serou?
1: No. Ty vole, já nevím, rozumíš? Já jsem to viděl, tu štyrku, já myslel, že mě odvezou, Milane, jestli mi rozumíš.
0: Ivanku, ty vole, já neříkám, viď, ale ty vole, kam ten fotbal jde, to je v prdeli, no to mi ho teda vyndej.
1: Člověk to musí mít furt pod kontrolou, nebo se z toho posere, ty vole. Vždyť se to neudělá samo, ty vole. Hele, co teď s tím Evženem, děláte něco vůbec?
0: No hele, já teďka dělám akci teda a nechci, aby to jako nějak vylezlo, víš, jako...
1: Ty vole, Milane, ty jsi chytrý kluk, ty divochu, ty vole.
0: Ty vole.
1: Se na mě nesmíš vysrát.
0: No, hele, ten Evžen, tak zatím to nikde jako neto, jo.
1: No
0: to
1: jasně.
0: Jako, jestli mi rozumíš, ty vole, já to nechci říkat tady do telefonu, ale pro Evžena je tam třicetník na kříž a padíka, když vyhrajem. Tady jestli mi to rozumíš, jo? Rozumíš? Tak to je ošetřený.
1: No to já vím, ty vole, ty jsi byl vždycky chytrý kluk. Hele, to musí klapnout, ty vole, nebo se z toho bomrdám, no. Hele, Milane.
0: No?
1: Ty mě znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne?
0: Podstatný jsou nějaký body, ale na zbytek se vyser. Podstatný jsou body a jedno jak už, jo.
1: Co, jako komu jde, viděl jsi ten čurák na tiskovce?
0: Ty vole.
1: To je z toho blesku, ty vole, rozumíš? On ti řekne, vám se ten fotbal jako líbil? Ty vole, Milane, co to je za čuráky, ty vole? Rozumíš, na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
0: Ty vole, jdou do prdele. V životě nebyli v krizi, ty vole, o to právě víc, vole, když se nedaří a zlomí se to, že jo, když se daří a padá to tam, to mi každej blbec.
1: Ty vole, přesně tak, Milane, to ale oni nikdy nepochopí, rozumíš? Na to oni nemají, vole, to jsou mrtky.
0: No.
1: A ještě se ti potom směje do ksichtu, prej dobrý den, pane Horník.
0: Ty vole.
1: Vám se, pane Horník, ten fotbal jako líbil? No. To by člověk blil, Milane.
0: Ale tam byl nějaký čurák, já tě zavolám, jo, čau.
1: No, brinkni.
2: Úterý.
1: No tady je Ivan Horník, můžeme mluvit?
0: Jo, čistý vzduch.
1: No zdar.
0: Ty vole.
1: Ty divoku, ty vole. Milane, si říkám, že tě při úterku prozvoním, ty vole, jak jsi dorazil, draku, dobrý,
0: no,
1: co?
0: No asi o půlnoci, no cesta na hovno.
1: Ty vole, tady je taky sníh, to mi vyliš prdel teda, ty.
0: No, ty vole, tady je to právě ta jenom na hovno, no.
1: Ty vole, hele, Milánku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
0: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš. Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
0: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš. Ty vole, rozumíš, já ty noty mám v ruce na papíře, to bych zase musel přepisovat, ty vole, to je vohovně, jestli mi rozumíš, Milane.
0: Jo, jasně.
1: Však to myslím, ty vole, já ti ty noty snad dovezu, hele. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
0: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
0: No, to je jasný, super. No.
1: Hele, my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los. Tak máme trošku pohodlí, rozumíš, se rozkoukat na place, ty vole. To je prostě celý o počasí, Milane. Ty vole, jestli bude chcát, tak jsme v prdeli a ty to nacvičíš, vole. To chce vybrat si stranu, ty vole, a pak je to v pohodě.
0: To jo.
1: A ti píšu s těma kartama, vole, že Luboš, rozumíš, ten má 7 koušků, to je konec, vole, tam jako to je z té sranda, jo. Ale němej, vole, ten má taky 3, toho nesmíš vyžlutit, ty vole, kdyby se dělo cokoliv.
0: Ty vole, hele, ale dělá si to sám, ale já ti řeknu, hele, já ho párkrát pískal, ale rozumíš,
1: ano,
0: když
1: jo.
0: Mám nějakou strategii a on se mi do toho přisede s nějakýma gestama, tak je celá naše režie v prdeli prostě. Ty vole, on minule, ty vole, tleskal nad hlavou, já dělal, že nevidím, ty vole.
1: Ty krávo, ty vole, tak ho nech nějak vycukat, ne? Já vím, že to je blázen, že do toho se půjde, ty vole, ale pro mě nepostradatelný, ty vole. Ty kluk, vole, srdcař, který to tmelí, rozumíš? Já si říkám, ty vole, v 37 letech ty skluzy, rozumíš?
0: Ale já můžu chránit, jak chci, a on mi pak dá takovou čočku, teda, víš, Ivanku.
1: Ty vole, ale počkej, když si to umíš při týkře říct, ne? Když si ho chyť, ty vole, a řekni mu, pane Němec, ty vole, já mám stejný zájem jako vy. Rozumíš? Ty vole, to není blbej kluk, ty vole, tě starý na to dost, ne? Tak to pochopí, ty vole. Tak mu zavřeš hubu, vole, a konec. A uvidíme, jak to bude vypadat, rozumíš?
0: No, to nějak ošetřím, hele.
1: Hele, víc, oni mají všichni bodů jako máku a my máme úplný hovno.
0: No, já mám taky hovno, hele.
1: Ty vole, Milane, ale počkej, my nespadneme ty krávo do druhé ligy, rozumíš? Ty vole, tam je to o hovně celý.
0: Zase nemluv mi o hovně, buď tak
1: ty vole, Milane. Ty to já bych nepřežil, ty vole, to jsme v hajzlu.
0: No já už hajzlu jsem, ale. Takže, že mám mobil, tak dlouhý kabel nemám, no. Ale něco vymyslíme, vole.
1: No dobrý, nic, draku, no tak ty ryby půjdou na účet, jako vždycky.
0: Inkognito, vole, čau.
1: Čau.

0: Je dobrý den, pane Šmajda.
1: Ale dobrý den, pane Leib.
0: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
1: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leib.
0: Jak to?
1: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
0: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
1: No samozřejmě, si začněte, no.
0: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
1: Ke mně?
0: No ano.
1: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
0: No ano, k vám domů.
1: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte?
0: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
1: Já vás na večeři?
0: No ano, vy už to nevíte.
1: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
0: No a taky hlavně proto, že se vás chci něco zeptat, víte?
1: No já se zeptejte, no.
0: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
1: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
0: Jo, toho syna, myslím.
1: No jo, pobyl, neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
0: No toho já myslím právě.
1: No jo, toho já
0: se vás chci něco zeptat, ale no. Čistě tak jenom mezi námi.
1: No jistě, jako... no.
0: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
1: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
0: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
1: No tak vidíte, teď vám to říkám.
0: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil? Nebo?
1: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
0: No, no mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
1: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
0: no,
1: že jo?
0: No právě.
1: Oni jsou různý hoštapleři.
0: No já.
1: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
0: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
1: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně?
0: Vy nevíte, co je statistika?
1: No počkejte, statistika to je...
0: Statistika.
1: Statistika to je jako nějak u filmu, že jo? Nebo,
0: filmu?
1: Ne?
0: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
1: A nebo to ne, ne.
0: On dělá statistiku.
1: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
0: Vy nevíte, co to je statistika?
1: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
0: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
1: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to...
0: Ne. To jsou určité výpočty, víte?
1: Jo, takhle, aha.
0: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
1: Jo, jo.
0: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak jo, jo. To počítá, jo.
1: Litr a dvě deci, jo.
0: No, dejme tomu.
1: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čapujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
0: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
1: No, jo, no.
0: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
1: Jo.
0: No, a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
1: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
0: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
1: jo.
0: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
1: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
0: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
1: no,
0: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
1: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
0: A to říkám jako příklad jenom,
1: no jo,
0: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
1: No jo, to jo.
0: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
1: jo.
0: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
1: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
0: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
1: No, to je jedno,
0: někteří
1: to...
0: tam jezdí denně přece.
1: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás. No,
0: pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, no? Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
1: Prosím vás. Každou půl hodinu?
0: Jednoho člověka.
1: Jednoho člověka?
0: Představte si to.
1: A přímo přejede takhle?
0: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
1: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
0: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
1: Cože?
0: To není jeden jediný člověk.
1: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
0: To je všechno statistika, víte?
1: Jo, takhle,
0: statisticky
1: jo,
0: to, jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
1: Jo.
0: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
1: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
0: Jak to nesmysl?
1: Jo, mám už dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
0: Jo.
1: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
0: No dobře, to je náhoda, že třeba...
1: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost kouřením.
0: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
1: No jo, co je...
0: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
1: 101 slaneček denně?
0: Ano.
1: Na jednoho člověka?
0: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
1: No to je strašný teda.
0: Jak strašný?
1: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
0: No a...
1: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
0: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
1: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
0: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
1: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
0: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
1: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
0: Já, že jsem sněd půl kuřete?
1: No samozřejmě.
0: A jak jste na to přišel?
1: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.

0: banku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem minulém kole. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
1: Abu Dhabi, Fujairda, Dubaj, Sharjah, Ajman.
0: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník, je lovecký pes, nebo norský horník?
2: Bank.
0: To je špatná odpověď. Jiří, kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
1: 498 miliard 396 milionů 118 tisíc 541.
0: Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes?
2: Bank.
0: To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
1: Sám dirigent Salvatore Giannini.
0: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
2: Bank.
0: Čas vypršel.
2: Bank.
0: Do banku jste moc neuložili. Ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
3: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
0: Jiřino, proč právě Jiří?
2: On jaksi...
0: No co jaksi?
2: Totiž...
0: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No!
2: On hrozně.
0: Ano, páchne. Já. Ano, panu Jiřímu smrděj nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Že šemík skočil z hradeb do labe?
4: Kdyby tady.
0: Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
1: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
0: Jak?
1: Monotematické.
0: Monotematické. Uh-huh. Zase cizí slovíčko, že? Vy se v nich přímo libujete, vy intelektuále. Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Hnidopich. Vy jste určitě svobodný, že?
1: Zatím.
0: Taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
3: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
0: Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří? Kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce pérko od bot?
1: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
0: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
2: Čici obrznit. Hergot.
0: Ano, Hergot, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec?
1: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
0: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá křenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová?
1: Termogeneze.
0: Termogeneze.
1: To je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homoterních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
0: Ano, to je. To je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
2: 30?
0: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
1: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
4: A proč, Jiří Gut Jarkovský? Proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabělec? Zbabělec! Posera!
2: A smrdí.
0: Ano, to je správná odpověď. Mám. V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to Actinidia arguta?
2: Tak to je keř a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angrešt, ale chutnají jako kiwi.
0: Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapila.
2: Já s ní totiž dělám marmelády.
0: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
1: No to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
0: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
1: Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
0: Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou pitvost. Křemík, říká vám to vůbec nic.
1: Ano, Křemík. To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl, ne?
0: To nebo... tam nevyčetl.
1: Ne, to se nezlobte, ale...
4: Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. Kdo je to Křemílek? No to... Že to je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ! Ví, kdo je to Křemílek, jenom vy! Vy, intelektuál, že? Hnidobych! Knihomol! Čemu jsou ty vaše starosti? Čemu? Naprčou! Nezná Křemílka! On nezná Křemílka!
3: Tak to byla náhlá smrt. Končí pořad. Jste slabší, máte padáka.
2: Bye.
5: Pohoda Vánoc. Po zkušenostech z loňska, kdy jsme sháněli dary a zásoby na poslední chvíli a utrpěli tak mnoho tržních i psychických ran, rozhodl otec, že letošní Vánoce musí být připraveny lépe a zásoby jsme proto hromadili již přes léto. Tak jsme 24. prosince neměli žádných starostí a otec nařídil odpolední vycházku, aby nám pěkně vytrávilo a lépe jsme pak užili slavnostního večera. Vyšli jsme všichni, kromě strýce Balouna, který zůstal doma, aby hlídal před méně zásobenými sousedy. Kolem 5:00 odpolední jsme se promrzlí vraceli. Strýc Baloun nás vesele uvítal, hlásil, že je vše v pořádku a přál hodně štěstí. Jenom bych ráda věděla, pravila pojednou matka, kam se podělo ze spíže 16 vánoček. Vánočky? Zamyslel se strýc. Nazýváš tak snad ty pletené dobroty, kterými se dojídám se svým přítelem Vimpim? Kdo to pro boha zase je ten Vimpy? Rozčílil se děd. A my pochopili, že strýc Baloun neměl zůstávat sám doma. Ještě jsem vám o něm nevyprávěl, podivil se strýc. Výborný společník a jedlík k pohledání. Zase nějaký darmožrou, podotkl otec. Doufám, že se vyhne našemu prahu. To mne opravdu mrzí, zesmutnil Baloun. Netušil jsem, že ho nebudete mít rádi. Jinak bych mu nedovolil ochutnávat kolekce. To budou zase svátky, věkla sestra. Vpadli jsme do pokoje. Skutečně, pan Vimpy byl jedlík k pohledání. Několik, asi 40 krabic bylo již prázdno. Jsou chutné? Zeptal se smutně otec a podal nezvanému hostu poslední krabici. Děkuji, ale již opravdu nemohu. Opáčil Vimpy. Víte, nějak jsem se přejedl kapru. Koupili jste pořádné chlapáky, ale zdolal jsem je, dodal vítězně. Pečené já rád. Doufám, že jsem vám nevyplýtval všechen tuk. Není vám z toho všeho špatně? Zeptala se maminka v tichém zoufalství. No, nebylo mi nejlíp. Neměl jsem asi zapíjet smetanou, ale pomeranče mě zase spravili. Pomeranče, zaštkala babička, ty byli na polici. Ano, správně, stará paní, uznale pronesl Vimpy. Vy máte pamatováka. Hned vedle Šunky. Udělal jsem vám tam trochu místa. Ty zapomínáš na konzervy, volal Balón. Co nám to dalo práce, než jsme je našli? Pardon, otázal se náhle host. Odkud jste měli tak znamenitou drůbež? Ta obluda snědla i krocana, lomil rukama děd. Kde mám pušku? Vánoce jsou svátky míru, těšil dědu strýc. Dostali jsme prostě na něj chuť. Nakonec ještě začneš vyčítat Vimpimu tu srnku a to už se opravdu urazí. Celá rodina plakala, jen švagr ještě nalezl sílu k otázce. Strýčku, zbylo vlastně něco? Dárky, zaradoval se. To bych se neodvážil tvrdit, opravil jemně Vimpy. Ale vždyť to nebyly potraviny, volali jsme všichni. I za knihy venkovan hladovému krajíc namaže, poučoval Balón. Natož za spodní prádlo, to i krmníka přidá. Sláva, bude zabíjačka, těšil se děd. Už byla. Stroze ho vrátil k realitě Vimpy. Cestou z venkova vytráví a potom taky člověk lecos o Vánocích rozdá. Co jste rozdali, strýčku? Již nepříčetně, snad ze zvědavosti vyptával se otec. Ale nic nového, ty věci jistě znáš. Ten nebožák se tolik radoval z tvého bobřího kožíšku. To víš, já toho na rozdávání sám moc nemám. Pane bože, ten blázen činil dobré skutky. Otřásala se výbuchy pláče babička. Neplačte, matko rodu, utěšili Vimpy. I vaším jménem učinili jsme šlechetnost. Ty drahokamy chuděrce tolik slušeli. Drahokamy, blouznil otec, a já hlupák se cpu fazolema. Tak půjdeme alespoň sáňkovat, návrh infantilní švagr. Sáňky, zasnil se Vimpy. Dítě ze sousedství si je vzalo. Ještě teď mě hřejí jeho díky. Ale divím se, že to uneslo, meditoval. Přidal se mu ještě peřinku. Nevidím zlaté hodiny vykládané slonovinou, chroptěl děd. Buď pokojný, Zachariáši, jsou v dobrých rukou. Uklidnil ho Balón. Ten chlap měl tak poctivé oči. Matka jen těžce povzdechla. Půjdu stáhnout králíky. A sunula se ke dveřím. Není to zbytečné? Zněla Vimpyho otázka. Rozprávejte s námi raději. Neměli právě dobré maso. Ale byl hlad, dodal svůj. A to člověk sní lecos, zvláště když řezník tak dlouho nešel píchnout kňoura. Už tady kňour nebude rýt, rozteskňil se. A kravku taky porazil řezník, žaloval Balón. Pak už se musela sníst. Promiňte, vmísil se znovu do hovoru Vimpy. Já jsem vám úplně zapomněl popřát veselé svátky a bohatou nadílku. Z nedaleké věže zazněly zvony. Ať máte vždy hojnost, šeptl svátečně Balón. Pojďme si zaspívat společně koledy, i když jsme se letos zrovna nepřejedli. A tak zatímco otec lámal chléb a porcoval narychlo ulovenou bělici, nesl se večerem do kraje lahodný řev Vimpyho a Balóna. Nesem vám noviny, poslouchejte.
6: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou, mosaznou kliku, těžkou už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácel aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a sbohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tajtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovi oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři Štědrovku, kravám po výslušce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, jdi do háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak by smet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domluvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek ve hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměl jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se Besta Klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na Kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštajn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tuže bolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s huhňavým učitelem? Znovu učitel obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplej čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaní doma a spou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal Štědrý večer.
7: Dobrý den.
8: Copak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
7: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
8: No a?
7: No já ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
8: Jo, je úředně, ano. Vy mi přímo lekáte.
7: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane Fente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
8: Statistik.
7: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik, to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta Vendulka Hnidousková z mzdového oddělení.
8: No, tak to bych musel.
7: No, nemusel, ale špatný by to nebylo. Špatný by to nebylo. Tak hejte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázek.
8: No, tak ukažte, ukažte.
7: Nešahat, nešahat, to nekoukat, to je přísně důvěrný, tohleto.
8: A dovolte, vy mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
7: A to právě nesmíte. Milý zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
8: Jak to myslíte?
7: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Tak hejte, Jedna je otázka, jo? Jedna, jo?
8: Jenom jedna?
7: Ne, číslo jedna. Tak a ta otázka zní, co čtete?
8: No já...
7: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna s dovolením, ale na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla. Nebo to je nějaká sprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic, než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych vypůjčil s dovolením tohle, co přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak. Otázka číslo dvě.
8: Prosím.
7: Jak jste spokojen s platem?
8: A je, to by člověk plakal.
7: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
8: Jo, vy ho znáte.
7: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
8: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
7: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. No. Číslo 4. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
8: No, takhle k moři.
7: Otázka číslo 4. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
8: No, takhle k moři.
7: Do Bulharska.
8: Ale ne.

0: Tam oba nevejdem.
1: A takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
0: Já bych nutně potřebovala pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
1: Ale milé znáte, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovno, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, jo, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milí malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
0: A co vám řekl?
1: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musím odejít. Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte? Jak vychováváte dětka?
0: Dětka?
1: Ne, jak vychováváte dětka?
0: Já dětka nemám.
1: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte dětka nebo nemáte dětka, tady je otázka, jak vychováváte dětka.
0: A kde bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Babičky nemáme. Ví, tak 2 roky nefunguje.
1: Je, tak moment, já to napíšu takhle. Vychovává chudinky, jo? Aniž by je měl, víte? Bez babiček, jo? A výtah nefungujíce.
0: Ano. Tak. Ale to je nesmysl.
1: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Chodíte na ryby?
0: No, jednou jsem chytal štiky.
1: Jo, kolik jste chytil?
0: Žádnou.
1: A jak to víte, že jste chytal štiky?
0: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
1: No vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
0: Jo.
1: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
0: Ano.
1: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
0: Ano.
1: A ono vám 7 hodin nic, 8 hodin nic, 9 hodin nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá. Tak co je? Pan kolega vedle nepřijde?
0: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
1: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
0: Nervák?
1: Já to vím podle sebe.
0: Nervák mě to naopak uklidňuje.
1: No jo, protože máte rybářský lístek. Dále, otázka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
0: Mordu?
1: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
0: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc, to má moc.
1: Mě taky, ano. Pojďte sem, ale mezi náma, můj starý jsem to zakázal. Mini, víte.
0: A proč?
1: No, ono není hezký, když se odkraje 109 kilo na jedno. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte. Další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
0: Ano.
1: Jaký je váš erotický život?
0: No prosím vás, co je komu do toho?
1: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
0: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
1: No dlouho.
0: Jo?
1: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
0: No?
1: Včera dopoledne. No tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo méně?
0: No jak kdy? Vy to znáte. No,
1: jak bych to neznal. Spíš jak, než kdy.
0: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
1: No tady, v tomhle dotazníku.
0: No to vidím, ale co se z toho bude vyvozovat?
1: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, víte? Hledy, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
0: No, to byste udělal dobrý skutek. Poslední dobou mě přibylo strašně práce.
1: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu, že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte sportku nebo matesa?
0: Pravidelně a dokonce vášnivě.
1: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
0: A myslíte, že by mi mohli na základě tohohle dotazníku přidělit?
1: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
0: Tak proč to píšete?
1: No přece kvůli premiím.
0: Aha, no a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
1: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
0: No tak.
1: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak. Já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
0: Naschledanou.
2: Mé květákové hodinky ukazují, že je zase čas na poezii. Přečtu vám báseň s názvem Báseň.

0: Stůj nad krajinou v krajnosti, jasně v noční jasnosti. Přeji světu řádný světa řád, sprav jedinou ze 300 zpráv. Zni v poli sám jak polnice, jdi půl měsíc jak pumlíče, tam samec, samá samice, krásky dotkne se kraslice. Kapr celý z kapradatěl, mech v Mnichovi znachovatěl, nach si nahý šťovík našel, vyšťavil se zvřesovatěl, bordošu měl zbobrovatěl. Koře se své koře, na vrcholu kopce povrch hoře. Dole v kálišti byl kalen klid, politikou politlit. V kaši kašel zašel, v hrdle výkřik zhášel, kde hrdličky se hrdelily, velbloudu se hrbyslily, na hřbetu mu zabloudili. V češtině jakoby vše spolu souvisí, text však není souvislý. Obezřetně užívej jazyk, uzený, a když tak tvou slovní smršť Prokop Diviš uzemní.
1: Poslyšte, kolegyně, já jsem se chtěl zeptat už prve. No. To máte nový šaty, víte?
2: No, líbí se vám?
1: Moc.
2: Jo.
1: Já mám všem hrozný vkus, já jsem jednou koupil manželce klobouk, ona si ho zkusila na zahradě a od té doby k nám nepřiletěl brabec.
2: No ale tyhle šaty mi snad sluší, já nevím, ale inšpicient byl nadšený.
1: No jo, no tak víte, ono mužskýho na dámských šatech vždycky něco natchne. Když nic jiného, tak vědomí, že nemusel platit. Nebo vy jste si to spíchla sama?
2: Ale no ne, dovolte, ne. No tak to šili v módním závodě Paleta, a, že?
1: Ano.
2: Podle návrhu kostýmního výtvarníka, který schválil režisér s hlavním kameramanem. No tak...
1: To je, člověk neřekl, kolik lidí taková pitomost zaměstná, víte?
2: Tak podle vás je pitomost starat se o to, abych já vypadala dobře?
1: Ne, takhle jsem to nemyslel. Já jenom chtěl říct, že vy to nemáte zapotřebí, no, kolegyně, že? Vy byste nakonec vypadala výborně i v teplákách.
2: To je nápad. Proč si nevemete někdy vy tepláky, co?
1: Protože já bych v nich asi nevypadal dobře. Ačkoliv, všimla jste si, kolegyně, já jsem zhubnul.
2: Jděte, kde?
1: Krkonoši.
2: Nesnažte se mi namluvit, že jste se dal na zimní sporty.
1: Ne, já jsem byl v Krkonoších pracovně. Já jsem byl na prvním ročníku krkofilmu v žiry.
2: Co to je?
1: Co to je žiry? No žiry je porota, to je to samé.
2: Ale ne, to jak jste říkal, ten...
1: Jo, krkofilm. No to je festival filmů o Krkonoší.
2: Krátkej film.
1: Údajně krátkej, ono se ovšem ukázalo, některý trvali taky 5 minut.
2: Ale
1: víte, na čem jsem se rozhodl? No. Že dám kluka na promítače krátkých filmů. To má budoucnost, poslouchejte. Protože u nás v domě bydlí jeden promítač. A ten vám není doma ani tak často jako minister zahraničí. Furt někde promítá. No to máte. Arsfilm, agrofilm, technofilm, ekofilm, etnofilm, teďko krkofilm, hlásí se Šumava, že chce šumfilm. No jo. A to nemluvím o festivalech, který znáte.
2: Teda válíme.
1: Fest válíme teda, no. Ale my jsme odbočili, my jsme původně...
2: Jo, my jsme mluvili o těch mých nových šatech,
1: no. Hezky, opravdu.
2: No ne, víte, co by mě zajímalo?
1: Co pak?
2: Jak vypadají na obrazovce?
1: No to není problém zjistit, jak... tady vzadu je televizor.
2: Ale no co pak můžu stát tady a koukat se současně na sebe?
1: Já, že bych se šel podívat a...
2: Jo, tak.
1: Že bych vám to řekl.
2: Vy byste to pro mě
1: no,
2: udělali.
1: No, to milé rád. A já vám to povím tady na rovinu.
2: Já tady počkám, jo, no. Promiňte, to důležitý. Už jste tam?
1: Já vás vidím, kolegyně.
2: No.
1: Otočte se malinko doprava. Doprava jsem říkal.
2: Já jsem levačka, promiňte.
1: A teď se otočte úplně tím, teda jako k publiku.
2: Já vím.
1: No a teď zase obráceně tím druhým.
2: To vím tak.
1: Poslouchejte, ty šaty vypadají výborně.
2: Jo, Tak to děkuju. Děkuju.
1: Na revanč, kolegyně.
2: No.
1: Když už tam tak stojíte zbytečně, prosím vás, buďte tak hodná, uveďte další číslo.
2: Ano. Co to bude?
1: Eva Pilarová.
2: Eva Pilarová. Co bude zpívat?
1: Něco o Duze.
2: Něco o Duze. Eva Pilarová.
3: Keď už sa to dostalo do tejto erotické roviny, ja mám tiež jednu takú krásnu spomienku, keď sme, my sme boli spolu s Julom na vojne vo vojenskom umeleckom súbore. A chodili sme na zájazdy veľmi často, hlavne do Čiech, sme chodili v Plzeň a tak to všetko sme prejazdili.
4: No,
3: vy ste chodili miestne. Tak to je práve tá jazyková bariéra. My sme chodili autobusom, vieš? No a raz...
4: V Plzni
3: sme... My sme spávali v hoteloch, pretože to sme mali tú výhodu. Sme dokonca mali aj tie dôstojnícke uniformy, také koncertné, bez hodnosti, lebo sme boli obyčajní vojaci. A v Plzni sme spali v jednom hoteli Slovan a tam boli také tie izby, bývalé apartma, ale predelili to na dve izby, to znamená, že tie spojovacie dvere zamkli, hej. A tam pri tých spojovacích dverách bola posteľ a na druhej strane tých spojovacích dverí už v druhej izbe bola ďalšia posteľ. A tam v tej izbe spal Julo a tu v druhej, na tej posteli za tými dverami spal jeden člen speváckého zboru vojenského umeleckého súboru. Bol to zhodou okolností Čech. A Julo večer po predstavení zbalil nejaké dievča a zobral si teda tam na ten svoj pokoj, na tú svoju izbu. No a už teda, ako to už býva, tak sa skrátka dostal až k tomu najlepšiemu. Ale boli to také staré železné postele, ktoré tak vydávali taký zvuk, skrátka vrzgali. A keď sa ozvalo takéto teda pravidelné vrzganie, ktoré tak dlho trvalo a Julo, myslím, bol dosť rozpálený eroticky, tak po chvíli sa z tej druhej strany tých dverí ozval hlas toho kolegu, ktorý hovoril: "Střídej tempa, nevydržíš."
5: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: "Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. A začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále. Řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmoire Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi 10. manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče a nebo manžel. Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji, to je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si, to je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. Ty fajn, člověče. A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn. Ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat. A když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vosturu jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat, nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje, i on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je, no a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili, tady máš, Rolande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám, ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
4: Neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
6: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
4: Herečkou.
7: Mistře, jak jste se bavil se
4: sobou? Řekl jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
7: Jak byste se bavil, kdybyste se Sophie Lornou sám?
4: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sofii Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
8: Kdyby jste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
4: No ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo.
8: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
4: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník, on si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company, Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic zajímavý. Já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch. Řekl bych, takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
7: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
4: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano. Plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. Ho, bych byl na koni, řekl bych, co mi zakazuješ? Ho, a šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
9: Tady je jedna žena.
4: Ano?
9: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
4: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
9: Jsem od Tisku.
4: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
9: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
4: Na tohle?
9: Máte snad jiný?
4: Ne.
9: Škoda.
4: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
9: Jak jste se dostala k divadlu?
4: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, dítě, ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
9: Co si myslíte o vlastním herectví?
4: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám že ano, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
9: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
4: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo, a že tedy dělá ciráty, a u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty, že to bude, řekl bych, ano, že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni jak si řekli, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
9: To jsem viděla.
4: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
9: Ne.
4: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
9: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
4: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
9: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
4: Ne, no tak to není pře... Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná teda, protože zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
9: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
4: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
9: Nedo, chtěl byste být krasavec?
4: Chcete tím říct, že nejsem?
9: Zapomeňme na to, ano?
4: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak... půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej. Ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: No tak na první pohled, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnůj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci, to není tak tě... Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně, nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. jak by mohl nespotvořit taky manželství. Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano? Já to dosud tedy nemám jaksi patentováno. Nedal jsem si to. No, ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, tak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáto. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice plustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví, moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná Satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejít? Pořádku milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je.
1: Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, Tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
2: To bych řekl, to je trapas jak...
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je tomu velmi dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takže jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak se sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhl. Konečně Honzel promluvil.
1: Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání.
2: No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě prosím to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení, vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Jiří, já bych se ještě vrátil k divadlu. Vlastně, když skončila éra, tvoje éra v divadle na Zábradlí, tak si časem tedy vstoupil do spolupráce s Miloslavem Šimkem, čili divadlo Jirky Grossmana. Tam si taky poznal spoustu zajímavých lidí, taky jste cestovali vlastně za krajanama, jste jezdili do Ameriky, myslím, že jste byli v Austrálii. Máš na to nějaké vzpomínky?
1: Tak my jsme projeli díky těm Suriomárium a těmhle těm Matejkům, tyhle ty voloviny, to lidi chtějí na celém světě. Takže to, jsme byli překvapení, když jsme přijeli do Kanady, do Austrálie, do Ameriky, že to všichni ty krajani měli. Všichni to znali, jo. Což mě teda velice, velice potěšilo a takovej první zájezd byl do Kalifornie, to zařídil jeden můj kamarád, který nás tam pozval. Tam jsme udělali ve studentském divadýlku takový představení pro krajany a na základě toho vzniklo řada pozvání a pak jsme jako jezdili už dost, ale já to vemu od začátku, když jsme vyjeli prvně, tak s náma jel Pepík Fousek, to je můj kamarád a je to autor textu, myslím, jedný z nejkrásnějších písniček, co já znám, Až mě andělé zavolají k sobě, což je vynikající, já myslím, nádherná písnička a on píše nejenom takovýhle krásný texty, vážný, ale píše i taky takový prostě jako srandovní texty, třeba píše takový aforizmy, mně se hrozně líbí jeden, to teďka právě on má v tom vystoupení, ale to můžu, nechci mu krást repertoár, ale tohle myslím, že říct můžu, to je nádherný, jmenuje se to Starý chlípník. Jeden starý chlípník začal svádět panu. Donaha se svlékl, pak napustil vanu. Ve vaně se cákal, vedl porno hemzy, pana se šla svléknout, ukradla mu penzi. No a tenhle ten Pepík Fousek, ten měl prostě takový... No a tenhle ten Pepík Fousek, ten měl prostě takový

0: Ten celník povídá, no to pane, v žádném případě. Pa, on se koukne na nás, pa, vidíte, kuci, já jsem vám to říkal. Tak si
1: hned
0: vystupne.
1: Tak neodjeli.
0: Tak jsme hned tak neodjeli, no. No ten Fouksek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřek, jo. Já jsem, to jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fouksek šel, Fouksek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fouksek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem, já pám, jsem ho neviděl a pově, on je hrozně ješitnej a pám Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou. Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pám Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá hezká holka, já pám dobrý den, já pá dobrý den, Fousek pá dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila a povídá, a jak to víte? Ona pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar Pepo. Takže opravdu Pepa,
1: ne, ten má krásný věci, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestě. Načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak Lenin je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
0: no on má takový, on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černý, teď toho mrožáka, teď ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takový.

0: A šli jsme, a pam, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fuxek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fuxek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já, pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed, jediný tam byl na té terase, a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fouksek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fouksek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda vošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? Fouksek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy. Já bych vzal ještě teda jednoho, abych nebyl, to by to nebyl pořád o Fouskovi, já bych si ještě vzpomněl na jednoho kolegu, to byl Kostelka, Lubín Kostelka, který, když s náma jsme lítali do Bratislavy, tak jsme se míjeli v letadle vždycky, jsme se potkávali v Bratislavě na letišti, na Ruzině na letišti, jak jezdili slovenský herci točit do Prahy, my na Slovensko, bylo to hrozně hezký, teďka už to bohužel teda moc není, protože se netočí filmy ani na Slovensku, ani tam. Že se točí akorát ty slabomyslný soutěže pořád. Vždycky, kdo ví, kde byla bitva na Bílý hoře, tak vyhraje propisovací tušku. A takovýhle kraviny.
1: S televizním logem.
0: Takže to se točily ty filmy a teď všichni se tak potkávali a už jsme byli prostě tak jako sehraná parta a Kostelka říkal, podívej se vždycky, poznáš v letadle naprosto bezpečně, kdo je estébák. Já pán, jak to poznám, pán, velice jednoduše. Že má špatně ušitý šaty z drahý látky, protože oni fasovali drahou látku, ale protože chtěli ušetřit za kryčího, tak to vždycky si nechali zvrzat někde a podle lacinejch bot. Jo, a jednou jsme letěli do té Bratislavy a letěla tam s náma nějaká vládní delegace, takže ta byla jako vzadu, jako separe, a tam seděli tyhle ty mládenci. A jak jsme vylítli, tak Kostelka, protože se bál strašně letadla, tak do sebe šoup několik těch koreňovic. A teď se ozvalo to hlášení, pozor, pozor, upozorňujeme všechny cestující z Prahy do Bratislavy, že letadla československých aerolinií jsou doprovázena příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Jak se ozvalo tohle hlášení, tak Lubín Kostelka, který byl trochu chycený, vstal a začal se klanět.

0: No, jsme probrali tedy tuzemské cestování, ale ty máš taky hezký historky, třeba když jste byli právě s panem Šimkem třeba ve Spojených státech amerických, jestli třeba by si nevzpomněl na to, jak jsi tam kupoval čepici, to se mně strašně líbí, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi.
1: Tak je to neuvěřitelný, každý myslí, že kecám, že jsem si to vymyslel, je to pravda. V Kalifornii, v Los Angeles je taková část Los Angeles, West Hollywood se to jmenuje, a tam je asi jako bílá labuť v té velikosti, je prodejna, kde je napsáno, v tomto domě si můžete koupit 100 000 druhů čepic. A tam mají opravdu od sněhobílý čepice, ty baseballovky takový, všechny možné barvy, všechny možné kluby, které existují v Americe, fotbalový, baseballový, tenisový, všechno. A teď jsem chodil, protože ty čepice sbírám, mám jich doma, jsem jich spoustu dostal, spoustu ukrad, spoustu rozdal zase. A tak jsem pořád říkal, kterou čepici bych si tak koupil, až jsem najednou mě padla do oka taková černá čepice, tak jsem si ji zkusil a pám, to je ona. Tak jsem si ji nasadil, šel jsem k té pokladně, tam stál takový ohromný asi 3metrový černok, tak jsem na něj koukal takhle, ukázal jsem na tu čepici, on mě vzal za ten kšilt, otočil mi to takhle dozadu a povídá, tu si nech, tu tady někdo zapomněl. Je to neuvěřitelné.
0: Jak jsem říkal, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi. Jiříku, já bych trošku teď obrátil pozornost na tvé bydlení. Když občas jdeš třeba do hospody na Okoři, tak je to třeba pro tebe taky inspirativní, třeba do vašich scének s Miloslavem Šimkem používáš nějaký takovýhle věci, které třeba zaslechneš v té hospodě?
1: No my tam v podstatě v té hospodě, co tam mají ty lidi, ty keci, jako tak to v podstatě jsme spoustu věcí, to je v podstatě od lidí, jo, protože nejlepší fóry jsou v hospodě. Tam třeba je nějaký chlap, jmenuje se Jarda, a ten tam stojí celý den v té hospodě, opřenej o pult, nesedí, má na sobě montérky, nikdy v životě ho nikdo nic neviděl dělat. A je jako na odchodu. A furt do sebe láme ty píva, ty Marie, jako je tam od rána a furt kecá.
0: Jako na odchodu prostě. Třeba 5 hodin. Tak
1: jako, dej si pivo, nebo ne, já jdu.
0: Mám zas to, tam dá malý.
1: Mám toho moc, jo, mám toho moc. Jakože má moc práce, ale nikdy v životě, no prostě ho nikdo neviděl jako nic dělat. No a ten vede neuvěřitelný keci. Tam třeba přišla taková paní, taková jakových 120 kg, ale ne tlustá, takový kredenciózní typ, jako...
0: Almarozní
1: typ, takovýho něco, jako jak maluje ten Born, jak jsou od Borna, jo. Takový ty mohutný ženský s takovou malou hlavičkou, takým kloboučku komickým. S takovým pidím mužíkem tam přišla. A ten na tom manželovi bylo jasně vidět, že se jí bojí ty ženský.
0: Že je občas fackovaný taky asi.
1: A pa, říkal, já bych si dal čaj s rumem. Ona se na něj koukla, pa, s malým. Tak ten výčepní mu udělal ten čaj a viděl, když viděl toho chudáka, tak mu tam ten rum přilil, protože měl pochopení, že ten člověk, že to musí být hrozný utrpení. On pil ten čaj a dělal, dělej. Ona se na něj koukla, pa, co dělej?
2: Dej si něco, dělej.
1: Pa, já si nic slávat nebudu v takovýhle putice. Tenhle ten Jarda tam stál takhle, koukal, jak ten pidí mužík tam pije ten vařící čaj, jak se málem opařil v obličej, a povídá, hele, ukázal na tu paní kredenciozní, pa, kolik ti žere na 100 kiláků?
0: Si dovolil dost, nevyklepala ho z těch
1: montérek. Tam přišla nějaká paní, taková jako bylo vidět na ní, že jako kdysi byla krásná, ale už jako moc krásná nebyla, už byla taková trošku jako jetá věkem, ale dobře udržovaná s takovým nějakým mládencem. A teď tam stáli ve vchodu té hospody a furt cukrovali, tak jako ona furt říká, tak já ti brnknu, jo? Pa, brnkni, no. A kdy mi brnkneš, no brnknu ti, co dobře. Tak brnkni, tak pa,
0: dvě hodiny.
1: Tak brnkni, jo? Brnkneš, no tak brnkni. A ten Jarda takhle stál a pozoroval je, jako jestli si brnknou nebo nebrnknou. A tahle ta dáma odešla, tenhle ten chlap přišel k tomu pultu a dejte mě jeden fernečtok. Tak vzal ten fernečtok, obho do sebe, pa dej mi ještě jeden. A tenhle Jarda povídá, kdo to byl? Pa jako kdo? Pano, ta dáma, co tady byla s váma? Pa, to je moje děvče. Pa, děvče? Co dělá? Pano, to je letuška. Pa, ale. Pano, fakt to je letuška. Páno, neblbni, to musela lítat ještě s dvojplošníkem.
0: No to nepoužij takovýhle hezký věci.
1: No takovýhle,
0: že?
1: Takovýhle on vede tam, nebo mě povídal, tam se bavili nějaký dva místní, se jako bavili, jako, ten jeden říká, hala! Tady ve Svrkyni jsme stavili barák a tam je kamaráde nakladač, to je pan nakladač. Hele, ten hází tou lopatou tak rychle, že když jsme normálně stavili tam Tondovi barák, jo, tak dva jsme měli co dělat, hele, s kolečkem, aby jsme mu stačili, jo. Dva. A ten, no co dva, tři jsme měli co dělat. A tenhle ten Jarda, jak na to koukal takhle, povídá, to je fakt, já ho znám. Hele, to pojal tý hospodě, pojá, já ho znám, ten hází tou lopatou tak rychle, že tuhle jsem šel kolem jejich baráku a on mě málem zasypal. Takovýhle on tam vede ty keci. A nebo povídal, to byl opravdu bombónek, jak šel Dallas, který je teďka znova, tak když byla Suelín, tam byla zrovna, měla to údobí, jako kdy propadla alkoholu. Jo, jak to celý národ to sledoval. Tak tenhle ten Jarda přišel a povídá, tak, dneska ráno jsem dostal zálohu na jarní práce, tak se dneska večer ožeru jak Suelín.

0: Já vím ale, Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
1: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím já, on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a... Kupři čepice! Já pám, co bych si kupoval čepice, i nepotřebu.
2: Tak je kup někomu jinému.
1: Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty... bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
3: To dlouho
1: tak jsem nevydržel. Přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. Pá, to jsme nebyli my, to byli Číňani.
3: Jak to máš sakra poznat?
1: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím, no tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, Nong. Já pám, Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pá,
2: Mičoken.
1: Pám, cože?
2: No, Mičoken.
1: No, pám, já ti nerozumím.
2: No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Takže to byl Mičoken.

0: No. Tak já myslím, že už se pomalu s vámi tady rozloučíme, teda čas haba je už to dnes. Máš třeba něco, Jiří, to je krásný, vždycky, když s Jirkou sednu do auta, tak vždycky z něho vypadne nějaký nový vtip, já nevím, kde on to nabírá, ale jestli by si se s náma nerozloučil nějaký...
1: Já vám řeknu jeden takovej fore, jako takovej drsnej na cestu.
0: Už to bude klouzat
1: venku. Je to drsňárna, ale jako ten vtip je opravdu dobrý. Jak k Baťovi přijede pán na invalidním vozejku a ta prodavačka, páne, koupíte si botičky? Vydá, to je kráva, to snad není možný. No vidí, jsem na vozejku, jestli si koupím botičky. Vydá, no to si teda nekoupím. Vod jeden naštvaný, prostě přejede národní třídu, přijede k Národnímu divadlu, přijede na červenou, ten policajt pojá, moment. Pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva u toho bati mě povídá, jestli si koupím botičky. Vám to vám řekla? To je kráva. Měl jste jí kopnout do prdele. No. To snad není možný, takovejhle debil. To je idiot, to snad není možný. Přijede domů, povídá, představ si, ženo, co ty lidi, co to je za idioty dneska. Tak kráva mi povídá, jestli si koupím botičky, tak přijedu na červenou, povídám to tomu policajtovi, ten idiot. Mě povídá, že jsem jí měl kopnout do prdele, a povídá, podívej se, Jardo, vykašli se na to, lidi jsou dneska blbci, dej si panáka, to tě postaví na nohy. Takže přátelé, děkujeme pěkně, mějte se moc hezky a nashledanou.

0: Tak, co pak, pane Malča? Máte něco na srdci?
1: Takový problém. Spíš problémeček.
0: Nějaká nemoc v rodině?
1: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
0: Pane Malča.
1: No s rodinou, samozřejmě.
0: Já vím.
1: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
0: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Máca.
1: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
0: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
1: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večírek s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
0: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
1: A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
0: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
1: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
0: Koňak a pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
2: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
0: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
2: Podejte mi tašku.
0: Co to?
2: Kladivo. No
0: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
2: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
0: Už mi to slibujete rok?
2: No, není materiál, víte?
0: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
2: Půl dne sem, půl dne tam, máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
0: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
2: To se rozumí, že brigádně mě do toho nele.
0: Co takhle? Tenhle pátek, no.
2: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
0: Nedalo se to odločit na pondělí.
2: Helgo, to je materiál tohle.
0: Malá pozornost za vaši ochotu.
2: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
0: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
2: Jo.
0: Ještě jednou vám moc děkuju.
2: Ergo, to je materiál to.
3: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
3: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
2: No, já jsem to měl připravený na pátek.
5: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
2: No, já vím, že je to důležitý.
5: No?
2: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
3: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
2: Proto já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
5: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
2: No, tak jsem šel fasovat materiál do skla. Jde o pár hodin.
5: Ne.
2: Já bych to taky nechtěl zadarmo. Já bych si dovolil tady ne...
5: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
2: No tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
2: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni, Ti opraváři si ale žijí.
6: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
6: Čert vem vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
6: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň Bohu, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
6: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
6: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
6: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co, hezky se vyspěte. No, a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
6: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
5: Zajisté, soudru řediteli, zajisté.
3: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
6: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
1: A do Brčic.
6: Ne, do Plzně.
1: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
6: Ale to já taky, máce. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
7: To je snad sen.
8: Je neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
9: Ano.
8: Ano, prosím.
9: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
8: Herečkou. Řekl jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
10: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
8: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět. No já jsem říkal, no co by horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
9: Jaké by bylo vaše poslední
8: přání? Nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jopač, takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký et Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
7: Jak snášíte ženské, co si myslíte o ženském pláči?
8: O ženském pláči si myslím, já vám to řeknu líp ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelný. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, a ti to zakazuju. Bych byl na koni, řekl bych, co mi zakazuješ? A šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím?
9: Tady je ta žena.
8: Ano?
9: Žena slabá se hlásí o slovo.
8: Když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
11: Jsem od Tisku.
8: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
12: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
8: Na tohle?
12: Máte snad jiný?
8: Ne.
12: Škoda.
8: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
12: Jak jste se dostala k divadlu?
8: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
12: Co si myslíte o vlastním herectví?
8: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svým, který tedy, že ano. Tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
12: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
8: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá cirát. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
12: To jsem viděla.
8: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje? Já jsem na to přišel.
12: Ne.
8: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
12: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
8: Čím pak? Že mluvím primule, jo?
12: Ne, ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
8: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, protože blankitné oči, modré, já to nic neříkal. Ano, ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. Ale ona o tom nevěděla.
12: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
8: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
12: Nedo, chtěl byste být krasavec?
8: Chcete tím říct, že nejsem?
12: Zapomeňme na to, ano?
8: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídala a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušejí, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu ošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: Na první pohled? No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znamenko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuju. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Žám. Podívejte se, být milenci to není tak těžké. Je to umění, je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načechranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takové to manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, ale prostě, já vám to řeknu. Takové to manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a ne, když jsi přišel pozdět se mě, pak jde, smil, ne, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit fotr. Fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého Vater. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk, aby poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno. Že? No, vrátí se domů a živoří dál. Máte dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejc? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná cnost. Jářku to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček. I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas nemoc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, Lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak...
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce. Dívám se dírku.

Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělané takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda. Její škoda. Ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre séparée. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl, podejte mě prosím to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku, on z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným

způsobem četl. Krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli pav. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Mildo, já vám děkuji, moje otázky jsou vyčerpány. Já vám děkuji za tento večer. Odcházím potěšena, pobavena a dokonce poučena. Přímo těhotná myšlenkami.
1: No tak myšlenkami, to se mě podařilo poprvé.

Dobrý večer. Dobrý večer, milí přátelé. Je Silvestr. Poslední den v roce. A na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád. Právě proto, že Silvestr mi přikazuje, abych se bavil, a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám. Dobrý večer. To je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil, a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku, a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu. A najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlý Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava, a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete, a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky, a takhle těma prackama plácal podél toho pláště a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo. Ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum. No byl divnej prostě, jo. A říkal mě, rozumíš, že mu to blbě srostlo. Než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mimu kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? Já říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on nervy, hajzle, žvi do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička
a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřice do jejího pokoje a ona už měla jeho školu toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. Já, a ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bezsvalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí, otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, až tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží a sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali a říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo? Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhé době auto z brněnského značko, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma, Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě, u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole.
Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy o nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému: ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On: bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo. Praporčík se zamyslel. No ale on se zamyslel a říkal: no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. On ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mi teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on: kdo je? Já. Já. To je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajtský o tom, proč policajti si volizujou hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a říká: pojď, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizují hodinky. A ona říká: no to nevím. No to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají, a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl, a jsme tam byli kvůli filmování, a já jsem tam byl jako maskot, a teď jsem se díval, a tam, jak jsem tam tak stál, a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude, nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, a to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká: promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku zpumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s nima, s těma dvěma manželama, a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna. Ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou. Dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká: a co kontroluješ? Ten na ní koukal, takhle říká: proč vás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Dělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centrum města, já bych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne?
Prosím vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo. Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydechá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon a tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do Kontiku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Bangli se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu. A on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry, dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovaný pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Aziati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tady je ty ono, no jiní, no, no, no, jsi si, ty si, jo, má na ty pidono, jí byl ty, a tam mojí hodní kráva, a tady byl mojí hodní, mení a sají ti ti kráva, jo, no, lebe, tako to, jo, hodní kráva, no, jí ti si, jo, oj, mojí hodní, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, a já jsem říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdenek Mariška, můj starší spolužák a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia a říkal, nevidíte červenou, kazíte mě záběr. A ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy. A Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, tak je nemáš nosit do dabingu. Z toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávil krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo. Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta. A ta večerní rota zase nastoupila večer a troubila tam ta da da. Nádhera.
tohle je neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělal někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk a vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vyťal. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám do dneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumí, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ní dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii, já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka jsem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálie, není opačně všecko, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím nešli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podklesne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale my jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On říkal, proč by se tady nemohl vykoupat? Jsme demokratická země, ne? A říkám, no, jestli tam nejsou žraloci. Proč něco by tady dělali žraloci? Ten tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem běl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal.
A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho dne, protože ty krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho dne, jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se, a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký? To byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had. On co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej, visel takhle nad námo, říká, pojď, ten je skutečně jedovatý. Nebo jsme jeli potom, v džípu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták. A pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče. Už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, no počkej, to nemusíš zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco, tak řekl bych, pětinásobně rozvsteklený krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta. Brr, brr, brr, tím zobanem, říkám, co to dělá? Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v pátém poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve druhém poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, ač ona nám bába tvrdí, že ve druhým poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

0: Ale že si tady vzpomínal svýho tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
1: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil s televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil ty dárky, že jsem měl plnou skříň čepic ze závodu míru. Jsem měnil akorát ty letopočty a no ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakém delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako s kým. Na mě to nepřinášeli, musím říct teda, jo, tyhle ty spory, takže to, ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní. A on, můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a takže on s těma dárkama, já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po třech nedělích, posadil si nás ke stolu a vyndal dárky. Dal nám takový ty dvě máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem trojku z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty tři pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
0: Jo, takhle.
1: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže no ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo. Ten pruh není teda úplně bílej třeba. A spíše tak jako vzadu než na boku. A já mám kamaráda, který to takhle nosí prostě. Vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný jako. Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo jak to vůbec děláš?
2: Ne, já ne.
1: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
2: Ne, to nejsem, já, že tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, že, takže to jsem já, mám takový důležitý upozornění pro děvčata, já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga M-ka. A já jsem se s tím naučil žít a jako.
1: Tak s tím se dá prakticky jenom žít. Nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
2: Na parádu to rozhodně není. A ale já ty tanga ještě nosím opačně než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně hřejou, takže vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o kterém mluvil Michal.
1: Já musím, že jsem jeho tanga viděl a on třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou ta kanička zauzlovala ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo. A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
2: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdyby jsme to tenkrát nerozvázal zubama, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovaný.
1: A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne. Tu od těch tank.
0: Jo, takhle.
1: A nosí tam vlasec teďka místo toho. Jako. On se Pepa směl, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo.
0: Proto budu poposedávat pořád, abyste jako
1: věděli. No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, to si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl kojit baťoh a on měl docela dobrou náladu. Tak 8 broviček a 3 piva, že jo, to je veselý každý. Takže šel do sklepa a přinesl takový žlutý zaprášený baťoh a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A, takže on se urazil, že se jim nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny a dostal tenhle ten žlutý baťoh, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, protože to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do mody, takže on byl šťastný z tohohle toho.
2: Já jenom myslím, můžu, jak jsem u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dní před Ježíškem.
1: Děkujeme za informaci, Richarde.
2: No, tak já kdyby tady seděli jeho vystě, tak aby viděli, kdy jsou Vánoce. A já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, protože dostávali takový ty plnohodnotný dárky, jako třeba boty, džíny, mikiny, že? Protože já 20. prosince, 4 dní před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček.
1: No, já mám narozeniny v červenci, to je hodně dlouho přes Štědrým dnem a vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy.
2: No ale to by aspoň psali, že? Tak jako...
1: No ty ze Sapora nepsali. To.
2: No a ještě tedy den jsem těm fixům dostal zavírátka, no takže to bylo takový... Takže třeba bych dal třeba za hnusný baťok, když se vám nelíbil nikomu.
0: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
1: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako... Takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech. Já to vyšlo na stejno.
0: Já si vzpomínám, že to nedávno dávali inscenaci, kde si vlastně hrál takovýho kluka z děcáku. Malýho, měl nějaký jméno srandovní, já nevím, jak se jmenoval. Nespomínáš si?
1: Já si vzpomínám.
0: Jak?
1: Nevím, co na tom srandovního. Jmenoval se František Bukáček.
2: Já nevím, tak mi to třeba srandovní přijde, Bukáček. Byl asi hodnej, veď? Kluk to bylo hodný.
1: No, on byl vždycky Romová, byl takový tichý, hodný. Prostě.
2: Na kluky byl asi hlavně hodný, protože s tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: A nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tyho z hospody a řekl, čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmátí.
1: Čeče, ty to schazuješ, ale on tam hrál s Veličinama, že jo? To byl Pešek, Medřická, nebo ne? Je to tak?
0: No, no tak tam to byl jako i první můj film, někdy v 74. roce. A hráli v tom samý, jako tyhle ty velký slavný herci, Medřická, Pešek, Vala, Galatíková, já. Takovou, musím říct, že jsme tam vytvořili takovou dobrou hereckou partu. Tenhle ten film byl jako fakt strašně dojemný o chlapečkovi z dětského domova, jak se ho furt jako se ho berou, pak ho vrátějí, on uteče zase se ho, furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni do mé brečeli prostě, jo. Dojatý a koukal, a mně to přišlo jako strašně divný, že jsem byl malej kluk, jsem to nechápal, když se vidím v televizi, proč oni brečí, když sedím vedle nich tady, tak jsem se jako tak připitomněle smál. Tak mi dal táta facku, už jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize. A fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by se ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi, mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo, no.
1: No ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak si musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to, ne? Z filmu do filmu.
0: No, no tak já nevím, v té době taky... Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den. Jo? Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba. Že?
1: No právě to
0: taky...
1: jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulární kamerový zkoušky, nebo jestli to byla protekce. Tehda.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: Ne, to je blbost, to je pravda, že když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Českého domova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce to natáčení nosil takovou žlutou větrovku a na zádech měl nápis Apollo 72. A nikdy na olympiádě nebylo. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když, jako, já nevím, naši v té době stavili takový rodinný domek, jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil. Takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. A to zase bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem o to. Ona v zrcátku viděla i co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska zlobil, nikam nepůjdeš?
0: Ne, to já jsem říkal v okna. Že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, co? Byly sice z trolejbusu, ale otevíraly se, jako. A ono to mělo, jako, tohle bydlení i takový třeba výhodu, že tatínek přišel, jako třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páč na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se odtamtud přestěhoval, když mi bylo 15. Protože táta blbě zabrzil a odjel jim ten barák do Podolí. A já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím. Venku, jako v baráku.
1: To jako... se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No je, u nás to je takto, tak jako normální lidi, třeba tam je jako silnice a když chceš přejít, Že jo, tady, když budete přecházet u kulturáku, ksepáte doleva, doprava, jdete u nás, to je doleva, doprava, nahoru a pak se to perfekt přejde. Jaký zajímavý bydlení. Já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle, nahoře je živo, dole už jako ne potom. A má takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak jako žít, aby si z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáče, kdysi dávno. Jo, a ta dáče je úplně to, prostě tragédie, dáče je zničená. A viděl to můj známý, který tam bydlel, a ta dáče je patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel o patro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáče, ten otevřel, rozespalej, a on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád prostě, non-stop. Jako ty, oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady o tu firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme na hlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme bydali v garzonce. V té garzonce bydala máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když si to představíš, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ. Usneš a spíš vlastně pořád odkopanej, že? Takže jsem byl pořád.
0: No tak jak on trošku, já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali, jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páčím to normálně tadyhle na něčem drželo to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on řekl, to a... No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, že jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona ze zadu vypadá jako loď ze předu, ona to má vlastně takhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč, a když se narodila ségra, tak to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem koupil míče, tak jsem si pro něj musel dojít, když jsem nakopl ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky znešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářské kriminálky a pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí a on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o tý už jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne kurva, tanečnice. Tady pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, to já nevím, jako řekl.
2: Asi nějaká rodinná sleva. A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé, moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. Ona byla na operaci s kyčlema, nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi řemínky od lyží, on se jí to vytahalo, takže ona furt byla takhle v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili třeba hrozně reglace, my jsme ji v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme ji vzali tady třeba. Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebrala do ruky, že jo? Ale ty rohlíky a to máslo takhle nabodávala. A ty nechty takhle to házala do toho košíku. Pak teda o ty nechty přišla. Šla nakupovat konzervy, no a tam, že jo, tam do krve to měla. Pak teda ještě měla takový nechty na nohou. Tak chodila taky na nákup, ale to ty rohlíky nikdo nejed, takže... To je nějak tak v podstatě moje rodina, jako se dá říct.
0: Ty máš nějakou rodinu, Pepíku?
1: Já mám rodinu. Takhle, ne, vyrůstal jsem v rodině, teď mám další rodinu, že jo, to je jasný, no, mám, no. A tak záživný...
0: Co manžel, jsem... dobrý?
1: Co manžel? Jsem se na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, co jsem razil tady první já, podle to registrovaný. Dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
2: A jsem registrovaný myslivec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.

0: pomodičky. Padáte mi z ruky, padáte mi z ruky, z ručičky. Co myslíš, teďko přijdou všichni?
1: To nemůžu vědět. Přemýšlím, jak je oslovit. Pro začátek jim řeknu přátelé. No a pak se uvidí.
0: Řekni jim drazí, taťko, za to nic nedáš.
1: Drazí? No to by šlo.
0: Ty, taťko, ještě můžeme zhasnout a dělat, že nejsme doma.
1: Nic takového. Je to sice kruté, ale musí to být. Kolik přijíždí ten vlak, mamko?
0: Sedm, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel vlakem, už je tady. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Mé jméno je Pícha Ladislav.
0: Láďa!
1: Já jsem Žíla a to je moje choť. Posaďte se, pane Pícha.
2: Já jsem dostal tady ten dopis, abych se dostavil, že nebudu litovat.
1: Souhlasím. Dostavil jste se na správnou adresu.
2: A vypadá to, že nás přijde ještě víc.
1: No tak není jisté, kolik se nás sejde, ale doufáme, že tu nebudete sám.
2: A co vás vedlo k tomu, pane Žílo, že jste napsal zrovna mě?
1: Jen trpělivost, všechno se včas objasní.
2: Aha, tajemství. A víte, že jste kápli na toho pravého?
1: To víme zcela bezpečně.
2: Já totiž sám rád takové věcičky organizuji.
1: Jaké věcičky máte na mysli?
2: No, výlety s překvapením, bojové hry a tak.
1: Výlet s překvapením? No, dalo by se to tak nazvat. Viď, mamko.
0: Bože.
2: To není vůbec nic hrozného. Loni jsem organizoval bojové pochodové cvičení pro naši školu. To se dělá úplně jednoduše. Každá třída dostane několik obálek. Teď v první obálce třeba stojí ostrým pochodem na mšeno.
1: Kolik máte hodin, pane Pícha?
2: 70 přesně.
1: No, dobře. V kolik přijíždí ten autobus, mamko?
0: 7:07, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel autobusem...
0: Už je tady.
2: Hejte, neměl bych se schovat, já se schovám, ne?
1: Seď a neblbni.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: To jste mi poslal vy to psaní?
1: Ano, já. Vy jste, tuším, pan...
3: Síra Bedřich.
0: Beda!
3: No, já vlastně nevím, kvůli čemu sem jedu, protože já toho prodávám víc, ale počítám, že máte zájem o tu parcelu.
1: Klidně se posaďte, pane Síra, tohle je pan Pícha.
3: No, podívejte se, co bychom kolem toho chodili. Místo je to pěkný, je tam rybník, je tam les, no pochopitelně nejste sami, kdo o to má zájem, takže levný to nebude.
0: Jak je daleko na dráhu?
3: Ta parcela leží hned u trati.
0: Tak to je krásné.
3: Na nádraží je to zkratkou přes les hodinku a půl. Mimochodem, zaplatil jsem 20 korun za autobus, to mi doufám někdo uhradí.
1: No jo, to víte, že ne.
0: No.
2: No tak já vás tedy na jednu stranu chápu. Vy jste dostal dopis, abyste se dostavil na určitou adresu a vás teď pochopitelně zneklidňuje, že nevíte, co se z toho vyklube.
3: Tak to mě pochopitelně zneklidňuje.
2: No jo, ale to je na tom právě to pěkné, pane Dreslík.
3: Síra.
2: Podívejte se. Co byste ku příkladu dělal dneska večer, nebýt toho dopisu?
3: Tak hlejte, do toho vám vůbec nic není, co já bych dělal. Jestli chcete cement, seženu cement. Jestli vám jde o krytinu, bude krytina, ale v tomhle to musí mít jasno. To.
2: Já bych například teďko koupal děti. Tedy mám děti rád, to je pochopitelné. Jinak bych si taky těžko zvolil učitelské povolání. No ačkoliv. Ale víte, někdy je to trochu moc. Po celodenním vyučování koupat 3 děti najednou, to vám taky z ničeho nic ujedou nervy, a jak tak ty ranice piští a vřeští, tak já šup hlavičku pod vodičku.
0: Ale ne.
2: A je klid. No ne, že by se utopili, to ne. Ale napijou se.
1: Kolik přijíždí ten parník, mamko?
0: 7:20, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel parníkem... Parník, mamko?
0: 7:20, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel parníkem...
4: Už je tady.

0: vás.
1: To já si vás pamatuju.
0: Ano?
1: Jo, vy jste mi tenkrát moc dobře poradil.
0: Ano?
1: Moc dobře.
0: No, to jsem rád. Víte, ono je toho skutečně moc. A zvláště u nás, v severočeském kraji, je manželství v kalamitním stavu. To máte to nahuštění průmyslu, mlhy, exhalace, do toho noční směny, v tom nám ta nevěra bují. My s kolegy v poradně často nevíme, kam dřív skočit. Vás, pane Šilo, jsem si musel vzít jako takový melouch. Naštěstí tady mám kousek vedle jednu velice silnou erotomanku. Těžký případ, takže vás vezmu jedním vrzem.
2: No, mamko, přines to kuře a láhvičky. Mám dojem, že se nás víc nesejde.
3: Jestli dovolíte, prosím. Já jsem velice rád, že jsem se setkal s člověkem právě vaší profese, pane doktore. Víte, mě totiž zajímají dospívající žákyně.
0: Aha, než tak na to, pozor, pane učiteli, na to jsou dost vysoké tresty.
4: Vážení a milí, já jsem z toho jelen. Nejdřív jsem měl za to, že se jedná o parcelu, pak mi bylo řečeno, že bude společenská hra a teď do toho doktor začíná s erotikou. Já vám říkám na rovinu, že jsem ochoten to kuchátko tady ještě sníst, ale pak jdu domů.
2: Tak, tak. Začněme, chlapci. Začněme. Drazí, jsem malíř.
3: To jsem si myslel.
2: Vystudoval jsem, můj milý, u profesora Suchdolského a přišel čas absolventské výstavy mého ročníku. Mě tam tehdy visel jeden akt.
3: Aha,
2: a sednout a sedět. Ten akt se nezachoval. Respektive někdo ho koupil a já nevím kdo. Něco se však přece zachovalo. Článek kritika Wintra v rozvedech. Mamko.
5: Žílova síla je bezesporu v aktu. Rasance a vášeň tahů jeho štětce v jediném tak robustním aktu, který vystavil, jsou prostě famózní.
2: Koho by to nepovzbudil, chlapci? Pustil jsem se do práce. Mládí, chlapci. Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
6: Chlapci.
2: Všechno bylo. Objevil jsem krásnou modelku. Byla úžasná. Stojí před vámi, chlapci.
5: To jste ještě nebyli na světě.
2: Ano, ano. To jste ještě nebyli na světě. Potkal jsem Markétu na Žlutých lázních a hned jsem věděl. Je to ona. Paže, chlapci. Boky, chlapci. Všechno měla takové, jak jsem potřeboval.
5: Ale dlouho mě musel přemlouvat. Styděla jsem se.
2: Styděla se, poštolka moje plaká. Ale nakonec přece jen přilétla do mého podkrovního ateliéru, v něm jsem také bydlel, a já mohl začít svůj osudný obraz. Říkám osudný. Máte možnost dílo spatřit. Mám to já sám.
0: Jistě.
3: No, nejsem sice odborník, mám češtinu dějepis, ale to je obraz.
6: Co byste za mě chtěl, mistře?
2: Není dokončen a nikdy nebude.
3: Tedy to je škoda. To je škoda, pane Žílo. Je to piplečka, já vím. Někdy totiž supluju kreslení. Ale kdybych to dotak takhle daleko...
2: Všichni sednou, všichni. A honem. No ty taky. To musím vědět já, jestli to za to stojí, anebo jestli to za to nestojí.
0: No tak, není, pane Žílo, klid, suplen, klid, nic se neděje. Vás možná trochu znepokojuje, že si neustále dělám poznámky. To je tím, že já o těchto těch věcech chystám knihu.
3: Ano, a jak se bude jmenovat, pane doktore?
0: No tak, o názvu nejsem ještě definitivně rozhodnut, ale myslím, že to názvu, tuhle mě to tak napadlo. Co se všechno schumelí mezi dvěma manželi? Chtěl bych se na tu problematiku podívat takovou úsměvnou, možná vtipnou formou.
3: To je hezký název, ale jestli nebude... Na titulu knížky trošku dlouhý. Já bych to, jestli vám do toho mohu mluvit,
0: prosím,
3: já bych to zestručnil. Co se schumelí mezi manželi?
2: Drazí,
6: já bych to nazval kumelenice.
2: Drazí. Víte co? Myslete si, že tu nejste.
3: Zavřeme oči, jo? Nebo já se schovám. Když hra, tak hra.
2: Láďo, ty mě štveš. Pamatuj si to, ty mě štveš ze všech nejvíc. Drazí, myslete si, že tu nejste. Je květnové odpoledne roku 1936 v mém podkrovním ateliéru.

0: zde v těchto místech pohovka. Přichází Markéta. Toto plátno, chlapci, bylo čisté a netknuté. Čekalo na můj štětec, o jeho štazích napsal kritik Winter Hrozlade, že mají razanci a vášení. Bylo mi 24 let.
1: A mě 19,5.
0: Říká vám to něco, chlapci? Cítíte to se mnou?
2: Já to cítím.
0: Nebývale teplý květem, téměř dusno. A pod oknem žalují černí kosové. Dokázal jsem nakreslit jen kontury hlavy. Nic víc. A tak ses narodil Biláďo.
2: Já jsem tomu teď trochu nerozuměl. Jak zněla ta poenta, pane Žíva?
0: Právě jsem ti tady názorně předvedl, jak došlo k tomu, Láďo, že jsi vůbec na světě.
1: No povídej, vypravuj, Ládíčku, jak ses celou tu dobu měl. No,
3: třeba na stravu, jak jsi se měl.
4: Tak moment, já si to tady potřebuji kapku utřídit. Tak vy, pane Žílo, tvrdíte, že tady pan Pícha Ladislav...
0: Je můj syn, ať vám ukáže pravé zápěstí. Mamko, ukaž chlapcům také pravé zápěstí.
4: Aha, a dokládá to mateřským znamením na pravé ruce.
2: A víte, že je to možné?
4: Přiznávám.
2: Ano, je to možné. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy.
1: Jak se k tobě chovali, neubližovali ti?
2: Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy a tatínek, to si pamatuju, jednou na zahradě povídal. Až budeš velký, něco ti povím. Ale když jsem to potom chtěl vědět, otec řekl, že už na tom nesejde. Ale já jsem věděl, že v tom něco takového bude. Já mám totiž prazážitky.
3: Co má?
2: Prazážitky, takové rozmazané vzpomínky na rané dětství. Já k vám přijdu, pane Žíva, a vidím tamhle ten stojan. A něco mi říkalo, hrome, že já ho od někud znám.
1: Ale budeň bys ho neznal. Vždyť se pojď podívat blíž. No pojď sem. Vidíš tady tu čmáranici inkoustovkou? No kdo pak myslíš, že to jsem taťkovi udělal? A kdo byl za to bacanej? No?
0: To jsi mě tenkrát nasral, kamaráde. Teď jsi mi šel vůbec na nervy.
1: A jak to uteklo? Dneska je kluk učitelem.
0: A říkal jsi, že máš nějaké děti.
1: 3. A jak se jmenujou? Teď bába chudera ani neví, jak se ty chudery jmenujou.
2: Alenka, Klárka a nejmladší je Barborka. Tady mám barevnou fotku.
1: O, pěkný. Vy.
0: Samý holky. Jak jsi to dělal, chlape, mi zrna?
2: Dělal jsem to na orvo.
0: Cože je z tebe učitel?
2: Tatínek totiž, pane Žílo, chtěl, přesně řečeno, pan Pícha tatínku chtěl, aby byl ze mě učitel.
0: Vidíš, to bych byl do tebe nikdy neřekl.
2: Ne.
0: Ne, ty jsi byl takovej, jaký on vlastně byl, mamko?
3: Takový připitomělej.
0: Vždyť ty se s nám do 4 let podělával. Bylo to s tebou k nevydržení. Ne a ne se naučit na nočník. Vždycky to bylo v kalhotech.
3: Já jsem ti pořád musel vyměňovat plevy.
2: Já vím, to mi nemusíte říkat. Co já kvůli tomu zkusil ve škole. Ale ve druhé, ne, ve třetí třídě, jako když utne. Ale to mi řekněte, jak to, že jsem se vám takhle zaběhl.
0: No všechno se dostaneme, chlapci. Tak tedy modelka otěhotněla. Já jsem se ještě mnohokrát pokoušel pokračovat v práci na obraze, ale pokaždé s týmším výsledkem, který jsem vám tu demonstroval. Nebylo mi souzeno malovat ženské tělo. Neboť kdykoliv jsem je spatřil, zhoubný démon mi vyrval paletu i štětec z ruky a poručil mi běsnit.
3: Taťka byl hrozný.
4: Tomu se říká zvýšená erotická aktivita.
3: To já znám, tohleto. Erotika, proč se nás tak mocně týká? Oč by bylo méně bolu kolem kamen, kolem stolu? Oč by bylo více síly pro sekiry, dláta, pily, pro lopaty, pro motiky? Nebýti té erotiky. Já vám řeknu, já nemí tohleto hříšný tělo, tak tady s vámi nesedím.
4: Řekněte, pane, no? Pane Síro, vás já si potom vyšetřím zvlášť. Teď pan Žíla.
0: Celého aktu jsem dokončil pouze hlavou. Takhle pocať to bylo, když jsme v obchodním domě Arra koupili kočárek tadyhle pro Láďu.
2: Nebyl bledě modrý s bílým štupováním?
3: Byl.
2: Vidíte, prezážitek.
3: A v tom bledě modrém kočárku s bílým štupováním jsem vás, chlapci, odchovala všechny.
4: Všechny. Počkejte, to jako myslíte nás všechny?
2: I tady tohodle.
3: Vás, co jste tady, a ještě Manču a Karlíka, to jsou dvojčata.
0: A žijí obě, právě poslali telegram.
3: Ty moje drobátka, jak už jsou samostatný, jdou na poštu a pošlou telegram.
0: Prosím tě, dítě jim každému 32.
4: Pane Žíla, prosím vás, netrpíte vy občas halucinačními stavy?
0: Ne, já tady při plném vědomí prohlašuji, že ty Láďo ses narodil tady, ty Bedřichu tady, ty Pepo tady a Manča s Karlíkem zde. Byť mamko.
3: Níž.
4: Podívejte se, my sexuologové máme takovou zdravou zásadu. Ničemu se nedivit. V naší profesi bychom vlastně z údivu ani nevyšli. Ale dnes mi dovolte, pane Žílo, abych udělal výjimku. Já už jsem se dlouho tak nepodivil jako u vás. Dávejte dobrý pozor. Jmenuji se doktor Turnovský Josef.
3: Pepa je doktor, taťko?
0: A co jsi myslela?
3: Vypadá jako holič.
4: Narozen v Klánovicích v rodině krejčího Turnovského Jana. A teď mi tady najednou tvrdíte, že jsem se narodil někde tady. Myslím vás, máte proto nějaký sebemenší důvod, nebo snad důkaz?
0: Důkazy jsou připraveny, hoku. No? Ty máš, Pepo, jen dvě možnosti. Buď přiznáš, že máš na zadnici výraznou stopu popáleniny ve tvaru pravidelného kruhu, anebo budeš muset tady především dokázat, že ji tam nemáš. Tak co?
3: Hele, bráko, tak tohle bych přiznal radši.
4: Tak si to, prosím tě. To já nakonec nepopírám to, co se tady snaží pan Žíla naznačovat s tou kružnicí. Ale to přece ještě neznamená, že je to můj otec.
0: Znamená ho.
4: Tu jizvu, tu mám náhodou ještě z porodnice. To mi udělali při porodu, poněvadž jsem měl dost komplikovaný takzvaný kruhový porod.
0: Kruhový porod, mamko.
3: Pepo, vždyť ty jsi přišel na svět jako hrášek z lusky. To bylo za 5 minut hotový.
0: Ukaž mu ten kastrol, mamko.
3: Jo.
0: Byl na vařiči, když mě mamka opékala škubánky od oběda. No, můžeš si ho zkusit, Pepo. A protože stál vařič na podlaze, ty susedo na kastro v domnění, že je to nočník.
3: Páni, my jsme ale museli být rodina. Tady bratr učitel se nám do 3. třídy neudržel stolici. Teď ty bratře doktore s tím obtiskem na zadnici. A co já, taťko, taky jsem se něčím vyznamenal.
5: Ty jsi věčně lízal stěny.
3: Stěny, jo.
0: Vypadalo to u nás, jako když nám vlhne zeď.
2: To bylo nedostatkem vápníku.
0: Starou belu nedostatkem vápníku. Vápníkem se u nás nikdy nešetřil. Lumpárna to byla. A dvojčata? Dvojčata se navzájem jen škrtili.
2: Škrtila.
0: Škrtila. Když nespoj, tak se škrtili.
5: Ale byla roztomilý.
0: A v tom blázinci jsem měl dokončit svůj obraz. Ukažte mi génia, který by to dokázal.
2: Promiň, tati, že tě přerušuju. Mně pořád nejde do hlavy, jak se tohle všechno mohlo stát. No já bych šel zítra do ředitelny a ohlásil tam do svých materiálů celou řadu změn.
0: Nikde se nic ohlašovat nebude.
2: Bratři.
0: Kvůli čemu myslíte, že jsem se po vás tolik let pídil, lítal po úřadech a po útulcích pro pohozené děti? Snad abych vám to vysvětlil, ne? Měli jsme 5 dětí a jeden nedodělaný obraz. Žili jsme nuzně, chlapci. Všechny nás živila tadyhle mamka, neboť je vyučená kloboušnice. Chodila do závodu First a Synové a tam od rána do večera píchala kloboučky, zatímco já jsem vám vařil, přeboloval tebe, Láďo, trestal Bedřicha, aby nelízal tu zeď a odtrhával od sebe dvojčata, aby se navzájem neuškrtila.
4: Dobře, pane Žilo, ale prosím vás, k věci.
0: Tak, ty jsi byl taky pěknej pravý, Pepo. Neustále si čmáral po zdích kosočtverce.
4: To je běžná chlapecká pubertální záliba.
5: Jo. Takže co by poradil tady bratr doktor?
4: Co? Pepa je doktor, taťko? Jo.
5: Přišel jsem za ním a povídal jsem... Pane doktore, manželství se mi sype, žena vyčítá nevěru, co byste radil? On povídá, dopřejte manželce určitou volnost, jo, a jde do zaměstnání, přijde na jiný myšlenky. No, ta přišla pěkně na jiný myšlenky. Bagrista Adamec na toho přišla. Spolu mají dvě děti.
0: Drazi, vás nezajímá, jak to bylo dál? Vám hostejno je, kam vás osud hnal.
2: Mě to zajímá, tati.
0: Je listopadové odpoledne roku 1941. Jste malý, z velké části se batolíte. Z kaštanu pod naším oknem opadával list po listu. Díval jsem se na ně, jak zvolna padají k zemi. A tu mi poskytli příměr. Také já nenávratně padám dolů. Je se mnou konec. Zbývá mi, než srolovat to prokleté plátno s žalostným torzem 19leté Markéty a přiznat si, že můj olbřímý genus si dokázal přivést 4x do jiného stavu a nic víc. Ale nějaký spodní pramen, chlapci, nějaký spodní pramen se ve mně náhle vzedmul. Žílo!
5: Někdo tě volal, taťko!
0: Žílo! Řekl jsem si.
2: Jo.
0: Což pak je opravdu konec s těmi tahy plnými razance a vášně? Zkus to ještě. Však nemohl jsem za uměním světi. Byla tu smečka rozjívených dětí. Hle, jedno s druhým bez ustání žvatlá. Třetí pak barvy mé na tváře si patlá. Další to batole poplátně mi čmárá. Srdci put umělců s otcovským se hára. Raď můzo kumštíři, jak tu nezešílet. A můza pravila, stačí malý výlet. Jak vy jste, chlapci, povyskočili, když jsem vám to oznámil. To bylo nějaké radosti, to bylo nějakého těšení. Jako orly jste se rozletěli z rodného hnízda do všech stran. Tebe, Láďo, tebe jsem poslal do Lužné Liša. Tebe, Bedřichu, a ty ses na ten výlet těšil ze všech nejvíc, tebe jsem poslal až do Děčína. A tadyhle Pepu to jsem posadil do vlaku na Kolín a požádal jednu starší dámu v kupé, aby ho v Plánovicích laskavě předala výpravčímu. Dvojčata byla ještě tu ze malé. Posadil jsem je do lanovky, a ta je vyvezla na vrch Petřín. To jsem udělal, chlapci. Tak co bude? Nestojí vám starý táta za pár slov?
4: Pane Žilo, už jste byl někdy trestán.
0: Ne.
4: Tak budete.
5: To je
3: je neuvěřitelný, on by klidně udal vlastního tátu.
4: Vlastního tátu, Bedřichu. Povinností rodiny přece není jen pouhé plození potomstva, ale i jeho řádná výchova, včetně hmotného zabezpečení. A zákon nám tu naštěstí jasně říká, kdo neplní požadavky výživného, bude trestán.
3: Sazbou od 2 do 3 let.
4: No, vidíš, jak to znáš.
3: No, když jsem taky 3x seděl, kamaráde.
2: Mě by spíš zajímalo, co tady mamka. No, nezlobte se. Nezlobte se, ale 5 dětí zmizelo. Vám přece muselo být po návratu z práce nápadné, že někdo chybí. Proč pak jste to nešla hlásit?
3: Já jsem to šla hlásit.
0: Ale klid, mamko. Já sám. Ukaž chlapcům čelo, mamko. Dobře si ho prohlédněte. Co vidíte?
2: Takové... jakoby čtverečky.
0: A teď se podívejte na tohle. Co vidíte?
2: Takové jakoby čtverečky.
4: To je ovšem jasná brachiální agresivita.
0: Cože? To je normální palička na maslo. Bolil jsem úder tak, aby mamka ztratila paměť. Prostě jsem ji řach.
3: Taťka byl hrozný.
0: Mamka je naprosto nevinná, chlapci. Když se jí předloni paměť vrátila, trvala na tom, abych po vás okamžitě zahájil pátrání a převzal vaši zaostalou výchovu.
3: Taťka za to taky nemůže. To už je osud.
5: Ale tohle to já nemám rád. Já mám rád veselý lidi. Jsme na světě, jsme, tak se napijeme.
2: Pojďte, no prosím, no. Jemu prostě stačí, že je živ a zdravý. Hlavně, že je co jíst, že To si neuvědomuješ, co s tebe mohlo být, kdyby tě nepohodili.
5: No co třeba?
2: Kdybys byl vychován řádnými rodiči, jak si dneska mluvím ku příkladu, nejmíň.
5: Jo.
2: No, nebo aspoň, že jo. Ano, no. Průmyslovku, no.
5: Průmyslovku, no tak to ti pěkně děkuju. Největší pitomci, co jsem znal, byli Kocián a Bílek. Oba měli průmyslovku a oba jsou do dneška zašití v kartouzách. I s tou jejich průmyslovkou. Průmyslováci.
4: Stejně se mi to všechno nějak nezdá. Tak tady pan Žíla.
5: Hele, myslíš taťku?
4: Podívej se. Podívej, Bedřichu, já si vyprošuju od teďka, aby mě někdo neustále přerušoval, když tady vyšetřuju pacienta. Helmutku už!
5: A já si vyprošuju, aby někdo, kdo má odsejchovaný zadek, říkal vlastnímu tátovi Žílo.
4: Podívejte se, pane otče. Vy jste přece musel vědět, že tady s matkou ten obraz nedoděláte, když vám to vždycky končilo porodem. Tak proč jste si po prvním, maximálně po druhém dítěti nevzal jinou modelku?
3: To bys nebyl na světě, ty hlavo.
2: Ale nedošlo by k trestnému činu.
5: Tak to je radši trestný čin, jen když jsem na světě.
2: Pozor. Pozor. Ono to není tak jednoznačné. V případě, že by si tady taťka vzal jinou modelku,
4: no.
2: Možná, že by tady Pepa taky přišel na svět, ale pravděpodobně...
4: Pomalu, ať to stačím snad.
2: Pravděpodobně by to byl úplně jiný Pepa. A možná, že by to ani... Pepa nebyl.
3: Pepo, jak se stal na tu jinou modelku, tak ti musím říct, že taťka chtěl. Ale já jsem nechtěla.
4: To byla ovšem základní chyba.
3: Co pak by jí maloval?
4: To je fakt.
3: Zase by ho popadl ten jeho démon, hochu.
0: Má pravdu, mamka. Byl jsem hrozný, ale dnes, a to musím zaklepat, dnes už nade mnou nemá démon takovou moc jako před léty. A věřím, že brzo přijde den, kdy se mi bude moci sebe krásnější modelka směle postavit a pak moje plátna nezůstanou prázdná.
4: Pane Žíle, a co, já nevím, co lidé z okolí, sousedé, úřady, nebylo jim divné, že jste z čista jasna bezdětní?
0: Okamžitě po činu jsme se přestěhovali sem. Nikdo nás tu neznal. A také jsem, a to připouštím, provedl nějaké drobné retuše v osobních dokladech.
5: No, taťko.
4: Tak tím je to jasné, pane Žílo. Jak já to vidím, jediný, kdo vás může zachránit před trestním stíháním, je schopný psychiatr. Je dobře, že jsem sebou vzal toto vyšetřovací kladívko. Dávejte dobrý pozor a mluvte ve vlastním zájmu pravdu. Nemáte vy občas takový vtíravý, neodbitný pocit, že jste někdo jiný? Třeba se vám zdá, že jste svůj vlastní dvojník. Co říkáte?
5: Prosím vás, já nevím, co pořád máte. Já už si myslel, že se nikdy nedovím, komu jsem se vlastně narodil, a najednou tady taťka s mamkou přišli a řekli, tady nás máš, Bedřichu. No co pak, to není pěkný?
2: No dobře, ale my jsme mohli prožít úplně jiný život. Tady já například, nebo doktor Pepa.
5: Pepa je doktor, taťko.
2: Hele, ty, Bedřichu, se tváříš, jako by se tě to netýkalo, ale možná, že se tě to týká víc než nás dvou.
5: Jak jsi to myslel, že jako víc?
2: No promiň, bylo naznačeno, že jsi už byl trestán.
5: No a,
2: došlo by bývalo k tomu, kdybys byl vychován řádnými rodiči. No řekni, Bedřichu, komu děkuješ za to, že ses odstl našit mé půjčky?
5: No řekni, Bedřichu, komu děkuješ? Člověče, ty mi připomínáš jednu ředitelku z dětského domova.
2: Slyšíte?
5: Ta měla taky takovou netrvalou.
2: Trvalou. To mi ovšem napovídá, že jsi byl vychován v dětském domově.
5: Jo, ty šikmá plocho.
2: Slyšíte?
5: No já vám řeknu, že až na těch pár let v Klátku jsem si nežil špatně. Jednou jsem se seznámil s nějakým Frantou Pávkem a ten dělal s vodíkovejma bombama.
4: Cože?
5: No s těma plynovejma. On mě zadarmo poskytoval ty bomby a já si na poutích plnil balónky. Balónky za 2 koruny jeden, maminko, dítě vám pláče, až se cizí ustrne a vy mu to potěšení nekoupíte.
4: Ne.
5: A jednou, bylo to tuším v Lounech, jo, v Lounech. Taky takhle vyvolávám a najednou koukám, mezi 2 lípama někdo stojí a dívá se na mě. A to byla Máňa. My jsme se na sebe s Váňou podívali a hned jsme věděli, co bude. A bylo.
4: No jo, Louny, severočeský kraj, tam je to hned.
5: No. To je právě ta Máňa, co teď žije s bagristou Adamcem, jak jsi mi tak dobře poradil.
2: A proč se nám to, Bedřichu? Co je tady tak sáhodlouze, že jo? Ale zajímá mě. Vyprávě.
5: Tak to jsem říkal proto, aby bylo jasno, že jestli tady někdo lituje, že ho rodiče pohodili, tak já to nejsem. Měl já bych ty krásný okamžiky s Máňou? Neměl. Místo toho bych měl možná i tu tvoji průmyslovku, ty šikmá plocho.
4: Neboj se, Bédo, taťka by tě do školy nedal.
5: Že ne?
4: Přátelé, když vás tady tak poslouchám, něco na tom je. Tak ku příkladu já shodou okolností jsem jako jediný z vás graduovaný.
5: Ježíši, ochu, kdo ti to udělal?
4: To znamená, maminko, že mám akademický titul.
5: Aha, ale tak z toho si nic nedělej.
4: A z tohoto hlediska za to. Já bych v podmínkách této, pravda, zvláštní rodiny dost těžko mohl pomýšlet na studium medicíny. Čili já bych měl vlastně panu Žílovi poděkovat nejen za to, že mě splodil.
0: Ráda se stalo.
4: Vlastně i za to, že mě pohodil.
5: Víš to, brácho, takhle se mi líbí. Důležitý je, že jsme na světě, to je důležitý. Mimochodem, nedal bys mi adresu na tu erotomanku, co k ní jde?
4: No, tak nemá se to, no. Ale pro bratra...
5: Co chce Béda?
0: Vyměňujou si adresy.
2: Nemůžu si pomoct, mě to dojímá. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy. A je to můj otec, to mi nemůžeš mít za zlé, tati.
0: Řekl jsem něco takového? Já naopak pana Píchu pěkně pozdravuju.
2: Děkuju, taťko, já to taťkovi vyřídím. Ale chtěl jsem vám říct, když si tak pomyslím, že bych v tom životě běžel docela jinou pěšinkou, víte, že bych nikdy nešel tou naší ulicí v Lišanech, že bych nikdy nejedl rozpíčky.
4: Ty prosím tě, co to je rozpíčky?
2: Si napiš, to jsou buchty se švestkama.
4: No.
2: Dělá se to z normálního těsta.
4: Těsto nezajímá.
2: Tedy, jsou věci, které by na té jiné pěšince byly třeba lepší. Dejme tomu, že bych nepotkal svoji manželku. Ale, no, když si zase pomyslíš...
5: Smrdí, že jo?
0: No, ale to je něco příšerného. Láďo!
2: Nezlob se, tati, mně se to stává jenom, když jsem dojel. Co bych vám to neřekl? Nakonec to zůstane v rodině. Já jsem se vám například jednou na jedné školní oslavě tak dojel, že museli vyklidit tělocvičku.
0: Chlapci, mám z vás radost. Obejte tedy mý mamku, chlapci. To ona vás nevychovala. A na čele má napsáno proč. Ale je to zásluhou jejího krásného mládí, že jste na světě vyblbouni. A zdraví.

0: Pokud byste měli problém s elektrickým proudem, tak vám mohu doporučit jiný způsob výroby elektřiny, protože tohle to je každý, kdo má základní vzdělání a zná tak trochu gymnaziální nebo středoškolskou fyziku, tak ví dobře, že se jedná o statickou elektřinu. Ale často máte v baráku cirkulárku nebo něco takového a potřebujete třífázový proud. Není to žádný velký problém. Jsou k tomu potřeba dvě žehlicí prkna, otec, strýc a dědeček. Otec a strýc si vemou kožené kalhoty a fázově posunutí o 180 stupňů jezdí po žehlicích prkne. To znamená, když je otec dole, strýc se teprve rozjíždí. Ve špičkách má každý ještě na klíně kocoura, kterého hladí ebonitovou tyčí a tím vyrovnává špičku. Dědeček v bytě zdánlivě nedůležitý je důležitý, ten nedělá nic, sedí na stole a dělá nulák.
1: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla na Zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
2: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
1: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
2: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
1: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
2: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
1: No.
2: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
1: No to asi jistě, no to jo. Takže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
2: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
1: No jistě.
2: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
1: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
2: Jo, no.
1: No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ale já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
2: Proč?
1: No to jsem zkoušel.
2: A co?
1: No co?
2: Studená voda nebo co?
1: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
2: A co ty na to?
1: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
2: Hele, a co je vzít na lodičky?
1: Lékaře?
2: Ale. Děvčata?
1: Na lodičky, jo.
2: No?
1: Hodně daleko od jezu.
2: Proč?
1: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
2: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh, a co osloví děvčata takhle v metru?
1: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
2: Proč?
1: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
2: A co říkali?
1: Nic, pustili mě sednout.
2: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
1: To víš, že ten způsob existuje.
2: No tak.
1: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
2: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
1: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
2: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
1: Do Bludiště? A co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
2: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
1: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
2: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
1: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
2: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji na pout.
1: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
2: No.
1: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
2: Proč to nevzal?
1: A já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
2: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
1: No já si to taky myslím, pan Šrámek taky říká.
2: Jo.
1: No jistě.
2: Já totiž, ale ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
1: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
2: No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
1: Neříkej, kterou ti připomínám já.
2: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
1: Jak to?
2: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
1: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslí už tebe.
2: Ne.
1: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
2: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
1: To je ono, a mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
2: Taky ne.
3: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
4: Chápu, děvenko, chápu.
3: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
4: 38 let, děvenko,
3: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
4: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
3: Prosím vás.
4: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No,
3: chodí tedy pozdě domů.
4: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě. Ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
3: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
4: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko.
3: Ne.
4: Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
3: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
4: Nebije.
3: Nehrdlí,
4: kde pak?
3: Nepije.
4: Počkat, to já nevím.
3: Jak to, že to nevíte?
4: No, když on Moutelík před 38 lety,
3: no,
4: odešel z domu a ještě se nevrátil.
5: Co je to zázrak?
6: Událost, kdy chce Hospodin dát najevo svou existenci.
5: A co je to náhoda?
6: Situace, kdy chce Hospodin zůstat inkognito.
5: A tak. A když byla Eva stvořena, proč vlastně z Adamova žebra?
6: Hospodin se dlouho rozmýšlel, který orgán použít. Odmítl hlavu, aby nebyla své hlava. Odmítl oko, aby nebyla koketa. Pak ústa, aby neklevetila, ruku, aby nekradla, nohu, aby z ní nebyla během. Zůstává všem otázkou, jestli to tím žebrem zachránil.
5: Taky jsem slyšel, že Mojžíš si jako dítě strčil do pusy žhavý uhlík, spálil si jazyk a po celý život proto koktal. Tím se to vysvětluje.
6: Co se vysvětluje?
5: No, když se ho Hospodin nahoře Sinaj zeptal, kam chce vést svůj lid, Mojžíš vyhrkl do země do té chudé a vyprahlé země Kanán, podivil se Hospodin. No, jak chceš, a tě potvem. Ale Mojžíš musel spolknout zbytek toho, co chtěl původně říct, do Kalifornie.
6: Trumfují se chasidé z různých obcí, čí wunderwebe, rabín divotvorce, dokáže konat větší zázrak. První povídá, jednou takhle sedíme s naším cádikem, vyprávíme učené řeči, a tu se náš rabín, ať žije do 120, zachvěje a vykřikne, hoří, vidím, jak v Berdyčevě hoří. No a hořelo tam, vyzvídá druhý, ne. Ale není to úžasné, jak daleko náš cádik dohledne.
5: Studenti věšivě se ptají učitele, jak to přijde, že náš rabin má děti? Vždyť nedělá nic jiného, než že ve dne v noci studuje Tóru. To je tak. Někdy pozdě večer, když už prostudoval všechno, co si pro ten den uložil a pocítí touhu po své ženě, přiletí čtyři anděle. Dva z nich ho vezmou pod paždí a doprovodí do jejího lože. A co dělají ti zbylí dva? No, ti musí trochu tlačit, protože tak moc se mu zase k ní nechce.
6: Rabin leží churav v nemocnici. Přijde za ním Gabaj, úředník židovské obce, a vyřizuje vzkaz od představenstva. Naši starší se rozhodli popřát vám brzké uzdravení, abyste se nám pěkně vrátil, dožil se 120 let a ještě něco navrch. Prošlo to poměrem 14 hlasů ku 7.
5: Kon a Rubíček sedí vedle sebe v synagoze a kroutí hlavou nad tím, jak jejich starý kantor předspěvuje modlitby. No, řeknu jim, povídá Rubíček, že to musí být hrůza, když takový kantor zjistí, že ztratil hlas. Jo, přisvědčuje Kon. Ale ještě hroznější je, když to nezjistí.
6: Návštěvník židovského štetlu, tedy malého městečka, se podivuje, jakou tu mají malou synagogu. Sem se přece nemůže vejít celá obec. To mají tak, vysvětluje Šámes. Kdyby měla přijít najednou celá kile, jako tedy obec, tak se sem samozřejmě nevejte. Ale protože se prakticky nikdy nestane, aby přišla najednou celá obec, tak se sem celá obec bez problému vejde.
5: Malý Icik se modlí k Hospodinu. Slibuju, že budu hodný a poslušný a ty mi zase slib, že nebudeš dávat vitamíny do špenátu a mrkve, ale do čokolády a do zmrzliny.

0: Baví se dvě křesťanské dívky sloužící u židovských pánů. Já se v těch jejich svátcích ne a nevyznat. A já taky ne, povídá druhá, ale u tří už vím, co se sluší a co ne. Tak například o šabatu. Můj pán jí v salonu a kouří na záchodě. Když je Tisha B'Av, kouří v salonu a jí na záchodě. No a při svátku Jom Kippur tam jí i kouří.
1: Abraham se prochází po městě. Náhle začne pršet, schyluje se k bouřce. Rychle se schová do nejbližšího krámku. Je to řeznictví. Řezník zrovna krájí čerstvou šunku. Abrahama praští vůně do nosu. Abraham se ptá, co stojí ta šunka? V tom se zableskne a zahřmí. Abraham zvedne oči k nebi a povzdechne vyčítavě. No, zeptat se snad můžu, ne?
0: Magister Carpeta se rozhodl, že přestoupí ke katolíkům. A teď má trému ze křtu. Radí se se svým křesťanským kolegou v úřadě. Co si mám obléct? V čem chodíte ke křtu?
1: My? No, nás obvykle nosí v povijanu a dávají nám plínky.
0: Žid, který se dal nedávno pokřtít, dává celý rok pozor, aby na jeho zevnějšku nebylo nic židovského. Jednou ráno, když jde do úřadu, na něj jeho žena zavolá. Ignác, počkej! Co se děje? Sáhni si na hlavu! Ignác si sáhne na hlavu a zjistí, že si nasadil jarmulku. Žena říká, ojojojojoj, ta moje gojská palice.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Znáte Fibichův poem?
3: Od Fibicha.
2: Od Fibicha.
3: Fibichův poem od Fibicha.
2: Takže ano, takže ten vám teď tady sehrajeme.
3: To vlastně bude to taková zkouška.
2: My máme za 14 dní koncert v Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
3: Pana Kořínka.
2: Miroslav Kořínek.
3: Skradatel.
2: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
3: No jo, aspoň něco.
4: Ukažte první tón, pánové.
5: Polohy?
4: Dobrý, drž to. To naladíš potom.
3: Jo, to naladíme potom.
4: Tak jde.
5: Jo, je to dobře?
4: Jo,
5: jedem. Dobře, jedem.
4: Tak. Nehejbej s tím, je to
5: já
4: dobrý,
5: už si nehnu, drž ho. Já už teďka s tím nehnu.
4: Drž ho.
5: Já tak to držím.
4: Raz, dva, tři.

0: přidáme.
1: Yeah.
0: A jedeme.

Sú tady dva starší lidi, ja a otec Kaiser. Tak vám zaspívám písničku, ktorú som spívával, a vlastne spívam do dneška v Ypsilonce, a před lety spíval Oldřich Nový.

města, většinou však nesmysly. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Mžikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměstíčník a ty náměstíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se, blíž a blíž k nebi jak hvězdám výš, bych s tebou stoupal, bořím se. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct.

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Už to mi nikdo neřekl, že tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. A tak tatínek vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice, tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím. Tam byl nápis Hezké děti. Zaťukla, říkala, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, ne, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis Děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis Ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam bylo napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak, jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené. Když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika také vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě všichni dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka, že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No samozřejmě vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 žihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, teď jsem přiběhl na zahradu k mamince. Mami, mami, teďka matka, co se stalo? Teď jsem jim to ukázal. Táto, pojď sem, stal se zázrak. No co vám říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a on tam narval 20 fazol a my jsme obezli do Brnohradské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: Ano, tak dobře, když jsi si představil, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Oun z Liberec, zdyš, srpš, St. Konzerbr, Damu, Ausve, N, R, O, H, a mezi tím WC.
0: No.
1: To složte.
0: No tak vidíš.
1: Strašně rychle to šlo.
0: No. Dokonce si představte, že jeden čas YC v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Olda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. To se vůbec nedivím teda. A teďka vám předodu takovou etídu začínajícího televizního hlasatele. Vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme. Vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. pak vás podovedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak Žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ne, obráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dal to byl přepis známého románu Žila Verna, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevím, kam má jít John. Někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplej fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpoledne plus mínus, nevím jaké. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpoledne plus mínus, nevím jaké to bude.

0: Kedvesi! Szembe v každém mléčném bife stojí 12 korun a chutnám všem.
1: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Kráze, ps, jo, svině, já. Tak Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
0: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svý leta.
1: Tak sakra ženská, tak hni sebou.
0: Já nemůžu tak rychle.
1: No tak dělej. Píte šeratici. Zrychlí váš krok.
0: Těžko.
1: Slovenská tlač do celého světa.
2: Ještě není čas.
3: No. Ještě ne, já teď. My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, Tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
4: Tak budu znovu dělat to, co se slyšeli, ale jako je to žena a stává se tam něco, co se tam děje. Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysíl... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Oh. Je blbě napsaný, já to vůbec jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle podle starého historického románu Viktora Hugo. Iga. Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu. O těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme... Vás provedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to francouz zákazy žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se sniženou kvalitou zpěvu. Oho, kikriki!
3: Vizitář. Tak tohle to je lidová ze Spráchenska. Říkáš, že se ti holkama nelíbím. Zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím. Nech mě prosím lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, lásko má. A pozvu tě na senzanční flám. Budeš jak v růžovém dýmu se mnou, lásko má. Parket bude patřit jenom nám. Rytmus byť můj nepřítel se stane sluhou mým. Doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4. A ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím. Plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění? Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen a to. Nech si svoj krinču, nech si ten svůj flám.

0: orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem a co dál se bude dít, nemusí nikdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží, abecedu lásky doufám znáš, no aby ne. Nepřestanu dřív, než nade mnou sup zakrouží. Můj milý, no já ti řeknu, ty ho teda máš. Nalejme si tedy všichni čistého vína. Dnešní láska nemá ráda snů. Pánové, když vám selže krinolína, jděte do mlýna strávit s milou pár šťastných dnů.
1: Já si myslím, že do tohoto koncertního sálu by se hodila klasická opera také. Ta tu bude sedět jak zadek na hrnci. Ano. Takže já vám předvedu teď ukázku z árie. Bude to vlastně árie z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto. Budu zpívat part Vévody Mantovského a budu zpívat italsky. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou teda. Skutečně. Učitelka zpěvu o mě tvrdila, že mám silně vyvinutý orgán. Já vám se to budu snažit teďka předvést plné své kráse a nahotě.

0: budeš překládat? Budeš překládat?
1: Budeš překládat, protože to je... To je ve francouzštině.
2: Zatím přistupuje francouzský chansonnier Letru do debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
1: Libyola vezor Olivia Žadna trojo. Le mage à la vase de Olivia. Je passe tri. La mage à la vase de Le mage à la vase entre. Le mage à la vase. Je sens très détivant. Les mages en l'évêque, les mères, c'est trop du fond. Les beurges sont très différents. Les mages en l'évêque, c'est moi. Je suis trop du fier. Les mages en l'évêque, je prends ça trop du fond. Les mages sont très
2: différents. Chodím po Paříži a jsem nešťastný.
1: Je les fonds.
2: Moje drahá Lize tam mě zradila. Asi skočím do scény nebo z okna. Ještě nevím kam. Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám hrozné trauma. Proč se mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. 8 pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize to proč? Já vím, že jsem starý trouba. Já vím, že je už přestal zbýt. Já vím, že si prostě, já vím, že jaký jsem, vím, že mi nic nevím.
3: Ano. Drž hubu!
2: Drž hubu, elektrosinity. Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračuj.
1: No to nemá cenu.
2: No to nemá cenu, ne, opravdu. Tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
1: Ale holky, fakt, jako neberte to na lehkou váhu, no. Opravdu, jako jo. Jo, děkuji.
2: Tak dobře. Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, proto není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
1: Když přijížděl autobus k zastávce Vlčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objevena holení. Objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby jí dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vyleze ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli. A pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých hadrů. Starých hábrů. A jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině. Dávali ptáky. Teď si je jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remízku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišivé boty na vysokém podpatku bránily rozsadnějším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby ji nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klestila cestu před sebou. Ale zrádné větvičky šlály do očí.
0: Do prčic!
1: Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc. Ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
0: Žbloňk!
1: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav třímala v rukou paličky a nohou vyčekávala beatový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová, pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
0: Non-stop, já chci žít non-stop.
1: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku. A jako jindy, tak i dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
3: Podivné,
1: pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy podruhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blíže ji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
3: Azure! Azure! Azure!
1: Třikrát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela. Opustila Azora a přistoupila k domovní dveřím. Při 9. prohlídce kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršilo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i obsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
2: Oldo, no tak nech toho.
1: Ta představa jí doháněla k šílenství. A ani sama viděla, proč vzala za kliku, kde se povolili.
0: Ježišmar, co vyvádíš, prosím tebe?
4: Ano, fakt nemá celou.
0: Ale prosím tebe, tak to se jenom stalo, jo. To se stalo tohle, Ježíš. Pojď sem. Ježišmar, on to vždycky tak chlapce rozruší, víte, že... Ono to je, no tak, Oldřichu, no, tak se vrať. Ježišmarja, když... No to je prostě... No to je... No tak...
1: to, co Marie Judová před sebou uviděla, když pruce otevřela, by každému vyrazilo dech. Před ní stál... To je bordel. A co před ní stálo, se vážní přátelé dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Judová.
5: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí chodit pěšky. Jako se má tahle éla, tak kdybych se měl, ta dost

0: Kousíček od Vlachovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to... A Jaruš, už to slyším v první řadě.
1: Jaruš, no jo.
0: Paní Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu
1: to
0: moje
1: je?
0: Žena, nebo i co to je, že jo? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda teprve ne, že jo, to jako...
1: Ona už se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona byla dětství, už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech ochotnický divadlo a ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesí, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, to děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někdy v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička se sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. No a teď se v noci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je 7:30 ráno, ale byla tma, prosinec, ale bylo bohužel 2:30 ráno. A Jarka, děti do školy, děti, vstáváme. A nebohý děti, ta holčička, ta asi 12 letá vodila, oni měli školu za rohem v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že? No a děti opravdu 2:00 ráno, si představte, Jarka namazala chleby, chleby s medem, a děti šly 2:00 ráno do školy. A jednou proti ním 2 policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, 2 školáčci. Děti kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti co, kolik je hodin? No my jsme, no že 8, my jsme dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, že jo. Jarka ve sprše, to je vody teda, co spotřebuje, že jo. Pak prováděla frotáž 30 minut hodiny, že jo. No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, že jo, Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo, a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, no, 8, pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíni měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně, nezlobte se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den 9:30 dopoledne.

0: Já, když jdu po ulici a potkám krásnou mladou dívku, tak mě vždycky zajímá, kolik je jí let. Bohužel nejsem krásná mladá dívka, ale i některé lidi zajímá, kolik je let mě. Já vám to klidně můžu prozradit, protože u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 75 a starce v 18. Já jsem se narodil v Táboře. V roku 1900. Takže dneska mi vlastně mluví zlet. No a z toho nejhorší jsem vlastně venku. Že teď takhle před vama s tím, to je vlastně otázka úplně náhody. Já jsem chtěl být původně úplně čím jiným. Jako malý kluk jsem chtěl být kominíkem. Mně se hrozně líbily ty bílé čepičky, nosili štěstí, chodili nahoře po střechách, spouštěli si koule do komína, zase vytahovali. Já to myslel pracovně. Potom oni mohli být špinaví, oni to měli v náplní práce. Nám za to maminka vždycky nafackovala. Když jsem byl o něco větší, tak v tom klukovi už se ozývá takovej tulák. On to ještě netuší, ale už to v něm je. Už ho lákají ty dálky, ten horizont. Tak to jsem chtěl být tím pánem, co stavuje šranky. On tam vždycky stál, ten praporek pod paždím, ruku na čepici salutoval, mašinfíra taky salutoval, lidi mu mávali. A ten vlak jel daleko až někam za obzor. Jenom ty kouřový písmenka zůstaly na té modré obloze. To vlastně začíná prvními krůčky. To vypadneme z těch dveří, schody, pěšinka, zahrada, plot. První roztrhnutý kahoty na kšandu, louka, rybník, hřbitov. Když jsem byl ještě v něco větší, tak to se přiznávám, to byl ode mě zjištní důvod, to jsem chodil do první třídy, vstřebával jsem do sebe první informace. Tenkrát jsme se učili podle Poupat. To byla krásná čítanka od paní Kvěchové. A tam jsem se dočetl takové ty první poznatky o životě, třeba tam bylo napsáno. Emma má mísu. I my máme mísu. Emma má maso. I my máme maso. Tak to jsem chtěl být řezníkem. To jsem nosil takový krátký kalhotky, k tomu takový ty bavlněný punčocháče s tím hrozně vytlačeným kolenem. To byl spíš takový rodinný baráček i se sklepem. Taky ta maminka skovala jablíčko. Na hlavě jsem nosil takový ten maminčin bombónek s tou anténou. A naproti té škole bylo takové řeznictví. Tam byl takový urostlý pán řezník, jmenoval se pán Pessinger. Já mu říkal strejdo, byl tak asi 2 metry na výšku. Já tak vždycky pod ním zbožně stál. Díval jsem se z toho podhledu na ten nadhled. Já byl strašně zarputilý malý dítě. Tady takový to jojo u nosu. A v duchu jsem si vždycky říkal, až budu velký, tak budu velký, jako strýda Pessinger. Jak mi to nevyšlo. A on mě dával ty patičky v ocelámu s tím špagátkem na konci. Jak za to ten selám tak krásně visí na tom háčku v tom řeznictví. To je stejně zvláštní. Tenkrát to ty řeznici odkrajovali. Dneska nám to krají s tím špagátkem. Tak jsem říkal, chlapče, budeš řezníkem, ty patky si budeš krájet ty sám. A záleží jenom na tobě, jak ta patka bude velká. Tak jsem říkal, od půlky jedna, od druhé půlky druhá. Pak jsem dospěl do takového stádia. Já mám proto svůj vlastní termín. Já tomu říkám cynicko-něžná puberta. To je krásný věk. Takovej požehnaný. To ten kluk má pocit, že už je hotový chlapák. Ale v tom věku přímo pučí. My jsme tenkrát všichni hlavně půjčili tadyhle. Jsem vždycky stál v táboře na tom korze. Ono to spíš vypadalo, že klečím. Teď jsme všichni žvýkali. Tenkrát ještě nebyla žvýkačka. Tak jsme většinou žvýkali svíčku. A teď šla kolem taková krásná 18letá, nadechnutá. Nám už se líbilo. My tam stáli. 15letí odborníci. Jenom tak světácky koutkem úst jsme dělali. A ona zmizela v dálce jak letní vánek. Já tenkrát, abych si dodal zdán, že jsem frajer, že jsem jednička, že jsem ranař, že jsem king, jsem mluvil i hlubokým hlasem. Dobrý den. Tady v té zadní kapse jsem nosil tu vopčanku s tím hřebenem. Já jsem dokonce mluvil i cynicky pravým koutkem úst. To nebyla mluva, to bylo spíš takový žužlání. Já si připadal jak ten Batman v těch hororech. Jak je skloněn na tou krásnou blondýnou, kterou zachránil z rukou padouchů. Ty padouši jsou takhle v pozadí. Mají ruce na prsouch, na svejch. A on má tady u úst takovou tu velkou bublinu. Namalovanou. Tam má napsáno takový to poslání, co vzkazuje lidstvo. Třeba jdi domů. Tak já tak vždycky tady vyběhla. Ta bylo kam jdeš. Že přišel kamarád a říká, jdeš rád fotbal. Jsi kasáře, tady on čel plava, to mě nerozuměl. Chodil jsem do gymnázia. Tam byl takový výborný pán profesor na matematiku. On spíše vypadal jako pavouk sekáč, než profesor matematiky. Ale mluvil k nám v krásných metaforách. On mě říkal Ičku, nevím, proč ta nižná zdrobnělinka. Říkal mi vždycky, Ičku, Ičku, pamatuj si, že žádný pták si do svýho hnízda nekálí. Jedině dudek, to je blbec. On mě vlastně narušil mé celé dospívání. Já kudy jsem chodil, tudy jsem přemýšlel, proč mě to vlastně říká. Dudek jsem se nemenoval. Tak moc blbej jsem taky nebyl. A hnízdo jsem měl absolutně v pořádku. Ale to je všechno tak strašně dávno, jak praví básník. A kde ty loňské sněhy jsou?
1: Oslava Kajošových narozenin. Ľudé pravia, že dvakrát nevlezeš do jedné řeky. Niekedy tež pravia, že dvakrát nešlapneš do stejného psího guvna. S tým až tak úplne nemohu souhlasiť, bo stačí jeden poloslepý mamlás, ktorý to rozmaže po celým chodníku a netrenovaný slalomista má co robiť, aby sa vyhnul. Ve štvrtek som našiel ve schránce medzi tým barevným marasem z Teska a Bauhausu Liebesbrief. Ve výtahu jsem to značně dorval, bo zaktovku v jedné pazuře a s klíčami v druhé z člověka není moc šikovný pyrotechnik. Doma jsem z té splundrované obálky vydoloval dva kusy na cvičku opaleného papíra z pozvánku na sobotní akciu u Kajoša s pracovním názvem Oslav moje narosky. Tuž vida. Další rok uletěl jak papírocvačiny z okna kupe, zatímco vlak jede dál. Oslav moje narosky. Mnohoznačný a nic neříkající název, sliboval nečekané zažitky. Ale před očami mi proběhnuly útržky toho minulého fiaska. Ten fantom asi sestřih, ten už mi jakž takž dorost. A jaterní testy, ty už mám tež v normě. Tenkrát jsem se ale zařek, že k němu už nevlezu. Ale včil? Včil to ve mě hlodalo, to vám povím. Byly se ve mě dva pocity. Jeden byl nasratost na ty dvě baby, kvůli kterým jsem musel nosit paru týdňů tu kšiltovku, ale za to vlastně Kajoš nemoh. No a druhý byla nostalgia za fajnou atmosféru z jeho minulých akcí. Nezapomenu, jak nám kdysi podával jakýsi modrofialový truňk, z kterého se žlutě kuřilo. A přesně tak to tež chutnalo. A nebo jak měl období potravinářských barev, aspoň doufám, že to byly potravinářské, jak je přidával do žradla a píťa. Od té doby už bych se zelené babovky nedotknul ani hrablem na sníh. No a o té modré ryži radši pomlčím. Dumal jsem dumal, příjemné vzpomínky převladaly, tuž asi půjdu. Pařba se tak jak vždycky měla odbyť v sobotu, bo jak to člověk přehnal, měl celou nedělu na vyzdravění a v pondělí už valil na šichtu zas růžolici, tuž aspoň zvenku. Nechal jsem si večer na rozmyšlenu, abych se neukvapil, bo Kajošovi to stačilo potvrdit do pátku. Nakonec stejně rozhodla nahoda, hodil jsem si pětikačku. Typnul jsem sice orla a ona vlastně padla skoro pana, ale bylo to na kraju stola. A jak se temu trošku pomohlo, na zem už dopadnul ten pták. V sobotu dopoledne jsem zašel do centra, abych tému oslavencovi kúpil cosi užitečného. Dumal jsem celkem dlouho, kolik mu vůbec je. Na první pohled vypadá tak na 45, ale nesem si tak úplně jistý, jestli nechodil na stejnou školu jak já. Zašel jsem do jakéhosi k Bichel shopu a koupil jsem mu knížku Strach z 50. To určitě doma nemá a potěší ho to. Sice jsem za to vyvalil skoro tolik, co za 3 fernety, ale co? Kajož je fajný synek. V sobotu ve 3 jsem mačkal čudel jeho zvonka. Igelitku z knížku jsem nenapadně schovával za žbetem. Otevřela mi Helena, ta, co peče s Markem. To mě trochu vyvedlo z míry, bo Marek nepsal ani nevolal, že by měl tež přijet. A vlastně mi na poslední SMSku ani neodpověděl. Tuž to je fajné, že tu je. Aspoň s ním zas pokecám. Přivítal jsem se s ní, ale zdál, abych pozdravil oslavenca a naraz se malem ohluchnul, bo zařvala jak Steiger při zavale, kaj lezu v těch butách. Trochu zmatený jsem se zezul, bo v Kajošově kvartíře, který spíš jak domácnost připomínal laboratoř, jsme jednu dobu měli přísně zakázané chodit v ponožkách. Z bezpečnostních důvodů. Tak jsem ťápal jenem ve fusaklách do kuchyně zeptat se koho si rozumného, co se to tu vůbec robí. Tam jsem zažil šok, bo kuchyň vypadala jak z toho ikeáckého katalogu. Žádné skumávky, chemikalie, hořáky a podobně. Pořádek jak před stěhovaním. To u Kajoša nebyvalo nikdy zvykem. Natož v kuchyni, kaj přicházeli na svět jeho nejlepší výrobky, po kterých nám bývalo vždycky tak fajně, většinu. Tu mi cosi neštimuje. Leda, že by mu tu zrobili pořádek benga, bo už susedům z vedlejšího domku vadil ten oranžový kůř, co se sem tam valil oknem a i dveřami. Kajoša jsem našel v obyvačce, seděl u konferáku a žral chlebíček. Vedle seděla jakási mi neznámá dvojka a tež se čím si krmila. Kajoš, jak mě viděl, kivnutím mě pozdravil a ukázal na tat se žrádlem. Rozhlednul jsem se dokola, ale nikde už nikoho nebylo. Další divná věc. Na jeho akciách vždycky bývalo lidi, tak jak důchodců na komančích vzpomínkových akciách, kdysi bývalo lepší. Nedalo mi to a zeptal jsem se, kdy přijdu další lidé. Helena odpověděla zaňho, že to už jsme všetci a přilepila se k němu, jak stará fusakla na kachličky. A dož tak rove řitě. Už je mi jasné, čemu Marek nepíše, ani nebere telefon. Snažil jsem se strávit pro mě novou informaci a dumal jsem, jestli nemám radši jít dom, ale potom jsem si pravil, že to může být zajímavé a lapnul jsem si do sedačky. Ale jak na svinu, na jakýsi krajkový bazmek z dědictví bez tak po Ludvíku 16., bo Hela vyskočila, jak když čivava přehryze vanoční elektrické svíčky a vrhla se na mě. No spíš za mě, bo začala tu hnusnu zašedlu nad heru spode mě škubat a co si mumlala o vyžraných bestiách, co nemají vkus. Tak nevím, koho tím myslela. A i bez polštaža jsem se pohodlně rozvalil a prohlížel jsem se dvojicu přede mnou. Robka, intelektuálka jak cip, elegantní brilky jak pourbankové, pletená halena, sukňa na zem. Její kolík to samé v bledě modrým. Lámal jsem si palu, kaj se taci typci mohli odsnout u Kajoša, ale jak nás Helena představila, pochopil jsem. Její segra s chlopem. Kurník šopa, co já vlastně robím na rodinném dychánku. A jak ta symetrika, vlastně Helena, dokázala z Kajoša drsoňa zrobit cosi takého? Vypadalo to na zajímavý večer. Telenovela v přímém přenose. Požral jsem paru chlebičků, zajeto smaženými kobzolami a kývnul Kajošovi na to, jak se ptal, jestli si co dám. Tuž mi přines dvě decky vína. Kajoš, žádné jeho koktejly. To víno mělo dokonce aj červenou barvu. A jak jsem viděl, že to nalívá z originál flašky, byl jsem fakt zklamaný, a i když. Asi jsem to měl tušit od počátku. Po přípitku padla moja poslední naděj, že by to byl jakýsi tajný lékvar. Bo to doopravdy byla frankovka. Hodil jsem ju do sebe, nechal si naleť další a zapostuchal se do dřistu kolem a kolem. Zaslechnul jsem cosík o jakési Leonardově šifře. Dlouhá sukňa to šmahem odsudila, že je to škvar, a její chlop jenom kýval, jak taky ten plastový čokel na zadním okně v autě. Kajoš dodal, že to ještě nečet, a hned schytal izlivý pohled od Heleny, která dodala, že to má v ložnici už měsíc na nočním stolku. Tež zajímavá informace. Chvíli jsem se zamyslel, bo se zas bavili o čímsi nezajímavým a naraz mi docvaklo, jestli se nám něco si nechystá. Jakási skrytá kamera, či co? A jak by to docvaklo nahlas? Naraz zvonek. Hela se zdvihla, že pri to bude Zdena. Další figurka do hry, tuž fajn, tři chlapi, tři roby, akura. Ka je okno. Mizím, bo to bude bez tak jakási hydra. Než jsem se stačil zdefenestrovat, do pokoja vplulo nadherné stvoření. Dokonalá roba, vlasy, tělo, hadry, fajné oči, nos, pusa, uši, jedným slovem baba jak cip. Kura, že by Kajoš přece jenem co si vpašoval do tého vína? Asi jsem se zamiloval na první pohled. Tuž či jsem půbož? Jak dokonala promluvila, byl jsem v dupě. Taky medový hlas jsem ještě neslyšel. Asi jsem na chvilku odplul kajsik do velmi vzdálených fjordů, bo Helenine vysvětlování, že díky mě našla baječného karlíka, pri karlíka, a že mi chtěli zrobit oba radost a tak mě chcou seznámit s její sestřenicu, mi musela převykladat celkem tři razy. V pale mi vibrovaly otázky, jak zapomenutý klíč ve sklíčidle. Jak vyměnila Marka za Kajoša? Kdy to bylo? Jestli u něho meška? A čemu mi chtěli zrobit radost? Ale v tým zmatku jsem ze sebe enem vyhrknul, že mě to těší. Zbytek oslavy si pamatuju, jak v mlze. Ostatní čtyři zaskecali o nových knížkách, co kdo kdy čítal. Kajoš se snažil zapojit do rozhovoru s příručku pyrotechnikem snadno a rychle, ale neuspěl. Já jsem musel vypadat jak dement, bo jsem pohledem visel na Zdeničce a kýval na všecko, co jí vyšlo z té fajné tlamky. Tuž jasné, že ten limonadový joe se Mironu moc nevyved, na rozdíl od Kamelota. Sice jsem vůbec nevěděl, o čím mluví, ale kýval jsem jak vstekli. Jak kdo si vytáhnul karty? Karty. U Kajoša. Kdyby aspoň s holými babami. Zdeňula prohlásila, že už bude muset jít dom. Napadla mě hrozná myšlenka. Doma ju čeká chlop. Hned se mi ale v pale přeplo na správnou kolej a nastupiště, bo mě s ní přece chtěli seznámit, že je nezadana, no ni? Asi mi to ale bylo vidět na kzichtu, bo se rozesměla a dodala, že ju doma čeká čokel. V duchu jsem si nadal, že neumím zachovat neutrální ksicht a hned jsem se zatvářil tak, jak primátor před fotografem. Pomohl jsem mi do hubertusu, zamával tým karbaníkům a už jsme valili na trolejbus. Zlaté MHD. V nejbližší době nic nejelo, tuž jsme šli kusek pěšky. Kecali jsme a kecali a já jsem měl pocit, že ju znám 100 rokov. To se mi už dlouho nestalo a kdo ví, jestli vůbec. Vylezlo z ní, že tež meška v centru. Vznašel jsem se štěstím, jak ropucha nafuknutá heliem. Prošli jsme paru zastávek, bo to šlo jaksi samo, ale naraz prohodila, že už u bola nohy. Konečně přišla moja chvíle. Řekl jsem jí, že to nic, že ju donesu až na prach kvartýra. Uchopil jsem ju a vyrazil. No a po paru metrách jsem se pravil, že bude stačit enem na prach baráku. Moc pěkně se na mě usměla. Tež jsem se na ňu usměl a snažil jsem se dýchať porami. Do dupy, čemu já neposiluju. Po každém dalším metru jsem si stanovil drobné mety. Ještě 10 kroků, fajné. Ještě tam k té zatačce, bezvadné. A včil ještě tam k tému křáku. Mělo to jenom jednu nevýhodu. Tak moc jsem se soustředil na ty drobné mety a správné kladení noh, že jsem neslyšel, co mi šepta do uši. A pomalu jsem aj přestal vnímat, jak vypadá. Asi zafungovala telepatia, bo jak sem mal ruky skoro až u chodníka, naraz vyskočila, podekovala, že si spočla a že dal půjde po svojich. Ani sem se nestačil vydýchať a musel sem pokračovať v romantické debate. Priže ten mesiac fajne svíti. Nevidel sem na 5 metrů pred sebe, na to, že aký si mesiac, ale kýval sem jak nadržený holub. Nechápu, jak sme se doplahočili z Michalkovického hřbitova až na bazály. Tam sme stravili asi půl hodiny čumiením na osvícenú ostravu. Trochu sme se pomuchlali, ale dával sem bacha, ať co si nepřepísknu, bo ona je ta pravá. No, půl hodina to nebyla, možná tak štvrť. Ono vlastne začalo léť, tak je možné, že to bylo enem 5 minút. Tého dešťa sem se bál, už jak sme vyšli od Kajoša a Heli. Kúra. Už o nich uvažujú jak o páru. Bo začalo slimpať a vypadalo to, že na furt, ale jak sme šli z dokonalu, kapky nás enem sledovali zmračen. Tuž mi asi fakt hrabe, jak píšu také romantické cipoviny. Tu noc bylo všecko jak ve filmu. Sotva nad baníkem začalo leť, přisvištěl noční trolejbus, ja sem robil srandu, jakože ho stopujú, a Zdena se moc pěkně smiala. Bydlí kusek od Maja. Tuž sme se ešte od zastavky pěkně prošli špacírem, ale furt slimpalo, tak se mi aspoň nabídnul svoju bundu. První nechtěla, ale jak se mi tvrdým hlasem, tak jak Basak z úspěcha pravil, že musí, tuž s chichotaním podvolila. Jak už sme byli blízko baráku, dumal sem, jestli mě pozve na vrch a jestli mám ísť. Vymyslela to nejlepší sama. Že pri mě zase rada uvidí, ale včil už musí letět, bo Bobíček už je dlouho doma sám a radši ho se mnou seznámí kdesi venku, bo on je divoký. Zas sem enem kýval hlavu, v které se mi honilo, jestli ju mám pocelovať nebo ní. Zas to vyřešila ona, bo mě enem tak mateř skycalnula na líco a zmizela ve vchodě. Šel jsem pěšky v dešťu dom. Bunda voněla po dokonale a já jsem měl v pale chaos, tak jak Jackson před špíglem. Tuž je to dobré, že mě pocelovala na líco? Nebo je to enem kamarádské? Zbytek noci jsem se enem převaloval tak, jak půboš po prvním rande. A navíc jsem zjistil, že jsem si neopsal její číslo. Osud ale není svině, bo enem jsem na chvilku sklopil žaluzie vík, za paru hodin mě zbudila SMS-ka, že prý dobré ráno, dneska musí ven s Bobičkem, bo byl na ňu uražený za ten včerejšek, tuž se s ním musí udobřit. Při snídani jsem dúmal a kalkuloval a vymyslel jsem, že půjdu ven na kolobutách. Čemu? To je jasné, bo má čokla. Bydlí v betonové džungli. Má psi skorada, tuž ho vezme do přírody. Kaj je nejbližší příroda? V Komeňáku. A tam potkám je, no ní? Navíc ve světle slunka ji přitáhne moja sportovní postava. Musím si vzať ty černé rifle, bo sú mi trochu menší. Ale zase toho moc schovajú. Nakonec mi ale štěstí ukázalo obratle, bo v Komeňáku skoro nikto nebyl. Paru razy sem zmoknul, ja vůl sem jel enem v riflách a v triku. Třikrát sem dostal na tým mokrým asfaltu smyk a hnusne sem se jebnul do žbeta a jeden dementní čokel mi malem prohryzl lítko, bo sem se hnal za jeho paničku. Však môžu ja za to, že byla podobná dokonale? Zbytek nedele a pondeli sem jel zapal plic. Šéf naštěstí uznal, že mám dosť nadpracovaných šichet a môžu to vyležet aj bez nemocenské. No, možná to nebyl přímo zapal plic, ale smrklal sem a chrchlal sem jak tuberak. Alebo se Zdenka zbytek neděle a ani v pondeli neozvala, tak je to určitě zapal plic, na který scipnu, bo mě stejnak už bez ní život nebaví. Sedmého června 2005.

Všechno vlastně začalo tím, že můj kamarád Josef měl motocyklového strýce. Byl na něho pyšný, protože strýc jezdil závodně na motorce a dával to Rudolfovi a mně patřičně najevo. Rudolf zase vlastnil spoustu vzácných skleněných kuliček. Tím se přirozeně nemohl nikdy vyrovnat Josefovi, protože závodní strýc byl nesrovnatelně víc než sebelepší sbírka kuliček, ale měl alespoň něco. Když jednou Josefův strýc utrpěl dokonce úraz, o němž psali noviny, naše postavení se ještě zhoršilo, protože Josef někde získal vzácný výstřižek, který nosil stále sebou, jako by to byla nějaká legitimace. Dostal jsem se tak do společnosti, která mě brala na milost jen za určitých podmínek. Musel jsem se ptát, jak se strýci daří a kolik přibylo kuliček. Josef vyžadoval, abychom naslouchali jeho vyprávění o strýcově tréninku a o potížích s motocyklem. Později propadl stihomamu a tvrdil, že by sice nerad někoho jmenoval, ale že má dojem, že jsou mezi námi lidé, kteří by ho moc rádi připravili o noviny, v nichž bylo popsáno, co si kdy vzácný strýc vyvrtl nebo zlomil, spolu s celkovým počtem hodin, které super strýc strávil za poslední léta v nemocnici. Bránili jsme se takovému nařčení a ujišťovali jsme Josefa, že se mýlí. K čemu by nám byl článek nevlastníme-li strýce? Josef se za několik dní uklidnil, ale pak se najednou zeptal, zda nehovoříme o jeho strýci jako o svém. Museli jsme přísahat, že bychom se nikdy nedotkli bližního svého, natož příběhů či motocyklů jeho. Rudolf, který přirozeně také nechtěl zůstat ve stínu strýce a jeho majitele, zase občas tvrdil, že se s námi nemůže sejít, neboť musí přepočítat své kuličky, protože má dojem, že jich pár chybí. Josef ho ujistil, že on kuličky samozřejmě nepotřebuje, nehledě k tomu, že by ani neměl čas na to, aby je sbíral, protože ho strýc pozval na závody. Nejhůř jsem na tom byl zase já. Musel jsem přísahat, že bych se ani prstem kuliček nedotkl a že bych nikdy křivě nepoužil strýce. Pak se má situace ještě zhoršila, když mne Josef ze svého strýce začal zkoušet. Musel jsem vyjmenovat strýcovo umístění ve všech závodech za poslední dobu a také jména všech jeho milenek. Tenkrát jsem si uvědomil, že nadešel čas, kdy musím strýci vyhlásit boj dříve, než mne přejede svým motocyklem, nebo mne promění v pouhý patník. Řekl jsem, že se zkoušce nepodrobím. Odmítl jsem dokonce říci počet koňských sil motocyklu přesto, že jsem látku znal. A řekl jsem, že si musím pamatovat věci mnohem důležitější. Jaký? Ptal se Josef. Například tátovo číslo. Řekl jsem a hned jsem cítil, jak v tom tichu rostu. Jak se narovnávám a jak muž na motocyklu, kterého jsem nikdy neviděl, mizí a jak se kuličky mění v prach. Vychutnával jsem pak zvědavost obou spolužáků a odpovídal jen skoupě, koutkem úst, jak jsem to viděl ve filmu dělat pana Bogarta, když jednal s podřízenými gangstery. Musel jsem ovšem své tvrzení dokázat, abych se vyhnul podezření, že jsem si celou věc jen vymyslel a pozval jsem proto oba kamarády k nám. Když se přesvědčili, že můj otec má skutečně na ruce vytetované číslo, nastaly mi nové časy. Maje očíslovaného otce stal jsem se naprosto svobodným. Oba kamarádi se mnou jednali úctivě. Rudolf mi nabídl část kuliček. A Josef byl ochoten půjčovat mi výstřižek o strýci každé pondělí, středu a pátek, když jim prozradím, co otcovo číslo znamená. Byl jsem však moc dlouho otrokem a metody otrokáře mi byly známy. A krom toho jsem si uvědomoval, že by pan Bogart jednal stejně a nedal jsem se obměkčit. Řekl jsem spolužákům, že je chápu, ale naznačil jsem, že se ani kuličky, ani závodní strýc nemohou rovnat číslu, které otci dala tajná organizace, jejíž jméno on sám nesmí prozradit. Pak jsem je požádal, aby mi věc nedělali ještě těžší
A raději se mne už na nic neptali. A protože mě číslo začalo taky zajímat, zeptal jsem se matky, kdo ho otci dal. Jaké číslo, polekala se. No to na ruce. Na jaké ruce, ptala se matka velmi nervózně. A pak se chovala vyhýbavě. Na mé otázky kladla jiné, nebo odpovídala na ty, které jsem nepoložil. Jednou, když jsem se jí znovu ptal, řekla mi, že by otec zrovna tak mohl mít třeba kotvu. No, kotvu nemá, řekl jsem. Tak vidíš, pravila matka důrazně. Někdy si místo odpovědi začala narychlo zpívat nějakou dlouhou píseň. A protože žádný syn nebude svou matku rušit ve zpěvu, nezbývalo, než abych šel po svých. Někteří manželé mají prostě číslo, řekla mi později. To, že označila otce za manžela, ve mně vyvolalo pocit, že zřejmě šlo o nějakou organizaci, kde manželé byli očíslováni patrně, aby se neztratili. Když už se matčiny písně znal nazpaměť, přestal jsem číslu věnovat pozornost. Krom toho mě zajímala víc čísla hráčů fotbalové jedenáctky a čísla aut. A teprve později, když už jsem pátral po telefonním čísle jedné dívky, jsem se dozvěděl, kde otec ke svému číslu přišel. Otec tvrdil, že je to číslo do nebe. A když to říkal, smál se tomu. Matka, která se však zřejmě nikdy nedokázala zbavit strachu, který v ní doba, kdy se čísla přidělovala, vyvolala, dávala otci najevo, aby se se mnou o tom nebavil. Snad proto se tak polekala o pár let později, když Kateřina chtěla vědět, co znamená to, co o ní řekla jedna spolužačka. A co řekla, ptala se matka. Ta mazaná židovka, pravila sestra. Matka se dala hned do zpěvu a byla tak nesvá, že pletla dvě melodie dohromady. A pak řekla sestře, že se jistě přeslechla. Kateřina tvrdila, že slyšela dobře. Matka si chvíli neklidně prospěvovala a pak začala sestře vysvětlovat, co znamená slovo mazaná. Pravila, že má význam totožný se slovy bystrá, chytrá, moudrá, důvtipná nebo inteligentní. Neopomenula vyložit slova rozumná, uvážlivá, rozvážná i přemýšlivá. Pak se zabývala příbuznými výrazy. Nevynechala rozum bradu, mudrocha, ani chytráka a zvláštní péči věnovala rčení liška počita. Použila také řady příkladů, aby sestra výraz správně pochopila. Kateřina, kterou prvé slovo vůbec nezajímalo, vyčkala, až matčina přednáška skončí a pak se opět zeptala na slovo druhé. Dojdi rychle pro chleba, řekla jí matka, odvádějíc tak nenápadně pozornost od tématu. Kdykoliv se Kateřina znovu zeptala, snažila se matka odvést pozornost tím, že sestru poslala na nákup nebo do biografu. Sestra, která se vždy až nápadně podobala matce tím, že se vším zabývala do nejmenšího detailu, se však nepřestávala ptát. Matka jí tedy předplatila divadlo i koncerty, posílala ji na procházky a do zoologické zahrady. Když to nestačilo, koupila jí kolo. Kateřina viděla spoustu filmů, her, poznala zvířata a projela na kole celé okolí Prahy. Kudy jezdila, tudy patrně myslela na to, co jí zajímalo. A protože byla důsledná, vzala jednoho dne kolo a zajela na něm do knihovny, aby se konečně dozvěděla, co chtěla. Jednou, zrovna když se obě vrátili z kostela, zeptala se Kateřina matky, zda si vůbec uvědomuje, že i Kristus byl žid. Prosím tě, na co to zase myslíš? Lekla se matka a protože nechtěla přenechat dceru tak nebezpečným úvahám, sdělila jí, že i Boží syn byl pokřtěný. Pravila sestra. Ale moc mu to taky nepomohlo.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou, za první

a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického balacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Pač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomas, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím braníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha nejbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu, Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagoval velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl, tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby. Když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem. A korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl, tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě.

0: Prostě mládenci to nedohráli. Pepi Glinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepi Glinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Glinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepi tý umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrála. A Pepi, který stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepi Glinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu Glinomas ven, Glinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká, to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká, všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské, z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi, co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem veličenstvo. Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Tak smutný představení.

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře v okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, cocker španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzlejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. A já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně, ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš.
1: To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat,
0: dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všecky byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

Ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primá nebo sekundán se mu ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je PP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? Šic se na něj podívala, povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémžto představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladý, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže. Toho musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Je rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale.
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu, hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké Měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše, co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěčský fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny, tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pašte cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec, který to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny, dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýděte na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté pre 10, pre 10, pre osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpát mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem, takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Thain, je to takovej v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek, jak ono, no, to je jedno, ono, oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška, já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
ten orchestr, ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal sišák takhle hnátu na nápovědní voudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, biletářky to vomývali kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11 ve 12:45, fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

0: квартиру де собі, біленьку я породив, а пик си порно в зал з полені не шая.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál jaksi na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byli to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně, krásně vypadal, zářil, svítil, seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích a Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý práce. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jak jdou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11 Praha 1 Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Když jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, brzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kohout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, něj totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: nový rok.
1: Já nevím, pane Darček, ještě nemám.
0: James! Ty poslední nápadník Nadeždy Krupskej! Nemudruj tolko a švihaj na balkón. Dělo připravit!
2: Dělo připravené!
0: Dělo namieriť!
2: Dělo namierené!
0: Šťastnú cestu, Gulička. Pál! Pozri, James. Tam to vyšla nejaká nová hviezda.
1: Nevyšla, pane. Fusakelovi horí zámok, tak ako každý rok na Vianoce.
0: A krásne Vianoce, James. Nádherný plameň. Fusakelka bude zase behať v nočnej košeli okolo rybníka.
1: Zdá sa, že už behá, pane. Prosím, tu je váš ďalekohľad.
0: Krásny obraz, James. Nádherné Vianoce. Fusakel sa určite pokúša hasiť, čo? Nádherne behá tá jeho žena ako mladica. No, človek by ani nepovedal, že má 80 rokov. Však, James.
1: Áno, pane. Má skvelú kondíciu.
0: No a čuduješ sa? Každé Vianoce takto behať? Môžu by byť vďační, že ich takto otužujem. Tak poďme, James.
1: Áno.
0: Dopijeme tu whisky. A ak sa nemýlim, aj tej vody ti ešte ostalo. Však.
3: Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom horčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit se o literatuře, pohovořit o zemědělství, o průmyslu, recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenují verše Nezvala, Křižíka, Edisona, Bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by rád šel v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
4: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
3: No tak to poděkuj hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
4: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
3: Je to kratší verš, co si vybral.
4: Kratší.
3: Úvod to má delší.
4: Úvod to má delší.
3: Tak to zkrať.
4: Tak to zkrať.
3: Neopakuj všechno po mně.
4: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
3: Co je zase?
4: Teďka koukám, že se nebudu moct uklonit.
3: Proč by si se nemohl uklonit?
4: Kdybych se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
3: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
4: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
3: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
4: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
3: No.
4: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
3: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
4: Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis.
3: Je to možný. To je zoufalec.
4: Sedí zoufale.
3: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekneš, sedí bandaska, ne?
4: To by to říkal se vláze,
3: no,
4: nebo
3: asi
4: co?
3: Jo, vypadá to tak, že pre už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. To je radost, tohle figurou objíždě města. Bude, ti jim tam stačí.
4: To vidě, jo, nevím, byl sympatický až po.
3: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
4: Já dostával přídavky. Já tě nedostal, ty chytré. Zabývat s ním.
3: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
4: Sedí banda.
3: No, už je to tady, to povídám.
4: Já jsem půl promlíku z toho. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. A snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne. Těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho a už je z toho na větvi. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
3: Opravdu teda, to se máš tím klubu. To se odtahují, divím, že vůbec tu pátka. To si se vycajchnoval, já tady v jemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
4: To bych nemal.
3: No tak to koukej zachránit, i tohle byl trapas.
4: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší, ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje, si nemůžu vzpomenout, já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do půl desáty. Ježíš Maria, to začínu, to měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
3: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní frištenskou.

0: to přicházím znovu, aby se zdálo, že je nás tady víc a pořád je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sid. Klid. Jsi nějaký cancel? Tam někdo zapomněl, nebo já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, canco. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř, ale on je hodnej. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř, ale on je hodnej.

0: No. Bala si se zjistí, protože sama se matku duší, když nám příští se snad vůbec čistina. Ještě jednou. Bala si se zjistí, protože sama se matku duší, když nám příští se snad vůbec čistina. Odčekli s tím za nic.
1: Já mu nerozumím ani slovo.
0: Dbát lásky.
1: Dbát lásky.
0: Ztracený skrývá.
1: Zatracená.
0: Zatracená
1: práce.
0: Zatracená
1: práce. Skrývá prasklou duši.
0: Hej, já udělal chybičku. Hokava. Tam je promu duši, já řekl prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promu duši, já řekl prasklou duši, já to zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
0: Jak sama v zmatku duší?
1: To sama matka tuší.
0: Ale ne, zmatek jako chaos.
1: To sama matka tuší. Chaos, chaos, chaos.
0: Duši nedáme si
1: duš nemáme.
0: Ne, duš jako hola, hola, hola.
1: Hola, hola, hola. Paši, hola, hola.
0: Dasí.
1: Hasí.
0: Dasí.
1: Hoří.
0: Dasí.
1: Dasí.
0: Set meči.
1: Set meči.
0: Moment.
1: Moment.
0: Zachraňme si aspoň čest.
1: Zachraňme jich aspoň šest.
0: Čest, čest.
1: Tak, čest.
0: Cože?
1: A to je jedno.
0: To je to jedno.
1: Šest nebo sedm. Čím víc, tím líp. Zachraňte všechny.
0: Když nám
1: již
0: mizí
1: láska.
0: Ksimenina.
1: Co to?
0: Ksimenina. Ksimenina.
1: To se čte kimenina.
0: Já si držím textu. Já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je přece ksi jako šraňky.
1: Já bych.
0: To bych
1: ne, o to by nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte kimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, to je Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky, to musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
0: Chocholou se nečte ksoxolou. Já se držím textu.
1: Ale ty to musíš číst, jak se to čte, jak se to píše.
0: Co na mě číš, ty konzervatoristo? Na koho, na mě, na zaměstnance?
1: Na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Já všecky zblb tady.
0: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já to nechci říkat, můj slavý duch se kamal žel. Netrucuj!
1: Pravá sováku trafiku.
0: Můj slavý duch se kamal žel. Řekni to těm lidem!
1: Je otravuj. Můj slabý duch se klamá. Tupec jeden potrhlej. Suflér pomatený.
2: Víc než nemil se vás.
1: Já vím. Víc než ty milece. Jsem vázán od studí, od sídíkem.
2: Ať jsem v žalostí. Ať jsem v žalostí. Ať
1: jsem v žalostí.
2: Ať odevzdám čistou
1: krev.
2: Mlč si říkám. Odevzdám čistou krev, jak jsem je udržel. Jak jsem udržel krev. Mám věru výčetky. Proto mlč, proto jich nevypalostí. Před. Ty hraješ!
1: No tak co mi to vedeš?
2: Pomstě!
1: Pomstě!
2: Bez milosti!
1: Bez milosti! Najej!

0: večer. Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Vítám vás v divadle U22 v Uhříně vsi. A dnešní téma, co jsem si navařil, musel jsem si i sníst. Nebude to jenom o vaření, jak víme, každý z nás si někdy něco zavařil a horko, těžko se z toho dostával. Co na to náš první host? Prosím o vizitku.
1: Tak já bych ho charakterizoval v podstatě jenom dvěma slovy. Péro z gauče. To jenom stlačíš a letí to prostě, ale naprosto nekontrolovaným směrem a způsobem. Je to herec, v divadle hraje a už poměrně dlouho, v Ypsilonce. Je to zvláštní, ale to je prostě člověk úplně bez humoru, to je opravdu, to je co slovo, to blbost. Vlastně morou, poměrně dost se do toho musí nutit i na jevišti. To je člověk, který spíš hraje takový vážný role. No jestli je miláček žen, no zhruba už tak 15 let ne, ale před těmi 20, 30 lety to byl docela firmol. Je na ženy, takhle bych to řekl, že jako se mu líbí ženy, nepřeorientoval se díky tomu, že ztratili o něj zájem. Ten člověk má přezdívku ten kolega, ale je spousta herců, kteří mají krásný přezdívky, ale tohle se nedá. To se fakt nedá.
0: No Majdome, prosím pěkně.
2: Člověk bez humoru hraje pouze vážné role a je na ženy. Je to morous, mající přezdívku, která se prý nedá zveřejnit. A hlavně, co slovo, to blbost. Inu, přesvědčíme se, přichází pan Martin Dejdar.
0: Martin Dejdar sám, nazdar. Nazdar, Martin, prosím, trošku vína. Trošku červenou vína, Martine. Péro z gauče, to ses tak nazval sám?
3: Ne. Péro z gauče mě nazval, jestli se nepletu a dobře si to pamatuji, Tomáš Vorel a Vašek Marhol, když někdy... Děkuji pěkně.
2: Pije Péro z gauče víno?
3: Samozřejmě, Péro z gauče pije úplně všechno. Děkuji. Na zdraví.
0: Na zdraví. Vážení přátelé, na zdraví, na Martina.
3: Na zdraví, na vás. Takže to vlastně bylo v době, kdy mě Eva Holubová jako studenta prvního ročníku DAMU přivedla do Bránického divadla, do Mimózy, mezi Mimóza, Pražskou pětku.
0: Pražská pětka, součástí Mimóza.
3: Ano, ano, takže
0: a
3: tam...
0: A ty jsi začínal se jako mim, že to byla Mimóza, docela...
3: V podstatě jo, já
0: mim,
3: jsem...
0: No, pan to mima.
3: Já se ti přiznám, Volku, já jsem vůbec, tak rok jsem vůbec nechápal, co vlastně hraju. Protože to byla tyjo, avantgarda. To přesně si pamatuju, že frčelo slovo, že všechno je vyčpělý.
0: Jo.
3: Všichni byli vyčpělí, jsou vyčpěláci, všechno bylo vyčpělý, na škole to bylo všechno vyčpělý, co se dělalo v disku, bylo vyčpělý prostě, ale jediný, co nebylo vyčpělý, bylo v Bráníku.
0: No jo, já jsem to taky hrával. Jo, já jsem tam
3: taky jsi nebyl vyčpělej nikdy, že?
0: Ano, to bylo divadlo pantomimy, asi pamatuju ještě Vorla, Skřítku.
3: Skřítek, ano, no jasně, no, ano. To bylo, a já jsem na tom představení, to se jmenovalo Podívejte, jak se kroutí.
0: Jo, to si pamatuju. No.
3: A to bylo neuvěřitelné, protože mě tam vymysleli, že jako, když se budou diváci, když budou přicházet do divadla, to znamená tak půl, tři čtvrtě hodiny před představením, tak já už jsem stál na pódiu jako figurína, tak nalíčený na bílo a takhle jsem měl v ruce kytičku a takhle jsem tam stál 40 minut. Takže ty lidi úplně zapomněli, že tam jsem. No a pak jako se začalo hrát, já jsem různě běhal po portálech, jako jsem vždycky vyběh třeba 2-3 kroky a různý takovýhle blbosti, tak jsem dostal přes dívku Péro z gauče. No.
0: A kdo tě přivedl do Ypsilonky?
3: Prosím tě, do Ypsilonky to bylo zvláštní, mě připravoval na DAMU Olda Kaiser s Jirkou Lábusem.
0: A opravdu?
3: No. Opravdu, ano.
0: Počkej, ne, jako opravdu. Katodánoda?
3: Je to prazvláštní, ale totiž to má původ v tom, že Naďa Konvalinková, tehdejší Oldova manželka, pochází od nás z Chrastí u Chrudimi.
0: Aha.
3: A byla takhle neděle na podzim roku 82 a od našich příbuzní, kteří tam dřív měli továrnu, volají k nám domů, že tam u nich je Olda Kaiser s paní Konvalinkovou, protože taky nějakým způsobem tam nějaká větev se zpříznila. A já říkám, hele, a to už jsem věděl, že budu dělat zkoušky na DAMU. Říkám, tati, pojď tam. Zkusíme se toho Kaisera zeptat, jestli by mě nepřipravil na DAMU.
0: A byl to dobrý nápad.
3: Byl to výborný nápad.
0: Tady tyhle recesisti, nedělali si z toho legraci.
3: Člověče, nedělali.
0: No, ne, takhle, vážně, co jako, ti radil Kaiser?
3: Hele, Olda byl výborný, protože věděl, jak to chodí samozřejmě, tak jako kluk z Chrasti u Chrudi mi...
0: Jako aby ses narovnal, třeba ti řekl.
3: No, abych se narovnal, ale hlavně mi vybral ty věci k těm zkouškám, což bylo hrozně důležitý. Já jsem nic neznal, jsem nevěděl, já jsem jenom chtěl, ale vůbec jsem neměl ánunk o tom, jo. Sice moje...
0: Nehrál si ochotnický divadlo?
3: U nás nebylo.
0: No, ale jak tě učil Lábus s Kajzrem? Dohromady, nebo každý zvlášť?
3: Ne,
0: zváž?
3: Oda, vlastně...
0: Lábus tě měl na tělocvik a...
3: na tělocvik, na tanec a na rytmus. Ne, mě vlastně připravoval Olda Kajzer, který mi to vlastně všechno vybral. Já jsem k ním jezdil domů, bydleli v Jámě. A když už vlastně bylo týden před zkouškama, tak Olda organizoval doma zkušební komisi. Jakože mi to udělají tak, jak to za ten týden opravdu bude na tý damu.
0: Lábus hrál všechny ty profesory.
3: Opravdu. Bylo to velice podobné. Ale já jsem si říkal, já je taky musím nějak jako trošku je dostat. A připravil jsem si kufřík takový černej a do toho jsem nastříhal novinový papír a udělal jsem takový jako balíčky 100 korun, jako plnej kufr.
0: Jenom ty vršky. Byl
3: jako úplatek té komisy a maminka mi udělala bábovku, tak jsem tam přijel jakoby s úplatkem, což docela zafungovalo, že čuměli, já jsem otevřel ten kufřík a tam byl milion, jo. 82. roce dost peněz, jako jo.
0: No do dneška je to poměrně.
3: Do dneška je to dost peněz. A tam seděl Olda Kajzer, Jirka Lábus, Nadia Konvalinková a její otec, pan Konvalinka. A to byla zkušební komise. A opravdu celý den, všechny, přesně pohybová výchova, přednes, zpěv, ty monology. A v podstatě to bylo úplně stejný jako tehdy, jako za ten týden potom, opravdu ty zkoušky. Jediná, ale zásadní diference, zásadní rozdíl byl v politickém pohovoru. Ten byl úplně jiný u nich, než potom byl na tý damu. To teda, tam se to minulo úplně.
0: Proč?
3: No byly to úplně nějak jiný člověče, jiná podstata toho pohovoru. Ta politická, no, ekonomie.
0: Jasně, že si tam mohl říkat, co jsi myslel u toho Lábuse a Kajzera.
3: Tam dokonce vyžadovali nějak některé věci.
0: To se tehdy říkal, no? Největší přítel, jak říkali ty děti. Největší přítel naší země je Sovětský svaz a největší nepřítel jsou Rusáci. To tehdy bylo takhle rozdělené. Takže ty potom si přišel na ty zkoušky a prostě v podstatě to byla taková nuda pro tebe.
3: No tak nuda to nebyla.
0: Psychologická příprava, skvělý. To
3: no ne, super, ale víš co, jediné, co po mně chtěli, řekli, až se tě budou ptát, kdo tě připravoval, musíš říct Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. To byla jejich podmínka, že jako musím se přiznat k tomu, kdo mě připravil.
0: Přiznal se.
3: Vlastně, samozřejmě.
0: A vzali tě.
3: S hrdostí. No, možná to bylo heslo na to, aby mě vzali, jo. A vzali mě. Tak...
2: Já bych se chtěl zeptat, Martinku, když se moje děti, otíček a mimuška dozvěděli, že tady budeš, tak mám tě poprosit, neudělal bys pro ně Babu Jagu?
0: Já bych to udělal na závěr, Arnošte.
2: Neudělal bys pro ně na závěr Babu Jagu?
0: No
3: já si to ještě do závěru rozmyslím, Arnošte. No,
2: děkuju ti mnohokrát.
3: Protože, Bolku, ty vlastně máš takovou nezávidění hodnou pozici v podstatě, jo, protože ty sem bereš lidi, kteří mají natočený nějaký příspěvek, tam je všichni chválej, všichni jsou na ně milí, je to prostě taková jako strašná pohoda, ale tebe v podstatě, tebe vlastně nikdo nepochválí.
0: Jak to, že ne?
3: No nic tady o tobě jako nikdo neřekne. Ty se bavíš
0: žeru doma.
3: O svých hostech. No ale já
0: jsem... Teď Marcelka sedí doma s dětmi, usíná je maminka, říká, až přijede tatínek, tak mu ty řekneš, tohle ty mu řekneš, tohle tatínku, když jsi vynikající pohybově, ty řekneš zase, tatínku, ty jsi básník. A já řeknu, nepřihádej, chlapče.
3: Ale já jsem si říkal, že bychom ti mohli udělat radost hned.
0: Proč ne?
3: A jako? Tak jsem se domluvil se Zdeňkem Zelenkou.
0: Ano.
3: S panem režisérem.
0: Ano,
3: ZZ-kem.
0: To je Federico Fellini a to je ZZ-ko.
3: Ano, takže bychom ti taky udělali radost. Něco jsme ti připravili. No a já poprosím režii, jestli by nám tedy pustili ten film.
4: Měl Volku, přesně, je to asi 26 rokov, tak vtedy si napísal můjmu synovi, který se narodil do diára, mojho diára, toto. Milioriku. Má
0: ty, a taky.
4: Z celého všeho míra, my dva jediní jsme šašci, co nejsme od Shakespeara. Ahoj, těším se, že vás začneš mluvit. Takže město něho dneska prehovárám já. Modlitba za Bolka Polivku. Bože, ochraňuj nám šaška, všeho smíchu tvůrce, ať mu dlouho tluče to moravské srdce.
0: No to řekl hezky.
4: Amen.
0: To řekl Juraj. On to řekl hezky o tom moravském srdci, protože nedávno jsme se potkali před 2 měsíci. A on říkal, já jsem jediný Slovák s českým srdcem. Že má transplantaci srdce, to víš?
3: Ano, vím.
0: A to, ten dárce byl Čech. Tak říkal, jediný Slovák s českým srdcem. Tak já jsem moravský ještě s moravským srdcem. A tady ty kousky, co ten vyvádí, tady ten Labus s tím...
3: Oldou.
0: S Oldou Kaiserem, co oni vyvádí, to jsou přece... Tady ta... To má velkou tradici, že jo?
3: To má obrovskou tradici, jo. V Dánsku, tam jsme šli do Tivolského parku zábavního, tak tam Jirka dělal takového jako dementního syna Oldova, jo. Všude brečel, víš, a já ten ho řezal přes zadek, ti tam koukali, to kroutili hlavou. Jsme jeli na nějakou prohlídku lodí a tam jako seděli ty a teď no, mají vohnu přes koleno a teď rukou, víš, mu na plác. Tam, kde to dítě neuhodíš ani na dálku nikde, že jo, tak prostě a ten řval. A furt, počkej, co to tenkrát? To měl něco? Jo, kakat, furt řval všude, no to bylo strašný. A já jsem vlastně později jsem přišel na to, proč já vlastně to točím, jo. Protože já, jak se dívám do té kamery, já mám pocit, že se mě to netýká.
0: Jo,
3: že se to jako neúčastní, víš, dobrý, já to jenom točím. Takže vlastně jsem se schovával za to, že já bych to jinak nevydržel. To se nedá být jako tomu přítomen civilista, tak to se nedá prostě. Jo. To byly strašné věci, jo. Co oni se napáchali po celém světě. U toho Jirky to vlastně je to, že on chce pobavit ty svý kolegy, ty ostatní lidi, jako víš.
0: No jo.
3: Že to je ten
0: důvod. Ale vlastně si takový, jako je vlastně ten carnivore, ten, že si hledá tu oběť,
3: No,
0: to musí vždycky na to někdo, na tu recesi, vždycky někdo aspoň mírně musí doplatit. A ano. Teď jeho prosba byla ta Baba Jaga.
2: Tu Babu Jagu pro jo. Toho otíčka, nevím, kterou mám kameru.
0: Tady čtvrtka.
2: Otíčku, Mimi, dívejte se, Martin vám udělá tu Babu Jagu. Konečně,
3: dobře.
2: Čufí, šaltí, dřevěný bohatý, aj, tak jsem se to poradil, jako patoječo, o, vidím, ha, Ivan, přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil, nebyl mu asi vhod, že z dole jsem měla vchod, chaloupku. Ke mně vchod, ať sledí zády k Ivanovi. Haloubko, ke mně! A je, ty máš svaly. Já mám čáry. Čufír, šaltýr, dřevěný bohatýr.
3: Stačilo?
2: Děkuji ti mnohokrát.
0: Děkujeme, Martine. Martine i dár, díky. No, někdy člověku zavaří i sám osud. Uvidíme, co k tomu řekne náš příští host.
5: Host je malý.
6: Usměvavý.
5: Blondětý.
6: Milý.
5: Pěkný.
6: A je mi hodně podobný.
5: Tak trošku jo, v něčem jsme si podobní, ale ne úplně ve všem.
6: Ráda vaří. A dobře vaří.
5: S jakou láskou ona umí udělat rajskou nebo svíčkovou, tyhle ty věci. I řízek vodní chutná jinak.
6: Ráda cestuje, ráda pracuje na zahradě.
5: Koničky, teď má ráda psy, to už nejsou psy, ona je předělala na lidi.
6: Už je to sice díl, ale vyhrála taneční soutěž.
5: Ona byla výborná gymnastka. Do dneška má větší svaly než já, má takový vypracovaný tělo.
6: Tak spolehlivě mě rozesměje, asi když si doma začne zpívat v koupelně.
5: Roztomilej jsme se pro humor. Čím, no, že mi připomíná věci, které už jednou, dvakrát i třikrát řekla.
6: Je furt taková usměvavá a optimistická.
5: Je taková pevná, zásadovitá. Je to žena činu a to na ně obdivuji.
6: Když bych jí měla dát přezdívku, tak asi blondýna.
5: Já nevím, jestli má nějakou přezdívku, ale to se má, ona se jmenuje Dana. Ona se jmenuje Danuše.
0: A kdo to je, přátelé?
2: Žena malá, blondětá a milá. Ráda vaří a má 2 děti, které o ní moc pěkně mluví. syna rozesmává svým zpěvem, i dceru teda, jak jsme slyšeli, miluje psy a řízek od ní chutná jinak. Pevná žena činu, Dana Batulková.
6: Dobrý den.
0: No jo, ty už jsi předlíbaná.
6: Předlíbaná, teď jsem dolíbaná.
0: Dolíbaná, předlíbaná. Ano, trošku jenom, děkujeme. Děkuji. Danuško. Danuše. Dano, malá.
6: Danuše, můžeš mi říkat Danuše.
0: Gymnastka, takže... hol, na tvoje zdraví. Na zdraví.
6: Na zdraví všech.
0: Raději Danuše nebo raději Dana?
6: Tak i tak, jak to přijde. Já jsem zvyklá od syna. On nám nejdřív říkal, když byl malinký, tak on neměl maminku a tatínka, ale měl rodiče. Pro mě přijdou rodiče, moji rodiče, a potom, když už nás začal jako rozlišovat, tak nikdy mi neříkal maminko, a vždycky mi říkal Danuško. No a potom, jak už byl velký drzej, tak teď jsem Danuše, no.
0: Danuše už.
6: Danuše, teď jsem velká Danuše.
0: Ano. No, dívej se, já jsem říkal, že ten osud někdy si s náma pohrává. Když ti vyhoří dům, zrovna dvakrát ti vyhořel dům, je to tak?
6: Nebo no, ale jednou jsem ještě nebyla na světě. To bylo v roce 1848.
0: To je nejvíc. Vždycky lepší, když ti vyhoří dům, když nejsi na světě, než...
6: No, ale jednou jsem byla a po druhý jsem byla přítomna. To bylo v roce 2000. 11. ledna 2000, úplně unikátní datum, 1-1-1-2-0-0-0. Úplně úžasný datum a já jsem se na ten rok 2000 strašně těšila, že bude všecko jinak.
0: Prostě. Změna, ano, tisíciletí.
6: Absolutně prostě svět bude lepší, dvojka je duchovní a to, no a Bůh prostě 11. ledna mi prostě schoří totálně barák pod zadkem, doslova.
0: A to s tím souvisí.
6: Možná, že jo, že jsem měla začít úplně znova jinak, že prostě ta změna právě byla v tom...
0: No právě, no, že to je zduchovnění, protože no, jak já vím, tak taky se manžel prostě odešel, že?
6: Ano, já jsem vlastně, to bylo takový úplně, to bylo zajímavé.
0: Od rodiny.
6: Manžel, vlastně nejdřív ten dům, potom odešel ten manžel od té mojí rodiny, teda no, i ode mě.
0: Nejdřív byl dům.
6: Nejdřív byl dům.
0: Já jsem, právě. Že napřed odešel.
6: Ne.
0: A že za sebou pálil mosty a domy.
6: No, on vlastně ale jakoby spálil ty mosty a pak šel, že jo. Takže aha. To bylo takhle, to jako souviselo. A do třetice všeho skončilo vlastně moje divadlo, divadlo komedie. To byla úplně, já jsem vlastně, jako kdyby člověk tohle všechno takhle si vzal, tak zůstaneš na té ulici, takhle seš úplně jakoby nahej a vlastně nemáš jakoby nic, jen takhle ty dvě děti. Tam už byl velký ten jeden. Ty děti. To bylo takový fakt docela unikátní, že to tisíciletí pro mě jakoby začalo absolutní ztrátou všeho.
0: Dobře, ale teď konkrétně, jak to najednou zjistíš, že ti hoří dům? Byla jsi doma nebo?
6: Já jsem spala.
0: Spíš? A co?
6: Spíš v posteli, spíš prostě.
0: Jakže v tom filmu,
6: no, no ne,
0: pes vůbec. Začal.
6: Ne, pes byl venku, kočka utekla. Jsem zjistila, že ta prostě ta zdrhla, jak to šlo, nic neřekla. A byla pryč.
0: Kde jsou ty zvířata, které upozorují no, majitele, hoří no, ti barák?
6: No nic, člověče.
0: Ten pes nemluvil, no, nic, nikdy nemluvil no. Na nohu, hoří ti barák. Manžel odešel, kdo to mluví? No, a on pes.
6: On pes. Tak nic, hele, mlčel. U nás se mlčelo prostě. A zjistíš to tak,
0: že... děti tam byly taky.
6: Děti tam byly taky, my všichni jako jsme hajali, spinkali. A já jsem prostě, naštěstí, ono to jakoby hořelo vedle mý postele. A jak byla dřevěná podlaha, tak jsem si tak jako říkala, jako jsem se probouzala a říkala jsem si, sakra, jako kde jsem přece, proč mám tábora, když je leden, praská tady dřevo, to je nějaká blbost, jo. A jak jsem si postupně, jsem si říkala, a bylo mi to divnější a divnější, tak jsem se probouzela.
0: Měsíčky nemám. No. Kolem ohně.
6: Kolem ohně, nikde nikdo. No a prostě už to všechno bylo jako, tak jsme otevřeli okno a vyskočili jsme.
0: Počkej, ne, napřed to musí zjistit. A teď, ne, chci vědět, jestli to zjistí, najednou vykřikneš.
6: Ty to chceš, kdyby se to náhodou stalo, abys věděl, co máš dělat.
0: No to každý asi reaguje jinak a jestli třeba, zařveš.
6: Ne, vůbec, já jsem hrozně, jakoby já všechny katastrofy strašně klidně přijímám. Racionálně prostě vůbec nehysterčím. Já se sesypu třeba až po 10 letech. Já to
0: no,
6: takhle
0: to,
6: mám.
0: To, no, to
6: mám už... po mý mamince, to je taky
0: no, takováhle. Počkej, no dobře, ale teď no, cítíš, teď počkej, ne, to, si tam, jako... to je fáze důležitá, cítíš, teď vidíš, už byl viditelný ten oheň?
6: No tak ne,
7: jenom jako ležíš, teď ten táborák, a jak se jako probouzíš, že ty prkínka, že ty třísky tam jako praskají, tak se probouzíš a teprve potom cítíš, jako by říkáš si, aha, to jako tady divně nějak jako páchne, protože už ten kouř ti leze všema škvírama, že jo. No tak jsem vstala a všude byla tma, protože to bylo v lednu, bylo asi 6 ráno, takže byla tma, všude venku mrzlo, tak jsem jako otevřela ty dveře od té ložnice a teď právě, jak se to otevřel, tak dostaneš tu dardu toho kouře a vůbec nechápeš, co je. A já si pamatuju, že jsem takhle stála mezi těma dveřma a otočila jsem se na toho mýho muže, tam spala ta moje malá holčička 5 let a říkám, Davide, to je v prdeli, my hoříme.
0: A teď se stane co, tak Kateřina... Dítě
7: no, takže na děti ven, no.
0: Malej byl, jo, malej taky byl, že jo, malej.
7: No, to bylo 16, to už byl jako.
0: Ten už pomáhal vlastně evakuaci.
7: Ten už pomáhal s evakuací.
0: Teď to dítě drží v té peřině, ty máš sama tu noční košili.
7: No, to jsem odnesla dítě k mamince, mám vedle maminky.
0: Jo, vedle maminka, no, tak maminku, to se to potom snáší požár.
7: No, to víš, že to bylo v pohodě právě, my jsme měli kam jít, že jo.
0: No jo, no tak to by mě hořelo taky, kdyby měl vedle maminku.
7: No.
0: To jsi mě zklamala.
7: No promiň.
0: Já se si představím, jak ty budeš potom hledat někde pomoc a nikdo ti nepomáhá. Potom se najde nějaký jako vysoký nosatej, který řekne, pojďte ke mně.
7: Ježiš, no ale byl ti tam krásný šéf těch hasičů. Strašně se mi
0: líbil. Jo, to v tom fofru ještě se ti stačil někdo líbit.
7: Jo, stihnul. Krásnej jo. Chlap, no pěkný.
0: A teď se začne hasit. Pozdě začali hasit teda.
7: No, docela brzo, ale ono to bylo takový docela jako rychlý. Tam byly dřevěný stropy a tak to tak jako ten... No, domeček starý po mém dědečkovi právě, to je přes 350 let starý domeček, víš? Proto tam hořelo, tam dřív hořelo všude. Já jsem to se dočetla v kronice, lidi měli seno nahoře a tam hořelo každou chvíli. To se tak nebralo, jako dneska je to tragédie, že jo? Tenkrát to nebylo až tak. To bylo běžný.
0: Krb máš?
7: Krb mám.
0: No tak.
7: No.
0: Vzpomínka na vatru.
7: Vzpomínka, vždycky to tam jako, víš, a tak jako, ale jako regulovaný, víš, tak zavřu ty dveře a tam si to prostě...
0: A když se stane taková tragédie, tak se usíná s myšlenkou na tu tragédii a najednou se vstaneš a teprve pak ti dojde, co se vlastně stalo.
7: No.
0: Že se to jaksi zaspí, je to tak, že jo?
7: No, to víš, že jo, a zase se potom probouzíš do té reality. Ale já jsem si vůbec připadala jako ve filmu, protože to se ti hned tak nestane. Jako ten zážitek, jo, rozumíš, to je prostě úplně unikátní.
0: No většina lidí to vlastně ani nemá možnost zažít.
7: Nemá.
0: A taky potom, jak vlastně jste se rozešli s manželem,
7: no,
0: krátce potom.
7: Krátce.
0: A jenom zůstaneš s těma dětma, rozumíš to. Jo, že úplně mě stoupá husí kůže, když... No a teď jenom si má dětmana, ale uběhne pár roků a už máš přítele, usmíváš se jiného přítele.
7: Jiného, no už.
0: Ty co říkal básní Mikulášek? Já svou podstatou jsem lev. Nemohu ovšem žrát, pít a milovat současně. Vynechávám žrádlo. Žeru jednou denně. Když ulovím. To je jeho krásný věty. A taky jeho krásná věta. Děkuji všem ženám, které mě opustily, poněvadž mě umožnili, abych si našel mladší, hezčí a inteligentnější. Takže děkuješ tomu svému, že tě opustil.
7: No asi vlastně, jako musím říct, že už teďko jo.
0: Už
7: no,
0: mu děkuješ.
7: Protože jako teda slovy básníka, tak je to tak.
0: Našel jsi mladšího, hezčího, inteligentnějšího. To on byl nerad slyšel, ten bývalý. A už se spolu bavíte normálně, nebo?
7: Jo, jako...
0: Dá se.
7: No, tak jako, co už si... Už
0: i pomáze s výchovou dospělých dětí.
7: No, teď už jo.
0: Chlapi jsou potvory kolikrát, že jo?
7: Že jste, viď, trošku jste. No. Ale my taky nejsme na tom, víš co, to je kus od kusu.
0: No já, tak ty seš taky hezká holka, já bych se na tvým místě nebál. Představ si, ale já, kdyby byl opuštěn.
7: Ježiš, 5 minut by si seděl.
0: Fakt?
7: No my jsme soucitní.
0: Ježiši,
7: tady by se nás našlo.
2: Já bych měl ještě dotaz maličky, Danuško. Děti chválí, já ji musím taky pochválit. Všichni. Ale taky má svý negativní momenty. Třeba fotila nestydatý kalendář.
0: Nestydatý kalendář?
2: No, nestydatý fotky. Řekni to, přiznej
7: se. No, je to pravda, ale na tom je jako což kdybych měla třeba
0: nějakou... Co je nestydatá fotka?
7: Nestydatá fotka, no tak... Že seš tam nahej, ale není vůbec nic vidět.
0: Dobře, já si vzpomínám. Já si přesně vzpomínám na každý detail. Vy jste už byli vlastně dámy.
7: No tak už jakoby...
0: Strašně, já nevím, jestli mám říct za Zenitem, nebo...
7: Ano, ano. Služebně nejmladší Veronice Gajerovi.
0: Nebo vystřílené muškety se taky
7: no,
0: říká.
7: No, tak, tak. Jako něco,
0: pak
7: co by...
0: Pak se vyběhané točny. Pak se také říká laně před honem. Pohoně.
7: Spíš pohoně. No jako prostě jako něco, co by si nepředpokládal, čeho by si ani už jako nevšiml, že jo? Protože vy většinou muži se koukáte, jako nejmladší služebně tam byla Veronika Gajerová, který bylo 47 let a to byla hříbátko tam úplný, jako nejmladší.
0: Veronika, jo.
7: Ano, a potom to šlo tak... dál a končili jsme, myslím, řekla bych tak u 65. Jako nejstarší z nás, takže něco, co už prostě vlastně pro vás může už jakoby, že už vlastně ani to nevidíte, toto.
0: Nepodstrojuju nám tady
7: ale
0: toto.
7: No tak jako...
0: Ignorantské.
7: No a my jsme v takovémhle teda pozdním věku jsme a hrozně teda to, fotila to Ilona Sochorová, hrozně šikovná fotografka a je to vlastně, musím říct, hodně hra světla stínu a není tam opravdu nic.
0: Vypadáte tam všechny nádherně.
7: Krásně, tak musím teda
0: říct. Že ve starším věku je žena prostě má postře a je vždycky trošinku před náma. A teď pojď tady před lidma, vymyslíme nějakou pointu. Nevzdávej s těma kyčlema. Danuše Matulková.
8: Děkuju.
0: Ahoj, Dano. Ahoj, díky. Co jsem si navařil, musel jsem si i sníst. K tomu pohovoří host, na nejvýš povolaný. Prosím.
9: Tak já bych řekl, že to je takový muž tříve, ostrý, vtipný a výborný.
10: Strašně milý chlapec, který ovšem se vyznačuje tím, že má občas prudčí povahu.
9: Myslím, že vařil někde v Austrálii.
10: V Holandsku a v Německu.
9: Myslím, že teď vaří ve Švýcarsku.
10: Je to, dokonce bych řekl, šéfkuchař.
9: No tak asi mu to vaření trochu jde.
10: Já si myslím, že vaří určitě on lépe než já.
9: Ale já jsem mistr světa ve stejcích. Ale myslím, že on mi jednou říkal, když jsme se bavili, že stejky umí každý blbec.
10: Jídlo, které mě od něho chutnalo nejvíc, byly to nadívaný husí krky.
9: Co má vynikající, tak na snídaní někdy chodím na vejce Benedikt.
10: On fakt myslí na ty suroviny, že mu není jedno prostě, co z čeho vlastně nakonec ta věc jako se uvaří nebo jaká surovina jde do nás.
9: Já myslím, že se mu říká šéf, ale to se říká většině šéfkuchařů.
10: Kdybych já mu měl dát přezdívku, tak něžný barbar, že bych si půjčil od pana Hrba.
0: Major Dome.
2: Navštíví nás muž tříve, ostrý, vtipný, výborný. Umí skvěle husí krky a taky vejce Benedikt. Je prudší povahy a zasloužil by si přezdívku něžný barbar. Nemluví slušně, ale my to, když tak vypípneme. Pan Zdeněk Polraj.
0: Já tě tady vítám, Zdeněk. Ahoj, ahoj. Prosím, trošku vína červeného. Krásně, čerstvě přivezeného. Polívka na víně jsme to nazvali. My jsme přemýšleli o různých názvech. Na zdraví, ahoj.
11: Ahoj.
0: Ahoj, přátelé. Na Zdeňka, ahoj. Na to apoštola gastronomie. My jsme to chtěli nazvat třeba kafe, polívka s F.
11: Jo.
0: Nebo polívka PF, jo, 2000. Jo. A tak a nakonec jsme se rozhodli pro název polívka na víně.
11: No, proč by ne?
0: A někdo dokonce říká, že to existuje, že se to,
11: jasně,
0: že se to vaří, jo?
11: To víš, jo. To je jako, dělá se taková bílá, krémová polívka, napěněná hezky z takového mladýho samozřejmě vždycky hezkýho vína, nebo se to dává do různých dalších věcí, do cibulový a tak dále. To víno k tomu vaření zcela nebo odbytně patří a ta polivka to není ta výjimka.
0: Hovězí po burgundsku, jo, to je taky víno, tam to červené všude, víno burgundský. Všude, no. Hodně
11: bílý,
0: vína.
11: Bílý, červený, všude.
0: Na Slivovici je něco taky?
11: Na Slivovici nevím, jako... Byly nějaký pokusy, byly, ale moc to nedopadlo.
0: Jak ty se, prosím, Zdeničku, k tomu si dostal, k tomu řemeslu? Je to řemeslo umění, které hraničí s uměním.
11: Jako v každé rodině, že jo, vždycky ten nejchytřejší z té rodiny, ten jde vždycky na nějakou školu a ten druhej nejchytřejší většinou ty skončil v kuchyni vždycky většinou. Takže jako u nás, já jsem z hospodské rodiny, strejda, babička, děda, všichni se nějak pohybovali, děda byl dokonce sládek a moje prarodiče měli restauraci na Pražském Střeleckém ostrově, kdy si a pak Myslivna v Jagiellonský a
0: tak. Myslivna. Oni říkali, ty Zdenku, ty budeš jednou kuchař, nebo ty budeš dobrý kuchař. Nebo...
11: To ne, já když jsem si uvědomil svoje možnosti studijní, že jo, chatrný relativně, tak, nebo hodně, tak jsem si říkal, co budu dělat, tak jsem říkal, ne, že by ta kuchařina byla jasná volba, no a rozhodl jsem se takhle a co jsem si tím rozhodnutím nadrobil, no to už pak jsem si musel vyžadat všechno sám.
0: Pak si vařil někde v zahraničí, do dneška máš taky restauraci ve Švýcarsku a ty si pak odešel, a to bylo někde v 80.
11: No já jsem se v roce 89 rozhodl, že...
0: 9?
11: No, že budu emigrovat.
0: Tak... Že nebudeš čekat, že se to změní.
11: Jsem ti říkal, že jsem byl druhý nejchytřejší v té rodině.
0: Takže ty jsi jako velmi chytře v 89. s prvním obuškem.
11: Jsem se zbalil a jel jsem, no.
0: Do Holandska.
11: No.
0: Dobře, no ale do Holandska... Tam mluví
11: já jsem k tomu měl takový super, vztah, to Holandsko bylo vždycky jakoby milý takový, tak jsem si říkal, tady bych si mohl představit, že mohl třeba žít, tak jsem jel tam, no.
0: A v Amsterdamu nebo v nějaký menší?
11: No my jsme byli na severu v takovým vesnici a jako dost dlouho se tam čekalo na to, jak se to rozhodne, mezi tím samozřejmě se odehrály věci, které se odehrály tady a tak jako nakonec, když nám vlastně řekli, že už tam nemůžem být, protože proto není žádný podstatný důvod, tak se mi ještě furt nechtělo zpátky do Čech a tak jsem se prostě požádal o nějaký papíry všude, možně jsme lítali a Amerika, Kanada, to nakonec jsme skončili v Austrálii.
0: V Austrálii? A to v městě?
11: Adelaide.
0: A Austrálii se ti líbilo? Tam jsou
11: se mi líbilo strašně, tam jsem byl asi 3 roky a tam se mi líbilo strašně a vlastně musím říct, že to byla taková v mém životě opravdu asi rozhodující etapa, kdy jsem pochopil, že člověk, když opravdu se zatne, takže sebe může něco udělat i ten největší blbec, jako jsem třeba byl já. Protože tam jako fakt jsem, jak říkám, no já jsem byl hrozně motivovaný tím, že jsem nechtěl nikomu udělat radost, že přijedu s nepořízenou, takže opravdu jsem pracoval hrozně moc a hrozně dobře mi to šlo, jsem měl ten pocit a rychle jsem se zlepšoval. To pro můj život si myslím, že fakt byla jako rozhodující změna.
0: Chodíš po těch hospodách a rozdáváš jako vlastně rady a vlastně rozdáváš to písmo gastronomické svaté, řekněme.
11: Ano.
0: No ale do toho najednou řekli, Zdenku, Svíčková nepřežije toto tisíciletí. To je tak nečeské. To je tak... francouzsko-australské. To je možná i trošku malinko i holandské. Svíčková, že by nepřežili, přežila takové nápory všech možných řeckých kuchyní a čínských kuchyní.
11: A tak to jako... No nepřežije, no.
0: Svíčková, přátelé, agonizuje.
11: No to totiž nebude umět nikdo uvařit.
0: Myslíš?
11: Myslím, že jo. A myslím si, že někdy třeba v roce 2030 jedna porce svíčkový bude představovat třeba kalorický příjem na 6 týdnů třeba.
0: Jakože bude taková chudoba, no, nebo bude taková zdravověda?
11: To bude hrozně moc, jako víš, že jako lidi budou odnaučený jíst.
0: Já vím.
11: Tak, a myslím, že, ale to jako si dělám srandu, já si skutečně myslím, že třeba i v těch Čechách se bude vařit o trošku modernější jídlo za příští třeba 20 let a tyhle ty klasický, maminkovský, jídla, který všichni milujeme, jednou za čas se s tím zprasit, tak myslím, že prostě jich budou prostě trošku ubejvat.
0: Ale člověk se musí trošku vlastně oddat zase těm tradicím. Já mám zážitková gastronomie.
11: Ne, já proti tomu nic nemám, proti tomu já vím, vůbec, já to mám rád taky, ale myslím si, že jestli ta kuchyň má mít nějakou budoucnost, tak těchto těch receptů prostě bude ubejvat.
0: Zážitková gastronomie, rozumíš? Znáš to, že přijdeš a teď máš jako takový to, a teď ten kousek, další kousek, já říkám samý předkrm.
11: Jasně.
0: A žádná večeřa.
11: Ten zážitek přijde až při placení, pak víš.
0: Jo. Řekni nám, Zdenku, nám svůj největší takový, co jsi znavařil, jak je to téma, co jsi znavařil, největší musíš
11: si malér. Já jsem zažil takovej, jako se fakt o mě pokoušeli asi poprvé na poslední dloby v práci. My jsme dělali takovou hodně prestižní oběd pro asi 200 lidí. Dělalo se, odehrávalo se to v Národním muzeu a já jsem si v té době neskutečně věřil. Myslel jsem si fakt, že jako jsem strašný střihoun vařili jsme si, představ, jak je v Národním muzeu je kostra velryby a my jsme ve vedlejší místnosti, jsem se já rozhodl, že uděláme tu nejlepší rybu pod sluncem a že tu rybu uvaříme na místě. Tak jsme tam přivezli celý ten konvektomat, pro kdo to neví, tak to je taková parní trouba. Má to spotřebu elektrickou asi jako půlka vesnice. Akorát jsem si neuvědomil, že elektrická síť v Národním muzeu je zhruba stejně stará asi jako to Národní muzeum. A my jsme to přes nějaký trafo jsme to připojili a najednou boom, a my jsme prostě neměli hlavní chod pro těch 200 lidí. Naštěstí se to odehrávalo v době, kdy jsem šéfoval v hotelu Alcron, který je kousek, že jo, vlastně dole pod tím o jeden blok, tak ty kluci popadli všecko, který to tam se mnou dělali, tak popadli to jídlo, nastrkali to do auta, odjeli s tím do toho Alcronu, tam se zasekli ještě jednou ve výtahu, uvařili to, přivezli to zpátky, vymakali to zadem okolo toho schodiště jakoby pěšky, nakonec jsme to jakoby stihli udělat, ale to jsem si teda jako nadrobil pěkně a to jsem myslel, že můj konec, ale naštěstí to dobře dopadlo. Jak si říká, Bůh přeje bláznům a opilcům, tak jako jsem měl štěstí jako asi za oboje. No.
0: Jo, prosím tě, největší úspěch.
11: Já třeba, kdybych měl to brát, tak já jsem třeba rád, že jedna z našich restaurací pražských má hodnocení od Michelinova průvodce, toho Bibasi, což sice není hvězda, ale je, pánové od Michelinu usoudili, že dáváme dobré jídlo za dobré ceny, což je jakoby přesně to, co my bychom rádi, aby to naši hosti takhle vnímali. A to, jako, to jsem rád a vůbec musím říct, že jsem docela pyšnej na svoji, jako já nevím, nějakou krátkou sice, ale podnikatelskou historii, že jsme byli za prvé s mým partnerem schopný vydržet to spolu tu celou tu dobu a že jsme ten podnik někam snad přivedli a jsme z toho schopní prostě slušně žít a nestydíme se za to.
2: Ještě já bych měl, tady se mluvilo o takových věcech zajímavých a taky o tom, jestli to člověka uživí. Já bych se chtěl zeptat na spropitné. Víte, protože to přijde host do restaurace, dá si něco, ono to někdy není moc dobrý, on to vrátí, pak to ještě zaplatí a ještě dá spropitné. Tak je to rozumný?
11: No to je ideální host, řekl bych, jako jo.
0: To bychom
11: byli rádi, kdyby chodili jenom takovýhle, samozřejmě, ale...
0: Zdeněk Vorach, děkujeme. Díky moc. Přátelé, když žena muži odpustila, neměla by mu ohřívat staré hříchy k snídani. Co na to dáš, další host? Vizitku, prosím.
8: Jedna z největších profesionálek ve svém oboru. Královna mých nočních snů.
12: Je to člověk, který vydrží víc než kůň a miluje koně.
8: Myslím, že jsme kamarádi, přátelé i kolegové.
12: No, my jsme kolegyně.
8: Vím, ten se okolo ní tak dlouho motal, až bylo třeba slavit i svatbu. Ano, jejím manželem je Saša Rašilov.
12: To nějak rusky orientovaný, pozor, může přijít kdo-nibuď z Rusy.
8: Vystudovala před damu fotografii.
12: Taky má svůj nějaký Ten fotoateliér, cestovní fotoateliér.
8: Vzala mě na takový show transvestitu, já jsem nejdřív myslel, že tam vystoupí sama, ale to by byla opravdu škoda. Bylo to ohromný, byl to veliký zážitek, dluží mi pořád ještě jednu dajkyry.
12: Přijede ze zájezdu a ještě jde třeba, já nevím, ten hnůj jde kydat, nebo jede krmit, teprve ráno jít na zkoušku, no prostě je to neuvěřitelná osoba.
8: To jméno je skvělé na plakáty, však za chvilku ho uslyšíte.
12: Jestli má přezdívku, atomová elektrárna.
0: Koho přivítáme?
2: Za chvilku tedy přijde královna nočních snů. Člověk, který vydrží víc než kůň. Hlédla show transvestitu, má cestovní ateliér a kydá hnůj. Je to neuvěřitelná osoba, přezdívaná atomová katedrála.
0: Elektrárna.
2: Já tady mám katedrála.
0: Výborně.
2: Vanda Hübnerová.
0: Nazdar, děvče. Ahoj. Ahoj. Chci mi místo a trošku vína červeného. Máme, ještě máme.
2: Máme.
0: Tak, atomová katedrála. Ano. Dá se to říct, atomová katedrála?
2: Jo, ona má spoustu. Kdybych mohl někdy, já mám doma pěkný šatičky, saténový, tak ti na ty transvestity s tebou jít.
13: Já ráda, ráda.
2: Jo, děkuji.
0: Kdybych tam šel aktivně?
2: No a když mám šaty?
13: Ale playback s sebou nějaké ještě.
2: Jasně, všecko, já si to napískám.
0: Počkej, koho by on mohl představovat? Jako z těch, že jo, transvestita je ten, který, ten dělá Vondráčkovou, ten zase dělá...
13: Streisandová.
0: Barbara
13: Streisandová.
2: Já bych dělal Helenu Růžičkovou.
0: To bys ještě musel na sobě zapracovat, chlapče. Tak na zdraví. Ahoj na tebe.
13: Ahoj.
0: Na nás, přátelé.
13: Na zdraví, Vaše.
0: A ty si toho Pavla tu Michala vzala na transvestitu, jak jste se tam ocitli?
13: A to byla náhoda. On za mnou přišel do divadla Stavovského na představení Mikve. A po této takové tragické tematice na mě čekal, že by mě rád pozval na skleničku, tak jsme to vykompenzovali tím, že jsem ho vzala na travesty show. Takže pro něj to byl veliký zážitek. Já jsem svýho času mezi těmito nádhernými dámami, slečnami trávila hodně času.
0: A to víš, že jsou to chlapi?
13: Jo, to já právě jsem, čím víc jsem tam chodila, tím víc jsem se s nima přátelila, mohla jsem je i fotografovat a staly se mezi nimi i spousta mých současných přátel. Je zvláštní, že to daleko víc baví ženy než muže, tady tenhle ten druh zábavy, protože ty muži jsou daleko víc ženštější než...
0: Převlíc se ženy. Za ženu, že je to baví. No. To jsou...
13: Já myslím, že no, nejenom, že to baví, ale pro mnohý z nich je to takový způsob vyjádření. Oni jsou v tu chvíli jakoby naživu. Pak se převlíknou a většinou jsou to takový jako muži nezajímavý, plachý, kolikrát mluví tiše, mají takový nějaký normální občanský povolání, kolikrát mají třeba i doma rodinu.
0: A to nejsou gejové, to jsou...
13: Můžou být, nemusí, ale jo. Tak to...
0: Takže prostě... má doma rodinu, má děti a... A ona třeba, a manželka to
13: třeba
0: ví?
13: Neví.
0: Neví?
13: Třeba to neví.
0: A který jako zpěvačky?
13: Dokonce vím, že je tam jeden, nevím už, jaké je jeho umělecké jméno, ale je navigátor na ruzinském letišti. Vždycky v pátek dělá Helenku Vondráčkovou nebo Hanku Zagorovou. A
0: umí obě.
13: Umí obě, co mu pustí za playback a pak si vezme praporky a naviguje letadla.
0: Musí být krásný, když přijde k vám Helena Vondráčková a řekne, je doma manžel. Vanda, to možná víte, je dcerou malířky své malířky Jany Kremanové. A taky dcerou, jak je, už její název napovídá, mýho kolegy a drahého přítele, našeho drahého přítele, Borise Hübnera. Tatínek tě učil pantomimu, nebo?
13: Neučil mě, já jsem se jí učila sama, aby to tatínek nevěděl, abych mu ukázala pak, že ji umím.
0: A pak jsi mu ukazovala nějaký, co jsi se naučila.
13: No, to je tatínek se mnou v době, kdy jsem se jí chtěla učit, nebyl. Naši rodiče spolu nežili.
0: si vzpomínám, jak těžký rozvod.
13: No, protože ležel v té době s tebou v té posteli v Brně, když no, já jsem
0: no jo,
13: no,
0: ale
13: malá,
0: on se takže... potom ale vrátil, jo, tak to je zase to, no víš, já jsem zapomněl, že se mohl, možná mohl vrátit i za rodinou.
13: Ale tak v té době, jako kdy já jsem se učila tu pantomimu, už s náma nebyl jako úplně, takže já jsem chtěla, aby si mě někdy všiml trošku.
0: Jo, jo, jo. A on ne. Jako
13: později pak si všiml.
0: Styděla se za tatíka, když někdy, když takhle blbnul. Já si tě pamatuju jednou úplně přesně, když se trošku za něj, nebo aspoň měla takovou pubertální pózu, Vandičko, jak jsem, ale byla jsem u táty. To už měl tu jinou rodinu, že? Byla jsem u táty a byla jsi taková jako povýšeně, tak... Říkám, a co, jak se mám, Boris, ale prosím tě, zase u toho oběda. On vzal tu soldičku, takhle si to dal do té dlaně a že si solí to jídlo a my jsme se museli smát. Tak jsem si uměl představit ty děti do toho komedianta a podobně, co víš, Aničkou taky. Jsme byli v malostranské kavárně, Anička proti mně, pětiletá holčička, 4-5 let. A já, abychom se nenudil, jak jsem začal ty cigarety tak jako zase ztrácet a zahodit a pak jsem se zase zasel takový, jak jsem měl takový nacvičený ty kouzelnické grify. Ona se na mě dívala bez úsměvu a řekla, tati, nech toho, jsou tady lidi. Pojízdný fotoateliér. To je nějaký, to je, vím, že jste byli... U nás tak to je nějak, to je stan, že jo?
13: Nebo... No, my máme prostě stan, nebo fotíme v podloubí, nebo kde zrovna je místečko, kam protáhneme šňůru, elektřinu a splníme každému jeho přání. Máme vlastně za ty 2 roky, co náš ateliér provozujeme, máme neskutečné historky, co všechno lidi chtějí být. A snažíme se jim opravdu poskytnout úplně veškerý služby.
0: To znamená, co, on si sám vybere ten kostým? To
13: buď můžeme, ano, my máme takový menu, kde můžeme nabídnout, no, můžete být Charlie Chaplin, nebo tohle, nebo vodník, nebo rokoková kráska, nebo gigolo, secesní diva, nebo cokoliv, všechno můžeme spravit. Během 10 minut člověka oblékneme, vyfotografujeme, než se převlékne zpátky, tak už... Je fotografie hotová. Je to taková pouťová atrakce, nevydáváme to za umění teda, ale lidi to strašně baví se takhle, právě je to taková, ta travestie možná, to mě k tomu inspirovalo, protože přijde rodina, která jde úplně náhodou okolo, třeba chtěli jít do cukrárny nebo jdou k babičce na návštěvu a cestou si všimnou, že tam je takovejhle barevný ateliér se stovkama kostýmů a peříček a klobouků.
0: Hezky.
13: No.
14: Jenom bych měl dotaz, Vani. Fotíš výhradně seriózní slušné fotografie nebo taky někdy zajdeš do takových okrajových, méně slušných žánrů?
13: No, dáváme si na stan cedulku, že akty po 10. hodině. Takže je-li zájem, posloužíme.
14: Jo, děkuji, jasně.
13: Jestli je po 10. teda, ale...
0: Počkej, akty, fotíte akty taky?
13: Taky fotíme akty.
0: Mužské i ženské? Nebo?
13: Ano, mužské i ženské. Samotné nás to s dámama, které se mnou obsluhují ateliér, překvapilo, že tento zájem byl. My jsme to tam, tu cedulku dali tak jako spíš jako z recese, jako aby jsme ukázali, že máme plnou nabídku a opravdu byla žádost.
0: Jakože přijdou lidi rádi se vyfotografují, svleče se.
13: Ano, přišli dokonce některé z dam, přišli už jako připravené, že měli pouze župan na sobě a už hned to bylo. My jsme teda nevěděli kolikrát co s očima, protože jsme na to nebyli až tak jako připravené, ale podařilo se díky právě tomu retru a spoustě peří a různých, my tomu říkáme ovany, takové šály,
0: jo, ovany.
13: Hedvábí, ovany, peříčka, tak... tak
0: no, každá takový... žena je vlastně oblečeným aktem.
13: Ano, ano.
0: Vanda Imberová, děkuju moc. No. Vážení přátelé, nezapomeňte, že když si něco takzvaně navaříte, pomoc většinou spočívá na konci vaší ruky. Z divadla U22 v Uhlíně vsi. Naschledanou.

Vážení přátelé, teď budu chvilku mluvit pravdu. V roce 1864 prožila Praha velikou slavnost. Toho roku uplynulo 300 let od narození Williama Shakespearea a umělecká beseda uspořádala v Novoměstském divadle velikou přehlídku všech shakespearovských postav. Mě překvapilo, že v těch kostýmech, těch Romeů, Julií, Hamletu a tak dále, nechodili herci, ale významní představitelé tehdejšího kulturního a politického života. A byli na to pyšní. My slavíme, jak víte, 30 let divadla. Rozhodli jsme si tedy, že oslavíme podobně Járu Cimrmana, jako tenkrát naši předkové Shakespearea. Bedřich Smetana složil k té slavnosti pompézní, velice krátký, krásný pochod. Krátký taky. Ale my jsme z něho udělali smyčku, takže nebojte se, že dojde hudba. A nazval ho pochod k slavnostem Shakespeareovým. Původně jsme uvažovali, že pozveme na jeviště také představitele kulturního a politického života, ale dopadlo to bídně, tak například jsme si říkali, že stevarda s nožní zubní vrtačkou by mohl krásně představovat Miroslav Macek, ale on nechtěl. Policejního inspektora Trachtu jsme nabídli panu Rumlovi, ten chtěl. Ministr Vodička nechtěl. Tak pan Ruml sedí v publiku. O roli děda Vševěda se dost nechutně popral Václav Klaus s Milošem Zemanem. Miloš Zeman dokonce i zkoušel. A říkal to docela hezky. Podívejte se, já jsem s obrem hovořil. Jedinou jistotou byl ministr Josef Lux. Ten chtěl vystoupit v dvojroli prince Jasoně a Drsoně. Jako z udělání odjel na služební cestu po církevních stacích. Tak jsme museli ustoupit od toho nápadu a říci si, že všechny postavy zahrajeme my. Je to komplikované. Největší drama se bude odehrávat za touto reviálkou. Prosím, zvedněte ji, abyste viděli, kolik kostýmu tam čeká. Těch postav je 70 a nás je 14. Prosím tedy, abyste omluvili délku této přehlídky a vyšli vstříc režiséru Polesnému, který to natáčí pro televizi a který se obává, že pro televizního diváka to bude nesnesitelně dlouhé. Dokonce označil přehlídku za největší zhůvěřilost v dějinách divadla. Já bych mu pomohl tím, že bych vás požádal, abyste sice tleskali, když se vám to bude líbit, ale velice krátce, ale intenzivně. Nech tedy zazní první tóny Smetanova pochodu a s nimi první kroky Cimrmanových postav.

0: tady má.
1: Ty už se vracíš, miláčku?
0: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
0: Už zase začínáš, už zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
0: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
0: No prosím. Tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem aspoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
1: No, tak prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: Tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku, víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých s přežením.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, musím. Pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: No, prosím, tak... prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No, no.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: Jo, a odkud?
1: Spoza... No, za rohem, no. Se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej. To jsi nevšimla?
0: Ne, já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla. Byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový džlem, džlem, džlem.
0: Jo, to by si nerádi, rozhlas se to znám. No. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář. Víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
0: Ta Eva je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá. Ne, ne, to není možné, to není možné. Já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala, víš?
1: No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Dobrý večer. Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Natož, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných.

Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskému, svýmu kolegovi. Povídá Bohušku, čím to je, že když tě pozoru, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivého. Jestli já když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kg. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kg a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pač jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pa, no ale já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takový trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v dobách, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Vy tam, ty, takhle vypadali. A Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák. To bych mohl o komkoliv. Tady Jirka Líru je spořílek, furt nic nemaj ale. Já nespořím a taky ne, to máte praště jak uhoď. Jirka Líru jednou měl jen takovou malinkou pauzičku, tak si zašel nahoru do toho bife Lucerna, kde se jí jen tak na stojačku a tak v rychlosti, aby nemusel stát frontu, nevzal si takovej ten tácek, který přesně pasuje, takže každý má svý místo, je to do konusu trošičku, tam jdete a prostě od zákusku, od předkrmu až po já nevím co saláty si všecko nabíráte, pak vám to paní pokladní spočítá a vyjdete, zasunete se a papáte, máte zajištěný svý zasunovadlo tam. Protože on tam byl známý, tak si jen takhle projel ten světelný jídelníček, pásí, ježiš, tamhle bublanina se třešněma povídá. To je zdraví, no hlavně, no to stojí korunu 20. To jsou padaný třešně. No a teď kolik může stát bublání, to já nemám. A tak tam ta kouká, povídá, ty prodavače, slyšel, prosím vás, já jsem zíval, ona pána, já vás znám, pane Lidvopá, já mám jen takovou kratičkou pauzu, abych teda nemusel tohle, ona pána, když mi máte vždycky jen krátkou pauzu, co mě furt to vymlouváte, nebo co, co chcete, on pát tu bublaninu se třešněma. Tak mu to podala a pač měl jen ten talíř, zaplatil to samozřejmě. Korunu 30 dal dokonce. A tak se nemusel zasouvat do toho zasouvadla a zasunul se mezi dva pojídající občany proti nějakému důchodci. A jak začal jíst tu bublaninu, tak ho zaujal ten důchodce proti němu, který měl nějakou sekanou na smetaně s knedlíkem a co jsou s toto dělá. Ten Lirpa, co si to dává, děde, když mu to nechutná. A je tak, najednou ten děda opravdu praštil příborem a šel pryč. A to Jirkovi Lírovi přišlo právě vhod, protože už měl plnou hubu třešní, on neměl ten tácek, neměl to kam dávat, tak začal plývat do toho opuštěného talíře, do té sekaly na směna. A v tom stvrdnul! Ten děda se vracel s malým pívem. Proto... Proto mu to nelezlo a šklebil se, protože neměl čím zapíjet. A tak zase pro směnu Lírhonem zahodil, přestože mu to chutnalo, ten svůj příbor a koukal nešťastně přes výkladní skříň, jak ten dědek se nestačí divit, že má vsekaný pecky ze třešní. Ha. Jirka Sováku, to je zas takovej, to je vlastně takovej náš první černý humorista. Ha. No a tak prostě ten Sovák tam startoval, měl Z-ku, 14-ku, myslím, že to byla u Barandova, teď abych já nemusel čekat na ten produkční nějaký vůz, tak utíkám vám, Jirko, prosím tě, já potřebuji na představení vůz nikde, mohl bys mě svíct do pravý, on pá, tebe? Ty kdybys nechrastal, tak už mohl být dva takovýhle vozy. Já pám, jo, nechrastal, ty víš co, já mám děti, člověče, jak se můžu zmusnat na takový vůz. A on pá, máš hodně dětí, tak ať tě nosej. Ha! A ujel mi.
A dneska už černý humor to už normálně frčí. Tatínek Petra Kostky ležel ve špitále a leželi na pokoji asi 7 pacientů. Leželi, povídali si, když se otevřeli dveře a tam zřízenec vezl novýho pacienta, nějakého dědečka, který křičel: "A, už je konec, povídá, co s tebou bude, žovka? Člověk si pořídí na starý kole na mladou ženu. Podívej, kam mě šoupli, na desítku, sem dávají ty, kterým už není pomoci, do prdele, to je nespravedlivé." Ty pacienti na něj tak koukají, začnou z toho bobtnat, rudnout, některým praskají štichy a pak pájí: "Jděte s tím, dětku, už do háje. Co tady tak hulákáte? Jaká pak desítka? Teď se podívejte, tady je samej slepák. Tamhle, ten jde zítra domů, já pozítří, ten má něco s patou, kde pak? Ty, co kterým už není pomoci, dávají na 15. Buďte rád, že jste tady, za pár dnů budete jako pešák a pete domů, a jen si vám můžu věřit, pak žofinka je taková, to je pak. No samozřejmě, ty lidi, kterým není pomoci, dávají na 15. A vy jste na desítce. V tom tam přišla sestra, pátětku, kam vás strčili, patříte na 15. No! To je ovšem trošku černý humor, o tom já jsem nechtěl. No ale já jsem tady kvůli něčemu jinému. Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy, ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že by nechtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím proč, dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravu, já řekl dvě a už tě řezal. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku, a ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný a řezaný a řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pá nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přinesl domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chuť domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii, to je velice zkratkovitá, výstižná poezie, milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci: "Řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned." Já pám, holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohle to, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného: "Proč ti řekneš Aňo, Máňo?" A jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přesličková. Taková ani ryba, ani rak. Byla asi o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jedinej já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout, a začal jsem ji milovat.
udělal jsem dobře, protože potom v Trcí to skáču, se objevilo, že jsem to jedinej v očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stoje a my tam běžili a každý si čet o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli. Že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tato Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přesličková, nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla sprosťák, vyvrhel, nemrava. Já dostal tu trojku z mravu. Teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Vám, to mě táta vodělá kulometem nejmín. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. A já tak jdu, celý zničený, spocený. Tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde? Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

0: Dobrý večer. Dobrý večer. Iste sa čudujete, prečo som dnes takto po domácky. My sme sa totiž rozhodli, že dnes to spravíme trochu naopak. Nám v poslednom čase vadí, že herci v podstate tých divákov doma vyrušujú. Oni sa vnucujú, tí herci. A tak sme sa rozhodli, že to spravíme naopak. Neviem, či ma rozumiete. Vy prídete domov, lahnete si alebo si sadnete, čítate noviny. A vlastne noviny nečítate, veď ste doma. Lahnete si, premýšľate, chcete mať súkromie a zrazu sa vám v rohu miestnosti vo vašej izbe rozžiari obrazovka a začnú vyrušovať herci. Alebo nielen herci, to môžu byť aj herečky. No. Človek behá celý deň po stavbe, nehovorím, že pracuje, ale nabehal sa akurát dosť. No a chce mať svoje súkromie, chápete? A v tom prídu herci, herečky a všetci ostatní a vyrušujú vás priamo doma. Nemáte súkromie. No tak sme sa rozhodli, že dnes to spravíme naopak a že nepôjdeme my k vám domov, do vašich bytov, ale pozveme vás sem k nám. My sme si tu zriadili taký malý príbytok, zohnali sme aj nábytok. Toto je skriňa z pravého dreva. Tuto máme pohovku tiež z pravého dreva. Všimnite si to perfektné prevedenie, 6 dvoch. Ja, počkajte, to sú 4. Áno, tieto dve sú moje. Tiež z pravého dreva. No a tak tuto žijeme s Lasicom. On chodí do roboty a ja vediem domácnosť. Ale nemyslíte si, že sa flákam? Pozrite sa na tie ruky. Dnes som mal veľké pranie, dámy, vy to poznáte. Veľké pranie, čo nakúpiť, čo uvariť. Večer už mám navarenú, tak si tu trochu sedím. To je zaujímavé, ja strašne rád varím. A Lasica to tiež veľmi rád je. Lasica príde o chvíľu, pretože robí cez čas dnes, chceme sa v lete pozrieť k moru. To je zaujímavé, ako my muži radi varíme. Predstavte si, ženy varia z donútenia, ale my muži máme z toho plezír. Ja napríklad, keď varím, tak prejavujem pri tom 100% fantáziu. Aj dnes, ja som vymyslel dnes výbornú špecialitu. Prosím vás, máte tušku a papier? Tak dávajte pozor, ja vám to nadiktujem. Schválne, veľmi jednoduchý recept je to. Vojdeme do kuchyne, máte to? Či mám pomalšie? Pozor. Vojdeme do kuchyne, otvoríme kredenc, vyberieme hrniec, položíme ho na plynový sporák, pustíme si plyn. Chvíľu váhame, potom škrtneme zápalku, zapálime plyn, pridáme maš do kastrola a počkáme, kým sa rozpustí. Medzi tým ideme do špajze, pešo, všetko robíme pešo. Zoberieme zo špajze stredne veľkú cibulu, nožíkom ju olúpeme, olúpaný povrch cibule zahodíme do koša na smeti a zoberieme zo stola špeciálnu doštičku. Tu položíme opäť na stôl a položíme na tú doštičku cibulu. A potom ju pokrájame na drobné, márne kúsky. Teda tú cibulu, nie doštičku, pozor. Keď sme ju pokrájali, tak ju pekne nasypeme do hrnca, počkáme, kým sa upraží do zlatova, pridáme korenie, sol, majoránku, keď máte doma, tá je výborná v tom. No a trošku to pomiešame vareškou a je hotový môj recept, moja špecialita, cibula na masti. Podávame to na striebre a zásadne s príborom. Ešte malé upozornenie, pri jedení potravu dôkladne požute. A teraz by som ešte dodal, že toto isté jedlo môžeme pripraviť aj ako studenú misu. Predstavte si, v tom prípade cibulu pokrájame na márne kúsky a hneď ju aj zjeme. Ďakujem za pozornosť.
1: Recese.
2: Ano.
1: Já myslím, že každý ví, co recese je. No prostě tak.
2: Ale hlavně řekneme, proč máme takového koníčka.
1: No protože, když si s někou uděláme recesi,
2: ano,
1: tak
2: ten člověk si uvědomí buď, že je chytrej, anebo naopak úplně
1: méně chytrej. No. A to se právě stalo, když jsme jednou, navštívil jsem jednou moji kamarádku.
2: Aha, myslíš Jaruš?
1: Jaruš, no.
2: No ale měl by si asi říct. Kde to ta Jaruš je.
1: No Jaruš je, já myslím, že každý divák, který sleduje třeba pořád, možná přijde kouzelník, ví, že Jaruš je moje partnerka, hraje moji ženu právě v Kouzelníkovi. A hodně lidí se ptalo, opravdu už hodně lidí, kdo to ta Jaruš je, jako co, jestli to opravdu je moje žena, tak jsem popravdě řekl, že není. A jedna paní dokonce řekla, zaplať pánbu, ale ne, já to musím osvětlit, to je moje velice dobrá, letitá kamarádka. My se známe přes 20 let, se známe, my jsme spolu ochotnicky hrávali divadlo.
2: Ano, to je pravda, já u toho teda nebyl, ale...
1: No. A je to paní, která má opravdu veliký smysl pro humor a pro recesi, což právě, myslím, je důkaz to, že v tom pořadu vůbec vystupuje. A já vám teďka řeknu takovou jednu příhodu, co jsme tam jednou vyvedli u ní v bytě.
2: Počkej, no. Myslíš, že se to hodí?
1: No, jsme tu mezi sebou.
3: Tak jo, tak jo.
1: Tak, já jsem k ním jednou přišel na návštěvu, ona Jarka výborně vaří, byl červenec, parné léto, bydlí na Palmovce v Libni. A tak povečeříme, taková pohodička, a najednou zazvoní telefon. A telefonoval jeden náš kamarád. No Jarka říká, no tak celkem u nás nic novýho, je tu Jirka Lábus. Jestli chceš, tak se stav, on nedojet, že bys to po něm doluxoval. A on říkal, tak dobře, já jsem mu taxíčka a přijedu. Tak jsme položili telefon. A já říkám, člověče, to bych chtěl nějakou recesi na něj vymyslet. On v tom bytě byl hodněkrát, že ty Hanušovi velice dobře znal, ten kamarád. No tak nás napadla taková věc, že jsme s Jarkou šli na ulici a uprosili jsme dva cizí lidi. Jo, ale fór byl v tom, že uprosím, jestli by na chviličku ty lidi jako nehráli ty Hanušovi, až on přijde do toho bytu a my potom byli skovaný v koupelně a poslouchali jeho reakci. Jo. No Jarka říkala, to je báječný, tak jdeme, tak jsme šli, že jo, teďka tam dlouho nikdo nešel, tam taková ulička na Palmovce, že jo, pátek, lidi na víkende, že jo, krásný den, večer. A najednou proti nám jdou dvě ženy. Tak já říkám, Jarko, já to zkusím. Tak jsem přistoupil k jedni, říkám, prosím vás, mám takovou prosbičku na vás. Što? To byly dvě sovětské turistky. Já říkám, děvušky, v ET domě živí od mojí padru. 10 minutoček, nevazmožno, mi na pragulke, mi inturist, nevazmožno, už utíkali. Já říkám, děngy vám dám, děngy.
3: No jo, no, ty jsi nabízal český prachy.
1: No, no tak samozřejmě utekli, že jo, to se nedivím, že jo. Pak takový dva opilci šli místní, tak říkám, tak to by jako nebylo zrovna dvakrát dobrý. A najednou proti nám se blíží manželé cikánské národnosti. Já říkám, Jarko, to by bylo terno. No, než se mi to stačil říct, on k nám přistoupil a povídá, nemáte zapalky? A Jarka říká, a máte smysl pro humor? No, co budu říkat, za chviličku byli v bytě a tak jsme jim dali instrukce. Vy se jmenujete Jaroslava Hanušová, vy jste Jaroslav Hanuš, je to jako váš byt, dělejte si tady, co chcete. Přijde člověk, jmenuje se Honza, teď mu dejte, co bude chtít, je tam v ledici pivo, víno, chlebíčky, všechno, obslužte ho jako doma, opravdu jako doma. Zeptejte se, co dělá jeho kamarád Honza Dvořák, jestli ještě pořád píše do scény, to je kritik divadelní, že? A za chvíličku zvonek. Tak jsme se skovali do koupelně a teďka to začalo. Ona otevřela dveře a povídá, Honza, podalej, takovou dobu čekáme, kde si podalej. Tam strnul těch dveří, se ještě podíval na jmenovku, prosím, a říká, no Hanušovi, no to je divný, no tak to asi nějaká jejich kamarádka, že jo, asi se dívají vedle v pokoji na televizi, tak se přezul, že teďka vešel do pokoje a tam se na posteli válel tmavej černý chlap. A holil cigáro, říká, Honza, sadni. Teď on strnul, říká, no to se není možné, tohle kde to přece nemůžu být, jejich se námi. Tak se jako posadil a říkal, no kde jsou Hanušovi? No my jsme Hanušovi, to víš, časy se mění. Nádherná reakce, že? Teď se mírně opotil. Povídá, čo budeš pít, dáš si pivo, víno? No pivo bych si dal. Jarka, prněs pivo, chlebíky doněs ledničky těž, chlebíky. Ty to přinesla, že? Tak, na zdraví. A kamarád Honza říkal, na zdraví, jako Jardo. Říkal, čo zdůrazněš, Jardo, jsem Jarda, tak o čo jde? Se napili a bylo dlouhý tíživý ticho. To byly nejhezčí chvíle, nejhezčí nádhera. To jsme sklízeli plody, ano, jako recesistí nádhera. Za chvíličku.
4: Co dělá Honza Dvořák ještě podat škrábe do té scény?
1: Teď on strnul Honza, říká, ty znáš Honzu Dvořáka?
4: No budeť by ne, my jsme spolu maturovali.
1: To už opravdu nevěděl, čí je, že on za chvíličku, jak seděl kamarád Honza, se uvolnil opěradlo u židla, spadlo na zem, jo, bylo špatně zaklihovaný. A on říkal, nechaj to, já zajtra zalepím, to je dobré toto. No a pak to ještě pokračovalo, já už si přesně nepamatuju. No, vylezli jsme prostě z té koupelny usmátý, no bylo to báječný, opravdu dělali skvěle, skvěle to sehráli. Kamarádovi Honzovi se viditelně ulevilo. Jo. No a pak odešli.
3: No a my jsme si říkali, jak to asi muselo vypadat, když tenhle ten člověk s tou svou půvabnou slečnou vešli do... Já nevím.
1: Druhý den do nějaký ty místní restaurace, třeba do automatu Palamovka, dejme tomu, jo. No a tam vyprávili tuhle historku. Tam to těžko asi někdo mohl pochopit. Tak si představ, že já jsem ten člověk a ty jsi jeho kolega, jo.
4: Fero, představ si, včera jdeme.
5: No.
4: No, včera jdeme z automatu a proti nám rumburák a nějaká baba.
5: Jaká baba?
4: No, nějaká baba.
5: No a kde byl Kajzer?
4: A ten tam nebyl.
5: Tak ty jsi úplně vylízané. Ta baba. To byl Kajzer.
6: Miloši, prosím tě, já tím, že se vidíme málo kdy, tak já mám naschromážděno v šuplíku i v hlavě takovou řadu otázek, který bych ti rád položil.
7: Protože, pokládej.
6: Ano. Já tě totiž pokládám za člověka jediného schopného, který by mě na to mohl odpovědět. Mm. Podívej se. Abych tady řekl, ty mě celý život, bych řekl, ležíš v hlavě, ne v žaludku, v hlavě, jako takový příklad, jako takový, já nevím, jako od chvíli, kdy jsem tě poprvé potkal, už jsme tady probírali tu chvíli, ale mě by zajímalo, jaký vidíš ty. Byla to náhoda, nebo symbol, nebo
7: ne, já
6: znamenalo
7: myslím,
6: to něco?
7: Náhoda.
6: Prosím, náhoda.
7: Já si myslím, že to je náhoda. Něco bychom našli na to, abychom vymysleli, jako, že to byl symbol a to.
6: Ano, ale opravdu, byla to náhoda. Řekněme, že to byla náhoda. Náhoda. Ta psychiatrická léčba, to byla náhoda. Dobře. Taky to zajímavý nějak nějak
7: náš. Zvládne. Tam samozřejmě leží spisy o mě, já jsem se celkem proslavil především jako pacient.
6: Jo?
7: Já tak vejdu do dějin taky.
6: Jako pacient?
7: Ano, lékaři si na mě vždycky smrsnou. Vždycky smrsnou.
6: No vidíš, to já si počtu potom.
7: No co chceš vědět, řekni. No, ptej se. Pokud vím,
6: řekneš, jo? Dobře.
7: Není toho moc.
6: Ano. Takovou řadu otázek jsem měl, víš, jako třeba, kdy tě poprvé posedlo herectví jako běs? Kolik ti bylo?
7: Ty lišáku.
6: Kolik ti bylo, když tě to vzalo?
7: Nic mě neposedlo.
6: Ne.
7: Nic se neposedlo. Já jsem prožil mládí de facto, a teď to budete považovat za jistou, řekl bych, amorfnost vkusu, beztvarost vkusu. Jednak na druhé galerii Národního divadla na operách a za druhé vlastně, obraťme to, za prvé v osvobozeném divadle na balkóně za 5 korun k stání. Ve spoutaném divadle, v dnešním divadle Rokoko, kam se přestěhoval po návratu ze Sovětského svazu a po přerušení, když jsem viděl poprvé Baladu Zadru.
6: To je zajímavý, že já je taky viděl poprvé v Baladě Zadru, člověče. A to bylo v Plzni a byl Šturák a to jenom jako Detailsonu. Forbínu měli před oponou, spustili za nima takovou tmavou modrou plišovou oponu a najednou si Voskovec všiml, že Verich má kalhoty z téže látky, jako je ta opona. A říká mu, poslyšte, vy máte kalhoty ze stejného látky, jako tady mají v Plzni oponu. Verich na to řekl, ano, já jim prodal zbytek.
7: Ano, no, viděl jsem Baladu Zadru, viděl jsem skvělého Vericha a tak jsem se prostě zbláznil. To byl nádherný zážitek.
6: A to je už
7: nádherný zážitek.
6: Já jsem jenom přemýšlel, kdy, ano. Divadelně se zbláznil,
7: ano. Já jsem vzal horečku.
6: Ano.
7: Jistého druhu horečku, teda teploměry, nemůže zaznamenat. Prostě objev z něco v tom. Od té doby vždycky jsem viděl premiéru. Ano. A vždycky derniéru. Mezitím bylo takových 8 představení, které jsem taky viděl. Ano, ale tenkrát sehnat 5 korun pro mě nebylo tak úplně snadné. Můj otec byl pedagog, rozený pedagog, a to na mě mělo strašný vliv. Druhá taková moje, byla to ta galerie Národního divadla, tam jsem vystál důlek, kdo ví, není-li tam dodnes.
6: Teď ho opravujou.
7: Ale myslím, že by ta historie nebyla úplná, kdybych, jak si neřekl, na jakém pozadí se to odehrávalo. To nebyly žádné umělecké běsy a umělecký přetlak a podobné věci, které ctím, ale sám se mě nikdy jaksi nepocítil.
6: Ale ty jsi říkal, tatínek pedagog. Já si myslím, že ty jsi tady nakous jednu takovou věc, kterou o tobě třeba nikdo neví. Ty máš v sobě, a myslím, že to je po mamince, veliké hudební nadání. Víš, já myslím, že jo, nemyslím hudební aktivní nadání, že bys byl hudebníkem, ale pasivní. Ty máš v sobě, když jsem s tebou třeba dělal režii někdy, tak Miloš Kopecký měl takovou zvláštní věc, jestli bych si vzpomenul, že jsi dělal třeba roli a do toho jsi dělal takhle.
7: Jo, ano.
6: Já jsem říkal, co to děláš? A on říkal, já si tím nahražu metronom, abych ten rytmus do toho dostal. Jo. Ty máš v sobě, člověče, zvláštní, zaprvé máš rád muziku, máš v muzice vztah. No, ale ty jsi potom začal dělat divadlo jako ochotník?
7: Dodnes.
6: No, dobře placený ochotník.
7: Ano. Bylo to tak, že já jsem byl nakopnut svým rodinným prostředím. Maloměšťáci, já jsem syn kožešníka a ve Smečkách jsme měli, můj otec měl kožešnický závod, ano, kožešnický salon, a to proto, že v tehdejší době bylo noblejší mít salon než krám. Ano, takže dejme tomu slavná firma Růžek a Levenstein, nějaká firma, tak ještě noblejší bylo si nechat kožich u někoho v nějakém poschodě. To bylo u Krejčích a podobně. Ano, to je zvláštní.
6: Ano.
7: Pro tu dobu, jo. Humál Krejče.
6: Hierarchie z Krejčí doby, ano. No.
7: A já jsem neviděl rád prostě svého otce, kterého jsem měl rád, vážil jsem si ho. Nerád jsem ho viděl, když obsluhovala vycházel vstříc zákazníkům, uzenářovi a Radovi. Ne, protože si přišel koupit viržinskou vidru. Něco se ve mně prostě zprotivilo se mi to. A věděl jsem, že jestli něco ne, takže nikdy nebudu obchodník a nikdy nebudu prodávat, nabízet, dělat, zpracovávat kůžičky. To jsem věděl, že to nikdy nebudu dělat. Každý otec má svou projekci do svého dítěte, co bude a co by měl být a pokračování sama sebe teda, což je přirozené, správné a v pořádku. Můj táta si jistě myslel, že budu průmyslník, už viděl v duchu velkou formu, kopecký et kamp, nejkožiši. No, já jsem mu to nikdy nemohl splnit.
6: A učil ses?
7: Jo. Ano? Ano?
6: Já jsem...
7: No jistě, teď. Prosím tě, když se dělala kožešnická zkouška. No, ale nastala kritická chvíle. To už jsem strašně měl rád divadlo, že ano. A nějakou shodou okolností osud nás sehrál dohromady několik lidí. Stru Zázvorkovou, nějaký Novák, Mahler, Mirek Líva a tak dále. A v roce 1941 jsme založili kolektiv Tvar.
6: Tvar.
7: Ano, ze svazu českého díla. No, bylo to více než inspirováno, tak je to slabé slovo. Bylo to pod vlivem Větrníku, divadelka Utopičů, divadelka pro 99, který dělal Josef Šmída. Tam jsem rád chodil, že jsem nádherný věc. Mahenovu husu na provázku. Němec soudničky, Cervantes, hrajeme divadlo. A limonádový joje. Původní limonádový joje. Nikdy ničím nepředstižený a tvrdím nepředstižitelný.
6: Telný, ano. Tvrdím. Jsem rád, že to říkáš, protože já si myslím, že ten původní limonádový joje ve Větrníku byla nejlepší inscenace této Brdečkovy knihy.
7: Ano, no jistě.
6: Nepřekonatelná,
7: jistě.
6: Skutečně.
7: Jistě, no protože to nebyla žádný tam.
6: Neměli možnosti.
7: Musím o
6: tom domluvit. Talent.
7: Ano, a vtip.
6: Ano.
7: Vtip. A to dost stačí vám, možná, že to je nádherný. No, já jsem se do toho jaksi tak zbláznil. Motivy toho nebudu rozvádět z určitých důvodů, protože já na to mám velice s prominutím přesný názor. To víte, že jít k divadlu je strašně svůdné. Strašidelně svůdný. Je v tom i několik procent narcisismu, je to seberealizace, třeba s falešným vědomím, to je jedno, je to jistá seberealizace, ano, to je jedno. A je to sugestivní. My jsme najali takovej sál s pomocí inženýra Cinka ve svazu českého díla na národní třídě. A bylo to divadélko pro 66 osob. No jo, sál byl nevymalovaný sál, byly tam pak různý bedny, bylo to skladiště, to bylo v podzemí, to byl sklep. Sklep. A teď jsme stáli před tím problémem, co s tím. Tak jsme si ten sál vymalovali, neměli jsme fidlátka jsme neměli. Chuť hrát a všechno. Talent samozřejmě, ale fidlátka nebyly. Nebylo nářadíčko. Někdo přines reflektor, říká, víš, štych se tomu
6: říká.
7: Chudičké vybavení. Teď jsme potřebovali židle. A já jsem šel k tátovi a říkal jsem mu, aby mě dal peníze na ty židle. Teď to přeskočíme, že když jsem už přestal být opuchlej, tak otec vyndal tu sumu, šli jsme do Vetery, v Palacké ulice bylo vetešnictví, nábytkářské vetešnictví, a v té Veteře se koupilo asi 60 židlí. Těm židlím jsme uřezali ta opěradla, na to se dala laťka a udělali jsme prostě řady. Zady a měli jsme prostě...
6: A hráli jsme.
7: První premiéra byl Dykův Krysař. Já jsem hrál Krejčího Struma. Ano, Krysař je na přenádherné. Já vůbec mám Viktora Dyka strašně rád. Strašně. A to je krásná hra. Trpká, krásná, nádherná. Pak jsme hráli adaptaci Ignáta Hermana, doktor Faust.
6: Znám Mefista většinou.
7: S velkou námahou, s velkou námahou.
6: No, znám ho, ale vzpomíná třeba Vlasta Brodský, že se ho okouzel jedním gestem, jak se také zadu drbal na záde. Takový ty detaily, které někdy
7: teď drbe od mě.
6: Na zádech.
7: Ano.
6: To je zajímavé, že tohle mi připomíná hochu. Já jsem teď četl tu ságu rodu Budilova a vzpomínky Eduarda Kouta a tak dále a to. A říkám si, to byly heroické doby divadla, co tenkrát vydrželi pro divadlo. Ale ono tohleto je v podstatě stejný. A já si říkám, Hrkot, jestli se nevrací ta heroická doba, jestli každá generace nepřinese něco. Mně se totiž moc krát stane, že za mnou přijdou mladí lidi a řeknou, prosím vás, pane Horníčku, máme sál, máme židle, máme reflektory, máme všecko a my nevíme, co hrát.
7: Jo? Jářku, jděte domů, chlapci.
6: Já ji posílám jinam.
7: Ano, ano, ano, ano. No. Velice správně.
6: Ano, protože rozumíš, já nechci hrát roli starce, který zažil své, ví své a odmítá mládí, ale...
7: Já se vám přiznávám, vždycky jsem byl rád mezi mladými lidmi, to je pochopitelné. Nikdy jsem se necítil ve své kůži, ve společnosti, ano, kde každou chvilku někdo může umřít.
6: Proto se se mnou tak málo stýkáš.
7: Mám strašnou radost, když za mnou přijde mladý člověk. Odmítám, jako odmítám ležet na břiše před stářím, odmítám se ležet na břiše před tím, že někdo žije mu 18 let.
6: Nedá, že bych ležel na jeho břiše.
7: Tak, tak. To je pak jiná, ty na historii, jak se říká, ve sladké Irmě, že jo. Já si myslím tohleto, podívejte se. Nejčastější a nejběžnější námitka proti mládeži je, že mládež je nespoutaná, poušlivácká, že nemá kázeň, že to... Moje námitka proti určité části mládeže, určitá část dnešní mládeže je dobrovolně ochočená až běda, uniformní až běda. Sedíte v lokále, otevřou se dveře, vejde 20 mladíků, mají stejně ušitý kalhoty, stejně střižené sako, stejný účes. Oni jsou zavanul móda zavelela, to je dobrovolná stádnost, to je strašidelný.
6: A teď mi dovol otázku. Myslíš, že to třeba v naší generaci tak nebylo? Nevešli my jsme tenkrát do někam do kavárny stejně oblečení?
7: Myslíš, ano. Ano. Myslíš, no? Ano, máš pravdu, jen asi jsem to tak nevím.
6: Já nechci,
7: máš
6: pravdu. Ano, já rozumím, já se ptám sám sebe.
7: Prosím tě, znovu ti říkám, že nepronáším žádný konečný
6: úsudek, já ho nemám. Já jenom pocity, ano, ano. Já třeba, já podívej se, když mluvíš o dnešní mládí, já třeba, mě se ptají lidi na besedách, nebo studenti na besedách, líbí se vám třeba dnešní tance, já říkám strašně moc. Strašně moc, pokud je někdo umí. I Valčík se mi líbí, pokud ho někdo umí. Ale já někdy vidím mladí lidi, kteří tancují a mají nacvičený 2-3 pohyby, které stereotypně opakujou. A já mám dojem, že jsou u běžícího pásu jako čepli.
7: Ano, ano, ano,
6: ano. Ale chybí mi tam radost, chybí mi tam sex s odpuštěním.
7: Ano.
6: Tanec má být romantická a sexuální.
7: Já si to myslím, taky.
6: A ty dva se musí vnímat.
7: Ano,
6: a mě jedno, že tančí tango nebo bump. To je jedno, ale musí se vnímat, ale já se dívám na parket a já ani nepoznám, kdo ke komu patří.
7: Ano, ano, ano.
6: Někdy, někdy. Některý dva k sobě patří, to je vidět. A pak je to krásný, pak je to krásný. No čili tím jsme budli, jak si bych řekl, no ne.
7: Ale ono to má, je v tom, co si strašidelnýho. Když někdo neumí odolat ani té pitomé módě, nebo... To,
6: ano, ano, ano.
7: Teď se mluví určitým jazykem, zástupným, neřekne. Jsou výrobky. Fešáci, máme spolu spicha.
6: Ano, ano. No tak to jsme měli taky tu
7: terminu. 14, no dobré, 14 dní, upřímně řečeno. No. Pak jsme to snad nechali.
6: Asi,
7: to
6: bylo
7: ta ducha plná, jako leden, únor, březen, buben, jo? No to je puberta. To je puberta, kterou strašně nesnáším. To, já si jenom říkám, jak můžu očekávat od takového člověka, že by odolal, vzdoroval, že se postavil nějakému opravdovému nátlaku, když neodolá ani módě.
6: Ano, to máš pravdu, ano. No. Podívej se, vždycky já třeba jsem někde psal něco o tomhle tom v nějaký tý knížce nebo to, a tam říkám toto. Já si myslím, že mládí má být... má být drzý, má odporovat, ale má vedle toho mít své úcty. Já jsem strašně rád, že něco nenávidí, ale musím říct, co taky miluje. Víš, musí být před něčím pokorný a pak má možnost něco absolutně odmítat. A když někdo jenom odmítá, anebo je jenom pokorný, tak to pro mě není mládí. To je pro mě jenom pouze.
7: Tady není obraz, aby
6: no?
7: Posluchači viděli, že s tím strašně souhlasím.
6: No, ale počkej, vraťme se, jak si... Tady si řekl velice pregnantně a přesně co jako svůj vztah k mladé generaci nebo tak, ale podívej se, my jsme mluvili o našich společných cestách a ty se pak jako rozešli. Čili také si začal v Tvaru.
7: Ano, v kolektivu Tvar. Pak byla taková epizoda, byla okupace, že já jsem se na nějakou dobu jsem se vzdálil z Prahy do takového sanatoria.
6: To byla válka.
7: To byla válka. Na takové,
6: takže to
7: nebylo
6: sanatorium.
7: Nacistická oddechovna.
6: Ano, ano.
7: No, 40. Ano. rok, já jsem se vrátil a hubky, šupky, dubky, okamžitě do rokoka, neboť tam opět Šmída otvíral divadlo Větrník. No, já jsem samozřejmě toužil hrát. Ale on se na mě podíval, nevěděl, co se mnou. Řekl, jestli bych nepouštěl gramofonové desky.
6: Ne, na zem.
7: Ne, já jsem tam pouštěl.
6: Jenom, že Šrámek zbledl.
7: Oni hráli obnovenou sentimentální romanci, k tomu byla reprodukovaná hudba, já jsem v zákulisí pouštěl desky. Vzpomínám si na otřesný zážitek, ale příšerný. Musíte se snažit trošku to pochopit, samo o sobě to není nic. Divadlo Větrník jelo do Českých Budějovic se sentimentální romancí. Já tudíž jakožto
6: zvukař
7: s nimi. Byl červen, nádherný, počasí teplo, krásné, na světě bylo nádherný a to. Ve vlaku byla nálada, báječně jsme se bavili, všechno to. Večer bylo představení a Šmída řekl, až dojedeme, tak všichni si dáte pohov, půjdete na pokoj, umyjete se, najíte se, odpočinete se a sejdeme se ve 3 hodiny v divadle. Já jsem přišel do hotelu, naložený, umyl jsem se a najet jsem se to a jsem říkal, kde jsou ty desky? Já jsem je nechal v Praze. Teď si představte, že ve 3 hodiny jsme tam měli tu zkoušku, už nevím, kolik bylo hodin, někteří z nich šli dokonce na plovárnu a já jsem běhal po Budějících, po bytech a prosil, jestli náhodou nemají vejvodu, tango, smrtelná úzkost. Dopadlo to dobře. Dopadlo to. Představení. Ne.
6: Některý věci si zpíval.
7: Dopadlo to dobře nakonec, představení se odehrálo. Bez ostudy, bylo to velice hezké, ale byl to hrozný
6: nervák.
7: Nervák strašný.
6: No to jsou ty věci, které k tomu patří. No ale počkej, jdeme dál. Co bylo pak, kam jsi šel dál?
7: Z toho Větrníku?
6: No.
7: Z Větrníku pak...
6: Divadlo Satyry spolu?
7: Pak jsme byli v divadle
6: ano,
7: Satyry samozřejmě.
6: To jsme byli ještě spolu. To nám bylo hej. Pak nám bylo rup.
7: Pak nám bylo počkej.
6: Počkej. Ještě počkej. Zatím. Ano,
7: zatím, ano. Tak. Divadlo Satyry, to bylo strašně. Drda.
6: Ano, to jsme nehráli.
7: Frda, Sirky, Země, Koule, hrá si hlavní roli. Pak bylo... Co to naše,
6: no? No, řada věcí.
7: Akce Ajbiš,
6: Kajnár.
7: Kajnár, ano. Krásný doby. A na to jsem šel do Studia Národního divadla, protože Jindřich Honzl mě napsal dopis, takovou nabídku, že ano, jestli bych šel do Studia Národního divadla. No já jsem si říkal, v té chvíli jsem trošku myslel na budoucnost, říkal jsem si, třeba jednou budu mít taky rodinu a zodpovědnost, no. Že ano, není to Studio Národního divadla, tak jsem šel do Studia Národního divadla a to nebyl marný rok. Hrál jsem tam opravdu nádherný role. Nádherné role.
6: Smraďo.
7: Braďo, Marcel Paňol, Mášenka.
6: Ano.
7: Ano, Afinoginov. Labiš, případ v ulici Lursa. A tak, krásně.
6: A v Drdovi si hrál?
7: Jo.
6: Mě se spomínali.
7: Ano.
6: Že jo?
7: Ano.
6: Taky to bylo vynikající představení. A ty jsi tam hrál faráře tehdy.
7: No. Ano, ano.
6: Nevadíš ti ten katolický názor?
7: Ne, to nebylo, klerikálně, víš?
6: Já vím, jako spíš lidské.
7: Ano.
6: Podívej se, co je třeba pro tebe, co je pro tebe třeba herectví?
7: Především nedostatek studu.
6: To je sice vtipné, ale ne přesně.
7: Ano,
6: já vím.
7: Ano.
8: Jenom aby to někdo nezal vážně.
7: Zasmáli, no, ano. Jsme opět tam, kde jsme byli.
8: Ano, byli ano, tak, tak, ano.
7: Jistě. Co je to pro ně herctví? No, je, nemám tak, jsem vyléčen z příliš velké úcty, neměl bych to říkat, není to taktický, jako z příliš velké úcty k pojmu herectví jsem dost vyléčen. Herectví, jakýsi prazáklem, prabuníka, nebo je v každém člověku. Já dokonce bych řekl, že jsou, tací, jsou i tací, kteří by nemohli hrát.
8: Ano.
7: Jo? To neznamená, ale pro Boha, abychom si rozuměli, to neznamená, že neexistuje velké herectví. Ano. Samozřejmě. Ale to jsou velké osobnosti především. Jaké je pak velké herectví? Prosím vás, co pak existují nějaká pravidla, jak se má hrát, co má hrát? První, kdo přijde, je poruší a je to ono. Co pak existuje něco takového? Jak dlouho o něm, pro Krista Pána se řekl, že to vysoce inteligentní člověk, nesmírně duchaplný a chytrý a opice a já nevím, to všechno. Ano, vysoce muzický, no, no, no, herec, no, no, no, no, no. No, to je pro mě, dneska jsem dostanu husí kůži, když to slyším. Já už to nenávidím. To je tak strašný omyl, tak strašná nepravda, že vůbec druhá už není. Vůbec tak není. Já jsem byl na něm v Brně, když hrál ve své hře, věřte mi, nevěřte, to je jedno. No, to je koncert, že teď on má ještě tu výhodu, že má lepší nervy než já. Takže ta nádherná elegance toho projevu, toho opravdového, skutečného, nepředstíraného klidu, který nemůžete vylhat, nahradit, napodobit, to je něco, to je úžasné.
8: No, tak teď si už je to, čemu se ve spotu říká úder pod pás. Mluví o tobě a ne o mně.
7: No, taky to musí být chvilku zábavný, že?
8: Ano, aspoň chvilkama. Hele, teď úplně takový technický dotaz. Máš ještě dneska někdy trému?
7: Jo. Jo.
8: Nemyslím, nejvyšší, ne v životě, to vím, že?
7: Jo, jo. Ano, před dvěma dny, když jsem točil tam s Lasicou a Satinským v Bratislavě, Turzonovová a já jsme měli největší trému, ona to tak nedala najevo. Mm-hmm. Já jsem víš, že jsem prostý chlapec ze Smeček.
8: Ano.
7: Já nic nezatajím. Já jsem prostý chlapec ze Smeček, který se vyšvihl.
8: Ano. Syn kožišníků.
7: Ano, ano, syn kožišníků, správně. No, mám společného s Cortezem.
8: Ano, ano, ano, ano.
7: Ruda jediné, co spolu máme společné.
8: No, no. A hlas.
7: To neříkej na hlas, ne. Prosím tě. A tak trému to mám.
8: Máš, a jak tomu to, třeba zbytej... čelíš dneska? Zbavíš se toho.
7: Tomu se nedá čelit. To se nedá, s tím se prostě nedá zjat. S tím se nedá zjat, to se nemůže. To není věc volní.
8: Ano.
7: Nebo racionální.
8: Jistě, já bych rozumím. Na to nejsou recepty, ano. Nebo přístupy, nebo tak. Prosím tě, Milo, kdo třeba jako ze světových nebo našich herců měl tebe jako v životě takový největší vliv?
7: Dopad nebo
8: inspiraci, nebo...
7: Hele, jmenovat jednoho, nebo...
8: To ne,
7: světových herců, ze světových herců, no, to je bez... To je mimo veškeru. To je až banáně a hloupý, říká se ten Chaplin, to už říká každý.
8: Já dokonce, když Chaplin zemřel, ty jsi mi napsal ten krásný takový téměř kondolenční dopis, za který ti dodatečně děkuju. Tak jsem tě pak určitou dobu podezíral, že jsi to byl ty, kdo ukradl ty jeho ostatky. Já jsem říkal, to nemohl být nikdo jiný, než Milda. Tak ten ho miloval. A je ano. Zajímavý jedno člověče, tak všichni máme asi tyhle ty lásky společně, Laurela Hardy a Buster Keaton a tak dále, to všecko a to, ale já vždycky říkám, Milda je jediný, kdo je dědicem těchto tradic. Ty máš v sobě kromě tedy toho, že dovedeš udělat postavu realistickou, absolutně výborně a to všechno.
7: Já jsem hrál, na Smíchově v realistickém divadle.
8: To vím.
7: Tak to bych si vyprosil.
8: Do dneška rád to ano, vyprosil. Ne, já to říkám vážně.
7: Já jsem tam hrál a nějaké ano, postavy, nějaké postavy,
8: někteří lidé vzpomínají, ano, Zikmunda.
7: Ano. Tak to pozor. No,
8: ale já bych řekl, víš, jako, že ty v sobě neseš takový zvláštní dědictví těch velkých klaunů, že vedle toho, že uděláš tedy realistickou figuru, viz Zikmund, anebo Hrubý v Psohlavcích.
7: Ano.
8: Tak, že
7: ano.
8: Dovedeš ještě v sobě nést takovýto dědictví, nejlepší dědictví těch Laurelů a Hardyů a Frigů a Haroldu Lloydu a tak dále a to.
6: Čili to je zajímavý, já třeba bych si s tebou strašně rád zase znovu třeba zahrál něco, jako byl Kačala, Šatala, i když jsem to s tebou nehrál, nebo...
7: Víc to záleží na tobě.
6: Jo?
7: No, fajn. Zavolej mě.
6: Jo. Ano.
7: Já se ozvu. Nic víc už nechceš vědět?
6: Já to chci vědět spoustu věcí. Prosím tě, ještě promiň, že teď zabrousím přímo do života, jo?
7: No, ale pozor, s tím
6: prosím tě, já za ta leta, co tě znám, tak nerad to říkám, já tě obdivuju, anebo sleduju, aspoň
7: no, spíš sleduješ, no.
6: Tolik si už nemám, ale mám řadu otázek, které bych ti chtěl položit, jako tak svému Komenskému.
7: Harry, mluvte, nejsem bez srdce.
6: Dobře. Prosím tě, třeba lidsky, tak umělecky samozřejmě ti závidím, protože seš herec,
7: jo.
6: Ale lidsky ještě. Jseš například teď šťastně ženatý?
7: Já můžu poctivě říct, že jo.
6: Jo,
7: opravdu. To rád. Já si myslím, že to je, jo. Že to je šťastný manželství. Moje žena je šťastná, já jsem ženatý.
6: To jsem chtěl slyšet. To jsem, ano. No a co, co dál, jako co třeba
7: to... To se ptám denně. A co dál? Ano, ne, nikoli vstávají, lehají, vím.
6: Ano.
7: Ale vstávají, ale... dáš už se denně.
6: Ježiš, to si řekl krásně.
7: Ano,
6: taky, ano,
7: dáš ty.
6: No.
7: Und frag.
6: Ano, ano, lehají, vím, ale vstávají, to je problém.
7: Ano.
6: Vstáváš rád?
7: To je nejstrašnější chvíle ze dne.
6: Já, hochu, já se probudím a musím se ukecávat k životu.
7: Tak, tak.
6: Já si dokonce se ti přiznám, já si ráno lžu. Já v polospánku si říkám, že jsi nadaný.
7: Promiň, promiň. A, no. a věříš si?
6: No, v polospánku jo. Já si ještě v polospánku říkám, že jsi nadaný, rozumíš tyhle ty věci, vstáň, dělej něco.
7: V tom zadrčí telefon a on má důkaz, že je.
6: Jo?
7: Protože, ano, protože vám, pane Horníče, měl byste, prosím vás, přišel byste laskavě, měl byste odpoledne na chvilku,
6: no. No, dobře.
7: No, jistě.
6: No a co kdybyste teď jako, ne, že bych na to chtěl nějaký schrnutí, nebo proboha nějaký krédo, na to máš ještě čas, nebo tak, ale...
7: No.
6: No.
7: Je zloděn.
6: No. Já nemyslím teď, já myslím v tvým věku.
7: Jo. To je ještě horší.
6: No. Co kdybys teď jako se měl podívat dopředu, tak co chceš? Je něco, co ti uniklo, nějaká role, nebo... Ne. Co bys chtěl dělat teď, ještě dál?
7: Chtěl bych dělat to, co se mi chce, co mám rád. Co mám rád. Nebylo by toho třeba moc, ale... Chtěl bych si dožít to v klidu, v takové nějaké pohodě, že... A ty jako myslíš odkaz dědu?
6: Ne, na to máš ještě čas.
7: Já si myslím, že člověk má být strašně šťastný, že je. Že má k životu přistupovat bez předsudků, že mu to život nějakým způsobem, zaprvé to život pozná, to je blbá personifikace život, jako odpuste mi, no. Že se to pozná, že se nemá kalkulovat, že se nemá spekulovat.
6: Bilancovat.
7: Bilanc a podobné věci. Je jediná morálka. Vědět, že za všechno se platí, to je za A. To je vysoká morálka. Za všecko se platí. Kouřím, budu mít rakovinu. Piju koňak, musím zaplatit. Ja? A tak dále. Nechtít zaplatit je tam, to je přesně ta hranice, kde začíná nemravnost.
6: Ano.
7: Nechtít zaplatit. Já víc nevím.
6: Ano. Víš, ono se o tom dá mluvit, jak říkáš, velice složitě, a přitom marně, anebo velice jednoduše.
7: Ano.
6: A přitom jaksi velice naléhavě. Spencer Tracy, který asi máme v oba
7: No.
6: Tak jednou řekl takovou krásnou věc, víte, ono herectví, on spíše život, bolest, radost, štěstí, rozkoš.
7: Ano, kolébka, smrt.
6: Kolébka, smrt, ano, přesně tak. A tam to všecko vězí. A řekl, herectví to je čekat, až přiletne šláčkový dort. Což může znít velice jednoduše, ale ono to v tom je v podstatě všecko. Protože nezlob se, i Hamlet musí čekat, až přijde šáčkový dort.
7: Můžu ti něco říct? Nevysvětluj to.
6: Ne.
7: Jo?
6: Protože...
7: Ne, podívej se, víš, co řekl Armstrong?
6: No.
7: Na některé otázky, když se ptáte, tak vám neodpovím, protože kdybyste byl schopen je pochopit, tak už to dávno víte.
6: No a já tedy, jak si bych řekl, v závěru této desky, nebo v závěru této tvé strany desky bych jako ti chtěl poděkovat, nebo připít, nebo co mám udělat?
7: Připít.
6: Připít. Připít. Ahoj.
7: Ahoj.
6: Ahoj.
9: Před 14 dny jsem se vrátil z Manchesteru, kde jsem se na pozvání britské odborové ústředny zaměstnanců v textilním průmyslu zúčastnil významné historické události. Odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi na budově textilního muzea. Britští textiláci tím vzdali poctu vynálezci manchesterové látky v skutku důstojným a zároveň vtipným způsobem. Pamětní deska je bronzovým odlitkem rýhované struktury Manchesteru, původně Cimrmanšvestru. Ano, tak nazval Jára tuto látku, když ji poprvé utkal pro svou nevlastní sestru Václavku. Stalo se to v přádelně firmy Tannenbaum a syn ve Friedlandu, kde si Cimrman přivydělával již jako důchodce ve vývojovém oddělení na konstrukci vodotryskového stavu. Jo, sestra žila tehdy ve Vídni v bídě a neměla co na sebe. Aby si mohla skočit aspoň pro noviny, rozhodl se Jára, že jí utká něco z odpadového materiálu. Během tkaní ho však co chvíli vyrušil z provozní haly výkřik, ohlašující pracovní úraz. A právě díky tomu, že pokaždé leknutím přerušil tkaní, vznikly ve struktuře látky ony charakteristické mezery, bez nichž by Manchester byl možná něčím jiným, ale rozhodně ne Manchesterem. Pracovní úrazy v přádelně Tannenbaum a syn inspirovali Járu Cimrmana k pozoruhodným v oblasti hudby ojedinělým výbojům. Právě zde, uprostřed rachotu ozubeného soukolí, svištění transmisí a pomlaskávání převodových řemenů, se zrodila Cimrmanova jazzová balada Našli ho v jiném stavu. Zaujímá stěžejní postavení v zábavně textilním průmyslu hned po symfonické básni Josef Kajetán Textil. V melodramatických pasážích jazzové balady použil Cimrman při sborové recitaci poprvé takzvaného voice bandu. Sbor byl totiž složen z vojáků frýdlanské posádky. Nyní vás seznámíme blíže s obsahem skladby. Pan velebný poeta Klaskafa ujme se hudební složky a zároveň role voice bandu.

Původní věta je v podstatě pastorále, opěvující idylickou přírodu o jizerských strání. Poklidně se na nich pasou stáda ovcí. A jejich strážce, německý vlčák Wolfgang, ostrým štěkotem zahání drzou kunu. Je bezvětří, z komínů chudých horských chalup se vine hubený proužek dýmu. Na zápraží si babka masíruje dásně kukuřicí a stařík si čistí nechty vidlemi. Na dvorku se potácí vysílená drůbež. Stařík si čistí nechty vidlemi. Na dvorku se potácí vysílená drůbež.

0: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
1: To je dnes krásně, Toníčku.
2: No.
1: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
2: No, ale a proč si chceš porád sednout?
1: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
2: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
1: No, tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
2: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
1: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
2: Co to je, jako jo a ne?
1: No, uznej, Antonine. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
2: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš? A stejně tě mám jinak děsně to.
1: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by.
2: Co by jinej?
1: No!
2: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
1: A kdyby?
2: Já bych s ním.
1: Podívej se na sebe.
2: No co?
1: Jsme tu sami. Sami, no. Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
2: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
1: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
2: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
1: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
2: Tak jo, pojď.
1: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
2: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
1: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
2: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
1: Okej, víš co? No. Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
2: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? 2 srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostane. Já mám polobotky a regma.
1: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
2: No.
1: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
2: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
1: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
2: Ale ona brečela?
1: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
2: No, jde to.
1: Takže bychom to zkusili, ne?
2: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
1: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to
2: je... Je 3:30 odpoledne.
1: Jako, rozumíš?
2: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
1: Koukaj, no ty straka poudy a dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
2: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
1: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
2: Schvacuju tě!
1: Těsně lechcáš.
2: No a kde máš orosený oči?
1: Na to vedro to je až.
2: Co je fakt?
1: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
2: Co?
1: Víčka.
2: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
1: Já už

0: Co?
1: Ježíš, počkej, Majko, počkej, ty mě udusíš.
0: Halo, generáli, co to dej, to nemůžeme. Ježíš na Maria, Zečinko, udělal vám něco?
2: Právě že nic.
0: Jaj.
2: Když on byl takovej nesmělej.
0: Takoví jsou najhorší, podáte jim prst a máte rodinu.
3: Řízením štábu brigády byl pověřen plukovník Gebrich. To byl pán velkých vojenských schopností, které se mu vrazily do nohou ve formě podágry. Měl však v ministerstvu vlivné osobnosti, které způsobily, že nešel do penze a potloukal se teď po různých štábech větších vojenských formací, bral zvýšené služné s nejrozmanitějšími válečnými doplatky a zůstával tak dlouho na místě, dokud v záchvatu podágry nevyvedl nějakou blbost. Potom ho zase přeložili jinam a obyčejně to bylo vlastně jakési povýšení. Z důstojníky při obědě o ničem jiném nemluvíval než o svém oteklém palci na noze, který občas nabýval hrozivých rozměrů, takže musel nosit zvláštní velikou botu. Při jídle bylo jeho nejmilejší zábavou vypravovat všem, jak mu palec mokvá a neustále se potí, takže jej musí mít ve vatě a ty výpotky, že jsou cítit jako skysaná hovězí polévka. Jinak byl velice žoviální pán a choval se zcela přátelsky k nižším důstojnickým šaržím, kterým vykládal, co toho dřív, dokud ho ještě tohle nechytlo, co toho dřív dobrého vypil a snědl. Když dopravili Švejcha na brigádu a když dle rozkazu službu konajícího důstojníka ho předvedli s patřičnými listinami k plukovníkovi Gebrichovi, seděl u něho v kanceláři poručík Dub. Za těch několik dní poručík Dub prodělal opět jedno dobrodružství. Za Felštýnem potkala totiž 11. pochodová setnina transport koní, které vedly k dragonskému pluku. Poručík Dub ani sám vlastně nevěděl, jak se to stalo, že chtěl ukázat nadporučíkovi Lukášovi své jezdecké umění, jak vyskočil na jednoho koně, který s ním zmizel do údolí potny poručíka Duba pevně zasazeného v malém močálu, kdyby jej snad ani nejdovednější zahradník nedovedl tak zasadit. Když ho vytáhli pomocí smyček, poručík Dub nestěžoval si na nic, jenom tiše sténal, jako kdyby dodělával. Tak ho přivedli ke štábu brigády, jak táhli kolem a složili ho tam v malém lazaretu. Za pár dní se vzpamatoval, takže lékař mohl prohlásit, že ještě dvakrát nebo třikrát mu namažou záda a břicho jodovou tinkturou a že potom může směle zase dostihnout svůj oddíl. Nyní seděl tedy u plukovníka Gebricha a vypravoval si s ním o nejrůznějších nemocech. Když spatřil Švejcha, zvolal hlasem velikým, neboť mu bylo známo o záhadném zmizení Švejcha před Felštýnem, tak už tě zase máme. Mnozí jako potvory putují a ještě horší šelmy se vracejí. Ty jsi tak jeden z nich. Kvůli doplnění sluší ještě poznamenat, že poručík Dub při svém dobrodružství s koněm utrpěl slabý otřes mozku. A proto se nesmíme divit, že teďka přistoupil těsněji k Švejkovi a křičel ve verších, vyzývaje Boha k zápasu se Švejkem. Oče, hle, vzývám tě dýmem, halí mne dunivá děla, děsivě míhá se svištivá střela. Řediteli bitev, vzývám tě, oče, ty doprovodně na tohodle lumpa, kde jsi byl tak dlouho, pacholku, jakou to máš na sobě uniformu. A ještě sluší dodati, že plukovník stížený dnou měl ve své kanceláři všecko velmi demokraticky zařízeno, když právě neměl záchvat. Střídali se u něho všechny možné šarže, aby vyslechli jeho názory na oteklý palec s příchutí zakyslé hovězí polévky. A v dobách, kdy plukovník Gebrich netrpěl záchvaty, bývalo v jeho kanceláři vždycky plno nejrůznějších šarží, neboť on v takových mimořádných případech byl velice veselý a hovorný a rád měl kolem sebe posluchače, kterým by vypravoval svinácké anekdoty, což mu dělávalo náramně dobře A ostatním to působilo radost, že se nuceně smáli starým anekdotám, které snad byly v oběhu už za generála Laudona. Služba u plukovníka Gebricha byla v takových domách velice lehká. Všichni si dělali, co chtěli, a kdekoliv v nějakém štábu se objevil plukovník Gebrich, bylo tam jisto, že se krade a že se dělají skopičiny všeho druhu. Také nyní s předvedeným Švejkem do kanceláře plukovníka se nahrnuli šarže nejrůznějšího druhu a čekali, co se bude dít. Mezitím plukovník studoval přípis štábu brigády. Poručík Dub však pokračoval v rozmluvě se Švejkem svým obvyklým roztomilým způsobem.
4: Ty mě ještě neznáš, ale až mě poznáš, tak strachy zcepeníš.
3: Plukovník za listiny majorovi byl jelen. Poněvadž major v přemýšlu diktoval ten spis ještě pod vlivem slabouninké otravy alkoholem. Plukovník Gebrich byl však přesto v dobré náladě, poněvadž včera i dneska pominuli mu nepříjemné bolesti a jeho palec choval se tiše jako beránek. No tak, co pak jste vlastně provedl? Otázal se Švejka tak laskavým tónem, že poručíka doba píchlo u srdce a přinutilo ho to, aby místo Švejka sám odpověděl.
4: Muž ten, pane plukovníku, dělá ze sebe blba. Blba, aby kryl svým idiotstvím svá darebáctví. Nejsem sice obeznámen s obsahem dodaného s ním spisu, nicméně se domnívám, že ten chlap zase něco provedl, ale ve větším měřítku. A kdybyste dovolili, pane plukovníku, abych se mohl seznámit s obsahem spisu, mohl bych vám rozhodně dát eventuálně určité direktivy, jak s ním naložit.
3: A obrace se na Švejka, řekl k němu česky.
4: Ty mě piješ krev, viď?
3: Piju, odpověděl důstojně Švejk.
4: Tak si ho představte, pane plukovníku. Nemůžete se ho na nic optat, nemůžete s ním vůbec promluvit. Jednou musí padnout kosa na kámen a bude třeba ho příkladně potrestat. Dovolte, pane plukovníku.
3: A poručík Dub zahlouval se do spisu, sestaveného majorem v Přemýšlu. A když dočetl, zvolal slavnostně.
4: A teď je s tebou amen. Kam si dal erární uniformu?
3: Nechal si mi nahrát rybník, a když jsem zkoušel tyhle hadry, jak se v nich ruským vojákům chodí. Ono to vlastně nic jiného není, než takovej velký omyl. A Švejk počal vyprávět poručíkovi Dubovi, co všechno zkusil kvůli tomu omylu, a když skončil, zařval na něho poručík Dub.
4: Teď mě teprve poznáš, víš, co to je ztrácet erární majetek? Víš, co to znamená ty lotře přijít ve válce o uniformu?
3: Poslušně hlásím, pane lejtnant, že když voják ztratí uniformu, že musí vyfasovat novou.
4: Ježíš Maria, ty vole, ty zvíře jedno. Ty si budeš tak dlouho zahrávat se mnou, že budeš po válce 100 let dosluhovat.
3: Plukovník Gebry, který doposud seděl klidně a rozčafně za stolem, najednou se strašlivě zašklibil, neboť jeho doposud klidný palec u nohy zmírného a klidného beránka se proměnil záchvatem dny ve řvoucího tygra. V elektrický proud o 600 voltech v út drcený pomalu kladivem na štěrk. Plukovník Gebrich mávl jenom rukou a zařval hrozným hlasem člověka pomalu pečeného na rožni.
4: Všechno ven! Podejte mě revolver!
3: Tohle už všichni znali. A proto vyrazili ven i se Švejkem, kterého odtáhla stráž na chodbu. Jedině poručík Dub zůstal a chtěl ještě v této chvíli, která se mu zdála tak příhodnou, nasadit na Švejka a řekl šklebícímu se plukovníkovi,
4: dovoluji si upozornit, pane plukovníku, že tento...
3: A plukovník zamňoukal a hodil po poručíkovi kalamář. Načiž zděšený poručík Dub zasalutoval a řekl,
4: ovšem, pane plukovníku.
3: A zmizel ve dveřích. Potom dlouho ozýval se z plukovníkovi kanceláře řev a vití, až nakonec bolestné úpění umlklo. Plukovníku v palec se proměnil najednou zase v klidného beránka, záchvat dny pominul. Plukovník si zazvonil a poručil, aby přivedli k němu opět Švejka. Tak, co pak vlastně s tebou je? Otázal se plukovník Švejka, jako by z něho všechno nepříjemné spadlo a kterému bylo tak volně a blaze, jako by se povaloval v písku na břehu mořském. Švejk přátelsky se usmívaje na plukovníka a vyprávěl mu celou odysou. jak je ordonanc 11. marškumpanie 91. regimentu a jak neví, co si tam bez něho počnou. Plukovník se také usmíval a potom vydal tyto rozkazy. Vyhotovit Švejkovi vojenský lístek přes Lvov, vydat mu ze skladiště nový erární mundur a 6 korun 82 haléře v záměnu mináže na cestu. A když potom Švejk v novém rakouském mundúru opouštěl štáb brigády, aby se vydal na nádraží, civil u štábu poručík Dub a byl nemálo překvapen, když Švejk ohlásil se přísně vojenský u něho a ukázal mu dokumenty a optal se ho starostlivě, má-li něco vyřídit od něho panu nadporučíkovi Lukášovi. Poručík Dub se k nějakému jinému vyjádření nedostal, než k slůvku abtretn. A když se díval za vzdalujícím se Švejkem, tak si jenom mumlal pro sebe:
4: ty mě ještě poznáš, Ježíš Maria, ty mě poznáš.
3: Ve stanici Zoltánci bylo zhromáždění celého batalionu hejtmana Sagnera až na náhhud ze 14. kumpanie, který se někde ztratil, když obcházeli Lvov. Při vstupu do městečka se Švejk ocitl úplně v novém prostředí, neboť tady už bylo pozorovat ze všeobecného ruchu, že to není tak příliš daleko na pozici, kde se to řeže. Všude kolem leželo dělostřelectvo a vozatajstvo, z každého domu vystupovali vojáci nejrůznějších pluků, mezi těmi jako elita chodili říští Němci a aristokraticky rozdávali Rakušanům cigarety ze svých hojných zásob. U říšsko-německých kuchyní na náměstí byly dokonce sudy s pivem, kde se vojákům točilo pivo do odměrek k obědu a k večeři, kolem kterých sudů ploužili se jako mlsné kočky zanedbaní rakouští vojáci s nabobtnalými břichy od špinavého odvaru slazené cikorky. Zřetelně bylo slyšet dunění děl. Všude panoval zmatek, a nikdo nevěděl nic jistého, jestli Rusové nepřešli opět k ofenzivě a nezarazili svůj nepřetržitý ústup po celé frontě. Na hlavní velitelství městečka vodili hlídky polních četníků každou chvíli nějakou ustrašenou židovskou duši pro obvinění rozšiřování nepravých a klamných zpráv. Tam byli potom nešťastné židy do krve a propouštěli je z rozsekanou zadnici do jejich domovů. Do toho zmatku přišel tedy Švejk a pátral v městečku po své marškumpanii. Chodil dlouho po ulicích, až konečně vsadil na jednu kartu. Zastavil jednoho plukovníka a lámanou němčinou se ho ptal, jestli snad nezná, kde leží jeho batalion s jeho marškumpanii. A se mnou můžeš mluvit česky, řekl plukovník. Já jsem taky Čech. Ten tvůj batalion je rozložený tadyhle vedle ve vesnici Klimontově za Drahou a do městečka se nesmí, poněvadž se od vaší dědní kumpanie poprali na náměstí s bavorákama, hned jak přišli. Švejk se teda vydal do Klimontova. Plukovník na něho zavolal, sáhl do kapsy a dal Švejkovi 5 korun, aby si za ně koupil cigarety. A poznovu se s ním laskavě rozloučiv, vzdaloval se od Švejka a myslel si v duchu, jaký to sympatický vojáček. Švejk pokračoval ve své cestě do vesnice a přemýšleje o plukovníkovi, dospěl k tomu názoru, že před 12 lety byl v Tridentu nějaký plukovník Habermeyer, který se také tak laskavě choval k vojákům. A nakonec vyšlo najevo, že je homosexuální, když chtěl v lázních u Adyže sprznit jednoho kadet aspiranta a vyhrožoval mu přitom Dienstreglama. Za těchto ponurých myšlenek došel Švejk pomalu do nedaleké vesnice a nedalo mu mnoho práce najít štáb batalionu, neboť třeba z vesnice byla velice rozsáhlá, byla tam jenom jedna slušná budova, veliká obecná škola, kterou v tomto čistě ukrajinském kraji postavila haličská zemská správa k vydatnému popolštění obce. Škola ve válce prodělala několik fází. Bylo to umístěno po vícero ruských štábů, rakouských štábů. Jeden čas byl z tělocvičny zřízen operační sál. To bylo v dobách velikých bitev, kdy se rozhodovalo o osud Lvova. Zde řezali nohy i ruce a prováděli trepanace lebek. Za školou ve školní zahradě byla veliká trichtýřovitá jáma, způsobená výbuchem granátu velikého kalibru. V rohu zahrady stála silná hruška a na její jedné větvi visel kus přeříznutého provazu, na kterém visel nedávno ještě místní řecko-katolický farář, pověšený na udání místního polského řídícího učitele, že byl členem skupiny starorusů a že za ruské okupace sloužil v kostele mši za vítězství zbraní ruského pravoslavného cara. Sice to nebyla pravda, poněvadž v té době obviněný vůbec nebyl v místě přítomen, ale visel tam. V pověšení řecko-katolického faráře hrálo úlohu několik složek. Národnost, náboženský spor a slepice. Nešťastný fanář těsně před válkou zabil totiž ve své zahradě jednu z učitelových slepic, které mu vybírali zasazená zrna melounu. Po neboštíkovi řecko-katolickém fanáři zůstala farní budova prázdná a možno říct, že každý si vzal po panu fanáři něco na památku. Jeden polský sedláček si odnesl domů dokonce i staré piano, jehož vrchní desky použil k uspravení dvířek u prasečího chlívka. Část nábytku rozštípali vojáci, jak to bylo zvykem, a šťastnou náhodou zůstala neporušena veliká kamna v kuchyni se znamenitou plotnou. Neboť řecko-katolický farář se nikterak nelišil od svých ultrakolegů a rád jedl. A měl rád mnoho hrnců a pekáčů na plotně i v troubě. Tu stalo se jakousi tradicí, že všechny procházející části vojsk vařily zde v kuchyni pro důstojníky. Nahoře pak ve velkém pokoji bývalo pak jakési důstojnické kasíno. Stoly a židle se sbíraly u obyvatelstva vesnice.
5: Tak jsem vám takhle čet loni na podzim v práci.
6: A to říkáte klidně takhle veřejně, že si v práci čtete?
5: No
6: tak, u vás je to asi jedno, že? Ale já jsem znala nějakého Seidelkrance a ten na to šredně doplatil.
5: Na co?
6: Ten vám se do toho čtení tak zabral, že zapomněl na hodiny a nevšim si, že už si čte po pracovní době. No to víte, aby to. Aby to dohonil, utíkal za tramvají, uklous a zlomil si obě nohy.
5: No to je mi ho líto,
6: musel
5: ale...
6: Musel do nemocnice, že jo? Ovšem za pár dní ho přišla navštívit delegace jeho spoluzaměstnanců a ten jen povídá, hele, klidně si Pepo poleš. My jsme si dali kolektivní závazek, že si tvou práci rozdělíme mezi sebe. Je v tom ovšem jedna potíž. My ti furt nemůžeme přijít na to, co vlastně děláš.
5: Dejte si, kolegyně, laskavě vysvětlit.
6: Jo.
5: Já jsem nečet v práci.
6: Jsi dobře chvíli říkal.
5: No jo, já jsem to říkal, já jsem čet v práci, ale...
6: No teď to říkáte znovu.
5: Ale s velkým P.
6: Jo, tak.
5: No.
6: Vy jste si čet v těch novinách.
5: No právě, jo, jak jsem si tak jo. Na podzim čet v té práci...
6: Teď už mě nezmatete. Co jste si čet? Něco zajímavého?
5: No takovej článek jo. Zajímavý právě. V tom článku psali, no. Že když je člověk rozčilený, hřeje.
6: Jo. Co to?
5: Člověk v rozčilení, jo. Že vydává značný teplo.
6: No to je logický. Když je dohřátej, co by nehřál.
5: Tam psali v těch novinách, že rozčilený člověk vydává za hodinu 150 W.
6: No i to je možné. No. Člověk v rozčilení ani někdy neví, co dělá.
5: Jo, a tam právě taky psali, jo. Že by to mohlo mít jistý význam v energetický bilanci.
6: Jo, tak!
5: Rozumíte?
6: Ano, tomu. Já tomu rozumím. Jako, že by se dalo přitápět rozčilenýma blížníma, že?
5: Nebo svítit, no. Já nevím.
6: A já nevím.
5: Já taky ne.
6: 150 W, to je jako když prskne do stromovky, že?
5: No, nemyslete si, podívejte se.
6: No.
5: Takový příklad.
6: Jo.
5: Babička namíchne dědečka.
6: No.
5: Uražený dědeček rozčilí babičku, rozčilená babička dá facku nevinnému dítěti, což krajně rozruší oba rodiče. A když to sečtete, tak už je to 750 W.
6: No jo, hřeje celá rodina, že jo?
5: To v tom článku ovšem psali, že vůbec nejvíc člověk hřeje, když se směje.
6: Jo to.
5: To pak vydá 200 W za hodinu.
6: No jo, ale dokažte, aby se někdo smál nepřetržitě celou hodinu.
5: No to je těžký, no. To je fakt.
6: Dykobraz, ten vám vystačí, no, tak na 20 minut.
5: Jeden ročník, je,
6: no.
5: Nerozumím.
6: To já nechápu. Ne. Tomu já nerozumím.
5: Bylo by to krásný, že jo?
6: Tady, no, kdyby to...
5: Podívejte, tady je, je takových 500 lidí dneska. Jo. Kdyby se dokázali hodinu smát, kdyby jsme my to dokázali, teda, tak to může i topič domů, paneš, oni nám vysálají 100 kW.
6: Ale já myslím, že jednodušší bude, když je namíchneme. Co?
5: No to bude ovšem o 25 kW míň.
6: Ale... Čert vem nějakej ten kilovat, že?
5: Ale půjde to líp.
6: No.
5: To je pravda. Potrávíme je. Vážení diváci.
6: My zase za chvíli přijdeme.
7: Vedla nás Šmauzová. 21. srpen 68 je datem, na které kontrarevoluce nerada vzpomíná. Za to naše rodina zapsala do své kroniky 21 zlatým písmem hned vedle 9. května 45. A začátkem září pak naše radost dostoupila vrcholu. Bylo to takhle v sobotu kolem 5. hodiny, kdy u našich dveří zazvonila domovnice Šmauzová, prodloužená ruka ministerstva vnitra, a sdělila nám s neskrývanou radostí, že od pondělka bude v našem domě v prostorách agitačního střediska umístěno obvodní velitelství spojeneckých armád. Otec se v prvé chvíli nezmohl na slovo. Pak zašeptal, ta čest, ta nesmírná čest. A rozplakal se dojetí. Do dnešního dne se povozník Sluka mohl nade mne vyvyšovat, že se ve 20. roce aktivně zúčastnil boje o Lidový dům. Ale teď pukne vzteky. Mezitím už maminka se soudružkou Šmauzovou rokovali v kuchyni o podrobnostech. Hlavně je třeba postarat se o to, aby se přátelé u nás cítili jako doma. Nemůžeme si namlouvat, že parta je mimo sklepní byty, jsou stejného smýšlení s námi. Však ono jim sklapne, připojil se svěží tatínek. Teď, když vím, že tu naši od pondělka budou, nemusíme se bát odstranit z domu ty škaredé pomlouvačné nápisy. Aby tě přitom, fáno, nikdo neviděl, zachvěla se maminka. Nevíš, jak se to ještě přes neděli otočí? Slyšíš přeci soudružku Šmauzovou, okřiklý otec. V pondělí jsou tady, na téhle akci neprodělám. Ostatně jdeme omývat všichni, dodala správcová. Sám byste to, Františku, do pondělka jen těžko stačil. Chopili jsme se hadru a kbelíku a vyšli předů. Celá akce však nedopadla tak, jak jsme si představovali. Sotva otec namočil žínku a chystal se smít heslo se Sovětským svazem padla bída na zem, udeřil ho květináč přímo do týla. A tak jsme se stáhli do průjezdu a místo nápisů omývali tatínka. Bylo jasné, že likvidaci hesel musíme odložit na noc, až pravice z valné části usne. Kolem 3 hodiny ranní se bratr Lojza hrdinsky vplížil do ulice a nejenom, že smil nápisy, ale podařilo se mu i zasádrovat díry po kontrarevolučních kulkách. Ráno už jsme obsadili půdu a hlídali, rovněž s květináči, zda někdo neskusí podupat květy naší práce a popsat opět zdi. Pokusil se o to Pfeiffer. Jeho provokační heslo Zachvačiky da moj však zůstalo nedopsáno. S pažitkou na hlavě se stáhl do domu. Byl to zřejmě on, kdo pak ve vsteku v průjezdu nakreslil soudružku Šmauzovou tak strašně, že se rázem poznala. Domovnice vstekle odrýpávala malůvku nožíkem a že otec musel napomenout, aby netupila nástroj společně zakoupený k zakrojení chleba slovanským hostům. Ani neděle nebyla pro naši buňku dnem odpočinku. První rána pravičáku zasála opět Šmauzovou, neboť této staré soudružce, které ve 30. letech při besedě o Španělsku stiskla ruku samotná Dolores Ibarúry, nemohli oportunisté zapomenout, že za války udávala naše lidi Němcům. Byl to jistě zase Pfeiffer, který před jejím naturálním bytem 1 plus WC, to celé na druhou, zbudoval past, takže Šmauzová vycházejíc z ráno zapisovat před kostel ty, kdož se jdou modlit, aby Rusiš konečně odešel, zakopla před svým prahem o napjatou strunu z balalajky, řízla se o srp a na hlavu jí spadlo kladivo. Ani pro otce nezačala neděle šťastně. Při diskusi o možnosti posílení naší úderky připadl na myšlenku zapojit do akce důchodce Mysníka, který se sice od roku 1948 politicky neprojevuje, nevychází z bytu, ale víme o něm, že má doma kozáckou šavli, se kterou se často laská. Ten s námi půjde, řekl otec. Proti reakci musí dnes nastoupit i přestárlý. A vyběhl do podkroví, bera schody po dvou. Zpátky je bral po třech, neboť po výzvě jménem Svazu Československo-sovětského přátelství Mysníku z nejmilejších otevři, důchodce skutečně otevřel, ale i kozácká šavle byla v tu dobu již v pohybu, takže otec přestal doufat, že tento člověk posílí kdy naše řady. V poledne jsme nervózně zhltli boršč a k večeru přišly další katastrofy. Sestra Veronika, která vzala za Šmauzovou službu kostela, se vrátila domů s pláčem, neboť ji cestou přes park chytli kontrarevolucionáři, převlečení za sovětské vojáky a dělali s ní velmi neslušné věci. A tak jsme den zakončili alespoň vázáním kytic na zítřejší uvítání. V 6 ráno jsme již stáli špalírem v průjezdu. Soudružka Šmauzová, čerstvě oholena, si přeříkávala poslední sloku básně Přišli včas. V dálce se objevil tank. Za ním druhý, třetí. A pak komisař, který jel nebojácně sám v obrněném voze. Už jsou tady, vykřikla Šmauzová. A tak jsme zvítězili. Obvodní velitelství bylo v našem domě přes odpor poblouzněných pravičáků zřízeno. Ale naši odbočku čeká ještě jeden nelehký úkol. Vysvětlit komisaři, že mezi vojáky, které přivedl k nám do domu, se pod rouškou uniformy skrývají dva kontrarevolucionáři. Sestra si je totiž z parku bezpečně pamatuje. Nehledě na to, že jeden z nich má na levé ruce její hodinky.
8: Pane Vrchní, prosím vás, tady.
9: Jo, už letím. Moment.
8: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
9: Už letím, šefe.
8: No.
9: A, tak co si dáme, šefe?
8: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
9: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
8: A vy máte jenom jeden?
9: No tak to vám snad stačí, ne?
8: No, tak jeden mi stačí.
9: No tak
8: hlavně, když mi ho dáte.
9: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si já řízej?
8: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
9: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
8: A co vy víte, co já bych si dal? No.
9: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
8: No.
9: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
8: Děkuji.
9: No.
8: Jo, no ale, pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
9: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
8: No a no. To je všecko.
9: No, samozřejmě, vidíte, to druhý je pryč.
8: No. No, jo. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
9: Jaký
8: tady...
9: ptáček?
8: Ptáček.
9: Vedoucí ptáček, vy to nejde.
8: No tak vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
9: Řízeček, no, samozřejmě, no. Prosím.
8: Jo a počkejte, ono, když nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
9: Něco ostrýho na povzbuzení?
8: Jo.
9: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
8: Celerový salát?
9: No.
8: No ale to přece není nic ostrýho a taky ne na povzbuzení.
9: Celerový salát?
8: No všem, že ne.
9: Je.
8: Co? Ale ne, to jsou pověry.
9: Mně to pomáhá, no.
8: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
9: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
8: Jo, a pane vrchní, prosím vás, podívejte se ten ubrusalej drobek, jo, kdybyste mi to tak trošku
9: samozřejmě to vám trošičku.
8: No, ale počkejte, na mě to nemusíte ne, smetávat.
9: Ne, to je v pořádku, no. Trošku takhle to uděláme.
8: Ještě ten popelník, kdybyste no,
9: to tady zase tady, no. Tady nechali to tady, to jsou lidi tady.
8: No tak prosím vás, pane vrchní, podívejte se.
9: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podešte, já vám ještě otočím takhle
8: trošku.
9: Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
8: to trochu stačí,
9: takhle.
8: To,
9: ne, já to udělám takhle. Dobrý. Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
8: To je dobrý, no,
9: z téhle strany,
8: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
9: Řízeček, samozřejmě, ano.
8: Jo, a pane vrchní, já mám hroznou žízeň.
9: Aha.
8: Jedno pivo by
9: pivečko, to, samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, samozřejmě, hned to bude.
8: Ale pane vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
9: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, depak, kuří hoka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
8: Pane vrchní, jo, takhle, prosím vás, to pivo.
9: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl být, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, čeho si chtěl, no. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. Jo, jo, A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No, ahoj, nazdar.
8: No, to je dost.
9: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
8: No, to je dost, to vám řeknu.
9: Můžete se hned do toho pustit.
8: No, děkuji.
9: Tak.
8: To pivo má ale divnou chuť.
9: Pivo?
8: No, to vám povím.
9: Na hořký takový, jak pivo, no jo.
8: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
9: Kalný, depo kalný, to je jen tak špinavá sklenice. No.
8: No a to má být jako ten řízek tohle?
9: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
8: No jo, ale toto teda ale vypadá.
9: No jak řízek, no co? Jak
8: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
9: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale je to řízek.
8: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
9: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zas na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
8: Ale pane vrchní, to je úplně studený.
9: A co je studený?
8: No všecko, brambory.
9: No to je takovej druh?
8: Ale
9: no.
8: Druh, ten řízek je taky studený.
9: Řízek?
8: No ovšem.
9: Ten je teplý, no, šáhněte
8: no,
9: si, no teplý řízek.
8: To co děláte? Teď mě
9: umastíte. No,
8: no tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
9: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
10: No naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
8: No ale no. To nejde vůbec ani ukrojit, no pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu, to si odneste a přineste mi jiný řízek.
10: No jiný řízek, šefe, teď když už se to takhle ohnul.
8: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
10: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
8: No vidíte, podívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit.
10: Ukažte, no. Já vám trošku nabrousím nůž, budete
8: ale
10: vidět,
8: ne,
10: to bude
8: když tam mi přineste ne, jiný přívor.
10: Nebojte se, ten bude, jiný ostrý. Nebojte se.
8: No to vás tady já nebudu.
10: U nudle.
8: 20 korun.
10: Restaurace u nudle. De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tu zara a uteče mi bez placení.
11: Vážení přátelé, Hana Hegerová. Ano. Jak říká klasika, já s ním. Vy jste žena, já jsem muž, to je nejlepší kombinace, kterou si umím představit.
12: Správně. Správně.
11: Já bych si chtěl přibít za nás, za všechny muže. Muže sarkastické, ironické, ale milující. Pánové, víno. Chtěl bych si připít na ženy vůbec a na věčné přátelství a spolupráci mezi ženami a mužem. To je poprvé, co piju a lidi tleskají. To je krásná píseň. Víte, kterou myslím? Levandulová. Levandulová. Kdo to zpívá tam? Ten mužský hlas, myslím, vím, že vy vás poznám.
12: Přímo mistr Hapka.
11: Mistr znám, ano. Kdo napsal slova?
12: Opět Michal Horáček.
11: Horáčka znám, ano. Znám mistra i Horáčka. Mistr a Horáček, to je jako kdyby to někdo napsal. Krásná píseň. Já vždycky jsem toužil potom si tuto píseň trošku zkusit interpretovat, jak se říká.
12: Jo. No a?
11: Já bych možná volil jiný přístup k tomu, protože až on opakuje si má Levandulová a zase má Levandulová, nádherně Levandulová a famózně Levandulová. Nebyl on, mě trošku se zdá, nebyl on trošku neměl, nebyl ovíněn, špičku, neměl on špičku, ty si má Levandulová?
12: Ne, nebyl.
11: Neměl špičku?
12: Neměl. No ale vlastně mohl by jí mít.
11: Mohl by. Ta je tolerantní. Děvčata z této dámy si vemte.
13: Já jsem se nedávno díval na televizi, viděl jsem takový zajímavý reklamní spot, ne? Znáte reklamní spot? Ne? No vy ne, vy nemáte televizi, jste říkal, ale reklama prostě, jo? A tam byla reklama na nějaký bulvární časopis. A tam říkali, to je v tom sloganu, říkali, čtěte náš časopis, řekneme vám, kdo je celebrita. A mně to došlo všechno. V ten moment mi všechno došlo. Není důležitý něco umět. Být třeba, nevím, dobrý zpěvák, herec, sportovec nebo vynikající vědec nebo něco. To nic nemusíte takovýho umět. Stačí, když o vás píšou a je z vás celebrita. No, když vy se třeba rozhodnete, no vy asi ne, ale třeba, vy tak, no je to těžký tady v Plzni, ale rozhodnete se třeba proniknout do bulváru, stačí na těch správných místech děvčata ukazovat hýždě třeba a je z vás celebrita. Jo? Neříkám, že zrovna vy dvě nic, tři nic neumíte. Jo? Teda. No nic nevadí, jo? Mě tohle opustit. Jo? Říkám si, není důležitý nic umět, důležitý, aby se o tobě psalo. Což mi potvrdil taky Leoš Mareš, který říkal Miloši, je důležitý, aby se o tobě psalo v bulváru, protože bulvár, to je vlastně taková reklama na nás, na pracovníky v showbiznesu. No a protože o mě nikdo nepíše, tak jsem se rozhodl, že už tak jako často v minulých případech si pomůžu sám. A založím si vlastní bulvární časopis. A taky jsem to tak udělal. Založil jsem si vlastní bulvární časopis. Ovšem pozor, to není jen tak. Co si myslíte, že je nejdůležitější na bulvárním časopisu?
14: Vy třeba jste taková chytrá. Co? Nevíte? Ne drby, čtenáři ne. Ne, název. Název je strašně důležitý, jo? Vemte si ty názvy, které teď jsou, třeba blesk, jo? Co to asociuje? Do někoho udeří, jo? Nebo šíp, jo? Někoho zasáhne, jo? Nebo aha, jo? Jako aha, jo? Jo? A co z toho cítíme? Že to směřuje z toho časopisu ven, jako že udeříme tam, zasáhneme tam, jo? A já jsem si samozřejmě založil časopis, který si sklade za cíl psát o jedné jediné celebritě, kterou jsem já. A protože ten časopis taky vlastním, takže vlastně mířím sám na sebe a tak jsem ho nazval Terč.
13: A říkal jsem si, to je málo na bulvární časopis, tak jsem to přepsal na Super Terč. A ten časopis už skutečně existuje, zatím tedy nejsme úplně jako na trafikách a tak, to plánujeme, ale www.superterč.cz to už najdete, až přijdete domů. Jak říkám, expanzi teprve plánujeme a říkám vám, jdu si tam pěkně po krku. Jo? Já tam o sobě píšu věci, to bych se kolikrát žaloval. No ne, kdybych nevěděl, že to prohraju, že jo. Jo? Já jsem tam šéfredaktor, redaktor, jo, obyčejný novinář, jsem tam paparazzo. No úplně všechno tam dělám já, jo. Paparazzo. No. Divíte? Co? Přesně tak, zajímavý fotky. Dávám tam fotky, které oni by tam nikdy jindy nedali. Například je tam třeba fotka, úplně ty nejintimnější fotky, jo? Tam se vám nedostane ani paparac, jo? Ani paparaca. Nikdo, jo? Příklad třeba, až se tam doma podíváte, tak to uvidíte. Je tam třeba fotka, jak jsem u zrcadla a holím se, jo? Tam se vám nikdy nedostane žádnej ten jako paparac, jo? Než já. A teď jsem tam třeba, jak se holím a u toho je ten nápis bombastický, Miloš se holí.
14: No a takovýhle věci já tam dávám, jo. Nebo třeba nedávno jsem byl v Turecku na dovolené, jak jsem si vyběhnul jen tak, jak jsem jako zvyklý pověsit si plavky na balkon, jo. Tak jsem se tam přistihl, jsem se tam vyfotil ve smokingu, jak tam věším plavky třeba, jo. Nebo, a zase, ale vy jste nevěděli, že to skutečně jako cenzuru dávám tam opravdu kvalitní věci, třeba jsem se přistihl nedávno s fotoaparátem, jsem byl na záchodě na velkej, jsem tam jako plesknul pár těch fotek, jsem tam udělal a nakonec jsem to tam nedal, tam bylo nějaký blbý světlo, bylo tam hovno vidět, jo. Tak. Ale to zase svědčí o tom, že tam nedávám taky žádnou sračku, jo. No ale přece jenom jsou věci, které si úplně sám neudělám, jo. Tak třeba davovky, jo. Já jsem se chtěl právě po vzoru jednoho člověka, kterého nechci tady úplně jako jmenovat, ale myslím si, že by to tenkrát vyšlo dobře, takovou tu fotku, jak leží takhle jako omámenej, jo, s tou prostitutkou, jo. To jsem chtěl, tak na to potřebujete minimálně tu prostitutku, že jo. No tak to jsem si objednal prostitutku, jo. No a teď jsem se takhle jako snažil fotit sám, jak ležím omámenej, ale jako foťte se omámenej, když ona vám ho... Foťte se omámenej, když jste s prostitutkou, že jo. Bylo to blbý prostě, vypadalo to divně, tak jsem říkal, hele, já to asi nenafotím. Ona říká, co? Říká, hele, já to asi nenafotím. A ona říká, no já mám naštěstí tady za dveřma kamaráda, jo. To je shoda náhod v tom životě, to potřebujete, jo. Který by to mohl nafotit, nějaký Dežo, jo, tam stál za dveřma. Tak jsme ho pustili dovnitř, já jsem mu rychle vysvětlil, jak se to s tím fotí. On říkal, ne, to já zdám, ne, foťáky, videa, to zdám, to všechno hubím. Já jsem říkal, super, bude to dělat profík. Tak jsem mu dal ty fotky, hodil jsem do sebe 6 prášků na spaní, jo, okamžitě jsem vytuch. Ale říkám vám, to musela být těžká jízda, jo. Že jsem se zbudil potom v lese, úplně nahej. Bez všech věcí, bez foťáku, bez deža, bez prostitutky, jo. Všechno v hajzlu, jo. Říkám, muselo to být velký. My s tím dežem jsme se teď nějak jako v poslední době nepotkali, zatím to asi už 5 let. Zase nějak jako míjíme, ale já vám slibuju vám, že jakmile se s dežem potkám, ty fotky od něj dostanu, tak to okamžitě půjde na web. Takže sledujte www.superterč.cz.
15: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
16: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
15: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
16: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
15: Dnes... Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
16: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
15: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
16: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku, malé autíčko, malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého, kromě daní teda.
15: No a obligátní otázka, jaké jsou vaše umělecké plány?
16: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recitál, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: každý má inventuru, počítá ve sklepě brambory. Dneska je to samoobsluha. A co vy tady? Šprechnzí Čechyš?
1: Já naprosto perfekt, šprech Čechyš. Já jsem totiž vocát zdejší, víte? Neviděl jste náhodou tady Vojna Menšíka? Mám s ním totiž takovej kleine bešprechung, tedy rozhovor.
0: Tak rozhovory příslušníků bývalé CK armády, prosím, tamhle pod tím pozdně románským obloukem.
1: Tamhle.
0: Dámy a pánové, místo 60 let starého vína podáváme 60 let starý vojenský raport.
2: Pane lejtnant, vojín Buchta se hlásí na váš rozkaz.
3: Dejte si pohov.
2: Prosím.
3: Dejte si pohov.
2: Jsem si ho dal.
3: Buchta. Přišel vám tady telegram, poslouchejte.
2: Poslouchám vás.
3: Prijet okamžitě domů, umřela babička.
2: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel?
3: Babička.
2: Babička? Kurák bába zase jediná.
3: Moment, Buchte, jak to jediná?
2: Jediná bába.
3: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
2: Opravdu? Tady sám víte, pane lejtnant, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
3: Poslyšte, vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
2: Byste museli být tím
3: dělat. Počkejte, jde ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky, ale zjistil jsem, že co jste na vojně, Buchta, tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to?
2: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne, a na druhýho padá rana za ranou. Já jsem hnedle každou chvilku, pane lejtnant, sirote, tři otcové.
3: Poslyšte, Buchte, není vám to nějaký podivný, tři otcové?
2: Ne, to byste musel znát naši rodinu, jak držíme furt pohromadě, fotr, matka, co matka, jak dítě, co dítě.
3: Nebrdejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano?
2: Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jde všechno, pane lejtnant.
3: Poslyšte, tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán a ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
2: Když sám je zdravý, jeho jasné císařské jasnosti.
3: Poslyšte, Buchta, teď to je přece proti přírodě.
2: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě, tyhle řeči já nechci, pane lejtnant, kým od vás, já se nenechám kvůli politice zavřít.
3: Co to povídáte, Buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnářevý, zakuklený anarchisto. Co jste měl z přírodopisu?
2: Co je to? Já z přírodopisu! To se bude nedivit. Dvakrát jsem propadl, jednou jsem neprošel.
3: Jednou jste co?
2: Neprošel.
3: Takže vy jste dvakrát propadl a jednou neprošel.
2: Ano.
3: No tak to je dobrý, Buchta. Velmi dobré. Protože vy jste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
2: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout.
3: Porozumíte velice dobře, Buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Že vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
2: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane lejtnant? Kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil, býval. Právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, který ho mám velice rád. Já bych jste mi taky umřel, pane lejtnant.
3: Tak se uklidněte, Buchta, uklidněte se.
2: Tak jsem to právě udělal tak,
3: co jste udělal?
2: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil.
3: Tak se mě to líbí, Buchta.
2: No,
3: tak se mě to líbí.
2: Můžu jít, pane lejtnant?
3: Ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
2: Ještě jednou mám připravenýho.
3: Cože?
2: Na Vánoce.
3: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
2: Děkuji, pane lejtnant.
3: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
2: Můžu jít, pane lejtnant?
3: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi. Je to tak?
4: Od pane lejtnant, oni mají paměť, no, pěkný. Dneska na den je to tři neděle.
5: Oni tady tak sedějí, furt nezdají se, ale oni mají bednu.
2: Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
3: Jaký nevlastní dědeček?
2: Jak to nevlastní dědeček?
3: Já tomu nerozumím, Buchta.
2: No on se nám utopil.
3: Cože?
2: Plavili ty, jak tahají vozy husy, a on se v tom utopil.
3: Poslyšte, Buchta.
2: Brybnice.
3: On že se utopil.
2: Brybnice.
3: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
2: Vidíte, to on se utopil. Brybnice spadl.
3: Jak to je?
2: To stalo v telegramu.
3: To stalo v telegramu. Vylžete, Buchta.
2: To jsou ty mi rodiče. Co já jsem se jim toho...
3: Podívejte na mě.
2: Pan lejtnant, já furt, maminko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník. Tohle to suchý, za barákem město dole. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se nahambáka, že se nahambějí.
6: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
2: A můžu... Já...
3: Protože vojna je vojna! To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, Buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama. Podchod.
2: Mohu opakovat?
3: Opakujte.
2: Aby něco nespěl, aby se nebyli potom tak kryty. Půjdu k feldwebelovi, tomu dá nechám se zavřít se všema fotrama.
3: Řekl jsem podstama.
2: Se všema podstama, ovšem, pane lejtnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že jo?
3: Po žádným pohřbu, bude to hned.
2: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
3: Vaše bába, ať kouká jako sůva, když má takovýho nezvedenýho...
2: Co?
3: Tohle...
2: Vnuka.
3: Vnuka, to jsem chtěl říct.
2: Kdyby nezvedenýho, ale ty byste to řekl i zavřenýho. Teď babičku může na jejím pohřbu trepnout Pepka. Kam bys byl přišli, pane Lajetná? Pustěj mě, pustěj mě.
6: Buchta, soustředěj se, podívej se mě do očí a poslouchaj.
3: Dolive, ušima.
2: Budu vás poslouchat do ucha.
3: Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy? Buchta?
2: Ty se koukáte hned jako čelný myslivec?
3: Buchta?
2: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
3: Kdo vám to posílá?
2: Ty telegramy mě posílá teta.
3: A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
2: Já... Teta má příjmení, ovšem to by vám na nic nebylo, pak že to stejně neznáte, ale jako já říkáte, to neposílej mu už ty telegramy, co by to furt posíláš, ale to je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle telegramy. No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
3: Vy to trochu motáte, já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
2: Pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky ho Vánocích místo dárku, o tom vyprávím.
3: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
2: To byla vaše sestřenice.
3: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
2: Vy jste říkal, proč ta pána moje ne?
3: No pochopitelně.
2: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pahrko, když Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pamci, jak to, že je mi taková povědomá, tak ona to byla moje sestřenice.
6: Na tím prvním randeti mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, Buchta?
2: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
3: Tak dost, povídám, Buchta. Počte, já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
2: Ano, kde mi na to vzala peníze? Normální, obyčejní, tyhle, co vybydlí.
6: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat, je to tak?
2: Já za ní jezdím, ale co jste to říkal?
6: Jezdíte se tam miliskovat.
2: Ale kde bychom na to vzali? My si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a jsem ušlepěné. To je všecko.
6: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano?
2: S mýma příbuznýma?
6: Pochopitelně.
2: No právě naopak, pane lejtnant. Zvlášť, když jste zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tu

0: Jak jsem se léčil? I když je u nás lékařská péče každému občanu poskytována zcela zdarma, je mu to mnohdy houby platné. Lékařů je hodně, ale nemocných je ještě víc. Stalo se celkem běžnou praxí, že navštívili občan zdravotní středisko, aby se zbavil choroby, přinese si domů chorobu druhou, někdy i třetí. Je to celkem logické. Tělo nemocného člověka je oslabeno a v čekárně se na něho vrhnou bacily, o jejichž existenci náš občan neměl doposud ani tušení. A to jsme teprve v čekárně. V samotné ordinaci pak vládne chaos. Zástupy nemocných, jejichž řady jsou denně rozšiřovány i o ty, jimž práce nepřirostla k srdci, a kteří v touze po pracovním volnu choroby pouze předstírají, útočí a obkličují vyčerpané lékaře. Ti pak zejména v odpoledních hodinách, kdy skromné zásoby léků jsou již dávno rozdány těm, kteří je mnohdy ani nepotřebují, začínají pacienty nenávidět. Například doktor Emil Zahradník na našem obvodě, který je nyní sám jako pacient na psychiatrické léčebně v Bohnicích, se stával v odpoledních hodinách nepříčetný a pacienty týral. Otylým předepisoval tučná jídla, hubeným hladovku a všem pak studené koupele a dlouhodobé zadržování dechu. Všechno to prasklo, když se snažil dát učitelce Kulhánkové šilhavé oko do sádry. Vědom si všech těchto skutečností, snažím se zdravotní péči nevyhledávat. Protože jsem však mateřskou školku absolvoval již před 40 lety, zub času na mě od té doby přece jen zapracoval a tak sám na údržbu svého těla nestačím. Jelikož pracuji v účtárně a rád si hrají s čísly, snadno jsem vypočetl, že za 31 let stravování v závodní jídelně jsem snědl 11 162 obědů, z čehož více než 1/3 připadá na buchtičky se šodo. Šodo zřejmě rozleptalo moji žaludeční stěnu, neboť po rentgenu žaludku mi byla doporučena operace tohoto důležitého orgánu. Radost jsem z toho neměl. Ne, že bych se bál bolesti, jsem na ní zvyklý. Ale jednou mi větší buchtička ze šodo spadla z talíře tak nešťastně, že mi rozdrtila palec u nohy. Později se zjistilo, že do těsta se omylem dostalo kilové závaží. Ale na operace jsem zanevřel od té doby, co mi v nemocnici na kraji města místo výjmutí slepého střeva zkrátili nohu o 2 cm. Při vší smůle mohu hovořit o štěstí, neboť v pokoji, kde jsem ležel, bylo nás nováků 6. Jednomu novákovi, který chtěl zkrátit nos, ho udělali ještě větší a naopak mu nespravili uši takzvané karfioly. Pobuřující na tom je, že cyničtí lékaři nosatému novákovi začali přezdívat Siráno v zelenině. Protože jsem nechtěl přijít už o žádný orgán, rozhodl jsem se, že se operaci vyhnu. Bytná Jaroslava mi doporučila svou příbuznou věhlasnou bylinářku, o které jsem nikdy předtím neslyšel. Babičku Koukolíkovou. V prudkém liáku jsem dorazil v předspaném autobuse do Jasné na Šumavě. V domnění, že se lidé vracejí z práce, jsem si nezajistil místo u východu, což byla chyba, protože celý autobus se nahrnul před doškovou chaloupku s břízolitem, ve které zázračná stařenka ordinovala. Naštěstí to šlo dost rychle. Já mám žlučník, já mám plíce, já mám játra, on má játra. Slyšel jsem z čarovné světničky se zářivkou. Jenom mě zaráželo, že baba vydává všem stejné pytlíky. Došla na mě řada. Já mám žaludek. Baba sáhla po pytlíku. V touze po protekci jsem prohlásil, že mě posílá její příbuzná Jaroslava z Prahy. Koukolíková se pokřižovala a pak do pytlíku přisypala cosi z kapsáře. Po zaplacení 150 korun jsem šťastně odcházel z chaloupky s vylepšeným pytlíkem v ruce. Po týdenní kůře se dostavil výsledek. Žaludek mě bolel stejně, ale slezly mi vlasy. To máte z toho, že jste se na mě odvolal, prohlásila bytná. Koukolíková mě nenávidí, protože jsem zdravá. No jo, ale co s tím mám dělat? Zvolal jsem zoufale, chytl jsem se oběma rukama za holou hlavu. Leštit. Prohlásila bytná Jaroslava, která byla praktického založení. Poslechl jsem a při pohledu do zrcadla jsem zjistil, že mi bleskovka docela sekne. Nastaly však drobné potíže. Na refíži před bílou labutí se se mnou začal vyjednávat jakýsi občan, zda bych u nich podniku nevystoupil na MDŽ. Později jsem pochopil, že si mě plete se zpěvákem zasloužilým umělcem Karlem Hálou. Také první jarní sluníčko mi přineslo kromě radosti i bolest. Koncem března jsem si sedl na lavičku na Smetanově nábřeží a začal klimbat. Nehřeje. Náhle mě však probudila bolest. Kůže na hlavě mě pálila. Hlídkující pomocník VB vypátral, že mi nějaký chuligán vypálil na hlavě lupou nápis I love you, Elan. Všechno zlé je k něčemu dobré. Poslal jsem fotografii svojí hlavy na Slovensko a obdržel od skupiny Elan dlouhohrající desku s děkovným dopisem za živou reklamu v Čechách. Ale ani tento úspěch mi nepřinesl zdraví. Nápis na hlavě sice rozšířil moji popularitu i za hranice našeho volebního obvodu, ale žaludek mě bolel čím dál tím víc. Proto jsem zajásal, když moje oko spatřilo v novinách v rubrice různé inzerát. I veliké bolesti odstraní magická ruka, značka povolení mám. Opsal jsem si adresu a metrem jsem se přesunul do blízkosti magického záření. Postavil jsem se do dlouhé fronty, která vedla k přepichové vile s bazénem. Nad vchodem byl nápis, kterému jsem nerozuměl. Tuto vilu postavila lidská hloupost. Kolem poledne jsem stanul před ordinací a slyšel ono známé: já mám žlučník, já mám plíce, já mám játra, on má játra, my máme játra. Ozval se kolektiv pracovníků národního podniku Lihovary. Stojící ve frontě přede mnou. Magický stařík natáhl ruku směrem ke skupině a řekl: děvčata se svlečou, chlapci můžou zůstat oblečení. Povolení mám. Když si dědeček děvčata prohlédl, přestal zářit. Konec návštěv, prohlásil. Dneska už jsem vybitej. Já mám žaludek, zvolal jsem v naději, že se v dětkovi ještě pár paprsků najde. Říkám vám, že jsem vybitej, tak přijďte zítra. Na lačno? Zeptal jsem se. To je jedno, hlavně si doma nezapomeňte peníze. Druhý den ráno jsem si přivstal. Bolest v žaludku mě stejně nedovolila spát déle. A tak mě magnetismus navštívil a 100 koruna opustila již v 8.30. Bohužel bolest mě neopustila. Konečně jsem pochopil nápis na domě a svěřil se přece jenom do péče svého obvodního lékaře. Ten mi dal živočišné uhlí a zakázal mi jíst buchtičky se šodo. Už je mi zase hej. Jediné, čeho lituji, je, že mi začaly růst opět vlasy, takže nápis I love you, Elan, zmizel navždy v zrzavém porostu.
1: Moje žena má zvláštní vlastnost. V zásadě se zastává všech lidí, o kterých já se domnívám, že mi vadí v plynulé jízdě. Cesta na dovolenou do polských Sopot nám ubíhala rychle, protože jsme se jednak hádali nebo společně chválili náš vůz. Nebudu popisovat cestu naší zemi, ani komické, lépe řečeno tragikomické situace na celnici, ale přejdu rovnou na typickou polskou rovinu. Velice jsme si pochvalovali rovné a přehledné silnice, krásné počasí, jako by se v ten den na nás v pravém slova smyslu usmálo počasové štěstí. A nepatrnou kyselost do této pohody vnesla příhoda na jedné křižovatce, kde jsem se zeptal náhodného chodce, kudy se jede na Poznaň. Odpověděl mi, aspoň jak já slyšel, sprosto. Právě když jsem se chystal vystoupit a požádat o zopakování, vysvětlila mi Andulka, že to bylo prosto, což znamená rovně. Musím se ještě vrátit k největší slabosti mé ženy. Obrovsky miluje psy. Vypadá to, jako když to nepatří do tohoto vyprávění, ale hned to vysvětlím. Shodou okolností téměř v každé složité zatáčce zahlédne nějakého krásného psa. Upozorňuji, že pro ní krásný pes znamená jakýkoliv pes. A právě z těch prožidiče nejožehavějších situací do mě začne zpravidla strkat co slovy: podívej se, ten klasnej písek. S ohromnou úlevou jsem tedy přivítal skutečnost, že na polských silnicích psi prostě neexistují. Má radost z klidu však netrvala dlouho. Za Poznaní mě začala žena upozorňovat na jakýsi pleskot, který prý stále slyší. Odbyl jsem jí poznámkou, že je to zvukový odraz patníku. Tiše podotkla, že se tu skorem žádné patníky nevyskytují. Rychle jsem hledal východisko. Jsme totiž oba sugestibilní a několikrát se nám stalo, že ten druhý skutečně začal slyšet, co se tomu prvnímu jen zdálo. Proto jsem se zasmál a navrhl jí, aby si chvilinku zdřímla. Zavřela oči a já se začal vážně zabývat domnělým pleskotem, který jsem zdánlivě nebral vážně. A skutečně zvuk stále sílil. Když už téměř přehlušoval zvuk motoru, zastavil jsem. Vystoupili jsme oba. Já zachmuřen, žena Andulka s radostným úsměvem, že na její slova došlo. Byl to protektor. Uloupil se. Přehodil jsem rezervu, ale než jsme dojeli do cíle, podařilo se nám takto sloupnout ještě dvě kola. Přehazovat nebylo co. Dovolená se nevydařila. Strávili jsme ji z části skáněním nových pneumatik, z části ve Spíži, kde bylo z celého najatého bytu nejtepleji. Moře bylo sice veliké, ale strašně studené. Stále ve mně sílí dojem, že hosté na pláži podpláceli plavčíka, aby nemuseli do vody. A tak jsem se rozhodl, že si udělám aspoň oval. Vepřová hlava, na pohled stejná jako u nás, měla typicky nevepřovou chuť. A to byla ta příslovečná poslední kapka v číši trpělivosti. Ráno jsme za mírného deště ujížděli mrazivým létem k našim hranicím. V Praze v autodílně zjistili, že jsem celou trasu projel nejen bez pneumatik, ale, a to bylo horší, s upálenými kontakty na svíčkách. Pocítil jsem tedy obrovskou vděčnost k vozu, který mou nedbalost vzal na svá bebra.
2: Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a sedm trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, O pravidelných 12 měsíčkách, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny. Poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. Je smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Midlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ. Řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím přátelé na chvilku zastavit, Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu ružence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak uklidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strhat. Růženka bude mi říkat Směsková. Bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomletech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodili trhat šípky, aby v lékárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a dvě housky a ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde jí probudil překrásný příslušník policie, který jí políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes. Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce krušňáků Venda stačil sice ještě zavelet bítě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit na vztek Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení pravcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde pravotec řekl doslova: vidím zemi, Kristova noho. A pak ho trefil šlak. Na jeho počet byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde pak také se svým oblíbencem bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu, nazvanou příznačně Teplice. Dodneska nikdo neví proč. Jinak, přátelé, do historie Českého království zasáhli Krušnohorci několikrát. Například franský kupec Sámo, sjednotitel Slovanů, o nich řekl památné slovo pakáš. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u Letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a dvě otypky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkalo u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství 1 dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti? Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa přátelé zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře přátelé u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale ku podivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Dalibor z Kozojet vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí Cosa Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítajíce několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž organizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sichrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton v oprachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka. Celině otočila škouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlavnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky Pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo o kejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá Pankáča, když už odpad čtvrtý srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, Už ho pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala, jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě a tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo báli. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z pěti kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kij a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomocí úředního činitele, tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, a tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. Ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod. Odpadlo tím dnes tolikrát kritizované a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžíle chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měly ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívající se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo krušnohorců. Dále je zajímavé, že krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle, mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, k které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodí do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány. A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude viděti posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužili nad Krušnýma horama a byli v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer žensky převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problému uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohly oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohleto je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho! Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na tři. Tři. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit skáčou hubatou, já mám holku z uzenáctví pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si se překlal. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtaria, tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni tramtaria, tramtara, trara, rara, tramtaria, rara, tramtara, Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli, přátelé, veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například. Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, dušený hrách s fazolovou.

Κλείψα τα κουτίο! Na Velikonoce odcházeli Krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykolenali kuřata, byli tzv. Kuřáci. Těm, co si vykolenali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykolenovali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, Krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomoci vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci česká rychlá rota takzvaných tchořích ninžů ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie.
Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace

0: Za se koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
2: Já měl babičku, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberce, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce a přišel jsem domů. Babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla jeho nastávající žena, že jo, pokoji večer tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
1: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
3: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslavské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbe, že říká, dobrý den, prosím vás, bych velkou čurana. Prosím? Čurana, pěkná čurana. Za mnou pana vedouce. Pane vedouce, je to co pro vás?
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám podobnou příhodu s naší společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí bylo asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
3: Tady jsou, to je to, jo.
5: A je.
3: Ne, tak to mám musím říct, že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mi bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, tak... Já se tak styděl vždycky.
6: Já měl, moje maminka byla podobná. Tam měla strašné starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel. Nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď jsem nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč chlapec nejde.

0: Humor jestě kvítkostobarevné. Vzejde v krušných dobách lidstva žití, tak jak podle krásné báje vzešlo z krve, ze slz, páně pestré kvítí. Krásná doba, dokud humor nebyl. Nestávalo touhy ani smutku, neb kde smích se hledá, výsměch líhne, musel žal dřív být a chyba v skutku. Humoristi rosou lidstva žízni, nesmějť si jenom šílení. Často výsměch chybu ponapravil, často udusil vtip kvílení.
1: Tak já se zase vrátím zpátky do toho Brna. Protože já, když jsem začal studovat JAMU, tak vlastně už od třetího ročníku, co od třetího, to už definitivně, ale od prvního ročníku jsem začal spolupracovat s brněnským divadlem Husa na provázku. K tomu došlo tak kuriozním způsobem. My jsme za sebou měli ročníkovou prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou němou roli psa. Já jsem nenáviděl celý svět a za mnou přišla Nitrová z třetího ročníku a říká: ahoj, chceš hrát Huse? Říkám: seš blbá už nebo co, teď jsem dohrál psa. A ona říká: blbej seš ty, běž na chodbu, tam je režisér Pospíšil, on ti to všechno vysvětlí. A já jsem šel na chodbu a tam stál takový malý člověk s brejličkama fousatej, takhle si ty fousy trhal a byl furt takový nervní celý. A když mě uviděl, tak říká: hele, to jsi ty, co hrál toho psa, viď? Říkám: dejte mě pokoj s tím psem, prosím vás, tak jsem hrál psa, to je toho. V životě nikdo nehrál psa, nebo co? Počkej, uklidni se, jsi geniální, čoveče. Já jsem ještě nevěděl v té době, jak Zdeněk umí chválit, já jsem myslel, že přijdou spolužáci a všecko praskne. A on pokračoval pořád dál: chceš hrát u nás v divadle? Já jsem říkal: už mě něco naznačovala Nitrová, co je to za divadlo? Do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám: jo, no tak u toho chci bejt. Tak jsme si plácli. No já jsem netušil, že si plácáme na dalších 20 roků, protože v té chvíli, když ten Zdeněk mě to nabízel, to nevypadalo ani, že nějaké divadlo vznikne, natož aby do 10 let bylo nejslavnější v Evropě. A přesto musím říct, že plus minus 3 roky došlo k tomu, co ten Zdeněk předpovídal, a my jsme projeli 30 zemí a mně to připadá do dneška naprosto neuvěřitelné a jako sen, protože k tomu došlo jenom díky umanutosti těch tří režisérů. Zdeňka Pospíšila, Evy Thalské, Petra Scherhaufera. Ti na nás chtěli maximum. Chtěli, aby jsme žonglovali, aby jsme stepovali, aby jsme tančili, aby jsme hráli na nástroje, mluvili cizími jazyky, zpívali, ale my jsme je nenáviděli, dneska jsme jim vděční, protože jsme pochopili, že se to všecko zúročí. Ten Zdeněk, ten byl nejumanutější ze všech. To byl rapel k pohledání, protože s ním zkoušet to bylo neskutečné. My jsme se kolikrát i porvali, ale vždycky v zájmu věci. On měl obrovský nápad a dokázal se nadchnout pro všecko tak intenzivně, ale on vyžadoval, aby se všichni nadchli. On, když říkám, že byl fanatikem divadla a života, tak se mu to tak snoubilo, že on třeba, řeknu příklad, se nadchnul pro jachting. Jachtaři jsou mlčenliví lidi, nic moc neřeknou, ale Zdeněk naopak. Rozumíš, tam je stěžeň a teď od toho stěžně je napnutá plachta a do toho duje ten vítr a teď ty pluješ po tom moři, to je nádherný pocit. Rozumíš, jedeš sám, všude kolem tebe jenom vlnky a prázdno a nikde nikdo a do tebe duje ten vítr a teď ty vpluješ do takový ohromný oranžovo-červený koule, to je slunce, ty vole, a teď tam seš, jo? To je nádherný pocit, rozumíš, z tebe to vyzařuje ty paprsky a připadáš si, ne, ty si nepřipadáš, ty seš pán světa a podíváš se na druhý břeh a tam jdou holky, nádherný, jedna vedle druhý nahoře, bez, pochopitelně, teď ty je naložíš a oni plujou s tebou, potom moři a potom oceán a najednou připlujete na pustý ostrov a tam jste sami a ty holky kolem tebe skáčou a dělají ti tam první, poslední. To je sport, ten jachting, co? Takhle on nás vždycky dostal. A na tom krásný bylo to, že on to za 14 dní opustil, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. Taky jsme přišli jednou do divadla a on říká: hoši, uděláme inscenaci o klášteře Shaolin, kde vychovávají mistry japonského bojového umění. Jsme říkali: no, tak to je výborný. Tak jsme se nadchli a on říká: ha, jenomže budeme ráno vstávat ve 4 hodiny, budeme cvičit karatistický kliky. Kdo nevstane ve 4 hodiny, není karatista. Ráno jsme vstávali, ve 4 hodiny skákali jsme na ruce, tady nám tvrdly mozoly, přišli jsme do divadla, on už tam čekal u zdi, říkal, to je nádherná stěna, co? Říkali, nádherná, no, kdo ji neprorazí, toho nepřijmu. Tak jsme to do toho prali takhle, až jsme se probourali do druhé místnosti a on nás přijal a byla to nádherná inscenace. A jako vždy i tady zůstal následovník, ale jenom jeden. Tentokrát to byl profesor doktor Miloš Štědroň, profesor na Filozofické fakultě v Brně, autor 99% veškeré hudby na provázku, autor symfonických básní, symfonií, oper, znalec Janáčka, obrovský znalec Janáčka, který do dneška vstává ráno ve 4 hodiny, cvičí ty karatistický kliky a tady už nemá mozoly, ale velbloudí hrby. V New Yorku přednáší studentům na univerzitě Vojanáčkovi a oni ho pozorujou a potom už to jeden ten Američan nevydrží, přihlásí se, excuse me, what is it, Mr. Professor? To vy nevíte? Říká Miloš s humorem jemu vlastním. My už v Evropě dávno neskládáme prstama na klavír, my do toho řežeme kotníkama. Ty Američani to jsou dospělí děti, oni všemu věří. Ten Miloš je v tom nechá. Vody jede pryč, za 3 měsíce se tam vrátí a oni, aby se profesorovi zavděčili, tak tam řežou do toho klavíru. Bom, bom, bom, bom. A zapisujou to do not. A Miloš chodí a říká, very good, very nice, very important, yes, you, of course, number one. A tak vlastně pořád udržuje tu studenou válku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil pana profesora doktora Miloše Štědroně. Pane doktore, promiňte mi jednu všetečnou otázku. Mohu se zeptat, zdali je pravda to, co jsem tady před chvílí tvrdil, že vstáváte každé ráno ve 4 hodiny?
2: Tak teď už vstávám tak mezi 4. a 5.
1: Takže s věkem přece jenom maličký časový posun, ale v podstatě to pravda je. A já bych po vás chtěl, jestli byste mi doložil fakticky, jestli je pravda i to druhé, o čem jsem zde mluvil, a sice to, že každé ráno cvičíte karatistické kliky, aby vám stvrdly klouby, protože jinak byste nebyl karatista.
2: No, cvičím každé ráno, ale myslím si, že dokládat to nemusím, nebo myslí v tomto prostředí, já nevím, jestli je to vhodné.
1: Já si myslím, že to není nejvíc vhodné. Prosím, pane doktore.

0: Miloši, já už bych to teď nechal na tobě, ty si to teď zorganizuješ, jak budeš potřebovat, prosím.
1: Děkuji. Dámy a pánové, já si vám dovolím představit pana doktora Aleše Jurdu, hlavního producenta České televize Studio Ostrava. Dále pana doktora Stanislava Tesaře, ředitele Muzea české hudby v Praze. Pana inženýra Jana Svobodu, kandidáta věd, předsedu představenstva akciové společnosti Kapitol. Odborného asistenta magistra Aleše Záboje z divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění. A konečně pana medicíné univerze doktora Dalibora Leblocha, odborného lékaře z Bohunické nemocnice v Brně. Pánové, zaujměte své pozice.
0: Ano, skutečně, dámy a pánové, tito pánové v letech a funkcích jsou skutečně ti, kteří před 21 lety v divadle Na provázku působili jako první skutečná kapela v inscenaci Balada pro banditu. Je tomu tak. A když už tady jsme v tomto původním obsazení, tak si myslím, že by tady rozhodně neměla chybět ta, která spolu se mnou hrála ten krásný příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a Eržice. Tudíž představitelka Eržiky hrála ji neodolatelným způsobem Iva Bitová.

0: Tak Ivuško, my jsme se neviděli už hodně dlouho. Ty jsi odešla z divadla Na provázku v roce 1986. Já v roce, kdy šestka se přehoupla v devítku. Jenom se vlastně převrátila. Já jsem odešel do Národního divadla, ty jsi se vydala do světa se svými housličkami a se svým hlasem a dobila si celou řadu úspěchů a lavřínů.
1: Ty taky.
0: Děkuji, děkuji. Ale teď žiješ v Lelekovicích a dokonce prý tam pořádáš mezinárodní hudební festival, je to pravda?
1: No, jednou se nám to podařilo, ale zatím jenom jednou, možná někdy v budoucnu znovu.
0: No, ono se to určitě podaří, jenom bude potřeba chtít, oni kluci určitě zase rádi přijedou, až je pozveš. Já bych tě poprosil, zahrála bys něco z toho, co hraješ teď?
1: Zahraju.
0: Iva Bytová.

Když nám v Brně tenkrát před těmi 21 lety hlavou vrtal ten příběh o Nikolovi Šohajovi loupežníkovi a jeho lásce k Eržice, tak jsme nebyli sami. Ten příběh hlodal v hlavách ještě jiných lidí v Brně. A já jsem strašně rád, že právě oni přijali dnes pozvání sem do Lucerny. Ti lidé se totiž jmenují Hanka a Petr Ulrichovi.

0: představovat netřeba. Já o vás toho vím strašně moc, Hanko, Petře. Byl jsem u vašich začátků, je to už moc let. Pamatuju si vaše Big Beatové začátky, pro ty, kteří to nevědí. Skupina Vulkán, skupina Atlantis. Vím, že jste se potom úplně oddali lidové písničce a zůstáváte jí věrni do dneška. Jenom jedno nevím. Jak je to možné, že zrovna když nás v Divadle na provázku napadl příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a nazvali jsme ho Balada pro banditu, vy jste natočili svého Nikolu Šuhaje Loupežníka, Petře?
1: Jirku, já to nevím, ale já si myslím, že to bylo fajn, protože vznikly dvě zajímavé věci, dvě zajímavé inscenace a my se k ním oba vlastně pořád vracíme.
0: To si myslím, tak já jsem rád, že jsi mi na to takhle odpověděl, ale přece jenom mi to úplně nedá. Kdo byl dřív?
1: Mám pocit, že tehdy jsme Nikolu Šuhaje Loupežníka, my jsme to mělo přímo tady tenhle ten název, natočili o něco dřív. Vy jste nás zase teďka předběhli s nahrávkou balady. My toho Nikolu budeme vydávat asi až příští rok.
0: Takže je to 50-50. Dobře, tak jsem se dozvěděl odpověď a teď už nezbývá nic jiného, než poprosit Hanku, aby zaspívala, protože to ona teda umí. Ani pojď.

0: Hanka Ulriková. No, já se vrátím zpátky k té debatě, nemyslím si, že to jenom tak ošidíme. Mně se ty písničky samozřejmě líbily moc. Jak ty vaše, tak ty naše. Ale přece jenom musím to říct. Já jsem měl takový sen, mám ho do dneška. Chtěl jsem si vždycky s váma zaspívat aspoň jednu tu písničku z toho vašeho Nikoli Šuhaje, konkurenčního loupežníka.
1: A to?
0: No, to jak jsme se domluvili, no, ty Červánky.
1: A už jsme u toho.
0: Až jednou Červánky potkáte mamíčku, až jednou Červánky potkáte mamíčku, zkažte, že nepřijdu po lesním chodníčku.

Petr Ulrich, skupina Javory. Mám takový pocit, přímo intenzivní, že se mě dneska večer plní sny. Není to špatný pocit, protože sny by se občas mohly plnit. Já jsem znal jednoho člověka, který dokázal sny obracet ve skutečnost, jen tak, jako by se nic nedělo. Tím člověkem byl jeden z mých největších kamarádů, silák, gladiátor, lamželezo, Franta Kocourek. Franta Kocourek už bohužel mezi náma není. Jeho životní teorie byla furt ve střehu a já pevně věřím, že i teď je ve střehu a že to všecko sleduje a že jednou všechny ty špumprnágle, které jsme tady rozjeli, budeme moct ještě pořádně roztočit. Já jsem ho znal ze spousty jeho siláckých vystoupení, kdy dokázal ohnout železnou tyč jako vrbový proutek nebo překousnout 5 korunu a že to je měna. Nebo přetrhnout balíček karet. Přes něho přejelo auto, roztahovali ho párem koní na 2 strany. Ale mnohem víc jsme se poznali, když jsme se potkali v tom velkém brněnském divadle. My, kteří jsme studovali herectví, jsme tam dělali štěky. Já už jsem o tom mluvil. A on, který s herectvím de facto neměl nic společného, tam už měl roli a hned v Shakespeareovi. A hned v Shakespeareově dramatu Romeo a Julie. A hned tam měl 2 věty v tom Shakespeareovi. Ta první věta byla Bacha Capuleti do a ta druhá, šivá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou doglocny, že se z toho nikdy nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěp a protože měl velkou sílu, tak ten oštěp přeletěl přes celou šířku toho jeviště a zabodl se do ucha mému spolužáku Horáčkovi a ten kvůli tomu nešel na vojnu. A nakonec byli šťastní oba, protože Horáček dostal modrou knížku a Franta byl rád, že se Horáček uzdravil. Franta odjel na půlroční turné po Evropě a to nebylo jen tak ledajaký turné, tam s ním vystupovali hvězdy jako Pítr Ustinov, Muriel Matěje a mnozí další. A Franta sám se tam jmenoval uměleckým jménem Boris Tiger a měl na plakátech napsán reklamní slogan, že ho odkojila lední medvědice, že ho našli na plovoucí ledové kře v ledovém oceánu. A tak se stalo, že přijeli do Cel am See, rakouského vysokohorského střediska a ti místní občané přišli a říkali, poslyšte, pane Tiger, když vy jste takovej odkojenej tou lední medvědicí, že byste se nám nevykoupal v našem horském jezeře. Tam se ještě nikdo nikdy nevykoupal, tam je nejstudenější voda na světě. A Franta řekl, warum nicht. A potom už to jenom popisoval, říkal, já jsem ti tam člověče hopnul do toho, tam ti byla studená ta voda, to zasyčilo, já jsem ti tuhnul, naštěstí ti mě to ještě vykymácelo na chvilku nad hladinu, já jsem jenom beznadějně 2x hepnul, hep, oni viděli, že je se mnou amen, tak mě vytáhli ven, řvali bravo, házeli na mě 100 šilinkový bankovky, ty vole, já jsem to nemohl sbírat, já jsem byl úplně tuhý. Tak takovýhle neuvěřitelnosti vymýšlel Franta Kocourek, s ním se člověk opravdu nenudil. My jsme cestovali s provázkem po světě, bydleli jsme s Frantou vždycky na nejsexuálnějším pokoji 325. Ten pokoj byl opředen tolika historkama, že už sám jsem tomu věřil, že se to tam skutečně stalo, ale nebylo to nepříjemné tomu věřit. Vedle nás často ubytovávali 2 naše kamarády, Bobříka Čichač se jmenovali, a ti od něho hrozně zkusili, protože Franta se, jak měl tu teorii furt ve střehu, dokázal naprogramovat každý 2 minuty, bušil těm 2 na stěnu. To se dalo vydržet tak 10x, 15x, ale do rána to nevydržel nikdo. A oni ráno šíleli a připravovali pomstu. A Franta šel po Římse okna, nakouknul k ním a přišel a říká, oni mají na mě nachystané kýbl plné vody. Říkám, co budeš dělat? Vydrž tady. A šel vedle a zaťukal jim na dveře a řekl, hoši, otevřte tady Franta Kocourku, já se vám jdu omluvit. A oni otevřeli dveře a chrstli tam tu vodu, ale ne na Frantu, na režisera Scherhofera, který ho tam Franta postavil a oni si rok nezahráli. Já se chvilku u těch 2 zdržím, Bobřík a Čichač. Oni byli vynikající nákupci, musíte si uvědomit, v jaké době my jsme to tenkrát venku byli, to byl rok 73 a my jsme vyjeli na západ. Že jo, ono už se často zapomíná, co tady bylo a tam nebylo a co tady nebylo a tam naopak bylo. Já to vidím jako dneska, jak jsme tam v těch šustákách a ty kulichy na hlavě, jo. Jsme tam chodili po těch supermarketech a oni tam měli mídlofa. To pro nás byly hrozný pecky, že jo? A ty 2, no to byli nákupčí, ty vždycky věděli přesně, kde co stojí, vždycky nás oblbli, jednou v Holandsku oblbli sebe. Oni místo, aby si kupovali pivo nebo limonádu, tak aby ušetřili, koupili si citronový sirup.
Přišli do hotelu, krásná lahev, na tom citron, z toho to kapalo, ohrosená šťávička, oni z vodovodu napustili vodu, nalili do toho tu citronovou šťávu, zamíchali, napili se a bubliny jim šly z nosu, z uší, z očí, vode všad, až to byl prostředek na umývání nádobí. Vy se smějete, tleskáte, jenomže vzpomeňte si, co my jsme tady měli. Tady byla taková ta umaflexová flaška s tím camperlíkem, to se odstřihlo, že jo? To už jste nikdy nenašli. A bylo to bez příchutě. Co pak my jsme věděli, že to má citronovou příchuť? Nebo mandarinkovou, teď nám to nikdo neřekl. Nebo ten čichač, ten jednou v Anglii vyjel výtahem do třetího poschodí, to bylo v pořádku. Tam on vyjet chtěl, ale tam se mu neotevřely dveře a to už v pořádku nebylo. A on byl vždycky takový průrazný typ, tak on začal hned anglicky, help. Tady čichač, otevřte. Angličani, kde jste? Tady zabouchli dveře. Angličani, help. Kurník, už mě tady dochází vzduch. Co je? Angličani. No dlouho takhle vykřikoval, než mu se zadu někdo poklepal na rameno, on zjistil, že dveře se otevírají i na druhé straně. No tak takhle jsme byli blbí, no. Já si myslím, že když sáhnete do svých vzpomínek, taky tam něco takového najdete. Já se vrátím zpátky k Frantovi. On jednou seděl v divadle na jedné tragédii a dlouho se nic nedělo. Lidi už pospávali a už pomalu poklimbávali a byla nuda a to nesnášel Franta. Nudu nesnášel. A tak když byla ta nuda v nejvyšším možném bodě, tak Franta do toho stichlého sálu, do toho publika zvolal, je tady někde doktor? A tam se ozvalo, ano, tady. Doktore, ti hrajo, co? Já bych o Frantovi mohl vyprávět do nekonečna, protože ty příběhy s Frantou, skutečně těch je nekonečná řada. Ale... Frantíku, já jsem přesvědčený, že to všecko pořád sleduješ, že seš furt ve střehu. A protože jsem o tým přesvědčený, tak jsem poprosil špicovýho brněnského skladatela Miloška Štědroňovýho, aby ti složil špicový song, který ti přijde zaspívat špicový kocouři z Práglu, chceš-li konkrétně Bambini di Praga. Pod taktovkou špicovýho dirigenta pana Kulínskýho. Tady jsou, Frantíku.

Oltec, Altstadt, Staré Brno. Prigl, Brněnská přehrada, Provázek, Divadlo na provázku, Štatl z německého Die Stadt, neboli město, Pisec, Pisárky, jedna z brněnských čtvrtí. Rivec, neboli Riviera, jedno z rekreačních center Brňanů, potom Krautec, neboli Krautmarkt, zelený trh, tam si holky můžete koupit zeleninu, kdybyste někdy navštívili Brno, a Fusec, to je fotbal, s tím jsme Frantou nikdy se bavili. A teď mu to dejte ještě jednou a naplno.

0: bambini di Praga. E io devo forse rimanere che mi sono dati.
1: Františku, já pevně věřím, že se ti to líbilo a že jsi byl, doufám, spokojený.

0: Teď mám takovou milou povinnost přerušit tento krásný večer skutečností neméně krásnou, a sice takovou malou slavností.
1: Dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem tady v tomhle sále ve velkém sále Lucerny zažil jedný z nejlepších okamžiků svého muzikantského života. Musím říct, že to, že se vystupuje před nabitou Lucernou, je nádherný pocit. Věřte mi to. O to více to přeju Miroslavovi Donutilovi. A dnes jsem tady proto, abych za firmu Multisonic předal dvě platinové desky za neuvěřitelných 120 tisíc prodaných nosičů projektu Pořád se něco děje a furt ve střehu. O to radši předávám, protože nemám rád Miroslava Donutila jenom jako komštíře, ale také jako člověka a kamaráda. Mirku, gratuluju.

0: Děkuji vám. Děkuji i Karlu Wagnerovi, který v té době, kdy jsme se do toho projektu pustili, našel odvahu a ty dvě desky se mnou natočil, protože tenkrát nikdo nemohl tušit, co z toho vyjde. A děkuji vám, že jste o ně projevili zájem, protože bez toho zájmu bychom se tady dnes večer nemohli sejít. Děkuji vám moc krát.
1: Nedávno jsem byl přítomen křtu nové desky pana Donutila, a sice desky z Balady pro banditu, a moc se mě ty písničky líbily, tak myslím, že by nebylo od věci, kdyby nám na závěr tady jednu vystřihl.
0: Já vám neumím odmítnout a vystřihnu ji, jenom aby potom nevystřihli tu písničku.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych předala cenu diváka za nejlepší herecký výkon nejlepšímu herci dnešního večera, Luďkovi Sobotovi. Gratuluji.
1: Vážení přátelé, dovolte mi, abych při příležitosti odevzdání, respektive převzetí, tedy lépe řečeno vašeho odevzdání a mého převzetí vaší ceny, tedy ceny, která byla vaše a teďka už je moje. Přátelé, jsem dojat a jsem pohnut. Nemohu ani zakrýt své pohnutí. Nemohu se pohnout. Nenalézám slov. Hledám slova, ale nemůžu je najít. Pardon, kdybyste mi podařila slova teda. Vážení přátelé, dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval všem těm, kteří mě umožnili cenu získat. Byli to v první řadě diváci v první řadě. Ale též diváci ve druhé řadě. Diváci ve třetí řadě. Diváci ve čtvrté řadě. Diváci v šesté řadě. Diváci v sedmé řadě. Nemohu zapomenout, přátelé, na diváky v páté řadě. V neposlední řadě děkuju divákům v poslední řadě. Děkuji zaměstnancům divadla, kteří postavili kulisy, kteří mě volali častokrát marně na scénu. Děkuji uvaděčkám, inspektorce provozu, řediteli divadla, zaměstnancům z kanceláře divadla, paní pokladní, ale i paní vrátné, která mě umožnila vstup do divadla. Paní uklízečce, která po mně uklízela, když jsem si něco nadrobil. Ale dovolte, abych poděkoval osvětlovačům, kteří nás osvítili. Ale i dělníkům v elektrárnách, kteří sem k nám do nás pustili elektřinu. Také dovolte, abych poděkoval těm, kteří kdysi postavili toto divadlo. Abych poděkoval těm, kteří se starají o silnice, pač. Jinak bych se sem nedostal. Těm, kteří opravují auta nebo stavěli metro. Bez těch všech bych si svoje herectví mohl strčit. Nechte to. Děkuji své manželce, která mě často pere, která mě uvařila v hrnci, která mě vyluxovala a uklidnila. Nemohu zapomenout na své rodiče, na matku, která mě porodila. Děkuji otci, že se s ní seznámil a že s ní měl dítě. A to takové dítě, jako jsem já. A umožnili mi, abych vyrostl v takového velkého... herce, který má takovou strašnou cenu. Nesmím ovšem teď zapomenout na jejich rodiče. Protože nebýt jich, nebyli by ani moji rodiče. A potažmo vzatý bych dodnes nebyl ani já, ale také rodiče jejich rodičů. Přátelé, dovolte, abych poděkoval praotci Čechovi. Pomlčka Slovákovi. že jsem moje praprarodiče přivedl. Děkuji všem Slovanům, ale i všem narkomanům. Totiž markomanům a kvádům i keltům, kteří opustili včas naše území, aby se mohli přijít posléze moji polovodiče. Praprarodiče. Děkuji Slavníkovcům, že ustoupili Přemyslovcům. Zpět Slavníkovcům. Děkuji Asiatům, že umožnili Slovanům, než oni našli svůj domov zde, že jim umožnili jejich pobyt na území dnešní Mongolské lidové republiky. Děkuji opicím, že se z nich v pravěku mohli vyvinout vyšší narovnaní savci, to jest lidé, a děkuji Darwinovi, že na to přišel. Páč, jinak už bych nevěděl, komu mám ještě poděkovat. Děkuji vám.

0: Pravda je, že oni možná ženy nejsou v politice, víte proč? Protože dělají něco užitečnějšího.
1: No, zatím je to užitečnější, ale ta politika by mohla být užitečnější, kdyby se do toho ty žensky dali.
0: No, ale
1: to, jo, ono to ona ne... teďka je blbá.
0: Co?
1: Je nesmysl.
0: Co je blbá?
1: Ta politika.
0: Politika.
1: No.
0: No, ona nikdy asi nebude úplně moc dobrá.
1: No, ale protože právě to není dost dobře prokombinované s těma ženskýma.
0: Já nemám, myslíte, že když tam přibude hodně ženských, že se výrazně zlepší ta politika?
1: A když tak tam budou lidi.
0: Třeba prostituci.
1: Když to teďka jsou tam muži.
0: Ale na druhou stranu přiznejme si, že prostituci dělají daleko víc ženy než muži.
1: No, ale díky čemu?
0: To nevím.
1: Že je žádají muži.
0: Já kdyby, vím, no, ale kdyby ženy tak nechtěly, tak se muži užádají.
1: Ne, stávkujte a bude pokoj.
0: A jak bychom stávkovali jako?
1: Oni si nemůžou jinak vydělat.
0: No, ale jak bychom stávkovali jako?
1: No, neživte bordely.
0: No, ale jak bychom stávkovali?
1: No,
0: jsme stáli seřazený někde.
1: Nechoďte do bordelu.
0: No, kdyby bordely nebyly, tak bychom tam nechodili, že jo?
1: No, vy jste si je vymysleli. Bordelu.
0: No, kdyby bordely nebyly, tak bychom tam nechodili, že jo?
1: No, vy jste si je vymysleli.

0: padat někde třeba, že
1: no,
0: jo?
1: No, to taky dělají, oni dělají no. všecko možné.
0: No, ale počkejte, vy to vidíte trošku jako...
1: Ano, ne, pojďte se.
0: Ta ženská je užitečná člověk a chlap je taková obluda z bordelu, která ničí politik.
1: A většinou to není člověk, je to většinou fotbalista. Vlastně a prostě muž je něco, co...
0: A hračku a čutá do toho.
1: Ano. On potřebuje nějakou věc strčit do dírky, jo?
0: Jo, takhle.
1: Jako v mísi,
0: čili fotbal je vlastně odvozený na té touhy.
1: No jistě.
0: Proto si tu dírku udělal obrovskou, aby to tam trefil. A dokonce jich 22 s tím blázní, že jo?
1: Nejhorší takhle... je, že někdo k tomu chce přihlížet, že je to baví. Je to baví, jestli se strefějí nebo ne.
0: No ale no, ono to baví i ženy. Viděla jste někdy na stadionu,
1: ale
0: kolik
1: to,
0: jich...
1: Já jsem byla tak, já jsem taky fandila no. docela. Ale prostě to člověk zblbne no uprostřed já... toho davu.
0: No zblbne, ale to no, je jen... hra. Chlap je hravej. Jako kotě je hravý.
1: No ale on je jenom
0: hravej. Vy byste kotě kopla, co blbne?
1: No,
0: buď užitečný.
1: Ale chlap je hravej, ale týrá ženy.
0: Jak, no, který chlap týrá ženy?
1: 38% žen je týraný.
0: To je možný.
1: No.
0: Ale já, chlap jako já ženy nikdy netýrá. Ženy? Já nikdy. Žádný zvíře.
1: Jak se to...
2: Já bych ještě navázal na ten přehled tisku, který jsem tady dělal. Že jsem četl výstřižky z novin, ale ty tiskoviny, to je vlastně, nejsou jenom noviny, máme i různé tiskoviny, o kterých nemáte ani tušení. Jsem jednu takovou zajímavou tiskovinu přines, kterou skutečně málo kdo z vás zná, pokud nechodí do mateřské školky. Jsou maňáskové scény pro mateřské školy. A jsem nedávno byl přizván ke spolupráci při vytváření těchto maňáskových scén, ačkoliv nejsem maňásek. A byla mi zapůjčena tato knížtička, kterou vypracovali moji předchůdci. Tam je plno svěžích nápadů, které mohou být pro vás užitečné, pokud jste již rodiči malých dětí, a nebo budete v dohledné době. Kdybyste je včas podchytili ve smyslu otužování. Že autoři těch maňáskových scén, když už měli pocit, že ty hry vyčerpaly svoje možnosti přesvědčování malých dětí prostřednictvím sympatických maňásků k pravidelnému otužování, tak vymysleli zajímavou věc, a sice dát tomu určitou organizační bázi, a vznikl klub otužilých dětí. Vám přečtu, jak to vypadá. Členem se může stát za prvé, kdo se každý den ráno myje do pasu studenou vodou. Za druhé, kdo se každý večer před spaním koupe, sprchuje nebo omývá. A toto večerní mytí zakončuje omytím nebo osprchováním studenou vodou. Vidíte, že možností je celá řada a není těžké se stát takovým členem. Je to dokonce není věkově omezeno, čili je možné začít i v dospělém věku. Členství v klubu trvá tak dlouho, pokud člen plní podmínky. Plnění podmínek potvrzují rodiče vždy jednou za měsíc do členského průkazu. Neplnění podmínek není na překážku členství. Jen tenkrát, je-li dítě nemocné. To je taková dobrá poznámka, která tlumí nezdravý fanatismus některých malých dětí, které by s povážlivou horečkou se byli ochotni omývat studenou vodou, jenom aby nestratili členství.

0: znak klubu je vypracován grafikem tak, aby vyjadřoval myšlenku klubu. Pěstování otužilosti. Ve znaku je stylizovaná rybička. Podle jiných autorů je to delfínek, tady se hovoří o rybičce. Znak je otištěn na obálce scének pro mateřské školy. Odznaky pro děti vydává Ústav výchovy pro zdravotnictví Praha jako samolepky na samostatných arších. Učitelky nebo děti sami odznaky vystřihnou a podlepí. Je vyjádřena určitá víra ve schopnosti učitelek nebo dětí. Členské průkazy klubu vydává rovněž ÚZV a mateřské školy je dostanou spolu s odznaky. V průkazech jsou na třetí a čtvrté straně rubriky na 24 měsíců pro potvrzování rodiči a učitelkou. Hymna klubu je písnička otužilých dětí otištěná ve stejnojmenné scénce. Přijetí za člena. Bude slavnostní před všemi dětmi, aby na jedné straně povzbuzovalo snahu ostatních dětí a na druhé straně vyznamenávalo přijímaného člena. Učitelka stručně promluví o významu otužování a osobní hygieny. Samozřejmě v dobru věci, v zájmu věci je, když mluví z vlastní zkušenosti. Potom předá novému členu členský průkaz a odznak. Na závěr děti zaspívají na jeho počest klubovou hymnu. Práva člena. Člen má právo nosit klubový odznak na rukávě. A to v prvním roce členství barvě zelené, v druhém roce... barvě modré a v třetím roce barvě červené. Pokud přežije tedy ty...
1: Poškolec a Verý vytvořili takovou tradici u nás, tradici dvojic. Nebo dvojice. Před nimi nebyla žádná taková dvojice. A od té doby všecko, co na tu kolej najede, je jimi poměřováno. I já jsem býval poměřován Jiřím Voskovcem, ačkoliv jsem se nikdy nesnažil v ničem ho napodobit. Bylo by to nesmyslný samozřejmě. A dělal jsem si to po svém a sám Voskovec, který něco z toho slyšel, to taky ocenil, že jsem jaksi jel po své koleji. A byl jsem jiný samozřejmě. S Kopeckým jsme byli zase jiná dvojice. Šimek a Grossman je jiná dvojice. Suchý a Šlitr jsou jiná dvojice. Ale bohužel kritický metr a kritické klišé, nebo i kliše lidské paměti, vždycky ten metr přiloží, říká, no jo, ale Voskovec a Werich byli takový a takový, protože někdo jaksi zestárne v těch vzpomínkách a nechce už přiznat, že třeba někdo je jiný a tak dále. Ale já bych chtěl se zmínit o jiné dvojici, kterou já mám nade všecko rád, o dvojici klaunské, výsostně klaunské, která má svůj, už léta to sleduji, svůj specifický, zvláštní, klaunský, lirický humor. Dvojici, ke které bych zase, abych nepodlehl tedy to, co tady vytýkám, nechtěl přikládat ten metr Voskovce a Wericha, ale je to dvojice, je to klaunská dvojice, je to filozofická klauniáda a já bych chtěl při této příležitosti co nejsrdečněji v Praze pozdravit své bratislavské kolegy Lasica a Satínský jsou zde. Prosím. Tak ještě jednou vás zdravím takhle zblízka. Pardon, už to je. Děkuji. Dobrý večer. Milí přátelé, já myslím, že už léta, 50 let žijeme, myslím tedy ne my tři, ale tyto národy v jedné velké rodině, tedy myslím národ váš a národ můj, že? Prostě naše národy, jak se říká hrdě. A že o sobě málo víme.
2: Ano.
1: Že jo? Co pak my o sobě víme dost, ale myslím národy.
3: Bohužel vlastně nevíme o sebe nič.
1: Ano.
3: Nič o sebe nevíme. My bychom mali začat hneď teraz od začátku.
4: Preklenout ty rozdíly a spoznat se vzájemně.
3: Já bych vám najprv ukázal na mape, kde je asi Slovensko.
1: Ano.
3: My jsme... My sme sa dostali, mali sme nejaké známosti v Európe, do Európy.
2: Áno, to sme, teda na mapu Európy sme sa dostali.
1: Ste na globusu?
3: Áno, na obidvoch polohuliach, samozrejme, ano. Sme sa si to vybavili.
2: Áno.
3: Na námornej mapy sme sa nedostali.
2: Nemôžeme.
3: Tak tuto napríklad, toto je Břeclav. Nie, pardon, Břeclav to už nie je Slovensko.
2: No ale možno, že bude, to sa
1: áno, to sa nedostali.
2: Ja sa v tom lepšie vyznám, aby som to vysvetlil tak topograficky. Tak
5: áno.
2: To zelené, to sú tie nížiny tam áno. U nás. A tu na to hnedé,
5: áno.
2: Tak to sú veľhory.
5: My máme veľhory.
2: Vy máte veľhory. Máme veľhory. To sú veľhory veľmi teda vysoké, keď sa postavíte na vrchol našej veľhory a keď je jasno,
5: áno.
2: Tak dovidieť až do Budejovic.
5: Áno, no, dovidíme.
3: Ale my sa nepozeráme, lebo vieme, že to sa nepatrí.
1: Áno. To je zajímavé, že je to i u nás. U nás z některých pražských věží, když je jasno, tak je vidět Tatry.
2: Ano.
3: Zajímavé.
1: Ty 603 dole.
2: No. A teraz bychom mohli prejsť k mestám.
1: No, ano.
2: Mesta máme, samozřejmě máme niekoľko. Tu nám máme vyznačené mesta podle počtu obyvatelstva buď krůžkami, alebo štvorcami, alebo potom takými tými vyšrafovanými. Podle počtu obyvatelstva.
3: Ano, počkejte, koľko máme vlastně obyvatelů?
2: Obyvatelů, no tak moment, já bychom se na to pozrel. Tak všetci nie sú doma teraz momentálne, ale je to dosť nás, je nás dosť.
3: Vy by ste si mohli myslieť, nakoľko nie ste informovaní v poslednom čase, že ešte kočujeme.
2: To nie,
3: my bývame v domoch, máme domy, máme vysoké, nízke domy.
5: Ano.
3: Napríklad vo vysokých domoch nemáme rebríky.
2: Nie,
3: už nie. Rebríky nepoužívame.
1: A jak sa dostanete? Jako,
2: to je práve
1: vaša.
2: To je taká zvaná.
3: Nechaj ma, to vám vysvetlím. My máme kamene.
1: Cože?
3: Kamene. Ale pekne usporiadané, viete, jeden na druhom, takže sa môžete dostať
2: pohybovať. Teda,
3: hore.
2: Tá ješke, jedna tam. Noha musí byť na spodnom kameni, pochopiteľne, a druhá noha zatiaľ už na tom vyššom kameni.
3: Neviem, či to chápete.
2: A tá spodná noha sa potom preniesie na ten
1: áno.
2: Postupne človek sa dostane až hore.
5: Áno.
2: Ako sa dostane dole, to vše.
5: Nevieme.
1: No, tak sa ja myslím, že daleko rýchlej.
2: Áno, isté.
3: Môžete sa dostať až do výšky 200 metrov.
2: Áno, tak ešte ja by som povedal k obyvateľstvu, to vás iste bude zaujímať. U nás na Slovensku väčšinu obyvateľstva tvoria ľudia.
5: Áno.
2: To je dokázané. Tak sú to muži.
5: Stane.
2: Muži sú to...
1: Je to niečo podobného.
2: Nie celkom, ale...
1: Ale nie všetko, dúfam.
2: Približne. A sú to potom ženy.
5: Áno.
2: A je celkom možné, že by vás zaujímalo, ako sa u nás na Slovensku rodí človek.
1: Áno.
3: No tak počkajte.
2: No človek, ako sa rodí človek, no tak vzniká spojením, teda takou známosťou medzi mužom a ženou.
3: Muž si musí začať so ženou.
2: Áno, musí zoznámiť so ženou a potom už postupne, no potom to už ide ako napríklad v Španielsku.
3: Ja vám to poviem, tak poďte sa, on vás to zdržuje, ja vám to poviem celkom jednoducho, tak mážsky.
2: Ľudovo.
3: To je ako keď včela si sadne na ten kvet.
2: A potom
3: tak, asi to...
1: Tak.
3: Asi tak.
1: Áno, keď včela, áno.
2: Keď si sadne na kvet a potom z toho vzniknú deti, teda do spojenia muža a ženy, deti.
1: Ano.
2: To sú takí tí malí, ktorí sa neustále zväčšujú. Vstane. Až potom môže z toho vzniknúť až takýto slova.
3: Áno. Bohužiaľ, ja už nerastiem.
1: Ne?
3: Nie. Milan bude mať na Vianoce 2 metra.
1: To bude radosná udalosť.
3: Viete, čo je zaujímavé u nás na Slovensku, aby som pokračoval v takých tých drobných, detailných informáciách? Naše deti, keď sa narodia, nevedia hovoriť.
2: Nie, nevedia rozprávať.
3: Ale nevedia rozprávať. Nie, že by sa nevedeli vyjadrovať.
1: Áno, vôbec nevedia hovoriť. Myšlenky nemáš.
2: Zvlášť, vôbec nevedia, sú... No, povedzme si to otvorene, sú hlúpe.
3: Hlúpe. Ja napríklad, keď som bol malý, tak ja som volal každého som volal mama.
1: Ale roztomili.
3: Celý personál, pôrodnice, všetkých som volal mama. No ale potom som sa vyvíjal, rástol som, zmúdrel som, potom už som vedel, rozoznal som. Toto je tata a toto je mama.
1: Vyvíjal som.
3: A potom
2: Keď sa dieťa vyvíjať, začne hovoriť a to, teda už pristupujeme k ďalšej takej veci, to je materinská reč, neviem, my na Slovensku máme materinskú reč, slovenčina teda. Ano. Spočíva v tom, je to taká zvláštnosť ďalšia, že všetky predmety, ktoré nás obklopujú, na všetky predmety máme náš špeciálny slovenský výraz.
3: No, počkaj, ale to musíš...
2: slovo špeciálne.
3: To musíš hneď doložiť.
6: To bych práve rád měl doloženo, pretože...
3: Príklad,
6: to sa snadno
3: řekne. Teoretizuješ. Príklad, poďte sa, príklad, tuto v štúdiu, čo by som po slovensky, taký predmet, no tak napríklad vzduch.
2: Vzduch,
3: ano. Ale to je po slovensky, alebo potom...
2: Ovšem, tady bych ho nepředpokládal. A to je nos, však tiež slovenský výraz na tú takú tú vyvýšeninu.
3: A to je prst.
2: To je prst, potom tu je oko.
3: To je oko. To je po česky 1,20. Tak takto je to s tými výrazmi, ale to bolo len pár výrazov. To my máme viac na Slovensku, o mnoho viac.
6: Mě by právě zajímala jedna věc, když už jsme u toho výraziva, jestli ten poměr mezi jazyky našich národů je v tom, že dejme tomu, vy jste si některé slova obrátili, anebo my jsme obrátili vaše slova. Například mlha.
3: Aha.
6: To je hmla.
2: Ano, to je hmla. To je potom taká...
6: Přesmička. Vlastně nebo bedna.
2: Ano, to je děbna.
6: Děbna.
3: Děbna,
2: ano. Děbna,
6: hej. Nebo pro vás.
3: Ano.
2: Ano.
3: Alebo
2: pro
3: kabát.
2: Nás teda.
6: Ano. Pro, ne, já myslím pro vás jako špagát.
2: Ja, tak to je špagát, tak to je obrátěné úplně už.
6: To je úplně.
3: Alebo kabát, obrátěné tabák.
6: Ano.
2: Ale například... Napríklad máme taký predmet tu na COVID-19.
3: No tak poviem vám, poviete sa napríklad...
2: Slovenský výraz.
3: Toto sa volá...
2: Stôl.
3: Stôl. No, ale nepíše sa to S-T-U-O-L.
2: Nie.
3: Nie. My máme nad O taký vokáň.
2: Taká...
3: To máme okrem Francúzov len my.
2: Áno.
3: Francúzi títo volajú Axan Sir Complex.
2: Áno, áno.
3: My to máme... To je jeden z najlepších sírov.
2: Áno, áno. To je taký ten vokán, keby pršalo náhodou, že
6: na to,
2: by...
6: Áno, áno.
2: Teda mňa by zaujímalo, ako sa po česky povie stôl, pretože naše jazyky sú si blízke. My sme väčšinu toho, čo ste hovorili, sme väčšinu rozumeli.
6: Áno.
2: Sme väčšinu rozumeli to.
3: Áno.
2: Takže ako sa napríklad po česky povie stôl?
3: Stýl,
2: stél...
3: Počkajte, ja budem hádať. Strl?
6: Ne. Ja vás prekvapím.
2: Áno.
6: Česky se řekne této věci stůl.
3: Ale to není.
6: Ano, opravdu stůl.
3: Ale to mi nenahovalo.
6: Už léta.
2: To se píše s dvomi O.
6: Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne.
2: Stůl.
6: Stůl? Ne, to se píše, to je pravda.
3: Stůl.
6: Ne. To by bylo francouzsky.
2: Ano.
6: Stůl se píše s U a je na tom kolečko.
3: Prosím?
6: Kolečko. Ne, trakář. Kolečko jako znak.
3: Kružok.
6: No a to je právě ten pozůstatek toho O, které vy jste nám, nevím kdy a proč, zanechali, jo? Ale my jsme si to, protože jsme se toho báli zbavit hned, že jo? Tak to píšeme na to U jako takové malé kolečko, aby jsme nějak tak zůstali pohromadě.
2: Ano, jo? Je to vlastně taký pozostatok Velkomoravské ríše.
6: Tak. No, ona sa rozštepila na Čechy a Slovákia.
3: No ale nechajme jazyk, ja
2: No ale ešte by sme si mohli povedať napríklad kniha. Keď
3: no
2: už sme pri tom.
3: Kniha. To sa povie. To je knúha? Alebo knihu?
2: Ne.
3: To je to.
6: Kniha má zaujímavý tvar v češtine. On sa řekne kniha.
2: Aha. No tak to nie je tak zaujímavé. Ja by som sa chcel spýtať, aby sme prešli k inej téme. Máte u vás v Čechách vlaky? Rozumiete?
3: Vlaky?
6: No máme, áno, máme vlaky, máme, áno.
2: U nás máme takisto, samozrejme, na kolejniciach, všetko, kde sa to pohybuje.
3: U nás železnice patria ľudu.
2: Áno.
6: Áno.
3: To je zaujímavé taký...
6: Zvláště v neděli.
3: Áno. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
6: To je fantastický, to je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
3: No u nás je jedna dedina, sa volá Horizont.
2: Áno,
6: tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
6: A nemenuje sa Horizont?
3: Horizont. Já by som vám ešte...
6: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
7: No prosím, ano, samozřejmě, mě tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
6: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
3: Já, tak to nie, to jeme, samozřejmě.
6: Jo?
3: My jeme na Slovensku trikrát denně.
6: Ano.
3: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
8: Mám, no dobré, tak jeme, jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pán Hrdinčo.
3: Ano, tak to je, to jsou ty...
8: To je príbor. To je,
3: to jsou príbory, ale to
8: je... Vážně, to praktická vec.
3: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky príjemné. Keď používá ten príbor, tak isto zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
8: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
3: No, ovšem, nie všetci Slováci mají príbory z hotela Esplanade.
6: No, jistě.
3: Niektorí majú aj z hotela Európa.
8: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
6: Pardon, ešte by sme sa vrátili
8: do obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
7: Jedle, aby zostal rád. Pri jedle ja rád zostávam.
8: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
6: Milujú.
8: Brinzové halušky.
6: Milujú brinzové halušky.
8: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa...
6: Prosím, dejte kolovať.
8: Pravá brinzová haluška.
6: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
8: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
3: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
8: peniaze.
3: Taká vec, keď človek niečo kupuje,
6: ano,
3: tak
8: potrebuješ
3: potrebuje peniaze. Musí zaplatiť. Teda, ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
8: No tak obyčajne nič iného nedostať.
3: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte...
6: To sú úplne stejný,
3: to je zajímavé. Áno, to sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
8: Do banky.
3: Do banky tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
8: Vidíte, čo je to banka?
6: Jo. Banka?
8: Banka.
6: Áno, dejte kolovať.
8: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
6: Jo.
8: Banka pri banke.
6: Pre bančino je, jo.
3: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
6: Ano.
3: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
8: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
3: Zatiaľ ovšem teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
8: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
6: Áno.
8: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky. Ja myslím, že sme sa dozvedeli hodne za tých...
6: Áno, je vidieť, že i krátka chvíľka postačí,
3: stačí,
6: k tomu, také... že tí národy...
3: Splíženie sa...
6: Áno.
8: Ide o to, že nám, viete, mali
3: že sme... Že ste spoznali našu krásnu zem aspoň z nášho rozprávania. Áno.
8: Prejdime na inú tému. Mne na peniazoch vôbec nezáleží, nám Slovákom.
3: Áno, však to je jedno. Ja už nemám.
8: Ale aby ste spoznali našu krásnu zem, ja som vám priniesol skutočne originál, toto je slovenská zem.
3: Je to tá.
8: U nás je to prst. Ja vám to dám takto v papieriku.
6: Áno.
8: My sme to vzali, to sa nesmie.
3: My sme to vyhrábali, ja vám to môžem ukázať, my sme to vyhrábali tu na mape, kde je tá dierka.
6: Áno. Tam to chybí, áno. A to je prst.
3: Áno, to je po slovensky prst.
8: Tak,
6: prst.
3: Po česky prst.
6: Prst. To si bral Komenský, když šel...
8: Na Slovensko?
6: Ne.
8: On nebol na Slovensku?
6: Ne.
3: Však príde.
6: On šel do Holandska napřed. On šel do Holandska a tak si bral hrst prstě.
3: Ano.
6: To je takový obyčej u nás.
3: Že... U nás taká obyčaj, zase sekeru si požičaj.
8: Pán Hrdinček, nesmiete sa hnevať, my už budeme musieť ísť, pretože teraz...
6: Prosím vás, ja bych rád, kdyby ste to mohli vrátiť u tých dediny, kde ste to...
8: Vy ste veľmi láskaví.
6: No.
8: Vy ste veľmi láskaví.
3: No. Budeme musieť ísť, ano.
8: Budeme musieť ísť, pretože teraz za chvíľu je noc a v noci sa chodí najlepšie. Cesty sú voľné, slobodné a kráča sa tak dobre.
3: Áno.
6: Tak šťastnú cestu a naschledanú, dovidenia, Bratislavy.
9: Poklona uctivá. Pardon, sem zde dobře v kasárnách?
10: Áno.
9: Aha, a vy tady radšíte byť vrátnej, že áno?
10: Dovolte.
9: Cože?
10: Dovolte, já jsem přece důstojník.
9: Sakra, a co jste provedl, že váš šoupli do vrátnice?
10: Mám přece službu dozorčího posádky.
9: A tak to sloužíte lidu, víte?
10: Samozřejmě.
9: To je bašta, to mě taky posloužíte, já jsem taky lid.
10: Ovšem. Vy jste návštěva?
9: Jo, ale s tím si nedělejte starosti, já už jsem obědval. Můžu si sednout u vás, děkuji vám za pozvání, děkuji cívě.
10: Koho jdete navštívit?
9: Ale já nikoho, já jen tak jdu kolem, tak se tak jdu optát.
10: Na syna.
9: Co?
10: Na syna.
9: Sakra, vy jste chytrý, jak chcete uhát. No ne, na dceru se budu ptát, do kasáren, jo.
10: Jak se jmenuje?
9: Kdo?
10: Váš syn.
9: Syn se jmenuje Máňa.
10: Já jsem se ptal na syna.
9: Jo, se jmenuje Máňa, Mánička. On si nechá narůst ty dlouhý moderní vlasy, tak mu říkáme Máňa. Ten má tak moderní vlasy, že už skoro ani neslyší. Ale jinak ve skutečnosti se jmenuje Bohouš, víte?
10: A jo, Bohouš.
9: My mu říkáme Máňa.
10: Bohouš.
9: Ano. Dceru máme taky.
10: Máte dceru?
9: Jo, ta se zase jmenuje Bohouš. Ona se nechala ostříhat nakrátko na kluka, víte? Taky říkáme Bohouš, ale ona se vlastně jmenuje Máňa.
10: A jak se jmenují oba dohromady příjmením?
9: Máňa Bohouš.
10: Ne, příjmením.
9: Jo, příjmením Hlustvisihák.
10: Hlustvisihák.
9: Máňa Hlustvisihák a Bohouš Hlustvisiháková.
10: Tak moment, Hlustvisihák, tak toho jo. Tady nemáme.
9: No podeď, jo, to je unikum, pane, to jméno máme všichni po dědovi.
10: No, u které je roty?
9: A to pak není už žádný do roty.
10: Já se ptám, u které je roty?
9: Jo, u roty, on je doma u roty. On je doma teda.
10: No tak proč ho hledáte tady?
9: No já ho nehledám, já se tak jdu jen tak omrknout, jak to tady vypadá.
10: Že se jdete podívat, jak tomu mám rozumět?
9: No helejte, jsou různý rodičové, že ano? Některým je úplně jedno, v jakým prostředí jejich dítko žije. Nám s růženou hoď to jedno není.
10: No já vám pořád nerozumím.
9: No já vidím, že koukáte jako vyvoraná myš.
10: Vy říkáte, že váš syn je doma.
9: Jo, teda je doma, jestli nešel na fotbal.
10: On má dovolenku.
9: Na ten fotbal?
10: Ale ne, z kasáren.
9: A to musí mít dovolenku, když je na fotbal?
10: No ovšem, a jak to, že vůbec není v kasárnách?
9: Hlejte, pane inženýr štávní, to je tak. On náš Máňa, on vyštudoval zdravotnickou školu, jo? Takže je z něj teďka zdravotní sestr. Ale já mu říkám ty mu zdravotní synu, pochopitelně. A kdežto sestra jako Bohouš, tak tam mu říká ty můj zdravotní bratře, to je logické, že ano. Kdežto úřady mu zase píšou soudruhu, zdravotní soudruhu, jo. Kdežto zase dcera jako Bohouš, tak ta se vyučila holičem, jo. A Máňa jako syn, tak ten kolikrát...
10: Co mě to tady vykládáte?
9: Safra, vy jste na ně nějaký přísnej. Na chudáka, to jde teprve poneděli k odvodu.
10: Cože? On není voják?
9: De fakt, ale on za to nemůže. On se narodil kapánek později. On je chudák přenošený.
10: Posekněte, co si tedy vlastně přejete?
9: No, helejte, pane Štenle, já se jdu s dovolením informovat, že ano. Jak to teď na vojně chodí, tak s ubytováním a tak. No,
10: s ubytováním přece normálně, jako v kasárnách, ne?
9: Jo.
10: Vy jste nebyl voják?
9: Já byl u konů. Ale víte, já myslím jenom, jestli taky u vás nešel náhodou pokrok mílovými kroky vpřed.
10: Pokud je mi známo, pane, tak tady žádný pokrok v tomto směru nebyl nařízen.
9: Jo.
10: Kavalec, slamník, prostěradlo, přikrývky.
9: Přikrývky? Tak. No tak vidíte, jak to pokročilo. No my jsme na vojně ještě mývali deky. No, a poslyšte, co takhle peřiny z domova, ty by si mohl přinést, víte? On je náš kluk, je strašně náchylný na housera, pane poručík.
10: Já jsem kapitán, jo. Jen tak mimochodem.
9: Aha, to ještě nemáte ze zhora schválený, že ano? A poslyšte, pane inženýr. A co takhle strava, pane kapitán, jak strava?
10: Strava je normalizovaná.
9: No jo, to je to, náš kluk je zvyklý spíš na čerstvou.
10: Ale to je přece čerstva s patřičným obsahem kalorií.
9: No to je to, právě náš kluk je spíš takhle na knedlíky. On na kalorie není.
10: Knedlíku může mít, co chce.
9: Jo? No tak to je výborný. Safra, to byste mohl někdy přijít na návštěvu, víte? A vzít nějaký s sebou. Naše rodina strašně má ráda tyhle vojenský blbouny.
10: Naše?
9: Jo, knedlíky.
10: Jo, knedlíky, jo.
9: A co když takhle, pane přednosto, když ho přepadne...
10: Nepřítel.
9: A co nepřítel, ale žížeň.
10: Jo, žížeň. No tak.
9: Ne, kolikrát horší než nepřítel.
10: Čaj, minerálka, sodovka, voda z vodovodu a tak dále.
9: Jo, a poslyšte, ale co když takhle dostane vycházku a půjde ven? Tak...
10: Podívejte se, když má vycházku, to je jeho věc, jak si ji užije. Aha. Ovšem, do kasáren musí se navrátit, absolutně střízlivý.
9: A to jo, to kluk vždycky do třídu vystřízlivý.
10: A pak také otázka, jestli tu vycházku vůbec dostane, nejdřív si musí zasloužit.
9: Jo, a hledajte, co jako musí dělat, pane inženýr?
10: No musí mít všechno v pořádku, třeba lůžko.
9: Lůžko, a to jo, tomu máma vždycky odskočí uslát.
10: Zdejměte, vy stále předpokládáte, že váš syn zůstane tady ve městě. Jo. Ale co když bude odvelen třeba... Do Olomouce.
9: Jezus, Malko, to co by dělal v Olomouci? Díky, on tam chudák nikoho nezná. A akorát ty syrečky. A ty se dělají stejně ještě někde jinde. No, a co jako musí mít tak ještě v pořádku?
10: No třeba vozidlo.
9: A my auták nemáme.
10: Ale já myslím třeba tank.
9: Jo, ten taky nemáme. No tak služební, aha. A vy na to nemáte svoje lidi?
10: Jak to smí lidi? Třeba to bude právě váš syn.
9: Jo, dejte pokoj, cizí věci mu vůbec nesvěřujte. On je strašně neopatrný.
10: No tak neopatrný nesmí být. Co když dostane na starost takové dvojče?
9: Ježišmarja, děti korumu nesvěřujte. Představte si, zrovna nedávno mu sousedovi svěřili 5letýho kluka na dopoledne na opatrování. A on se vrátil až kolem půlnoci se 17letou holkou.
10: Jo, musíte okamžitě opustit kasárenský prostor, budeme mít poplach.
9: A co, poplach?
10: A žádnej poplach, poplach.
9: Jo, ale jehy, to jste kvůli mě nemuseli. Mě stačí naznačit a já jdu. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Je to krásný, když si dvě uniformy takhle krásně rozhovárají.
10: Naschledanou.

0: Dobrý poledne, vážení diváci. Vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilik pro nejlepší novináři a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přidal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil mý dnešní hostové, hopla, to jsou věci polem tu. Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, ano, je třeba říct, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad v palici jsem sex. Ne, pardon, nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď o rybičku docela zežral, pane. Teď to byla zakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebudete, na pohádky už jste velký. Houby, jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
0: No tak já musím reagovat. Oje, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Macáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci ČSSR, prostě socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
2: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem, pane Klausi, ne?
3: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
2: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: No, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ale zároveň třeba říci. Teď ne, pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
3: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezelux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste se včera asi nakapal do strojku, co?
2: Ano, na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás. Jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Anal Delon, jo. Najednou bum prásk a dva bolševici je vládě.
2: Vždyť vy ty bolševiky taháte i do partaje, že jo? Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč, teda. To byl, z toho jsem dělal pěkně šloufl, že jo? Dřív dělal poskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spůň je vidět, že v naší straně je svoboda.
2: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano? Všech bolševiků velitel, to je teda faklářis.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
2: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
2: Ježišmarja, to snad. Ano, ano, ale současně třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je to, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tříkolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
5: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své safašnosti protahla do časných ranných hodin.
2: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je volitvín. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
5: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprotáme my, protáje někdo jiný, ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
2: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
5: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
3: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
5: Lidovci chtěli schrapnout profesí a nám nedat nic.
2: Pane Klauzi, proč furt kopety pana Želince pod stolem?
3: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
2: No tak to prr teda, prr.
3: Ano, málem bych zapomněl samozřejmě PR na druhou.
2: Ano, tak z toho chápu PRD na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
3: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
2: Aha, takže i pivo?
3: Ano, i pivo.
2: A víno?
3: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
2: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo? A fernit?
3: No taky.
2: Čili všechno, co se dá pít, jo? Hele, a co nájmy? Elektrika? Voda?
3: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
2: Ale vždyť já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
3: Já nevím, zdám letáčky z obrázky mandalinky s nápisem Mandelinka Brouk imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
2: Ale copak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
3: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po pánech.
2: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Samé krabiny, krabiny, zas jen krabiny. Na rozdíl od balíčku našeho.
2: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofr jak lapoštihli s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
3: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
3: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností. Hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze 2 výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou 2 slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či tamhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopa.
2: O nazdar teda, to jste to narovnal. Pane Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ano. Páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo. To by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithara, tam on je takový šťavňatoučký, jako pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
3: Prosím vás, zpátky do reality.
2: O, a konec toho Luxe bych taky stláskal, jo, ale takový Ransdorf, ježiš, to bych plil a krkal Havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už těsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pánové, díky, příští týden naslyšenou, naschánou.

0: Reklama.
1: Ty motyl, motyl, motyl, zálog 73, jsme u restaurace, bojíme se jít dovnitř, nějaká strašná rvačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily.
2: Chlapci, nemám ani jeden volný úz.
1: Co máme dělat?
0: Hele, koukej. Oříšková deli a je po prdě. Ty, já se na to opravdu... Eurotel vás najde všude.

0: udělat? Jdou k vám kůžátka.
1: 0609 36 36 00.
0: Splejda, zavalej nám daškalky.
1: 100% živý rozhovor.

V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 pořadu Tanec s vlkem. V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda!

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým.
1: Vážené poslankyně, vážení
0: poslanci... Jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináři ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partíny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním či vdím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernítkem.
2: Pane kolego, fronta je tamhle, nepředbíhat.
0: Ti dám kolegu ksichte, ježiš, pardon, to jste vy, prosím, račte, dáte si něco na mě?
2: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou 2 bílého.
0: A jaký to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
2: Ne, ne, 2 bílého rumu.
3: Pardon, já si dám, prosím vás, Red Bull. Rumo Semtex a pro Udel Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým.
2: A přidejte k tomu kapku vitriolu s gutelexem.
0: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, Vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíce rozvíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já na žhavým štěnici, tak, a hrnaně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pano, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 na kvadrační nepřijde.
3: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselé je.
0: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného předcházelo.
3: Uhďáku, vysvětli mu to.
4: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
0: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
3: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pili pes. Sest. No tak to je dobré.
0: Tak já radši půjdu, budu dál. A safra. Lidovci usrkávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo pišingry.
3: Odčená šinci na nebesí.
0: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidný je snad jenom pan Výborný, ale neklidný z něj jsem já, páč má kulomet, maskáč a černý brejle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívají se častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
5: A ty znáš je tu, Tavaris Čorný. Rozcvětala jablona i gruša.
3: Hele, neprovokuj to, fuj.
0: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner na stole pečený salátko, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste pane, to je Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Ha, Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na grose. Krejza, Jičínský, Uhde, od Uhdeho na Klauze, Klaus na Ruml, Wagner! A je to tam, ano, rozhodnuto. Stav 101-99. Vláda vítězí a teď bleskem do kantýny. Spláhnu to napětí, celý si klepu. Už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdina dny Wagner, za ním Zeban.
2: Wagner, ty krysy, hnusné krysy.
0: Bitva je vyhraná, válka však ne. Tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno. Svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavující.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
7: ano,
6: že jste v domácnosti,
7: ano,
6: provdaná,
7: ano,
6: a zájem máte o cizí jazyky.
7: Ano.
6: O kolik cizích jazyků máte zájem?
7: Zatím o dva.
6: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
7: Ano. Dvě.
6: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
7: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
6: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
8: Ano.
6: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
8: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
6: To je pěkné. Vy jste šibal.
8: Ano.
6: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
8: Ano, ne.
6: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, dvě, políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu, tři. Když jdu spát, svléknu se, čtyři. Když udělám něco špatného, pět, zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku, šest, vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, teďko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
7: ano,
6: než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé vody?
7: Bílé.
6: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbyly černé.
8: Ano.
6: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Ani Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
7: 4.
6: Číslo 4, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
9: Ano, ano.
6: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
9: 2.
6: Když vás bolí zuby, tak co?
9: 2.
6: 2.

0: čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mě často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
1: Tak... To je pěkné.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
2: Pět.
0: Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
1: Čtyři.
0: Číslo čtyři, svléknu se.
2: No to je pěkné. Tedy.
0: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
1: Šest.
0: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Šoteček. Haló, kdo je tam?
1: To jsem já, tvůj Šoteček.
0: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
1: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
0: Haló, jakou vysílačku?
1: Ano, miláčku, tvůj Šoteček.
0: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
1: Šo jako šukinky, o jako očička, D jako dělíčko, E jako...
0: Jo, já rozumím.
1: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
0: Co bylo moc?
1: Ta noc.
0: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
1: Je špatně rozumět, hláskuj to.
0: Odpolední, po jako v opice, o jako ondatra.
1: Jako co?
0: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
1: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
0: Cože?
1: Kouřila.
0: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
1: Co mi dáš?
0: Hubičku.
1: Ty moje šlatka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
0: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
1: Haló? Doli?
0: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
1: Haló? Je strašně špatně slyšet.
0: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
1: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
0: Jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
1: Slečnu Doli.
0: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.

0: mě to nějak nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
1: Prosím tebe, co to blábolíš? Ještě urazíš ředitelství divadla.
0: Mě na žádným ředitelství nezáleží.
1: Víš, co by za to jiná dala, kdyby mohla takhle zpívat na divadle? Ne? Proto.
0: A co by za to jiná dala?
1: No jiná by za to dala... Nevím co, kdyby mohla také zpívat na divadle.
0: Když mě ale opravdu nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
1: Tak dobře, tak nemusíme pořád zpívat, můžeme třeba něco... Třeba, nevím co, můžeme třeba...
0: Ale to snad ne.
1: Můžeme třeba sehrát nějaký kus divadelní třeba. Ale jaký?
0: Něco, aby se v tom jedlo. Tak ne. Já si teda koupím salát.
1: To víte, žádnej dramaturg to není, no to nikdo netvrdí. Zahrajeme vám Fausta.
0: Vážené lidi, sehrají zde roli Markétky.
1: To taky, no, ale role rozděluju já, jo? Nejdřív budeš to, no, to, Mephisto. Potom to Valentino. Jo, vůbec, pardon, úplně nejdřív budeš pudl, přece.
0: He, to mě ani nenapadne.
1: No samozřejmě, to muselo napadnout mě. Pane Dušek, prosím vás, my hrajeme teď Fausta, to je takový kus, víte? A potřebovali bychom tmu, tmoucí, kdybyste docílil, no. No, takovou, jako před válkou bejvala. Pudl! Kde seš? Nějak jsem si na tebe zvyk za těch 10 minut, co mě otravuješ. Pojď sem. Co je tohle zase? Jo, to je tedy jádro pudla. Potulnej bakalář jakejsi. Pěknej bakalář.
2: Dobrý večer, pane doktore.
1: Si mě plete se šlitrem. Já jsem Faust.
2: Doktor Faust.
1: A jo, má recht. Doktor Faust, kandidát věd, zasloužilý astrolog a... Co ještě? A primáš nemocnice na Františkově.
2: Primáš.

0: raket, no. A sundej to z tý palice, vypadáš tom jako Lucifer. Péro, tady.
1: Už zase takovéhle přirovnání. Nemáš ty nakonec spolky s peklem.
0: Je furt nějakýho vyptávání.
1: Když já mám takový strach.
0: Strach? Zase ten strach, to je peklo. Ty už k čertu přestaneš mít ten strach. Víš, že bych pro tebe šel třeba až do horoucí...
1: Pekel.
0: Pekel, proč pekel?
1: Protože o ničem jiném nemluvíš.
0: Ty kecko. Teď mluvím furt jenom o tom, jak tě miluju.
1: Pekelně. A mě tak chybíš.

trvalej, muž dojde svýho cíle, neotálej, teď je ta pravá chvíle. Neotálej, říkám ti naposledy, že mě pálej.

Svět je malej a láska nekonečná je, mi dalej víno čistý neon.

0: 따로 오신 분이
1: Tak, a teď už musím jít. Už je pozdě.
2: Na co?
1: Na dívku, jako jsem já. Už mám dávno spát.
2: Prosím tebe, ty už skoncuješ těmhle infantilníma předsudkama.
1: Nevím. Snad v pátek.
2: Dobrou noc, můj drahý přelude, má bílá myško, dobrou noc. Sny, které se ti budou zdát, ať jsou to rokátové. Se spoustou perliček a trpaslíčků. Probuzení a tě do růžova. Hlavně dobře zhasni a špatně zamkni. Můj dortičku. Má pochoutko, nyní škrádlo!
1: Taky bych něco pojet.
2: Jo, pane, tady se jedná o jiný sousto. Jsem se tady loučil s takovou vypečenou křepelkou.
1: S křepelkou, ha. Jo, s holkou. To už je ráno, nebo co?
2: Ne, to je takový fígl jenom. No to my se loučíme vždycky takhle, jo, pod oknem se loučíme nahlas a dlouho a sousedí, jak dávají pozor, jo, pohov, tak oni myslejí, že už je po všem a zalezou. No a my máme zelenou.
1: Zelenou! Ha! Jo, zelenou! Ty kluku, ty se vyznáš! Co je to za holku, na vojáky si náhodou nepotrpí?
2: A co by ne? Tak má bráchu na vojně, tak vojákovi přece neodepře.
1: No počkej, to ještě není tak jistý. Moje sestra má taky bráchu na vojně a jaký je to nevinný stvoření?
2: Tak teda pozor, jo? Tamhle taky, jo? To je nevinný stvoření úplně. Ano, skutečně to je tak nevinňoučký, až to není pěkný. Ta, co znala, to zapomněla už všecko.
1: Vážně?
2: Ano.
1: Čověče, pojď sem. Padám. Řekněme ještě něco o té holce.
2: No, je to taková... Taková, no prostě holka, no.
1: Aha. A co nohy, jaký má nohy? Jsem od pěchoty, tak mě to zajímá.
2: Sám brigádní generál pěchoty nemá tak krásný nohy, jako ona.
1: Dobrý! A co oči?
2: Má obě. A vlasy blond.
1: Pěstí si hlavu.
2: Jo, zvenčí. A marketka už zhasla, to znamená, že už můžu, tak se tady mějte. Fajn, pane Pickelhaupne, já letím.
1: Jsem Valentín, bratr marketky.
2: No a? Kvůli tomu ještě nemusíte porážet člověka, skoro, jo? Valento. A jo. Těší mě.
1: Dlouho tě těšit nebude. Když jde o sestru, neznám bratra. Budeme se být.
2: No a jiná možnost by tady takhle nebyla.
1: Druhá a poslední možnost je ta, že budu být jen já.
2: Neblbá možnost. Hele, Valenta, tak to necháme přečí první, ne? Co bysme si komplikovali život?
1: Jo.
2: Jo? Budeme se prostě být a být. Ale čím?
1: Kláckama!
2: Tajná zbraň!

Mali, Valenta. Hrobaříci.

0: Od této chvíle je Marketka jedináčkem. Marketka je právě v kriminále a čeká, že se... Pardon, vy to nevíte? Ano. Marketka je v kriminále. Říká se, že prý kradla v samoobsluze. Nemůžu věřit. Moje Marketka, že by kradla a v samoobsluze, tam přece všechno hlídají. Johann Wolfgang Amadeus Goethe. Spoluautor této podívané píše, že se pokusím Marketku osvobodit. Ovšem, píše, že se mi to nepovede. S tím nemůžu souhlasit. Jak možno věřit, že bych já nevysvobodil svoji Marketku? Takový kusy si mohl psát on v době, kdy nebyla televize. To by mu třeba na to někdo chodil. Ale my si dneska nemůžeme dovolit jitřit city diváků. Skutečně, protože když dneska budeme si tak počínat, tak prostě dneska publikum na nás není závislé tady. Dneska nám vlastně publikum dělá benefit civolenci, když přijde. Jo? A my si toho musíme vážit. Ano. Slečno Uvedičko, prosím vás, všechno v pořádku, jo? Nikdo si nestěžoval. Pamatujte si, že musíte být úslužné a ochotné, zvláště k cizincům teda. Jo, a zase lišit ty tvrdý a ty druhý. To je důležitý vědět, že se cizinci lišej. Ano, cizinci se lišej. Vy jste mysleli, že lišejte takhle na ksichtě se Cizinci se taky lišej. Jo, a hledajte, zítra vyfacujete každá takovou kůžičku a před představením přeleštíte pánům divákům brýle. Jo, takový servis. Jo, takový světový, víte, musíme trochu. Hezky půjdete, dýchnete, naleštíte. Samozřejmě, že než dýchnete, tak se přesvědčíte, zda divák skutečně brýle má. Za tím účelem vyfacujete každá takový špičatý kolíček. Tím to zkusíte a hned uslyšíte, jestli je má nebo ne. Škoda, že jsme s tou kůžičkou na to nepřišli už dneska, aby jaksi jako lépe viděli naše extempore. Osvobození Marketky navzdory klasikovi. Pánové, prosím vás, pojďte, uvrhněte jí. Vrhněte.
1: Stejně tě řeknu. Měli už jsme tady různý. Ale takhle usedavě nám tady ještě žádná neplakala. Na tou by se ustrnul snad i zubní kámen.
2: Prosím tě, praští něčím, než mi to utrhne srdce.
1: Poslední dobou seš nějakej přecitlivělej.
2: To je nedostatkem vitamínu A.
1: No jo, my už jsme taková generace. Málo vitamínu a mnoho citu. Já jsem ti taky takovej senzitivní člověk. Já by sem snad neuhodil ani starce.
2: Já jsem zrovna tak senilní jako ty. Představ si tu tragédii, já bych sem porád jen brečel.
1: Prosím tebe. A nad čím?
2: To máš jedno, třeba nad kanálem. podívám třeba na tebe a bulil bych jak blázen.
1: Jestli to nebude tím, že jsem je cibul.
2: A to už jsem u tebe zvyklej. Ale co tamhle ta? Ta nejedla cibul? Přesto je mi dopláče, když vidím, jak je jí dopláče, když mě vidí.
1: Se na ní nekoukej.
2: Jo? A ona mi přepiluje mříže a uteče mi.
1: Čím? Prosím tebe.
2: Čím? Nohama mi uteče.
1: Čím tě přepiluje mříže?
2: Pilkou mi na železo.
1: A kde ji vezme ti?
2: Třeba jí má my.
1: Nejsem tu pilulku, pětu.
3: Jakou?
1: Na žezlo, na železo.
3: Nemám.
1: To říkáte všichni. No, šacovat tě nebudu. Dovedu se ovládat.
2: Já se taky dovedu ovládat.
1: Ale jedno tě povídám. Mříže mi nech na pokoji. Teda na celé.
2: Kdyby se mi náhodou sápala na mříže, tak jí smíme bacit podle paragrafu 67.
1: To je správný, ale já bych se mi spíš bacil podle Stanislavskýho.
2: To pozor, aby nám nespichla. Protože když je někdo praštěnej podle moc velkýho vzoru, tak mu to může stoupnout až do hlavy.

0: A opravdu to bude v New York Times?
1: Jo.
0: A co ve Vlastě?
1: Taky.

0: Se mi to. Byli jste svědky gigantického úsilí a obzvláštní píle, kterou jsem vynaložil tedy v zájmu divadla, poněvadž jsem si vědom, že kdybychom dneska jitřili publikum, respektive city publika, smutným koncem, tak zítra máme poloprázdno a pozejtří hrajem pro vojsko. Proto jste viděli, jak se prostý synek českých rodičů utkal s klasikem a vyhrál svůj boj. Co je to? Co je to?
1: Kradla v samoobsluze.
2: Andor.
0: Já vám zaspívám něco.
3: Stalo se módou sezóny do nepravostí rázně tepat. Kaiser rock této fazony mě ale nikdy dobře nepad. A proto

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem vadnul květ a vichr někdy krutě zuřil, mě totiž osud nadělil několik dobrých kamarádů. A tak mi ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu.

pochytil, že je tu taky Charlie Chaplin. Jo, Charlie přišel vždycky včas a Chagall dal

0: a zatím kolem běžel čas a mě unikly souvislosti. No nedivte se, prosím vás.
1: Takový krásný společnosti.

0: Jiříku. Jiříku.
1: No co je? Já už jsem dneska všechno řekl. Mě už každý klidně může...
0: I tamto.
1: Mě každý může klidně vynechat, poněvadž já všechno, co mělo být dneska řečeno, bylo už dneska řečeno. Někdy třeba trochu nesouvisle, ale vždycky upřímně.
0: To je na tomto cený, protože souvisle dovede mluvit kde kdo.
1: No taky ne každý. Ale to se
2: já bych teď si dovolil laskavě poděkovat za vaši ctěnou pozornost, kterou jste věnovali našemu krásnému pořadu Deficit.
0: Benefice.
2: Tak snad vědí, na co šli.
3: Jak se vede?
4: Ale no tak, děkuji. A vám?
3: No tak mě celkem taky děkuju, no.
4: To by tak chtělo někam k moři.
3: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano?
4: No jo. Já tam asi letos pojedu.
3: Jo? A kam jedete?
4: Ale tam co loni.
3: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
4: V Jugoslávii.
3: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
4: A vy už jste tam jednou byl?
3: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
4: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
3: A co?
4: Měl jste tam namířeno, ne?
3: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
4: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
3: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
4: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
3: No tak hlavně nemoce, víte?
4: No, to já vím, ale jaký?
3: No tak já toho mám víc, víte, no.
4: Jo.
3: Játra mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnému taky není nějak dobře.
4: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
3: No to taky to už dlouho.
4: Jo. A léčíte si to nějak?
3: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
4: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
3: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
4: Ale jinak vypadáte dobře.
3: Jo?
4: Jo, dobře vypadáte.
3: Tak já se tady zrovna nevidím.
4: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
3: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
4: To víte, to dělají ty nemoce.
3: No jo, taky jo.
4: No jo.
3: A co je vám vlastně?
4: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
3: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
4: Jak pověsit? Myslíte za krk?
3: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
4: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
3: Asi jste špatně visel nějak. No. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
4: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
3: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
4: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
3: No to buďte rád, prosím vás.
4: No jo, to je pravda.
3: Až přijde tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no že jo?
4: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
3: No budeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
4: No jo, už dlouho.
3: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
4: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
3: Jo,
4: no.
3: Píchá, jo.
4: No jo. Buďte rád, že to nemáte.
3: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
4: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
3: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
4: Nemocný dítě? A jak je starý?
3: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
4: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
3: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
4: A na co stůně?
3: Ale mám takový horečky a tak, víte.
4: Jo, tak fantazíruje.
3: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
4: A já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
3: No, já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
4: Jo, no. A jakou má teplotu?
3: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
4: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
3: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
4: to
3: že?
4: To bych teda řekl.
3: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
4: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
3: Ale studiu dálkově medicínu.
4: Medicínu, no. Já taky, tak jsme tak, kolegové.
3: Taky jo.
4: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
3: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
4: No jo, no, to je pravda. Naschledanou.
5: To si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozeni ze školy, protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, když Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnák, rozšiřovali jsme si role. Ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie, Blanka Bohdanová, prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se sebou tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizita, všechno, abychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší, vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko. Ale hlavně jsme tam zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A přijeli jsme na Jižní Moravu do nějaké obce vinařské a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičské zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosejí rekruti s těma mašlema, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařeček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pohledy rekruti, jako pijí limonády. My jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pá, u nás ve vinným kraji má něco vypadat jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takové butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak pá, ještě přijde Franta, Franta přijde s demižonkem, to už jsme jen předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali. A měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobné, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do ty Dunaje. To se děje právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starým jako i Fousiska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídal, co tohle to je. My jsme říkali, to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, tak to počkejte, donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím z lidí byli vyhladovělí, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalývali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, jo. A to zpět to tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa. Jen Kostelka, kterým to strašně chutnalo, tam žrál, dal tu polívku a protože měl ty fousiska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch vousek a ty diváci, pažvan, jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal vánoční stromeček. On věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali, tak a to, jak se ti lidi smáli, jako Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovejhle, tak ty lokše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešinky, jak kloutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že gazdina roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje, to nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete, my ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý. A on šel, tenkrát bylo s Žitěm jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představí líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko. Takže ti diváci, kdyby bývali, řekli, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnický vztahy, tak je nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli ten s těma lukšama. Jak tam třepačili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Tak gazdina roba jim nic neřekla. To si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle a bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
6: No a mám tady jiný krásný vzpomínky, tady lékařská fakulta naproti, s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. Tady dělali takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvý, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slavie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen šestka nebo dvojka, najednou dvanáctka, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co bych vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme uměli Číňany, vodníky a taky černochy. Ha, ne, ale vedle jiných, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašírová zeměkoule a my kolem stáli Korejci a tak dále. Já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný černoch šel zas po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu a ten velice nerad, furt trošku jako na útěku šel a vyhověl mě, tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
7: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi studiu Brno, za to, že splnila mé přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Což se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejímž jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej. A to všechno, říkám, nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme dvě divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál, když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás o tu dvě hodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, desetiminutových, aby si ti... konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dámám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. No. Ale nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivez nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudruha rektora Františka Šolce profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my, ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali a džiju naše marmeládovny. Takže s tím jsme nepochodili. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslí, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle, já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne s tím profesorem. Taky ano, přišel už tehdy studující, myslím, třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek, takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půhovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala a stejně tak paní profesorka Mrázková. Uvolněte paže, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě... Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný.

škoda mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se ptám, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho. A teď ještě ani nezněly ty první tóny toho moře, a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotnici, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těmahle stvůrama, nestvůrama, protože ty děti, já jsem proti ním měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový, a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený mičmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. Já furt jsem stál, držel si trenýrky. A pak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si sedl a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže. A musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, taky prostě. No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mně pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase jsem to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní, chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabareté, juniales a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě neposílali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena Janáčková akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven, špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal milostným.

Já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej jste pryč, ej čičmáchlí, ej děl, já jsem měl takovou litrnici na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem je zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone, tady, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel ji recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě řvali jako na fotbal, Menšíku přidej, veselé víc a to, hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku, povídá, vy už jste dělala zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Milosti a paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu říct, že mě to tak bavilo zase moc, ono pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Já dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v té němý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok. A že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dále, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavili kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný, jezdil s náma na stavby mládeže. No tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pav, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není prostě, tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačili tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Teď jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať.
Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá, Menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.

nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je, a hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

0: se mi nejde na rozum. Co? Proč jí zabil zrovna Špidla?
1: Proč? Protože musel. Protože velký Gečko na něj vědělo spoustu bahna.
0: Velký Gečko?
1: Jo.
0: Gross, Krulika, Gregor? Kolik si myslíš, že za tohle dostanou?
1: Ha, ty? Bojím se, že tam v Bolívii takhle jde malé hry. A to je zatraceně málo.
0: Víš, Petře, když o tom všem tak přemýšlím.
1: No.
0: Ne jako kriminalista,
1: no.
0: Ale jako obyčejný člověk od kriminálky.
1: No.
0: Tak si říkám,
1: no.
0: Proč to všechno?
1: Proč?
0: No.
1: Chamtivost, chamtivost, no. Touha pomoci.
0: Ne, to je blbost, člověk přece nepotřebuje tak moc.
1: Ne, no. Střechu nad hlavou, teplo rodinného krmu, nějaký přibližovadlo, hezkou dovolenou, to je všechno.
0: Jo. No, Petře.
1: No?
0: Když večer chci spát a nemůžu
1: usnout,
0: tak si říkám často, proč bychom tenkrát ten zabavený heroin prodávali dál? Proč jsme ho nenechali spálit v prdětský spalovně, Petře?
1: Petře! Teď mluvíš jako malý kluk.
0: Prosím tě, co jsme si za ty prachy koupili, no co? Jaký barák, no. S krbem. Jaký auta, no, pár pěkných dovolených, Petře. Teď to jsou přece všechno věci, na které má člověk právo. Co?
1: Jednou za život.
0: No,
1: asi máš ne.
0: Pojďme dělat svou kriminalistickou práci.
1: Ale mravenčí.
0: No he. Herko, ta stopková snad žrava starý hadry, ne?
2: James.
3: Prosím, pane.
2: Je vonku zima?
3: Padá tam sněh, pane.
2: James. Ty milion, ty návštěvník mauzolea. Já se tě nepýtám, či vonku padá sněh. Ale či je tam zima?
3: Už rozumím, pane. V tom případě je vonku zima. Protože tam zřejmě padá sněh.
2: James. A čo okrem sněhu si ještě viděl padat v decembri?
3: Výsadkárov, pane, v 43.
2: James? O některých lidech se hovorí, že jsou taký sprostý, jako vyzerají. O tebe to neplatí.
3: Ďakujem, pane.
2: Ty si sprostejš. A ďakovat nemusíš. Takže ty tvrdíš, že vonku padá sneh?
3: Áno, pane. Výsadkári to skutočne nie sú.
2: A čo keby si sa išiel trochu sánkovať, James? Ja sa budem dívať.
3: S radosťou, pane. Tak dávno som už nebol vonku. Naposledy, keď mi zomrela teta.
2: Tiež si sa bol sánkovať?
3: Nie, pane. Vtedy nie.
2: A tešíš sa, James?
3: Veľmi, pane.
2: James, ty neopelený agát. Ako sa môžeš tešiť, keď sa budeš sánkovať bezo mňa?
3: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
2: No, tak teraz, keď si sa rozhodol, že nikam nejdeš, pretože by si pritom nemal dobrý pocit, James, tak teraz si môžeme zahrať šachy.
3: Ako rozkážete, pane, hneď ich prinesiem.
2: Ne. Aké figurky som mal naposledy, James?
3: Biele, pane. Ale teste pred koncom hry, keď som vám dával šach, ste sa rozhodli, že si ich vymeníme.
2: No ako, James?
3: No ráčili ste obrátiť šachovnicu, pane. No, skvelý ťah.
2: Takže dnes bude mať čiernych?
3: Skvelý postreh, pane. Ako obvykle. No, môžem začať?
2: A prečo, James?
3: No mám bielých, pane.
2: James, ty posledné číslo slepého kúzelníka. Hádam len, nechceš ťahať prvý.
3: Už nie, pane.
2: Tu opovážlivosti strhnem z platu, James.
3: Prepáčte, pane, ešte som žiadny nedostal.
4: Chceš sa sťažovať?
3: Kdeže, pane, to mi moja sedliacka čest nedovolí.
2: V poriadku, James, tak ja idem.
3: Dovidenia, pane.
2: To sa nedá naučiť. Ty si sa už taký musel narodiť, James.
3: Viem, pane, napísali ste mi to aj do rodného listu.
2: Začínam hrať, James.
3: Áno, pane.
2: Idem strelcom. Tuto. Aha.
3: Král na B10. Beriem vám strelca, pane.
2: Okamžite ho daj naspäť, James.
3: Áno, pane. Radšej pôjdem pešiakom.
2: Teraz idem vežou, James. To čumíš, čo?
3: A môj král na D4. Šach, pane.
2: Moment. Čo si to povedal?
3: Dal som vám šach, pane.
2: James, okamžite si zober toho kráľa a chod strelcom. Tým ti pekne vravím.
3: Ale potom mi dáte mat, pane.
2: James, ty drevená súčasť kolového plota. Veď preto tu hráme.
3: Áno, pane, už rozumiem. Strelec na B2.
2: James, ty sa to nikdy nenaučíš hrať. Mat. Zase som vyhral. Prehral si 300 libier, James. Aká je štatistika?
3: Je to 40. partia a zároveň vaše 40. víťazstvo za sebou, pane. Dlhujem vám plat za 2,5 roka, pane.
2: No, nič to. Nadrobíš si to po nociach, James. A mimochodom, ako je vonku?
3: Ten sneh už dopadal, pane.
2: Dopadal? Tak to by si si mohol ísť trochu zaskákať na lyžiach, James. Minule sa ti celkom darilo. Dvakrát si dokonca zostal vysieť vo vzduchu.
3: Vtedy veľmi mrzlo, pane. A vy ste do mňa ráčili triafať vodným delom. Ak dovolíte, pôjdem si navaskovať lyže, pane.
2: A na čo sú ti lyže, James?
3: Ja rozumiem, pane, stačia mi plutvy.
2: Správne, James, a mne prines brokovnicu. Nech je sranda.
3: Zase ma chcete zastreliť, pane?
2: Neboj sa, James, budem strieľať, len keď budeš v povetri.
3: Ďakujem, pane, veľmi nerád padám z mostíka.
2: Tak poďme, James, čaká nás pekný deň.
5: Teď jsem měl tělocvik v 6. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
6: Děkuji.
5: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
6: Děkuji, pane řediteli. Tak, chlapci a děvčata, já bych vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
5: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
6: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
5: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
6: Tak, že bych zkusila dát diktát.
5: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
6: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
7: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
6: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
7: Kalhous.
6: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
7: No a mě by to zajímalo.
6: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
7: A co tam šel dělat?
6: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
7: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
6: Brambory do bytku. Bosý silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
5: Počkejte, to řekl syn?
6: Ne, to říkám já.
5: Ale kolik něco byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. No. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině po P tvrdejch a měkejch.
6: Tak P, pilný syn pílil na lesní pych.
5: No, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
6: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
5: Třeba.
6: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
5: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
6: Pilný syn pílil na lesní pych.
5: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými parohy. A laně běžely. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pionýra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
6: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
5: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
6: Ano, všimla.
5: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
6: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
5: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou etnická oblast, kterou bychom navštívili časem, nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si mládenci ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím první prst.
4: Balet, to je moje. Ale víte, co mi vrtá hlavou? Jak to dělají ty baletky, že jsou pořád takový šlank? Jo.
8: Třeba žijou z gáže, co já vím.
4: Ale oni se vdají, mají děti a pořád jsou štíhlí. Co myslíte, jaký jsou baletky manželky?
8: Jak já to mám vědět? No ne, to bych si musel snad napřed vzít nějakou.
4: A to byste pro mě neudělal?
8: Ne. Víte, já jednak nemám už o manželství příliš iluze a potom já si dovedu krásně představit, jaký jsou baletky manželky.
4: Jo.
8: Hádavý, malicherný, žárlivý, protože kozy fan tutte, ženský jsou všechny stejné.
4: No, za to vy jste každý jiný, to je taky fajn tutový. Abyste věděl, vy mužský jste ještě stejnější, akorát, že jste jeden svok a druhý špatný na nervy.
8: Jeden svok a druhý špatný na nervy.
4: Ano.
8: To je konec konců taky rozdíl.
4: No nepatrnej. Svok si myslí, že 2 a 2 je 5 a je mu to jedno. Jo? A mužský na nervy ví, že 2 a 2 jsou 4, jenže ho to zneklidňuje.
8: Teď ještě zbývá... Teď ještě zbývá, aby řekla, že jsme všichni sobci.
4: A sobci jste.
8: No,
4: všichni, jo. To je samý já, moje auto, můj byt, moje chata, moje děti, moje žena.
8: Přesně. Tak.
4: No, ano.
8: Přesně. No tak moje žena, to snad je v pořádku, ne?
4: No, tak taky to zdůrazňuje.
8: Ale jinak přesně takhle plísnila tuhle manželka mýho přítele Cíznera.
4: Jo.
8: Křičela na něj, na chudáka, prej, nic není jenom tvoje, pamatuj si, všechno je naše. A co zas hledáš v té naší skříni? A on pípnul naše kalhoty. Kamarád, já vám řeknu, něho bylo kolikrát líto přítele Cíznera, protože on se původně vůbec nechtěl ženit. Na potřetí do toho vletěl.
4: To jo, a on měl 3 známosti, jo?
8: Ne. Známost měl 1, ale oni dvakrát je odmítli vodat, on byl pokaždý jako dělo. Až si potom ten odávající úředník na Praze 4 vzal tu snoubenku stranu a povídá, prosím vás, tomu nemůžete v tom pití zabránit.
4: No.
8: A ona povídá, co pak to bych mohla, ale on mi sem střízlivý nepůjde.
4: No ale nakonec šel, že jo?
8: Tak nakonec šel, protože ho přemohla láska.
4: No jo.
8: A taky už měl strach o játra, to víte.
4: No, já vám řeknu, já si myslím, že dobrý manželství závisí na tom, jak si kdo umí najít partnera. Vybrat, rozumím.
8: Jo, vybrat. No, to je hezká teorie, jenomže muž, ten se zamiluje, to je prosím vás vybrat, jako kdybyste chtěla od myši, aby si vybírala pastičku. Muž se zamiluje, spitomí a nic ho nezvyklá. No, co jsme se jenom namluvili v rodině do synovce, když si udělal známost s nějakou Adélkou z Rakovníka. Jsme mu říkali, člověče, teď... Ta Adélka tam vystřídala 5 rakovnických kluků.
4: Jo.
8: On se urazil, odjel. Za 2 dny se vrátil a povídá, tak jsem se byl podívat v tom Rakovníku. Ale ono to není velký město.
4: No.
8: Vybrat.
4: Ono zase vybírat s úplně chladnou hlavou taky vždycky štěstí nenese. Vemte si ten případ toho slavného dirigenta Wagenknechta, že jo?
8: Přesně.
4: No ten měl přece 2 známosti.
8: Jo.
4: Jednu krásnou, ale nemuzikální. A druhou vošklivou, jak ta byla vošklivá.
8: No tak vošklivá.
4: Jo, ale muzikální, s krásným altem. Koho myslíte, že si ten dirigent vybral?
8: No, já nevím, no tak dirigent asi tu zpěvačku.
4: No ale vošklivou.
8: Ale muzikální.
4: A jeli prostě spolu na svatební cestu, trávili spolu první noc. Dirigent se ráno probudil, že ji uviděl, protože bylo světlo, zatřásný a povídá, drahoušku, pro všechno na světě, zpívej!
8: To To je, poslouchejte, velmi smutná historka. Já nejsem dirigent, čili mám rád dívky krásný.
4: No prosím.
8: A když zpívají, nevadí. Takže já bych zavolal Petru Černockou, ne? Petra Černocká.
4: Dobrý večer.
8: Dobrý večer, Petro.
4: Ano.
8: Petřičko, už jsme se dlouho neviděli. Prosím vás, mě by zajímalo, jaký jsou zpěvačky manželky?
4: Na co? Teď jsme přece všechny stejný.
9: Tak já si myslím, že zpěvačky manželky, no některá je lepší, některá horší. Ono totiž dost záleží na panu Choti.
8: Neříkejte.
9: Ano, ano. Možná víte, že Emil Zola napsal kdysi, že v každé ženě je zárodek dobré manželky. No, takže jaký pán takový krám?
8: Slyšela jste to?
4: Jo, ne, já jsem hlucha.
8: Ona Petra není jenom krásná a muzikální a ze Smíchova, ona je i sečtělá.
4: Marně se namáháte. Petra není jenom krásná, muzikální, sečtělá a ze Smíchova. Petra je i zadaná.
8: Petra?
4: Jo, Petra. Petra Černocká.
10: Poprava vánočního stromka. Segře už začal stromek sypat po tepichu bodliny, jak týden sypl ježek. Tuž mi minulý týden volala, jestli bych jí nepřijel pomoct. Zoptal jsem se, jestli švagr je zazna půl roku v Tibetu, jak minul za toho zmlaceného policajta. Ale ani mě nenechala domluvit. Pri odjel v nedělu na 14 dní na montáž kajsik do Dupy. A než se vrátí, v obyvačce by byl burdel jak v tanku. Tuž jsem mi slíbil, že dorazím v pondělí po šichtě. Ale chlapi mě zatahli na jedno a jak si kfajně se kecalo, bo jsem se dom připlazil jak Meresiev a jak jsem segře volal, jestli můžu přijít, poslala mě do řití, že prý v 10 večer je už pozdě. Druhý den se mi telefonem z roboty vysvětloval, jak to vlastně bylo a domluvili jsme se na středu. Chlapi mě zazlakali na jedno, ale byl jsem tvrdý jak hamburger z toho stánku Prioru a nedal jsem se. Sice, jak jsem jim řeknul, že jdu segře rubať stromek, tak na mě ještě na zastavce pořvávali Hojvud mene. Ale sral jsem na nich na cipy. V lokálce jsem zabral strategické místo hned za dveřami, začal jsem chrchlat jak havíř po 20 rokách na čelbě, a nasadil kzicht nemocného jednonohého invalidy, aby ty paskřivce s berlami na dalších zastávkách ani nenapadlo se ku mně přiblížit. Na Dubinu je daleko, tuž jsem si kratil chvíli čuměním z okna a obdivováním kras našeho fajného města. Mirák, kostel furt stojí. Šental, kurec tam, jsem se raz navalil tak, že jsem si cestu dom poblul vlastní buty. Stadion, moderně nazývaný Palác kultury a sportu. Tam jsme loni na jaře kulturně chlemteli před vchodem jakusi k samohonku se Slovakami, jak vyhrali zápas na mistrovství. A potom jsme sportovně zdrhali zadem kolem a tomu, bo jeden východňár nahodu poblul Bengam zadní kolo od Felicie. Slavia? Kůrník, asi jsem si zdřimnul. Dubina konečna a do řití, já jsem to přejel. Tuž pěšo busem jednu zastavku zpátky tým betonovým zapadakovem, chvíla klikatého panel krosa a už zvoní mu segry. Hned ve dveřách mě nasrala. Boku mě začala podezřivavě čuchat, jak jezevčík bananu. Jestli už jsem vystřizlivěl z pondělka, anebo jestli nejdu z knajpy. Jak mama. Tuž se sleču a valím do obyváku, ať to mám brzo hotové. Ní, že by sem k segře chodil nerad, ale ti dva malí fagani mě vždycky tak naseru, jak se začnu předvaďat, co se za nového naučili ve školce a ve škole. Kurník šopa. Čím ten stromek zalívali? Zdálo se mi, že jak jsem tam byl na navštěvě o svatkách, tak byl poloviční. Ale tež je možné, že ta švagrová slivka má jakýsi vliv na oči. Tuž, jak tu bestiu dostať ven z obyvaku a narobiť co nejméně marasu? To je tež nápad, živý stromek do kvartýra. Kaj majú všude samé peršany. My už roky stačí haluz ve vaze, No ani nemusí byť každý rok. A tež mne neubíde. Tam se segri, jak to loni robil švager. Tuž loni pri mieli takého malého pajtaša, sotva to mielo jehličí a tak, aby nerobil ostudu, ho hned druhý den po štedrým dňu vyvalili z okna. Tuž ale taký topol, ktorý tu tak dostali, ten se do okna nevleze. Na to se musí ináč. Řeknul sem segře opilku a rukavice. Dívala se sice na mě jak na plagát se zedníkem, ale nakonec mi to donesla. Jenomže její bíle pletené rukavice mi budu asi dost na gůvno, no ní. A rezavý platek pilky na železo. Zbytek pri chlop zlomil v letě, jak renovoval nabytek. No nezabili byste ju, že já hňup jsem tu vůbec chodil. Zašel jsem do dětského pokojíka, chvíli jsem pozoroval ty malé zaškodníky a přemýšlel, jak odsud zdrhnout. Segra právě cpala pradlo do pračky, tuž by si mě nevšimla. Naraz jsem si v tým burdelu z hraček všimnul malé pilky. Zkusím, ostré jak Gillette Mach 3. Tým výrobcům hraček asi fakt čibe. Pokémoni, smraďoši a včil opravdové na zadí. Zebral jsem se, děcko řvalo, jak by ho na nože brali, a aj z pilku jsem šel do obývačky. Zkusil jsem říznuť do stromku. Příště, až budu ty malé gizdy hlídať, prve zkontroluju, s čím si hraju. Bo ten bebek zajel do stromka, jak nůž do masla. Tuž jsem si na pazury nasadil aspoň igelitové sačky, abych se nepřilepil, a začal ho likvidovať za doprovodu dvojhlasného dětského sboru. Ta menší řvala, že jí ničím stromek, že Ježíšek už k nám nikdy nepřijde, a o ten chlup větší ječel, že to je jeho pilka. Zatnul jsem zuby aj uši, spomiel na švagrovú slivku a dál robil z tého křaka rošti. Po hodině roboty to v obyvačce vypadalo jak v Tatrách. Spočnul jsem chvilku, liknul si kafe, ale ta mala mě pozorovala takým hnusným pohledem, že jsem ho ani nedopil. Chvíli jsem uvažoval, že jí řeknu, jestli kdy viděla v kostele takého tého chachara v trenkách, co vypadá jak tvrdé i, a jestli si myslí, že dárky nosí on. Ale potom jsem si to rozmyslel, bo by mě segra vyprala z kvartiru bez slivky a spilku ve hřbetě. Nakonec jsem tu plantáž narval do Tesco tašek a konečně jsem dostal štamprlu. Segra zářila jak ohňostroj nad radnicu, jak Ostrava měla ještě chechtaky. Tuž jsem se jí zoptal, co za magora kupuje dětskám také nebezpečné hračky. Podívala se na mě jaksi divně a prý, že jsem jim to koupil pod stromek já. Kurník šopa letos, až půjdu zas nakupovat dárky pro příbuzné, nesmím se předtím stavit v knajpě.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
1: Nudle.
0: Jaký nudle? Máme pivo?
1: Pětivaječný. Nemáme.
0: Co nemáme?
1: Pivo.
0: A ty si ho nekoupila?
1: Ne.
0: A prosím tě, co je to s tebou?
1: Nic.
0: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
1: Ale se ti jen zdá.
0: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
1: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
0: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
1: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím to, co bych vůbec mluvila?
0: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
1: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
0: A co to prosím tě za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
1: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, veď. Družka.
0: Tak moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. Oh. Ale vím, že ti nebylo 18, ale 22.
1: No,
0: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
1: O 20. A co jsem taháš Kalába?
0: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
1: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
0: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
1: Čach, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
0: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
1: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
0: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc
1: nebo,
0: hezky.
1: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
0: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
1: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
0: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
1: No tak se ty nátěrové barvy budou muset obejít bez tebe, no.
0: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
1: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
0: Ale ty šílíš, to jsi mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
1: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
0: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
1: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
0: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale... a že pak nebude všecko tvoje.
1: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
0: Co to?
1: No, on byl vždycky gentleman, no.
0: Ale to není možné.
1: No, je.
0: Ano, vidíš.
1: No.
0: Já Kalábovi taky... Já vždycky o něm jenom dobře, no. Jen si vzpomenu.
1: No právě.
0: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
1: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
0: Ano, to bys nechtěla. Totiž já...
1: Já
0: totiž
1: jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
0: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
1: mě
0: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím tě, se všichni postečá na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
1: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
0: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
1: On Kaláb neumřel.
0: Já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
1: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
0: Ty mě jen tak zkoušíš.
1: No ne, už jsem tě vyzkoušela. Jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
0: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. co už je na tomhle světě pravda.
1: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
2: Dobrý den, dovolíte?
3: Už je po úředních hodinách.
2: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
3: Ano, a vy?
2: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
3: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
2: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom, to víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál, ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá, jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
3: Jistě, no a dál?
2: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou kožichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, Moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
3: Aha, už rozumím. No a?
2: No a no, no. No a pak už to znáte, no, z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrávnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní, takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
3: To rozhodne soud. Ne já.
2: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no, no.
3: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
2: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
3: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakope.
2: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
3: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
2: Konkrétně, kolik?
3: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem. Říkám to bez záruky.
2: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
3: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
2: Co, už teď? Proč?
3: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
2: Protokol? O čem?
3: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom... Že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal?
2: Já, že jsem se přiznal? Ne, to bude nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
3: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
2: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
4: Polní kurát se zamyslel a celá duchovní útěcha mu připadala nyní nějaká těžká. Třeba, že už měl předtím celou osnovu vypracovanou. Co a jak bude s milým synem mluvit? Měl připravenou snad jednu z nejkrásnějších duchovních útěch o tom, že vojenský zákon trestá provinilce pro jeho zradu spáchanou na císaři pánu, který je otcem svých vojínů, takže na sebe menší poklesek jejich sluší se dívat jako na otcovraždu, potupení otce. Jestli však světská spravedlnost vzhledem k vojenské disciplíně musí oběsit zločince, není ještě všechno ztraceno, pokud se týká druhého trestu na věčnosti. Člověk to může parírovat výborným tahem, pokáním. To všechno měl v úmyslu říct, když těho Švejk vyrušil. S dovolením, pane feldkurát. Už seděj 5 minut jako zařezenej. Jako by jim ani nebylo dohovoru. Na nich člověk hned pozná, že jsou ponejprv v arestě. A přišel jsem kvůli duchovní útěše. Ty zvláštní, co porád mají, pane feldkurát, s tou duchovní útěchou. Já, pane feldkurát, Já se necítím být tak silný, abych jim mohl nějakou útěchu poskytnout. Oni nejsou ani první, ani poslední feldkurát, který se dostal za mříže. A ostatně, abych jim řekl pravdu, pane feldkurát, já nemám tu výřečnost, abych mohl někomu poskytnout útěchu v jeho těžkém postavení. A já jsem to jednou zkusil, ale já, no, nedopadlo to dobře. Hačnou si tady pěkně vedle, jo? Já jim to povím. Když jsem bydlel v Opatovické ulici, tak jsem tam měl nějakého kamaráda, Faustína. On byl vrátnej v hotelu. Moc hodný člověk, spravedlivý a přičinlivý. Znal kde jakou holku z ulice a mohli by přijít, pane feldkurát, kterýkoliv čas noční do hotelu k němu a říct mu jenom, pane Faustíne, potřebuji nějakou slečnu. A on vám hned svědomitě se optal, jestli blondýnku, brunetu, menší, vyšší, tenkou, tlustou, Němkyni, Češku nebo Židovku, svobodnou, rozvedenou, nebo vdanou paničku, inteligentní anebo bez inteligence. Člověk se důvěrně přitulil k polnímu kurátovi, objímal ho v pasu a pokračoval. Řekněme tedy, pane feldkurát, že by řekli, potřebuji blondýnu, nohatou, vdovu a bez inteligence. A za 10 minut byste měl v posteli i s křestním listem. Polnímu kurátovi počalo být horko a švejk mluvil dál, tiskna k sobě mateřský polního kuráta a ani by neřekli, pane feldkurát, jaký měl pan Faustin smysl pro mravnost a poctivost. Od těch ženských, který dohazoval, dodával do pokojů, ani Grejcar nevzal diskrece. A když se někdy některá z těch ženštin zapomněla a chtěla mu něco teda jako strčit, měli vidět, jak se rozčílil a začal na ně křičet, ty svině jedno, když prodáváš svoje tělo a pášeš smrtelný hřích, tak si nemyslí, že ten tvůj nějaký šesták mě pomůže. Já nejsem žádný kuplíz, nestoudná běhno. Já to dělám jedině s outrpností k tobě, abys, když už ses tak spustila, nemusela svou hambu veřejně vykládat kolem jdoucím, aby tě někde v noci chytla patrola a ty jsi pak musela potom 3 dny drhnout na direkci. Takhle seš aspoň v teple a nikdo nic nevidí, kam až si klesla. On si to vynahražoval na hostech, když nechtěl brát peníze jako pasák. On měl svou sazbu. Modrý oči, 6 ťák. Černý, 15 grejcarů. A on to všechno vypočítal přímo dopodrobna jako účet na kousek papíru, který podal hostovi. Byly to velmi přístupné ceny za zprostředkování. Na ženskou bez inteligence byla přirážka 6 ťák, poněvadž on vycházel z té zásady, že taková sprostá nádoba víc pobaví než nějaká vzdělaná dáma. Jednou k večeru přišel ke mně pan Faustin do Opatovické ulice náramně rozčílený a nesvůj, jako by ho právě byli před chvilkou vytáhli spod ochranného rámu od elektriky a ještě mu přitom ukradli hodinky. Napřed vůbec nemluvil, jen vytáhl z kapsy láhev rumu, napil se, podal mě a povídá pi. Tak jsme nemluvili nic, až když jsme tu láhev vypili, on najednou povídá, kamaráde, buď tak laskav, udělej mě něco kvůli. Otevři okno na ulici. Já si na okno sednu a ty mě chytíš za nohy a schodíš mě z 3. patra dolů. Já už v životě nic jiného nepotřebuju. Já mám tuhle poslední útěchu, že si našel dobrý kamarád, který mě zprovodí ze světa. Já dál na světě být živ nemůžu. Já, poctivý člověk, jsem žalovaný pro kuplíství jako nějaký pasák ze Židů. Náš hotel je přece prvotřídní. Všecky 3 panský i moje žena mají knížky. Nejsou dlužný panu doktorovi za vizitu ani Grejcar. Máš-li mě jenom trošku rád, schoď mě z 3. patra. Dej mě tu poslední útěchu. Tak jsem mu řekl, aby si teda vylez na okno a schodil jsem ho dolů na ulici. Nelechaj se, pane feldkurát. Švejk vystoupil na pryčnu, přičemž vytáhl sebou polního kuráta. Podívej se, pane feldkurát, já jsem ho tedy takhle chytil a šup s ním dolů. Švejk vyzvedl polního kuráta, spustil ho na podlahu a zatímco potěšený polní kurát se sbíral ze země, hovořil Švejk dál. No tak viděj, pane feldkurát, že se jim nic nestalo. A jemu taky ne, panu Faustinovi. Ono to bylo asi jenom o třikrát vejš. On byl totiž ten pan Faustin úplně ožralej a zapomněl, že já bydlím v Opatovické ulici docela v nízkým přízemí a ne ve třetím patře, jako před rokem, když jsem bydlel v Křemencové ulici a on ke mně chodil na návštěvu. Kurátovi napadlo, že má co dělat se šílencem. Ano, ano, milý synu, nebylo to ani třikrát tak vysoko a šoupalo se pomalu pospátku ku dveřím, na které začal náhle bušit a přitom tak strašně ječet, že mu hned otevřeli. Švejk viděl zamřížovaným oknem, jak polní kurát spěšně kráčí přes nádvoří v průvodu stráže a přitom živě gestikuluje. Teď ho vedou asi na Magorku, pomyslel si Švejk. Seskočil z pryčny a procházel se vojenským krokem, zpíval si ten stínek, cos vydála, ten já nosit nebudu. Prach sakra, proč pak ne? Až já přijdu k svýmu regimentu, do kveru ho nabiju. Prach sakra, proč pak ne? Až já přijdu. Volního kuráta za několik minut na to ohlašovali u generála Finka. U generála bylo opět jedno velké shromáždění, ve kterém vynikající úlohu hrály dvě příjemné dámy, víno a likéry. Bylo zde z důstojnického sboru celé sestavení ranního náhlého soudu, kromě toho obyčejného infanteristy, který ráno zapaloval cigarety. Polní kurát veplul do shromáždění tak pohádkově jako příšera. Byl bledý, rozechvělý a důstojný jako člověk, který si je vědom, že byl nevinně sfackován. Generál Fink, počínající si poslední dobou velice důvěrně k polnímu kurátovi, ho stáhl k sobě na pohovku a napaseným hlasem se tázal se s tebou, duchovní útěcho. Přitom jedna z veselých dam hodila po kurátovi memfiskou.
5: Pijte, pijte, duchovní útěcho, řekl generál Fink.
4: A nalil vína polnímu kurátovi do velikého zeleného poháru. Poněvadž ten ihned se nenapil, začal ho generál sám vlastnoručně napájet a kdyby nebyl kurát statečně lokal, byl by ho celého pobrindal. Potom teprve nastalo dotazování, jak se při poskytování duchovní útěchy choval odsouzenec. Polní kurát vstal a řekl hlasem plným tragiky. Zešílel.
5: To musel být znovinta duchovní útěcha.
4: Najděj se všichni dali do ohromného chechtotu, přičemž obě dámy začaly opět házet na kuráta memfisky. Na konci stolu klímal v křesle major, který už trošku přebral, teďka se probudil ze své apatie, nalil rychle do dvou vinných sklenic nějakého likéru, rozrazil si cestu před židle k polnímu kurátovi a přinutil zmámeného božího sluhu vypít to s ním na bratrství. Potom se zas odvalil na své místo a tloukl špačky dál. Tímto přípitkem na bratrství upadl polní kurát do osidé ďábla, který na něj rozvíral svou náruč ze všech lahví na stole i z pohledu a úsměvu veselých dam, které si dali naproti němu nohy na stůl, takže na polního kuráta koukal Belzebub skrajkový. Do poslední chvíli nestrácel polní kurát přesvědčení, že se hraje o jeho duši a on sám, že mučedníkem. Vyjádřil to také rozjímáním, které pronesl k dvěma vojenským sluhům generála, kteří ho odnášli do vedlejších pokojů na pohovku. Na mě vidíte, jak člověk nad všelika utrpení cítí se povýšen,

někde najít. Jeho plášť visel v předsíni, šavle byla na věšáku a scházela jenom důstojnická čepice. Domnívali se, že snad usnul někde na záchodě v domě. Tak prohledali všechny záchody, ale nenašli ho nikde. Major jako kdyby do vody zapadl. Kdyby však se byl někdo podíval zamřížovaným oknem, kde byl zavřen Švejk, uviděl by, jak pod Švejkovým ruským vojenským pláštěm spí dvě osoby na jednom kavalci a jak spod pláště vykukují dva páry bot. Ty s ostruhami patřili majorovi a ty bez ostruh Švejkovi. Oba leželi k sobě přitulení jako dvě koťata. Švejk měl pracku pod majorovou hlavou, major objímal Švejka za pasem, tule se k němu jako štěně k feně. A nebylo v tom nic záhadného. Došlo k tomu tím, že když se major probudil v křesle u generála, kde, jak víme, klímal, najednou ho napadlo, že musí okamžitě vyslechnout Švejka. Tento záchvat úřední povinnosti vynořil se najednou a tak rychle a byl proveden bystře a odhodlaně, že vůbec nikdo nespozoroval zmizení pana majora. Za to však tím pádněji pocítili přítomnost majorovu na strážnici vojenského arestu. Vpadl jim tam jako puma. Šikovatel mající službu spal u stolu a kolem všude dřímal ostatní mužstvo v nejrůznějších polohách. Major s čepicí na stranu spustil takovou bandurskou, že ve všech zarazil zívání. Obličeje nabyly šklebivého výrazu a na majora díval se zoufale a pitvorně nikoli v houf vojáku, ale houf opic. Major mlátil pěsti do stolu a rval na šikovatele. Vy indolentní chlape, já už vám tisíckrát říkal, že vaši lidi jsou zasraná svinská banda. Obracej se na vyjevené mužstvo, křičel. Vojáci, vám kouká blbot z očí, i když spíte. A když se probudíte, tak se chlapi tváříte, jako by každý z vás sežral vagón dynamitu. Následovalo vyzvání, aby mu otevřeli ihned arest, kde je Švejk, že chce delinkventa podrobit novému výslechu. Tak se tedy dostal v noci major ke Švejkovi. Přišel tam v tom stádiu, kdy se to všechno, jak se říká, v něm rozleželo. Posledním jeho výbuchem bylo, že poručil, aby klíče od arestu mu byly odevzdány. Šikovatel odmítl v jakémsi posledním zoufalém připamatování si svých povinností, což na majora působilo najednou velkolepým dojmem. Vy zasraná svinská bando, křičel do nádvoří. Kdybyste mi tak dali klíče do ruky, já bych vám ukázal. Poslušně hlásím, odpověděl šikovatel, že jsem nucen vás zamknout a postavit ji kvůli vaší bezpečnosti k arestantovi stráž. Až si budete přát vít, račte, pane majore, zabouchat na dveře. Ty pitomečku, ty pavijáne jeden, ty velbloude, ty myslíš, že já se bojím nějakého zasraného arestanta, abys mě k němu stavěl stráž, když ho budu vyslejchat? Kruci, himl, donr, vetr, zamkněte mě a ať už jste venko! V otvoru nad dveřmi v zamřížované lucerně vydávala petrolejová lampa s přitáhnutým knotem matné světlo, které sotva stačilo k tomu, aby major našel probuzeného Švejka, který trpělivě vyčkával, stoje ve vojenském postoji u svého kavalce, co se vlastně vyvine z této návštěvy. Švejk si vzpomněl, že bude nejlepší odevzdat panu majorovi raport. A proto zvolal rázně, poslušně hlásím, pane majore, jeden zavřený muž a jinak se nic nestalo. Major si najednou nemohl vzpomenout, proč jsem vlastně přišel. Rud! Kde máš toho zavřenýho muže? No to jsem, poslušně hlásím, pane majore, já. Major však nedval této odpovědi, neboť generálovo víno a likéry vyráběly v jeho mozku poslední alkoholickou reakci. Zívil tak strašně, že by se každému civilistovi vykloubily sanice. U majora však toto zívnutí přemístilo jeho myšlení v ty mozkové záviny, kde lidstvo chová dar zpěvu. Zapadl zcela nenuceně na Švejku v kávalec na plíčně a takovým hlasem, jaký vyráží podřezané podsvinče před svým skonem, ječel.

Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Což opakoval několikrát za sebou, vplétaje v tu píseň nesrozumitelné skřeky. Potom se převalil na záda jako malé medvídě, skulil se do kotouče a začal hned chrápat. Pane majore, poslušně hlásím, že dostanou vši. Major spal, jako když ho do vody hodí. Tak teda spinkej, ty kořalo, no, spinkej. A přikryl ho pláštěm. Později si vlezl k němu a taky tedy k sobě stulené ráno našli.

0: spodičky. Padáte mi z ruky, padáte mi z ruky, z ručičky. Co myslíš, teďko přijdou všichni?
1: To nemůžu vědět. Přemýšlím, jak je oslovit. Pro začátek jim řeknu přátelé. No a pak se uvidí.
0: Řekni jim drazí, taťko, za to nic nedáš.
1: Drazí? No to by šlo.
0: Ty, taťko, ještě můžeme zhasnout a dělat, že nejsme doma.
1: Nic takového. Je to sice kruté, ale musí to být. Kolik přijíždí ten vlak, mamko?
0: Sedm, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel vlakem, už je tady. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Mé jméno je Pícha Ladislav.
0: Láďa!
1: Já jsem Žíla a to je moje choť. Posaďte se, pane Pícha.
2: Já jsem dostal tady ten dopis, abych se dostavil, že nebudu litovat.
1: Souhlasím. Dostavil jste se na správnou adresu.
2: A vypadá to, že nás přijde ještě víc.
1: No tak není jisté, kolik se nás sejde, ale doufáme, že tu nebudete sám.
2: A co vás vedlo k tomu, pane Žílo, že jste napsal zrovna mě?
1: Jen trpělivost, všechno se včas objasní.
2: Aha, tajemství. A víte, že jste kápli na toho pravého?
1: To víme zcela bezpečně.
2: Já totiž sám rád takové věcičky organizuji.
1: Jaké věcičky máte na mysli?
2: No, výlety s překvapením, bojové hry a tak.
1: Výlet s překvapením? No, dalo by se to tak nazvat. Viď, mamko.
0: Bože.
2: To není vůbec nic hrozného. Loni jsem organizoval bojové pochodové cvičení pro naši školu. To se dělá úplně jednoduše. Každá třída dostane několik obálek. Teď v první obálce třeba stojí ostrým pochodem na mšeno.
1: Kolik máte hodin, pane Pícha?
2: 70 přesně.
1: No, dobře. V kolik přijíždí ten autobus, mamko?
0: 7:07, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel autobusem...
0: Už je tady.
2: Hejte, neměl bych se schovat, já se schovám, ne?
1: Seď a neblbni.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: To jste mi poslal vy to psaní?
1: Ano, já. Vy jste, tuším, pan...
3: Síra Bedřich.
0: Beda!
3: No já vlastně nevím, kvůli čemu sem jedu, protože já toho prodávám víc, ale počítám, že máte zájem o tu parcelu.
1: Klidně se posaďte, pane Síra, tohle je pan Pícha.
3: No podívejte se, co bychom kolem toho chodili. Místo je to pěkný, je tam rybník, je tam les, no pochopitelně nejste sami. Kdo o to má zájem, takže levný to nebude.
0: Jak je daleko na dráhu?
3: Ta parcela leží hned u trati.
0: Tak to je krásné.
3: Na nádraží je to s kratkou přes les hodinku a půl. Mimochodem, zaplatil jsem 20 korun za autobus, to mi doufám někdo uhradí.
1: No jo, to víte, že ne.
0: No.
2: No tak já vás tedy na jednu stranu chápu. Vy jste dostal dopis, abyste se dostavil na určitou adresu a vás teď pochopitelně zneklidňuje, že nevíte, co se z toho vyklube.
3: Tak to mě pochopitelně zneklidňuje.
2: No jo, ale to je na tom právě to pěkné, pane Dreslík.
3: Síra.
2: Podívejte se, co byste ku příkladu dělal dneska večer, nebýt toho dopisu?
3: Tak hlejte, do toho mám vůbec nic není, co já bych dělal. Jestli chcete cement, seženu cement. Jestli vám jde o krytinu, bude krytina, ale v tomhle to musí mít jasno. To.
2: Já bych například teďko koupal děti. Tedy mám děti rád, to je pochopitelné. Jinak bych si taky těžko zvolil učitelské povolání. No ačkoliv. Ale víte, někdy je to trochu moc. Po celodenním vyučování koupat 3 děti najednou, to vám taky z ničeho nic ujedou nervy, a jak tak ty ranice piští a vřeští, tak já šup hlavičku pod vodičku.
0: Ale ne.
2: A je klid. No ne, že by se utopili, to ne. Ale napijou se.
1: Kolik přijíždí ten parník, mamko?
0: 7:20, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel parníkem...
0: Už je tady. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Doktor Turnovský.
2: Pícha Ladislav, učitel Lužná Lišané.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Doktor Turnovský.
3: Žílová.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Vás tady ale je. My, sexuologové, máme v dnešní době pomalu víc práce než praktičtí lékaři.
3: Poslyšte, nejste vy z Děčína?
0: Jistě.
3: A vzpomínáte si na mě?
0: Abych pravdu řekl, teď hodem nevím,
3: no, kam vás... No, to já si vás pamatuju.
0: Ano?
3: Jo, vy jste mi tenkrát moc dobře poradil.
0: Ano?
3: Moc dobře.
0: No, to jsem rád. Víte, ono je toho skutečně moc. A zvláště u nás, v severočeském kraji, je manželství v kalamitním stavu. To máte to nahuštění průmyslu, mlhy, exhalace, do toho noční směny, v tom nám ta nevěra bují. My s kolegy v poradně často nevíme, kam dřív skočit. Vás, pane Žílo, jsem si musel vzít jako takový melouch. Naštěstí tady mám kousek vedle jednu velice silnou erotomanku. Těžký případ, takže vás vezmu jedním vrzem.
1: No, mamko, přines to kuře a láhvičky. Hmm. Mám dojem, že se nás víc nesejde.
2: Jestli dovolíte, prosím. Já jsem velice rád, že jsem se setkal s člověkem právě vaší profese, pane doktore. Víte, mě totiž zajímají dospívající žákyně.
0: Aha, neže... tak na to pozor, pane učiteli, na to jsou dost vysoké tresty.
3: Tedy, vážení a milí, já jsem z toho jelen. Nejdřív jsem měl za to, že se jedná o parcelu, pak mi bylo řečeno, že bude společenská hra a teď do toho doktor začíná s erotikou. Já vám říkám na rovinu, že jsem ochoten to kutátko tady ještě sníst, ale pak jdu domů.
1: Tak, tak. Začněme, chlapci. Začněme. Drazí, jsem malíř.
2: To jsem si myslel.
1: Vystudoval jsem, můj milý, u profesora Suchdolského. A přišel čas absolventské výstavy mého ročníku. Mě tam tehdy visel jeden akt.
2: Aha,
1: a sednout a sedět. Ten akt se nezachoval. Respektive někdo ho koupil a já nevím kdo. Něco se však přece zachovalo. Článek kritika Wintra v rozvedech. Mamko.
4: Žílova síla je bezesporu v aktu. Rasance a vášeň tahů jeho štětce v jediném tak robustním aktu, který vystavil, jsou prostě famózní.
1: Koho by to nepovzbudilo, chlapci? Pustil jsem se do práce. Mládí, chlapci. Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
5: Chlapci.
1: Všechno bylo. Objevil jsem krásnou modelku. Byla úžasná. Stojí před vámi, chlapci.
3: To jste ještě nebyli na světě.
1: Ano, ano, to jste ještě nebyli na světě. Potkal jsem Markétu na Žlutých Lázních a hned jsem věděl. Je to ona. Paže, chlapci, boky, chlapci. Všechno měla takové, jak jsem potřeboval.
3: Ale dlouho mě musel přemlouvat. Styděla jsem se.
1: Styděla se, poštolka moje plaká. Ale nakonec přece jen přilétla do mého podkrovního ateliéru, v něm jsem také bydlel, a já mohl začít svůj osudný obraz. Říkám osudný. Máte možnost dílo spatřit. Mám to já sám.
0: Jistě.
2: No. Nejsem sice odborník, mám češtinu dějepis, ale to je obraz.
3: Co byste za mě chtěl, mistře?
1: Není dokončen a nikdy nebude.
2: Tedy to je škoda. To je škoda, pane Žílo. Je to piplečka, já vím, někdy totiž supluju kreslení. Ale kdybych to dotáhl takhle daleko...
1: Všichni sednou, všichni. A honem. No ty taky. To musím vědět já, jestli to za to stojí, anebo jestli to za to nestojí.
0: No tak, pane Žílo, klid, klid, nic se neděje. Vás možná trochu znepokojuje, že si neustále dělám poznámky. To je tím, že já o těchto těch věcech chystám knihu.
2: Ano, a jak se bude jmenovat, pane doktore?
0: No tak, o názvu nejsem ještě definitivně rozhodnut, ale myslím, že to názvu, tuhle mě to tak napadlo. Co se všechno schumelí mezi dvěma manželi? Chtěl bych se na tu problematiku podívat takovou úsměvnou, možná vtipnou formou.
2: To je hezký název, ale jestli nebude na titulu knížky trošku dlouhý. Já bych to, jestli vám do toho mohu mluvit,
5: prosím.
2: Já bych to zestručnil. Co se skumelí mezi manželi?
1: Zdraví,
6: jo. Já bych to nazval kumelenice.
1: Zdraví. Víte co? Myslete si, že tu nejste.
2: Zavřeme oči, jo? Nebo já se schovám. Když hrá, tak hrá.
1: Láďo, ty mě štveš. Pamatuj si to, ty mě štveš ze všech nejvíc. Drazí, myslete si, že tu nejste. Je květnové odpoledne roku 1936 v mém podkrovním ateliéru. Zde, v těchto místech, pohovka. Přichází Markéta. Toto plátno, chlapci, bylo čisté a netknuté. Čekalo na můj štětec, o jeho štazích napsal kritik Winter v Rozhladech, že mají razanci a vášení. Bylo mi 24 let.
0: A mě 19,5.
1: Říká vám to něco, chlapci? Cítíte to se mnou?
2: Já to cítím.
1: Nebývale teplý květem, téměř dusno. A pod oknem žalují černí kosové. Dokázal jsem nakreslit jen kontury hlavy. Nic víc. A tak ses narodil i Láďo.
2: Já jsem tomu teď trochu nerozuměl. Jak zněla ta poenta, pane Dílo?
1: Právě jsem ti tady názorně předvedl, jak došlo k tomu, Láďo, že jsi vůbec na světě.
0: No povídej, vypravuj, Ládíčku, jak ses celou tu dobu měl? No,
6: třeba na stravu, jak jsi se měl.
5: Tak moment, já si to tady potřebuji kapku utřídit. Tak vy, pane Žilo, tvrdíte, že tady pan Pícha Ladislav
1: je můj syn, ať vám ukáže pravé zápěstí. Mamko, ukaž chlapcům také pravé zápěstí.
5: Aha, a dokládá to mateřským znamením na pravé ruce.
2: A víte, že je to možné?
5: Přiznávám.
2: Ano, je to možné. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy.
0: Jak se k tobě chovali, a neubližovali ti?
2: Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy a tatínek, to si pamatuju, jednou na zahradě povídal. Až budeš velký, něco ti povím. Ale když jsem to potom chtěl vědět, otec řekl, že už na tom nesejde. Ale já jsem věděl, že v tom něco takového bude. Já mám totiž prazážitky.
6: Co má?
2: Prazážitky, takové rozmazané vzpomínky na rané dětství. Já k vám přijdu, pane Žíva, a vidím tamhle ten stojan. A něco mi říkalo, hrome, že já ho od někud znám.
0: Ale budeň bys ho neznal. Vždyť se pojď podívat blíž. No pojď sem. Vidíš tady tu čmáranici inkoustovkou? No kdo pak myslíš, že to jsem taťkovi udělal? A kdo byl za to bacanej? No?
1: To jsi mě tenkrát nasral, kamarád. Teď jsi mi šel vůbec na nervy.
0: A jak to uteklo? Dneska je kluk učitelem.
1: A říkal jsi, že máš nějaké děti.
0: 3. A jak se jmenujou? Teď bába chudera ani neví, jak se ty chudery jmenujou.
2: Alenka, Klárka a nejmladší je Barborka. Tady mám barevnou fotku.
0: O, oh, pěkný. Vy.
1: Samý holky. Jak jsi to dělal, chlape mizerná?
2: Dělal jsem to na orvo.
1: Cože je z tebe učitel?
2: Tatínek totiž, pane Žílo, chtěl, přesně řečeno, pan Pícha tatínku chtěl, aby byl ze mě učitel.
1: Vidíš, to bych byl do tebe nikdy neřekl.
2: Ne.
1: Ne, ty jsi byl takovej, jaký on vlastně byl, mamko?
6: Takový připitomělej.
1: Vždyť ty se s nám do 4 let podělával. Bylo to s tebou k nevydržení. Ne a ne se naučit na nočník. Vždycky to bylo v kalhotech.
6: Já jsem ti pořád musel vyměňovat plevy.
2: Já vím, to mi nemusíte říkat. Co já kvůli tomu zkusil ve škole. Ale ve druhé, ne, ve třetí třídě, jako když utne. Ale to mi řekněte, jak to, že jsem se vám takhle zaběhl.
1: No všechno se dostaneme, chlapci. Tak tedy modelka otěhotněla. Já jsem se ještě mnohokrát pokoušel pokračovat v práci na obraze, ale pokaždé s týmž výsledkem, který jsem vám tu demonstroval. Nebylo mi souzeno malovat ženské tělo. Neboť kdykoliv jsem je spatřil, zhoubný démon mi vyrval paletu i štětec z ruky a poručil mi běsnit.
6: Taťka byl hrozný. Tomu se říká zvýšená erotická aktivita.
3: To já znám, tohleto. Erotika, proč se nás tak mocně týká? Oč by bylo méně bolu kolem kamen, kolem stolu, oč by bylo více síly pro sekiry, dláta, pily, pro lopaty, pro motiky, nevidíte erotiky. Já vám řeknu, já nemít tohleto hříšní tělo, tak tady s vámi nesedím.
6: Posekněte, pane Síro, vás já si potom vyšetřím zvlášť. Teď pan Žíla.
1: Celé hádku jsem dokončil pouze hlavou. Takhle pocať to bylo, když jsme v obchodním domě Arra koupili kočárek tadyhle pro Láďu.
2: Nebyl bledě modrý s bílým štupováním?
3: Byl.
2: Vidíte, prazážitek.
4: A v tom bledě modrém kočárku s bílým štupováním jsem vás, chlapci, odchovala všechny.
3: Všechny.
6: Počkejte, to jako myslíte nás všechny?
2: I tady tohle.
3: Vás, co jste tady, a ještě Manču a Karlíka, to jsou dvojčata.
1: A žijí obě, právě poslali telegram.
4: Ty moje drobátka, jak už jsou samostatný, jdou na poštu a pošlou telegram.
1: Prosím tě, dítě jim každému 32.
6: Pane Žíla, prosím vás, netrpíte vy občas halucinačními stavy?
1: Ne, já tady při plném vědomí prohlašuji, že ty Láďo ses narodil tady, ty Bedřichu tady, ty Pepo tady a Manča s Karlíkem zde, byť mamko.
6: Níž. Podívejte se, my sexuologové máme takovou zdravou zásadu. Ničemu se nedivit. V naší profesi bychom vlastně z údivu ani nevyšli. Ale dnes mi dovolte, pane Žilo, abych udělal výjimku. Já už jsem se dlouho tak nepodivil jako u vás. Dávejte dobrý pozor. Jmenuji se doktor Turnovský Josef.
4: Pepa je doktor, taťko?
1: Jistě. A co jsi myslela?
4: Vypadá jako holič.
6: Narozen v Klánovicích v rodině krejčího Turnovského Jana. A teď mi tady najednou tvrdíte, že jsem se narodil někde tady. Myslím vás, máte pro to nějaký sebemenší důvod, nebo snad důkaz?
1: Důkazy jsou připraveny, hoku. No? Ty máš, Pepo, jen dvě možnosti. Buď přiznáš, že máš na zadnici výraznou stopu popáleniny ve tvaru pravidelného kruhu, anebo budeš muset to i především dokázat, že ji tam nemáš. Tak co?
4: Hele, bráko, tak tohle bych přiznal radši.
6: Tak si to, prosím tě. To já nakonec nepopírám to, co se tady snaží pan Žíla naznačovat s tou kružnicí. Ale to přece ještě neznamená, že je to můj otec.
1: Znamená ho.
6: Tu jizvu, tu mám náhodou ještě z porodnice. To mi udělali při porodu, poněvadž jsem měl dost komplikovaný takzvaný kruhový porod.
1: Kruhový porod, mamko.
4: Pepo, vždyť ty jsi přišel na svět jako hrášek z lusky. To bylo za 5 minut hotový.
1: Ukaž mu ten kastrol, mamko.
4: Jo.
1: Byl na vařiči, když mě mamka opékala škubánky od oběda. No, můžeš si ho zkusit, Pepo. A protože stál vařič na podlaze, ty susedo na kastro v domnění, že je to nočník.
3: Páni, my jsme ale museli být rodina. Tady bratr učitel se nám do třetí třídy neudržel stolici. Teď ty bratře, doktore, s tím optickem na zadnici. A co já, taťko, taky jsem se něčím vyznamenal.
7: Ty jsi věčně lízal stěny.
3: Stěny, jo.
1: Vypadalo to u nás, jako když nám vlhne zeď.
2: To bylo nedostatkem vápníku.
1: Starou belu, nedostatkem vápníku. Vápníkem se u nás nikdy nešetřil. Lumpárna to byla. A dvojčata? Dvojčata se navzájem jen škrtili.
2: Škrtila.
1: Když nespali, tak se škrtili.
7: Ale byla roztomilý.
1: A v tom blázinci jsem měl dokončit svůj obraz. Ukažte mi génia, který by to dokázal.
2: Promiň, tati, že tě přerušuju. Mně pořád nejde do hlavy, jak se tohle všechno mohlo stát. No já bych šel zítra do ředitelny a ohlásil tam do svých materiálů celou řadu změn.
1: Nikde se nic ohlašovat nebude.
2: Bratři.
1: Kvůli čemu myslíte, že jsem se po vás tolik let pídil, lítal po úřadech a po útulcích pro pohozené děti? Snad abych vám to vysvětlil, ne? Měli jsme 5 dětí a jeden nedodělaný obraz. Žili jsme nuzně, chlapci. Všechny nás živila tadyhle mamka, neboť je vyučená kloboušnice. Chodila do závodu First a synové a tam od rána do večera píchala kloboučky, zatímco já jsem vám vařil, přeboloval tebeláďo, trestal Bedřicha, aby nelízal tu zeď a odtrhával od sebe dvojčata, aby se navzájem neuškrtila.
5: Dobře, pane Žilo, ale prosím vás, k věci.
1: Tak, ty jsi byl taky pěknej pravý, Pepo. Neustále si čmáral po zdích kosočtverce.
5: To je běžná chlapecká pubertální záliba.
3: Jo. Takže co by poradil tady bratr doktor?
7: Co? Pepa je doktor, taťko?
3: Přišel jsem za ním a povídal jsem, pane doktore, manželství se mi sype, žena vyčítá nevěru, co byste radil? On povídá, dopřejte manželce určitou volnost, jo, a jde do zaměstnání, přijde na jiný myšlenky. No, ta přišla pěkně na jiný myšlenky. Bagrista Adamec na toho přišla. Spolu mají dvě děti.
1: Drazi, vás nezajímá, jak to bylo dál? Vám hostejno je, kam vás osud hnal.
2: Mě to zajímá, tati.
1: Je listopadové odpoledne roku 1941. Jste malý, z velké části se batolíte. V kaštanu pod naším oknem opadával list po listu. Díval jsem se na ně, jak zvolna padají k zemi. A tu mi poskytli příměr. Také já nenávratně padám dolů. Je se mnou konec. Zbývá mi, než srolovat to prokleté plátno s žalostným torzem 19leté Markéty a přiznat si, že můj olbřímý genus si dokázal přivést 4x do jiného stavu a nic víc. Ale nějaký spodní pramen, chlapci, nějaký spodní pramen se ve mně náhle vzedmul. Žílo!
7: Někdo tě volal, taťko!
1: Žílo! Řekl jsem si.
2: Jo.
1: Což pak je opravdu konec s těmi tahy plnými razance a vášně? Zkus to ještě. Však nemohl jsem za uměním světí. Byla tu smečka rozjívených dětí. Hle, jedno s druhým bez ustání žvatlá. Třetí pak barvy mé na tváře si patlá. Další to batole poplátně mi čmárá. V srdci put umělců s otcovským se hára. Raď můzo kumštíři, jak tu nezešílet. A můza pravila, stačí malý výlet. Jak vy jste, chlapci, povyskočili, když jsem vám to znám. To bylo nějaké radosti, to bylo nějakého těšení. Jako orly jste se rozletěli z rodného hnízda do všech stran. Tebe, Láďo, tebe jsem poslal do Lužné Liša. Tebe, Bedřichu, a ty ses na ten výlet těšil ze všech nejvíc, tebe jsem poslal až do Děčína. A tadyhle Pepu to jsem posadil do vlaku na Kolín a požádal jednu starší dámu v kupé, aby ho v Plánovicích laskavě předala výpravčím. Dvojčata byla ještě tu ze malé. Posadil jsem je do lanovky a ta je vyvezla na vrch Petřín. To jsem udělal, chlapci. Tak co bude? Nestojí vám starý táta za pár slov?
5: Pane Žilo, už jste byl někdy trestán.
1: Ne.
5: Tak budete.
3: To je neuvěřitelný, on by klidně udal vlastního tátu.
5: Vlastního tátu, Beřiku. Povinností rodiny přece není jen pouhé plození potomstva, ale i jeho řádná výchova, včetně hmotného zabezpečení. A zákon nám tu naštěstí jasně říká, kdo neplní požadavky výživného, bude trestán.
3: Sazbou od 2 do 3 let.
5: No, vidíš, jak to znáš.
3: No, když jsem taky 3x seděl, kamaráde.
2: Mě by spíš zajímalo, co tady mamka. Nezlobte se, ale 5 dětí zmizelo. Vám přece muselo být po návratu z práce nápadné, že někdo chybí. Proč pak jste to nešla hlásit?
3: Já jsem to šla hlásit!
1: Ale klid, mamko. Já sám. Ukaž chlapcům čelo, mamko. Dobře si ho prohlédněte. Co vidíte?
2: Takové jakoby čtverečky.
1: A teď se podívejte na tohle. Co vidíte?
2: Takové jakoby čtverečky.
5: To je ovšem jasná brachiální agresivita.
1: Cože? To je normální palička na maslo. Volil jsem úder tak, aby mamka ztratila paměť. Prostě jsem jí řach.
3: Taťka byl hrozný.
1: Mamka je naprosto nevinná, chlapci. Když se jí předloni paměť vrátila, trvala na tom, abych po vás okamžitě zahájil pátrání a převzal vaši zaostalou výchovu.
3: Taťka za to taky nemůže. To už je osud. Ale tohle to já nemám rád. Já mám rád veselý lidi. Jsme na světě, jsme, tak se napijeme.
2: Pojďme. No prosím, no. Jemu prostě stačí, že je živ a zdravý. Hlavně, že je co jíst, že jo? To si neuvědomuješ, co s tebe mohlo být, kdyby tě nepohodili?
3: No co třeba?
2: Kdyby jsi byl vychován řádnými rodiči, jak si dneska mluvím ku příkladu nejmíň.
5: Jo.
2: No, nebo aspoň, že jo? Ano, no, průmyslovku, no.
3: Průmyslovku, no tak to ti pěkně děkuju. Největší pitomci, co jsem znal, byli Kocián a Bílek. Oba měli průmyslovku a oba jsou do dneška zašití v kartouzách. I s tou jejich průmyslovkou. Průmyslováci.
5: Stejně se mi to všechno nějak nezdá. Tak tady pan Žíla.
3: Hele, myslíš taťku?
5: Podívej, Bedřichu, já si vyprošuju od teďka, aby mě někdo neustále přerušoval, když tady vyšetřuju pacienta. Hej, babku, už!
3: A já si vyprošuju, aby někdo, kdo má odsejchovaný zadek, říkal vlastnímu tátovi Žílo.
5: Podívejte se, pane otče. Vy jste přece musel vědět, že tady s matkou ten obraz nedoděláte, když vám to vždycky končilo porodem. Tak proč jste si po prvním, maximálně po druhém dítěti nevzal jinou modelku?
3: To byste byl na světě, ty hlavo.
2: Ale nedošlo by k trestnému činu.
3: Tak to je radši trestný čin, jen když jsem na světě.
2: Pozor. Ono to není tak jednoznačné. V případě, že by si tady taťka vzal jinou modelku,
5: no.
2: Možná, že by tady Pepa taky přišel na svět, ale pravděpodobně...
5: Pomalu, ať to stačím sám.
2: Pravděpodobně by to byl úplně jiný Pepa. A možná, že by to ani Pepa nebyl.
7: Pepo, jak se stal na tu jinou modelku, tak ti musím říct, že taťka chtěl. Ale já jsem nechtěla.
5: To byla ovšem základní chyba.
7: Co pak by jí maloval?
5: To je fakt.
7: Zase by ho popadl ten jeho démon, hochu.
1: Má pravdu, mamka. Byl jsem hrozný. Ale dnes, a to musím zaklepat, dnes už nade mnou nemá démon takovou moc jako před léty. A věřím, že brzo přijde den, kdy se mi bude moci sebe krásnější modelka směle postavit a pak moje plátna nezůstanou prázdná.
5: Pane Žilo, a co, já nevím, co lidé z okolí, sousedé, úřady, nebylo jim divné, že jste z čista jasna bezdětní?
1: Okamžitě po činu jsme se přestěhovali sem. Nikdo nás tu neznal. A také jsem, a to připouštím, provedl nějaké drobné retuše v osobních dokladech.
3: No, taťko.
5: Tak tím je to jasné, pane Žilo. Jak já to vidím, jediný, kdo vás může zachránit před trestním stíháním, je schopný psychiatr. Je dobře, že jsem sebou vzal toto vyšetřovací kladívko. Dávejte dobrý pozor a mluvte ve vlastním zájmu pravdu. Nemáte vy občas takový vtíravý, neodbitný pocit, že jste někdo jiný? Třeba se vám zdá, že jste svůj vlastní dvojník. Co říkáte?
1: Ne!
3: Prosím vás, já nevím, co pořád máte. Já už si myslel, že se nikdy nedovím, komu jsem se vlastně narodil, a najednou tady taťka s mamkou přišli a řekli, tady nás máš, Bedřichu. No co pak to není pěkný?
2: No dobře, ale my jsme mohli prožít úplně jiný život. Tady já například, nebo doktor Pepa.
7: Pepa je doktor, taťko.
2: Hele, ty, Bedřichu, se tváříš, jako by se tě to netýkalo, ale možná, že se tě to týká víc než nás dva.
3: Jak jsi to myslel, že jako víc?
2: No promiň, bylo naznačeno, že jsi už byl trestán.
3: No a,
2: došlo by bývalo k tomu, kdybys byl vychován řádnými rodiči. No řekni, Bedřichu, komu děkuješ za to, že ses odstl na šikmé půjči?
3: No řekni, Bedřichu, komu děkuješ? Čoče, ty mi připomínáš jednu ředitelku z dětského domova.
2: Slyšíte?
3: Tam měla taky takovou netrvalou.
2: Trvalou. To mi ovšem napovídá, že jsi byl vychován v dětském domově.
3: Jo, ty šikmá plocho.
2: Slyšíte?
3: No já vám řeknu, že až na těch pár let v klátku jsem si nežil špatně. Jednou jsem se seznámil s nějakým Frantou Pávkem a ten dělal s vodíkovejma bombama.
5: Cože?
3: A s těma plynovejma. On mě zadarmo poskytoval ty bomby a já z nich na poutích plnil balónky. Balónky za 2 koruny 1, maminko, dítě vám pláče, až se cizí ustrne a vy mu to potěšení nekoupíte.
5: Ne.
3: A jednou, bylo to tuším v Lounech, jo, v Lounech. Taky takhle vyvolávám a najednou koukám, mezi 2 lípama někdo stojí a dívá se na mě. A to byla Máňa. My jsme se na sebe s Máňou podívali a hned jsme věděli, co bude. A bylo.
5: No jo, Louny, severočeský kraj, tam je to hned.
3: No. To je právě ta Máňa, co teď žije s bagristou Adamcem, jak jsi mi tak dobře poradil, víš?
2: A proč se nám to, Bedřichu? Co je tady tak sáhodlouze, že jo? Ale zajímám je. Vyprávě.
3: Tak to jsem říkal proto, aby bylo jasno, že jestli tady někdo lituje, že ho rodiče pohodili, tak já to nejsem. Měl já bych ty krásný okamžiky s Máňou? Neměl. Místo toho bych měl možná i tu tvoji průmyslovku, ty šikmá plocho.
7: Neboj se, Bédo, taťka by tě do školy nedal.
3: Že ne?
5: Přátelé, když vás tady tak poslouchám, něco na tom je. Tak ku příkladu já shodou okolností jsem jako jediný z vás graduovaný.
7: Ježíši, ochu, kdo ti to udělal?
5: To znamená, maminko, že mám akademický titul.
7: Aha, ale tak z toho si nic nedělej.
5: A z tohoto hlediska za to. Já bych v podmínkách této, pravda, zvláštní rodiny dost těžko mohl pomýšlet na studium medicíny. Čili já bych měl vlastně panu Žílovi
6: poděkovat nejen za to, že mě splodil.
1: Ráda se stalo.
6: Vlastně i za to, že mě pohodil.
3: Víš to, brácho, takhle se mi líbíš.
5: Důležitý je, že jsme na světě, to je důležitý. Mimochodem, nedal bys mi adresu na tu erotomanku, co k ní jde?
6: No tak nemá se to.
5: No, ale pro bratra...
3: Co chce Béda?
1: Vyměňujou si adresy.
2: Nemůžu si pomoct, mě to dojímá. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy. A je to můj otec, to mi nemůžeš mít za zlé, tati.
1: Řekl jsem něco takového. Já naopak pana Píchu pěkně pozdravuju.
2: Děkuju, taťko, já to taťkovi vyřídím. Ale chtěl jsem vám říct, když si tak pomyslím, že bych v tom životě běžel docela jinou pěšinkou, víte, že bych nikdy nešel tou naší ulicí v Lišanek, že bych nikdy nejedl rozpíčky.
6: Ty prosím tě, co to je rozpíčky?
2: Tak, to si napiš, to jsou buchty se švestkama.
6: No.
2: Se to z normálního těsta.
6: Těsto nezajímá.
2: Tedy jsou věci, které by na té jiné pěšince byly třeba lepší. Dejme tomu, že bych nepotkal svoji manželku. Ale no, když si zase pomyslíš...
3: Smrdí, že jo?
1: Ale to je něco příšerného. Láďo!
2: Nezlob se, tati. Mně se to stává jenom, když jsem dojel. Co bych vám to neřekl? Nakonec to zůstane v rodině. Já jsem se vám například jednou na jedné školní oslavě tak dojel, že museli vyklidit tělocvičku.
1: Chlapci, mám z vás radost. Obejdete nyní mamku, chlapci, to ona vás nevychovala. A na čele má napsáno proč. Ale je to zásluhou jejího krásného mládí, že jste na světě vyblbouni. A zdraví.

Až do svých 40. narozenin jsem si žil celkem spokojeně. Každé ráno, abych ušetřil korunu za veřejnou dopravu, jsem prohnal kolečkové brusle až na své pracoviště do Vysočan. Cesta ubíhala poměrně dobře, protože jsem se držel v těsném závěsu za autobusem číslo 137. Pravda, trochu mě znervózňovalo, že školní mládež a učňové na mě ze zadní plošiny pokřikovali za vozem, za vozem. Copak na podzim a v zimě jsem posměch vydržel, ale na jaře a v létě, kdy okna autobusu byla otevřena a školáci přidali mnohdy k pokřiku i slinu, jsem musel jezdit v gumové koupací čepici. Jakmile jsem přijel do továrny, uložil jsem brusle do skřínky, svlékl koupací čapku a omyl obličej solvinou. Pak jsem si oblékl pracovní kombinézu s nápisem Formule 1 a ujal se řízení ještěrky, se kterou jsem již ujel 30 kilometrů bez nehody a která byla stále jako nová, neboť jsem ji denně leštil. Miluji totiž dopravní prostředky všeho druhu. Proto jakmile přijdu domů, pracuji na výrobě dvojkoloběžky, se kterou bych se rád vydal na cestu kolem světa. První etapu jsem nazval od Ašaš k Tatrám. Práce mi jde od ruky. Už mám řídítka, dva zvonky a o kolečko víc. Jistě se ptáte, proč stavím dvojkoloběžku, když jsem jen jeden, ale hodlám se v Brzku oženit a rád bych, aby moje cesta od Ašaš k Tatrám byla i naší cestou svatební. Nejprve jsem se chtěl oženit, až bude koloběžka pro dva v cajku, ale právě v den mých 40. narozenin rozhodla maminka, že musím stavbu přerušit a pohlednout se po nějaké rozumné, inteligentní krasavici. Jsem zvyklý poslouchat maminku na slovo, neboť má známé u policie. A proto jsem hned druhý den zanesl do novin inzerát. 40-letý mladý gentleman, zajímavého vzhledu a vzrůstu, majitel dvojkoloběžky, ruksaku a mapy, hledá dívku podobných vlastností. Značka Buzola Vítána. Do týdne přišlo několik nabídek. Vesměs z Bohnic. Nevím proč, ale maminka mi na ně nedovolila odepsat, přestože jedna dívka žila podle dopisu vysloveně na úrovni. Psala, že bydlí ve velikém domě s obrovskou zahradou, po které se pohybuje tiše služebnictvo v bílých pláštích. Značka koupele a skotské střiky třikrát denně. Rozhodl jsem se proto, že si najdu nevěstu v nějaké lepší restauraci. Vybral jsem si skladní knížky na heslo Vašík jede do světa, 13 korun a vyrazil do centra. Dlouho jsem bloumal pěší zónou a šátral okem v oknech drahých restaurací, ale nakonec jsem se rozhodl pro automat Koruna, neboť mi bylo sympatické, že tam se likvidují pokrmy ve stoje a odpadá tudíž ta trapná věta Slečno, dovolíte, mohu si přisednout? Protože se mi třásly ruce trémou, dal jsem si sulc. Takovou krmi jsem opravdu ještě nejedl. Po několika soustech jsem úplně ztratil chuť k životu. Ale nějaký dobrý člověk se naštěstí nabídl, že to za mě dojí. A tak jsem opět začal hledat nevěstu. Bloumal jsem korunou sem a tam, ale ten den se zřejmě cítil jen starší ročníky. Po hladové inteligentní krasavici nikde ani stopy. Náhle ve mně uzrálo rozhodnutí. Najdu si nevěstu na diskotéce. Druhý den večer, oblečen ve své nejlepší švestkově modré šaty, fialového motýlka a sandály, jejichž podrážku jsem si v dílně zdrsnil rašplí, abych neměl na parketu problémy s rovnováhou, jsem se vydal do klubu mladých v Praze 9. Klub jsem našel snadno, hudba středního proudu byla slyšet až k refíži. U vchodu jsem požádal o vstupenku. Nesplecte se ale, pane, Vlachovka je v Praze 8, pronesl urostlý uvaděč. Ale když jsem mu domluvil s propitným, pustil mě dovnitř. Děvčat byla v sále opravdová úroda. Chtěl jsem využít toho, že jsem zatím v klubu jediný chlap a požádal nejbližší dívku o tanec. Vole, nech se vyšetřit, řekla dívka hlubokým hlasem. Pochopil jsem, že ne každý, kdo má dneska v uchu náušnici, musí být holka. Když jockey nasadil punk hard rock a všichni se vrhli na parket.
přimáčklý do kouta, jsem pochopil, že jsem si sandály zdrsnil zbytečně. Skoro všichni tančili na hlavě. Také mi došlo, že můj účes zvaný Eman už asi delší dobu neletí. Skoro každá hlava byla ze dvou, nebo alespoň z jedné strany vystříhána. Někteří mládežníci měli dálnici uprostřed. Také barvy vlasů nebyly tradiční. Převládala červená, modrá a fialová. Vzduch připomínal autolakovnu. Rovněž můj oblek se do klubu nehodil a ostře kontrastoval s ošacením ostatních. Měl jsem volit raději nějaké volnější roucho a kalhoty, takzvané mrkváče. No nic, pro dnešek se s tímto tanečním kroužkem rozloučím, pomyslel jsem si. Ale zítra všichni uvidí, jak umím jít s dobou. I když už jsem 40krát slyšel z jara zpívat kosa, mám mladé myšlení. Druhý den, v polední 20minutové pauze, kdy je dílna nejméně 2 hodiny prázdná, jsem oželel oběd a začal pracovat na své vizáži. Nejprve jsem si šuplérou změřil hlavu, nastavil frézu a před zrcadlem, které jsem přinesl z umývárny, začal kadeřnické dílo. Vyholil jsem si strany tak dokonale, že jsem byl rád, že mi zbyly uši. Napínáčkem z nástěnky jsem si propíchl boltec a zasadil do něj fialovou šponu, kterou jsem sebral u soustruhu. Opět jsem pohlédl do zrcadla. Musel jsem se představit, protože jsem sám sebe nepoznal. Zdálo se mi dokonce, že jsem jaksi předběhl dobu. Začínal jsem si sám sebe vážit. Ocelovým kartáčem jsem vyčesal zbylý pruh vlasů do kohouta a rozmýšlel, jak ho obarvit. Opět pomohla nástěnka, jejíž heslo Dnešní mládež má zelenou bylo do očí. Vykročil jsem do lakovny. Povedlo se, protože když se moji spolupracovníci vrátili pozdě odpoledne z oběda, zeptal se mě mistr: Hej, zelený mužíku, neviděl jsi Vaška? Ale já jsem přeci Vašek, odvětil jsem hrdě a mistr mě poslal k závodnímu lékaři. Místo domáce jsem spěchal domů, abych si na večer připravil vhodný oděv. Své modré kalhoty od obleku jsem podkasal a přichytil nad kotníky gumičkou od zavařeniny a vytvořil takzvané švestkáče, což domovnice Jeroutková potvrdila, protože pravila, že mám pecku. Místo saka jsem si oblékl ubrus. Dírou uprostřed jsem prostrčil hlavu. Všiml jsem si, že v rohu ubrusu je přilepená vidlička, tak jsem ji tam nechal. Opásal jsem se řetězem z vánočního stromku, do špony fuchu zavěsil prskavku a vyrazil do Prahy 9. Cesta mi pravda trvala poněkud déle, neboť ze dvou tramvají mě vyhodili. Jeden občan mě dal omylem do čistírny, ale nakonec jsem se do klubu přeci jen dostal. Co vám mám povídat? Panáček u vchodu mě pustil bez vstupenky a ještě se mi hluboce uklonil. Mládežníci mě ten večer zvolili králem diskotéky. Akorát nevěstu jsem opět nesehnal. Už jsem jí měl na dosah ruky, ale když jsem jí požádal o tanec, zvolna pronesla: Vrať se do hrobu, Magore. Ano, vrásky ve tváři bohužel prozradili můj skutečný věk. Ale není zdaleka všem dnům konec. Už to mám vymyšlený. Zítra si nechám od kluku v klempírně vyklepat obliček.

Vlastně říkali tady páni od rády, a jestli prej bych taky něco neřekl o tom, jak lovím ty hroši. No já jsem řekl, co bych něco neřekl, hoši. Léta jsem se držel zpátky a mlčel jsem, no ale teďka už doba uzrála k tomu, že už se dá říct lecos. Hlavně, abyste mě v tom pak nenechali. Tak teda, jak se loví hroši? Ono se o tom takhle špatně povídá, když je člověk porád v tom a nedělá vlastně nic jiného, než loví hroši, že jo? No já sice sem tam taky dělám něco jiného, než lovím hroši, o to není. Že jo, no například s manželkou. Teda s manželkou například, snad bych o tom ani neměl tady povídat, on je to takový delikátní. A oni mi hoši říkali, abych jim ty delikátní věci radši nějak vystřihal, nebo jak to mysleli. Tak mi takhle s manželkou obyčejně večír chytáme štěnice. Nebo se všeobecně říká, že v naší republice jsou štěnice na ústupu. No já nevím, jestli je to pravda, tak to asi všechny ustupujou přes můj kvartír.

taková štěnice loví. Teda lovit štěnice, no to je radost. To si lehnete s manželkou do postele a děláte jako že spíte. Boba, samozřejmě. Já dokonce tak trošičku i zachrápu. Pak najednou vyskočíte, rozsvítíte, popadnete pantofel a už to sviští. Ovšem si to pořádnej pantofel, aspoň 8,40. To mám po tátovi. Ne, že bych měl malou nohu, to ne, ale on dělal u báti a ty pantofle měl jako deputát. Kapánek, jinak se ovšem loví takovej hroch. Takovej hroch vám neleze pozdě, kdybyste se zbláznili. Ono v takovým paneláku by taky nebylo o co stát. Ono by stačilo, kdyby vám tam jenom přišel. Případně ještě drobec zafuněl. Teda mě jednou hroch kejchnul do obličeje a od té doby vám vypadám takovej ukřivděnej. Dokonce jsem si musel dát vyměnit fotku v pase. Myslím v cestovním, ne u kalhot. Ač takový hroch se vám vyskytuje spíš v džungli, než na vinohradech, to je samozřejmě. Čili musíte za ním jet a nejlepší je to jakožto cestovatel. Je vám jistě známo, že cestovatele můžou být různý. Jsou cestovatele soukromí, čili za vlastní peníze, čili takových je u nás až legračně málo. Jsou cestovatele diplomatický. Jenomže takový si toho moc neužijou, paní, až tam obvykle setrvají v delším srdečným rozhovoru. Potom jsou cestovatelé služební. Ty taky většinou tam absolvují srdeční rozhovory, po kterých se nám tu a tam zvedne export o nějakou tu turbínu, za kterou pak dovezeme voříšky, rara nebo vycházkovou obuv. Úplně k nezaplacení je tudíž cestovatel mýho druhu, totiž cestovatel na výměnu. Jak jistě víte, jezdí k nám hojně cizinci honit zajíce. Jak po polích, tak i po hotelích. No a výměnou zase jezdíme vyhonit zvířata do ciziny. No my, no tak my. Pokud vím, tak jezdím zatím jen já. Páč mám vynikající mušku a švagra na ministerstvu. Vy ho budete znát, ten jak má vždycky v televizi ty projevy proti protekci. Jmenuje se ten pořad Za naše doma, za tvrdý ven. Tedy co je zapotřebí k takovému cestování v džungli? Především statečné srdce. A pak rychlý nohy, když vám to srdce selže. Ty nohy jsem potřeboval dost často v džungli. Tam jsem jednou honil nosorožce. Asi 6 metrů. Pak honil ten nosorožec zase mě. Asi 6 kilometrů. No tak to víte, Afrika. Afrika. Ono se taky říká černá Afrika, ale myslím, že my jako celek jsme daleko černější. Hroch má rád stojatou vodu. Naproti tomu štěnice má zase radši tapety. Když chcete lovit hroši, tak musíte mít především co? No, jasno. Především musíte mít jasno, kdo vás bude platit. Protože kdyby vás chtěl vyplácet někdo tady odsud, tak to by se vám to nevyplácelo. To by těch ulovených hrochů muselo být jako štěnic. To by šlo vždycky 5 kilo na váhu a zbytek na daně z umělecký činnosti. To já jsem to dělal daleko chytřejc. Já jsem si udělal smlouvu s jedním maharadžou, co tady honil na konopišti bažanty, ale musel se předčasně vrátit, protože mu na ten pobyt zařvali 3 doly na měděnku a 1 důl na rádio. A on mě právě, tenhle ten maharadža mě přemluvil, abych mu chytal hroši pro tu jeho nenažérii. On mi za to dal teda takovýhle smarak. To byl smarak, teda ten jsem prodal za etiopský libry. Ty libry jsem vyměnil za dolary, dolary doma za tuzexový bony, bony jsem střelil za koruny a za ty jsem koupil malbit. No a
dal jsem si vymalovat kuchyň, jenomže mal být. No tak byt co mal. Ale nemal jsem v něm hlinku. No a tak mi to samozřejmě za týden odprejsklo.

tak jsem tam jenom sem tam taky mimochodem poradil v zemědělství, no tak to víte, zaostalej národ, oni zaseli a pak už jenom sklízeli. Oni zaseli a pak už jenom sklízej. Oni vůbec nevěděli, že mezi tím se musí taky dělat schůze. No tak zemědělství jsem tam postavil na noj. Myslím, že na mě budou dlouho vzpomínat. Ale abych se vrátil k tomu lovu. Teda hlavním cílem každého lovu je trofej. Někdo je spokojený, když má parohy. Takových je většina. Ovšem ne tak já. Moje trofej z pralesů, to teda musí být vždycky něco extra. A tak i tentokrát. Dneska mi mojí trofej teda závidí celá republika. To bylo takhle po ránu. Časně tak kolem 11. A co se tak šoulám s puškou na okraji buše, najednou mezi těma liánama vidím stavení, já myslím, že to je hájovna, ale protože to nemělo na výkýři parohy, ale hlavu z krokodýla, povídám si, to bude buď to výroba jemných dámských kabelek, nebo porybnej, že jo? A nastojíte, pane. On to byl obchodní dům a prior 68. A co? A měli tam toaletní papír. No tak samozřejmě jsem tam nechal hned všechny diety a koupil jsem si o 3 balíčky. To je trofej.

0: A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam urobím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo to má znamená? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, už veď sa nevie sústrediť.
1: Ale nič, nič. A čo na to?
0: A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
1: Preboha.
0: Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
1: Ako?
0: Takto. Je. Takto ju držala, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
1: Čo?
0: Guildenstern.
1: Choď do kláštora.
2: Teraz v najlepšom veku.
0: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi: Vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
1: Ktorou?
0: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
1: Áno, poznám. Poznám, tady sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
0: A tam v tom sklade, tam sú jedy také tajné dvere.
1: Áno, poznám, tajné dvere.
0: No, kto by ich nepoznal? No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
1: V sušiarni.
0: Á, čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou. Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
1: ale druhé oko ste mali pri sebe.
0: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak naľahko.
1: Ale hýbajte.
0: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti.
1: A to negliže nosila so sebou?
0: Áno, tu ho mala zrolovanú.
1: Tak to chodila hore dole.
0: Ale celá kráľovná, tak viete na podobní. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem. V tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
1: No kto iný? Ja!
0: To, čo, čo vy?
1: Pardon, ja som
0: ho povedal. Pozáte však, ja mám odpovedal. Polonius.
1: Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška.
0: Predstavte si, vtepenil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja urobím, sem sa dvoja nevmestíme. No. A on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej, hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
1: Tak to ju nahuckával.
0: Vo veršoch.
1: Na čo vy?
0: Ja si hovorím, idem ju nahuckať. Vieš, vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku. Ja list vám píšem. No a čože? Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet.
1: A to kde?
0: Ja nerad to Hamlet to ten
1: Hamlet. A ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po poslednom čase. Aj sa mu ruky teraz sú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
0: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
1: Ja za to nemôžem, že ma to baví. A strašenie. Ja sa stále len strašil.
0: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
1: Polonius vám stál na hlave?
0: Aj na hlave, aj na noha, aj na nože. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
1: Počúvajte ho!
0: Počúvajte,
1: čo je?
0: A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
1: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty, pocenty!
0: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
1: No. Dobre. No, dobre, dokonči.
0: Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
1: čo je? Čo je? Čo je? Čo sa díváš? Čo sa nadrapuješ? Čo je? Daj mu kopni, ty! Daj mu, ty! Takto!
0: A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no. Ako, prečo? A tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
1: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
0: No, no.
1: To je trzvúr.
0: No, to si spôsobil. Teda, no. V zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
1: No, kto to mohol byť?
0: No, Gertrúda to nebola,
1: nie.
0: No. Hamlet to tiež nebol.
3: Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
4: Pani Rosenkranz.
3: Ale ja som vám v službách, Gyllenstern.
4: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
3: No počkajte, tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
4: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
3: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
4: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
3: No to je známa vec.
4: Po jeho vrahovi sa pátra.
3: To je spravodlivé.
4: Pátra nevediem ja, no tak...
3: Vedete pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
4: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
3: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
4: Á, áno.
3: Vražda, totiž to je veľmi vážna vec.
4: To je
3: taká Ofélia. Taká Ofélia, úplná sirota.
4: Čo Ofélia? Ofélia mi ani nespomínajte.
3: Prečo?
4: Tá sa zas ráno utopila.
3: Zas?
4: No.
3: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
4: V potoku pod hradom.
3: A vy ste boli pri tom?
4: To dovolte. Samozrejme. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. A furt spievala Doremi Fasova syna.
3: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti to trafiky.
4: Po čo vás poslal?
3: Po cigarety.
4: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
3: No, čo tu na vytrikujete?
4: Idem domov.
3: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi. Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabuľka a na tej tabuľke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
4: Vy sám štyroch, čo?
3: Áno, ja sám, taký som ja, Jared, sám.
4: Tak mi to predvedte, ako ste
3: to... To bolo celkom jednoduché.
4: Takto
3: som niesol tú truhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, podhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
4: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju vložili?
3: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
4: Hamletovcom, hej?
3: Áno, k Hamletovcom.
4: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
3: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu. Ja poznám každú druhú, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu poznám.
4: Tak napríklad poznáte ten Kus?
3: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
4: No, bol výborný, čo?
3: No, výborný.
4: Ježišmára,
3: to bol
4: výborný.
3: A čo
4: ona tam príde, viete, no. Ako ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
3: A potom ako sa ona tak zrazu otočila a pozerala sa na dvere.
4: Na aké dvere? Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
3: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
4: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
3: Ale čo tá hráte hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
4: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli.
3: Práve v tom bola tá tragédia.
4: Čo?
3: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
4: Máte pravdu.
3: Nemala dvere.
4: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
3: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, tá to bola vynikajúca.
4: Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovára, že je príliš mekká.
3: Áno,
4: dajte sa. Ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká.
3: A nebolo na nej absolútne nič vidno.
4: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
3: Ano.
4: Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
3: Ja to bola sekera!
4: Sekera, no to...
3: Ja s takýmto Boriskom. A viete, aj šepkári musel dať podnožku, aby spadla.
4: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť.
3: Áno.
4: Zaklopal, otvoril a hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite.
0: Poďte, najedzte sa. Potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. Ráno, už aj čo.
4: A to bolo tiež výpad. Viete čo? My si to môžeme celé zahrať tú scénu.
0: Tak ja neviem. Ja raz myslíte.
4: Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
0: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
4: No. Tak dávajte pozor.
0: No, čo mám robiť? Povedzte mi. Ja to
4: vy ste vrah, hej? Dobre. Máte sekeru?
0: Dobre.
4: Ja som pomstiteľ.
0: Áno.
4: Vy stojíte na dobeťolu, tu na práve ste leži. Dorazili.
0: Ešte krváca?
4: Pravda, že krváca.
0: Ja nemôžem. Krváca. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiecť. Ja to neznášam.
4: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
0: Dobre, sú hlasy.
4: Krváca.
0: Tak sa vžijem.
4: Krváca.
0: Čo sa vžijem?
4: No dobre, vžil.
0: Bože, taká škoda.
4: Ale vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
0: A ja som pomstiteľ, ja potom prídem dom.
4: Dobre,
0: to je ťažké to herecké umenie. Toto.
4: Počúvajte, niekto klope.
0: A to som ja!
4: Hej, no, vítajte.
0: No, tak dobrý večer, čo chcete?
4: Tak chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
0: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
4: To je jednoduché.
0: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
4: Áno.
0: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
4: Dovtedy čušte.
0: Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
4: Dobre, s čím?
0: S predtuchou.
4: Ja s predtuchou?
0: Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
4: Aha. Vidno na mne niečo?
0: Nie, absolútne nič.
4: No vidíte.
0: Zaujímavé.
4: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
0: Hej, ale nie naozaj. No.
4: Prečo nie?
0: Čo?
4: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
0: To sme sa tak dohodli.
4: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
0: Ale vedel som ženatý.
4: Aha.
0: Čo?
4: Ty svíňa.
0: Čo je?
4: Ty hnusný, chlípný vrah.
0: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
4: Zbláznili! O tom, čo si to porobil?
0: Čo som porobil?
4: Ty hnusnej, prefíkanej
0: vrah. Čo som porobil?
4: Mamička moja
0: ja
4: jediná.
0: Ja som nič neporobil.
4: Bože môj,
0: svatlani, čo ide sa, ja si tu môžem kľudne aj tancovať.
4: Nešliapte mi po matke. Mamička, počkaj, ja pomstím.
0: Ja to neblázon.
4: Počkaj.
0: Fenmetrazín!
4: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
0: Čo?
4: A nechceš zabiť, to ti nedarujú.
0: Nie.
4: Ty svinia jedna hnusná.
0: Dávajte policajta!
4: Vidno na mne niečo! Vidno na mne niečo!
0: Daj nie!
4: Vidno na mne niečo!
0: Hodne nie!
4: A to je to herecké umenie.
0: A to bolo perfektné.
4: Dobre, ale teraz si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha, vy toho pomstiteľa.
0: Dobre, takže ja idem za
4: dvere. A môžete to skúsiť.
0: No tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnovú.
4: Vy ste vrah? Nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, chodte za dvere.
0: Dobre, ja idem.
4: Hej. No moment, sekeru, nechajte to. Čo je?
0: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
4: Veď vy ste neklopali.
0: Čo je na tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
4: Akú matku? Čo?
0: Akú matku? Vy odsona? Pozrite sa, čo je to?
4: Čo?
0: To je moja matka. Pozrite sa vy. Ja vás zabije.
4: Krú.
0: Sekier je rieka stará, nenávidíte rasizmus. Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
4: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok čikuli.
0: Bol mi to treba, ten oidipovský komplex.
4: Hej, Julius.
0: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do senátu.
4: Romeo.
0: Julia.
4: Umríme spoločne.
0: Na zdravie.
4: Julia, ale som ju dostal.
0: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte. Hej, hore, haj, to luhaj. Opa.
4: Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? No, sa to zlepšuje, čo?
0: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele. Vy patríte na šibenicu, počúvajte.
4: Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
0: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto,
4: kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
5: Pomaly svitá a o takomto čase na celom svete diváci odchádzajú z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scaly, Oldviku alebo Comédie Française. Ak sa vám tu páčilo, vraťte sa. Čakáme na vás každý večer.
6: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem, tou Jabloňovou ulicí, a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
7: L.
6: Prosím?
7: 120L.
6: Aha, 120L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
7: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
6: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
7: No, to bych nemohl tady.
6: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
7: Ne, stěrače, ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v Mototechně.
6: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od tam?
7: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
6: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
7: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
6: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
7: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
6: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
7: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
6: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
7: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
6: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
7: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
6: Aha. Pane Brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
7: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
6: Čili už od dětství v panu Brašnářovi byl takový smysl pro poctivost.
7: Tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl. A potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný. A oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
6: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane Brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
7: Tak tadyhle to je naše třída.
6: Já ukážu
7: ještě z obecný, tam na krajičku.
6: A vy jste, kde?
7: Vedle na krajičku.
6: Ano, vedle věže. No. A kde
7: nás
6: učitel?
7: Měl soudruh učitel Plech.
6: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
7: Ne, on už neučí.
6: Já si v důchodu, ne?
7: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně to.
6: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
7: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
6: To znám, to se takhle otočilo a padal
7: sníh. A tu jsem taky neukradl.
6: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem Brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina, má své chyby, ale jedno je jisté, nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane Brašnáři, já vám děkuji.
8: Ptá se křesťan Žida. Jak to děláte, že máte mezi sebou tolik geniálních lidí, vědce, umělce, státníky, šachisty? No, to máte tak, povídá Žid. Jakmile se narodí dítě, hned poznáme, jaký má talent a podle toho se mu věnujeme. A co děláte s těmi ostatními?
9: Dáme pokřtít.
10: Porodník Beryl Levin z Brna je tak bohatý, že může poskytnout své dceři vzdělání na francouzském liceu. Když se dcera vrátí, provdá se a brzy čeká rodinu. První porod se odbývá na klinice, kde pracuje její otec. Ten čeká s manželem před pokojem rodičky. Ozve se naříkání. Mon Dieu, quelle douleur! Manžel vyskočí ze židle a postrkuje tchána. Poběžme, už to bude. Jen klid, chlapče, uklidňuje ho tchán. Ještě je čas. Za chvilku rodička opět naříká. Ach, ta bolest, pomozte mi. Manžel opět pobízí tchána, ale ten zůstává klidný. Po hodině je spokoje slyšet. Oj, Gewalt, máme. Už je to tady, vyskočí její otec. Jdem na to.
8: Potkají se v parku dvě matky. Paní Neumannová veze kočárek s miminkem, paní Altmanová vede za ruku dva kluky. Šikovní hoši, povídá paní Neumannová, jak jsou staří? Paní Altmanová pyšně, advokát má 3 roky, doktorovi bude zítra 5.
10: Žena Hugo Hellera je v porodnici. Má bolesti, ale k porodu to nevede. Hugo navštíví rabína, aby mu poradil, jak ji ulehčit. Přiveď do svého domu 10 zbožných židů a nech je recitovat žalmy. Všemohoucí, budiš požehnán, se nad tvou ženou jistě slituje. Heller poslechne, pozve 10 přátel, aby měl potřebný minian, to je počet, usadí je, požádá, aby odříkávali žalmy a spěchá do porodnice. Když se blíží k porodnímu sálu, vyběhne sestřička. Narodila se vám holka. Než se Heller z té rány vzpamatuje, slyší, máte druhou. Na nic nečeká, letí k telefonu a volá domů. Okamžitě se přestaňte modlit.

0: Tati, proč se teta Sára pořád maluje?
1: No, aby byla krásná.
0: Tak proč není?
2: Malá Tamara objeví u tety Sáry na zahradě velký keř s malými kulíčkami. Co to je, ptá se. Černý rybíz. A proč je červený? Protože je ještě zelený.
0: Tati, proč ses oženil?
3: No, aby ses mohl narodit, ty hlupáčku.
0: A proč jsi vzal zrovna naši maminku?
3: Otec triumfálně k manželce, vidíš? Ani to dítě to nechápe.
2: Matka uspává malého Davida. Přespívala už třetí u kolébavku, ale syn pořád nespí. Pak se Davidek otočí a řekne, mami, můžu už spát, nebo budeš ještě zpívat?

0: Pan Nachtigal se baví s vnukem. Proč je v létě teplo a v zimě zima, ptá se chlapec. Kdysi jsem se ve škole učil, jak je to s obíháním země kolem slunce, ale už si z toho nic nepamatuju, omlouvá se děda. A jak je vlastně slunce daleko? Děda se drbe na hlavě, určitě moc milionů kilometrů, ale kolik, to ti neřeknu. A jak můžu hvězdáři vědět, pokračuje vnuk v otázkách, že se třeba Sirius jmenuje Sirius, když tam ještě nebyli.
1: Daj už dědečkovi pokoj, okřikne ho babička, jen ho nech.
0: Pan Nachtigal na to, jinak se ptá, jinak se v životě nic nedoví.
2: Dva studenti diskutují v Ješivě rabínském semináři o tom, zda je nutné nosit venku jarmulku. No samozřejmě, tvrdí první, nosil ji už patriarcha Abraham. Jak to víš, namítá druhý, když se o tom v písmu nikde nepíše. No přímo ne, ale v knize Genesis stojí, i řekl pán Abrahamovi, vyjdiš z domu otce svého. A ty si myslíš, že by takový vážený a pobožný žid vyšle z domu bez jarmulky?
0: Ano, v žádném případě. Dělat děti, to je pro židy práce nebo potěšení?
2: No já myslím, že potěšení. Kdyby to byla práce, tak si na to aspoň ti bohatší. Najmou goje.
0: Učitel zkouší žáčka.
2: Co snáší slepice?
0: No, vejce.
2: Co se z nich vylíhne?
0: No, kuřata.
2: Neříkej pořád no. Tak znovu. Co se z nich vylíhne?
0: Kuřata.
2: No.
0: Dospívající syn úspěšného obchodníka Lévyho čte noviny a narazí na cizí slovo. Tati, co je to alternativa?
2: Otec chvíli přemýšlí a usoudí, že bude nejlíp, když mu to vysvětlí na nějakém praktickém příkladu. Představ si, že se chceš pustit do podnikání. Koupíš si slepici, ta začne snášet vajíčka, pak ti vysedí kuřata. No a když to několikrát zopakuješ, máš za chvíli slepičí farmu a jsi bohatý.
0: Jenže já chtěl vědět, co znamená slovo alternativa.
2: Právě se ti to snažím vysvětlit. Jsi boháč, ale jednoho dne přijde povodeň, všechna kuřata se utopí a z tebe je zase chudá.
0: No dobře, ale co je to ta alternativa?
2: Alternativa, milý synu, jsou kachny.

0: випадок.
1: Субота. Алло. Алло.
0: Субота.
2: Ти вот уже субота? Іван, ти ж там? To strašně uteklo, vej, to strašně uteklo, ty vole, už je sobota.
3: Ty vole, ten čas strašně letí, kamaráde, ty vole, to víš ty líp než já, hele. No ty vole, to už je konec.
2: No, za chvilku je konec a ještě je neděle a týden je v prdeli.
3: To řek úplně přesně, vole. No. Prdeli jsme ale my.
2: Já zase řeším tu píčovinu s tím synotem, ty vole. To jsou Slováci.
3: No kvůli tomu volám, ty vole. Rozumíš, oni ten synot, vole, ty Slováci, vole, jsou ještě schopní v těch Budějcích vyhrát, rozumíš?
2: To.
3: Ty vole, oni nakonec ještě nebo tam ukopat bod, nebo
2: ty
3: já nevím.
2: To bude ještě prdel, vole.
3: Ty vole, ona je ta sranda, přejde, počkej.
2: No ty vole, ale já jsem koukal na toho, ty vole, pikla, jak se ty čuráci můžou, nezlob se na mě, Milanko. Ale jak oni můžou mít čas na nějaký účesy, ty vole. Ty tady padáš na držku a oni si dělají na hlavách nějaký komedie, ty vole. Já bych jim dál, ale vy máte čas na svý hlavy, vole. V takové situaci, kdy se tady klepeme o žíti, ty vole.
4: Ano, tak to je taková mládež prostě no, dneska, mládež, ty vole, to jsou ještě haranti.
2: No, to jsou haranti, no, já jsem je pozoroval, to jsou pěkný haranti. Jsou čuráci, vole. Ale to jsou klauni. Ty vole, co to má na té hlavě, to je zaharleti, na to by se posral.
3: Ale ty vole, na to se vyser, Milane, vole, ať si dělaj, co chtěj, ty mladý, rozumíš? Ale ty vole, do té Příbramy, rozumíš, koho si tam mám dát, vole, to je v prdeli. Koho máme někoho ještě, ty vole, to je složitý, tam nikdo nepůjde proti Jardovi, ty vole.
2: No nepůjde, no, tak, no tak si tam dej, dej tam Helebranta, vole, jestli můžeš. Helebrant je pískal teďka v tom, on s ním byl teda spokojený, udělal tu Spartu Jardovi Starkovi, kdy vlastně šel proti Spartě. A udělal mu to a hráče mu ochránil a tohleto, že jo, tak si myslím, že když ho tam dáš, jo, tak by tam mohla být taková důvěra mezi obouma.
3: Hele, ty mi pomůžeš s tím synotem potom, ne? Co?
2: Milan? Já jsem ti chtěl pomoct už včera. No jo, tak pomůžu, no, no, já prostě zrovna s nima nemám teda nejlepší styky, že jo, podle mě to jsou normální mrtky, ty vole.
3: Ty vole, já vím, ale rozumíš, vole, máme nějakýho Moraváka ještě, máme někoho, je tam kde brát, ty vole?
2: Kterýho Moraváka, no, tak tam už žádný není, vole, to je hovno, to je...
3: Hele, Milane,
2: no?
3: Co zkusit Dášu, ty vole, to dobrý nápad, nebo blbej nápad, nebo jaký je to nápad, ty vole? Hele, co?
2: Ty vole, to fakt
3: že bychom
2: nevím.
3: Otestovali, ty vole.
2: Když jde o jako o poprvé jde, viď? Já fakt nevím, jestli jako, a ty jako se s ní znáš, co?
3: Ty vole, já jí šáhnu ve sprše na švába, ty vole, povolí, rozumím.
2: Ty krávo, to ti slezou nechty.
3: Ty vole, Milane, ne rukou, vole, kopačkou, rozumím. No.
2: Ty vole, stejně, ale to...
3: A tak co mám dělat, ty vole? Ty vole, kde nic není, tak tam ty vole ani smrt nebere, já potřebuji prostě porazit syno, ty vole. Rozumíš, protože ty blšany mají doma v Opavu, ty vole, tam to mají za 3 body, čuráci, vole. Ty vyhráli v Plzni, vole, mrtky, to je v prdeli, já už se na to vyseru, vole. Milane, my to prostě neuhrajem, ty vole, já to beru zleva zprava, vole, a jsme v prdeli. My prostě musíme jedině udělat teď ten bov v té Příbrami, ty vole, a pak ten synot, jak jsme v píči, vole.
2: Ale kam potom jede ten Jarda?
3: A Jarda jde, vole, do Zlína, pa.
2: Jo, do Zlína, jo. Ty zmrdě, ještě hrajou dobře, ty jo. Ten Zlín, no to bych se z toho taky posral teda. A nejhorší je, že vole, minule ten druhý poločas už přestala hrát taky ta Příbram, se mi zdá, ty vole.
3: Ty myslíš, že se na to vysrali v té Příbrami?
2: No, tak já myslím, že nevím, ale ty vole, jako podle toho, jak to vypadalo, tak teda nevím.
3: Ty vole, já taky ne. Mě taky omejvali, ty vole, rozumíš, ale on je konec, vole, já se dívám na ten teletext a říkám, ty vole, už je konec, rozumíš, a jednou tam naskočilo, ty vole, 1-0, a myslím, že to není možný, ty vole. No.
2: To tě omily, viď? Tam ty vole, omily víc lidí.
3: No to si piš, vole. Ale no. To mi neříkej, že do toho nešli, ty vole. Já se vsadím. Ty.
2: Já nevím, tak pro mě je to taky nepochopitelný.
3: Ty krávo, tak já dám Jardovi, ty vole, 3 jabka, vole, a on, rozumíš, Bůh ví, jak to udělal, vole, to je taky píča, vole. Já jsem si to prostě měl udělat sám, vole, a to je jedno, nic, budeme bojovat, uvidíme.
2: No jako no. Tohle prostě takhle zkoulený, to je jako vždycky, no.
3: Ty vole, já už na to seru, vole, já je zkoumat nebudu. To je jenom ty vole, a já nechápu toho Luboše, ty vole. Co vy to máte, ty vole, za vztahy? Jak on, rozumíš, já nevím, co má on, ale kdyby řekl, hele, máš tam, ty vole, já nevím, 2 jabka, nebo, víš, jak to myslím, rozumíš mi? Ty vole, neřekne ani
2: tak hodně. Já nevím, no, jestli si Luboš myslel, že to vím, a já jsem nechtěl, vole, říkat, tak co, vole, tamhle to, že jo? Jsem začal reagovat tím, čí jsou to peníze, vole, je ti to jasný?
3: Ale jo, no.
2: No a takhle, no, říkal jsem si, já to stejně nebudu řešit, stejně budu vědět částku potom od tebe a od něj a vydělím si to, že jo, a nebudu to řešit tady na place.
3: No Jarda říkal, že tam dá jako 2 kila jablek, ty vole. Rozumíš do tý? No tak já už tomu fakt nerozumím, ty vole.
2: Ale já taky ne.
3: Ale teď my tady ty vole vůbec nedejcháme. My tady ty vole dřeme a to by se jeden posralo.
2: Ty vole, my jsme jenom pěšáci, my jsme jenom dělníci vole fotbalu.
3: A stejně se na tebou všichni vyserou, vole. Rozumíš, vole, proletáří? Si myslej čuráci, vole, že se to udělá samo ten fotbal?
2: Trošku úcty, ty vole, víš? Trošku úcty, jo. Jenom kdyby trošku úcty, vole, aby jsme vůbec mohli dejchat.
3: Hele, Milánku, teď no. My jsme jenom nosiči vody, vole.
2: A nosiči ryb.
3: Ty vole, to jsi řekl přesně, ale.
2: Ty jsi řekl tu vodu, já řekl pak ty ryby, já to jen dodal.
3: No ne, tak já jsem řekl nosiči vody, vole, to si tak říkal, ale ty jsi to vystihl, ty vole.
2: No, tak když řekneš vodu, tak já řeknu ryba, že jo?
3: Ty vole, ty jsi řekl nosiči ryb, vole, a no. To jsme, vole. A oni se tě ještě budou smát všichni do ksichtu, vole. Mrtky, vole. Hele, viděl jsi, jak hrála ta Barcelona?
2: Ty krávo.
3: Ty vole, to jsem si spravil chuť. No. Viděl jsi to, Milane?
2: Ježišmarja.
3: Ty vole, kucí opálený, vole. Rozumíš? A hrajou to tam, ty vole, šolíchaj. Ty, kdyby sem přijeli, tak nás fouknou jako svíčku, vole.
2: Ty vole.
3: Bych chtěl vidět, vole.
2: To byš Barcelona, no, ty vole.
3: Kdyby se z nich posrali, vole.
2: Ty vole, ty by nám zatlačili oči.
3: Ty krávo.
2: Barcelona.
3: Hele, Milane.
2: No?
3: Já tě potom zavolám, jo?
2: Jo?
3: A už na to nemám.
0: Neděle. Večer. Můžu si sednout? Jako já jsem delegát. Tak jsme se teď zasmáli, že? A teď trošičku z vážnější jamky. No? No? Protože my nejsme tak jako hloupí, no? Taky máme nějaké ty materiály, taky máme štěnice od poslechy svoje, jo? Jsme si tady odposlechli a ty dva kašpárky, ty herce, protagonisty, Štrtnička a Labusa, jo? Pozor na to, jo? Máme taky jako zastenotypistované všecko, jo? Zaznamenané všecko. Takže první záznam je z 30. března v 11 hodin, odpol, jo. A no to se vůbec nedá číst, je sama piča. Dobrá, pojďme do toho. 30. březen, 11 hodin, odpol, Štrtníček. Poslouchejte. Nazdar Jiříku, kamaráde, můžeš mluvit? Ono je tam sice kamaráde, ale já tam cítím pičo. Jako v podtextu, chápete, jo? Jestli rozumíte. Dál. Lábus. To víš, ty vole, je čistý vzduch, jo? Zase no, tam on vole, ale je zase tam to, tak to cítí takové to pičo. Jo? Štvrtníček. Dacan. Pocen, ty vole, loď se potápí, všecko je v prdeli, divadlo jde do vole prdele, tak něco vyvedeme, Jiříku, co? Divadlo jde do prdele, znamená jako do piče. Jo. Něco vyvedeme, Jiříku, vymrdneme něco, co ty, Jiříku, mrdko, jo? Lábus, to si píš, ty vole, pičo. Já už z toho taky nemůžu, minulé týden diváci byli na hovno, diváci, vy se tady řechtáte a oni vám v šatně říkají mutanti, jo, takže minule byli teda mutanti, že jsem z toho stříkal volej, myslel chcel krev, jo, ty vole, potažmo, pičo, je to řehole, za ty prachy, to je vojeb, to je jasné, tady nemusíme nic vysvětlovat, piča, piča, piča, co u vás, je to taky v prde, jo, no a vy normálně hrajte. Však jste za to zaplacení, ne? Dirigente, vole. Nikdo vám hlavu neutrhne, vole. Dejte se do toho šmidlikáči, vole. To si píš, kamaráde, samá německá hra, jako fašistická hra, ty vole, pičo, jestli mi rozumíš, hrajou to nahoru dolů, od jebu k jebu, pičou ke zdi, jeden by se z toho obtáhnul. Já to viděl, jak jste hráli v Teplicách, jako v těch buzerantovicách. Ty vole, potažmo, pičo, to byly nervy, to byly cukatury, tomu vůbec nepřipomínej. A jak ten váš manšaft, ty Y-lonci, vole, to tam samá operetka jako píčovinky a Big B dokolo toho, jo. Je čas něco vymyslet, draku. Takže jako pozor na to. Je tady druhá strana, jako já a moja partička. Máme ty štěnice. Všechno máme vychytaný, jako jo. Pozor na to, jo. My nejsme blbí, my to máme jako poskládané v té palici, jak to domino. Stačí jebnout do té jedné kostky a hned nám to dojde, jo. Zpěváci, pojďte sem, už jste tady dobrý.
5: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
6: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
5: No ale na co smyčec?
6: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
5: No ale na co smyčec?
6: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
5: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
6: To nejsou housle?
5: No ovšem, že ne.
6: A co je to?
5: No to je banjo.
6: Co?
5: Benjo.
6: Benjo?
5: No ano.
6: Tohle to?
5: No, to je benjo.
6: To je benjo tohle?
5: No samozřejmě.
6: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
5: No je to takový lahodný hudební nástroj.
6: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
5: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
6: No ne, je to menší, prostě. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mládě.
5: Z banjo a basa,
6: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je menší. No.
5: Koukám jako blázen.
6: Co říkáte?
5: Ale že koukám jako blázen.
6: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
5: Prosím vás, housle, dejte to.
6: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou housle.
5: No jo,
6: housle.
5: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
6: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
5: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
6: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
5: No. A na banjo se brnká.
6: Brnká, ano.
5: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
6: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ono taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
5: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
6: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
5: Vy jste z hudební rodiny.
6: No, bodeď. Táta hraje taky.
5: Váš otec také.
6: No.
5: Celá rodina hudebně nadaná.
6: Táta je taky ladič pijan.
5: Ladič pijan dokonce.
6: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
5: Vy máte syna.
6: Syna
5: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
6: No. Kluk je to.
5: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
6: A chytrej kluk je to.
5: Tak. Jako táta, no. Že jo. No jo.
6: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
5: No tak zima, sichravo.
6: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
5: V té zimě, ne?
6: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
5: no,
6: víte?
5: No, já chápu, jo.
6: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
5: No.
6: A uděláme hůhlála.
5: To je ale roztomilý. No.
6: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hůhlála.
5: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
6: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
5: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
6: Co takovou brnkačku?
5: No tak
6: nějakou...
5: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
6: U koho myslíte?
5: No jak to u koho? Ukulele!
6: Ukulele?
5: No.
6: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
7: No člověče, jaký kulel?
6: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
7: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
6: Je tak, ano.
7: No.
6: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
7: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
6: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? A jak si ten pan kulel bydlí?
7: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
6: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan kulel, ne?
7: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
6: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, že jo? Já chci vědět, kde ten pan kulele bydlí.
7: Ten vůbec nikde nebydlí.
6: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
7: No jak vám to mám vysvětlit?
6: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
8: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho 7-hodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 1888 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre, laiky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejichž vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat a 100 tisíc krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů, ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění, je schopno zdevastovat denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálcónen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzónen. Tak tolik z dopisu Járy Cimrmana inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování Tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Zimmermann právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Zimmermann do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Zimmermann americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Zimmermanna, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Zimmermannově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Zimmermanne. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Zimmermannovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Zimmermann uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nich je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše sedá prach. Děkuji za pozornost.
9: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra uroty se zcela změnila. Poddůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemají riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSC a pod stromečkem s cizeným vojinem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojin Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník Dočekal začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená, PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel, do prdele! Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSC pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů byl stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek, za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora, nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník, ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín. Leč rozumné, doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikáni za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne, Jáno Kotlár, a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy.

0: Byla nevzhledná úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost, já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci. Odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstojníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojini prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky doruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl a svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojn Seidel štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoštíhlé tmavovlásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bajonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo, zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Seidla.
1: Kucí, je tu major Halučka!
2: Vole, řekl Karmazín. Jsou blbý vtipy, za takový se dává do držky.
1: Fakticky, tvrdil Seidl zrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automatist, si sám zvedá závoru.
0: Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí, jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit.
1: Vy krávy, teď on je tady doopravdy. Na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením.
0: Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby.
1: Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici.
3: Pozor! Velel Kefalín a 8 polonajích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení.
1: Slovu majore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo.
0: Terasky zesmutnil.
4: Stalo se, stalo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stalo se, stalo.
0: Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal.
4: Kde je velitel?
0: Kefalín odvětil podle pravdy. A major zuřivě zakoulel očima.
1: Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok.
0: Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, za

0: Právo, neboť narazil na Vojina Rokeše a jeho dívku. Bovar jeho, zaštkal major. Oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina? Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny. Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A teresky mi ukažte basu. Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou. Dozorčí, řekl krátce na to teresky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen. Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, boli bysme všichni v ryti.
1: Zadržte, Miláne, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
2: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odbyl, když to bylo aktuálně, tak vlastně k tomu došlo potom. A zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevěděl, ako by ma mali oslovovat. Pretože manželku velvyslanca oslovujú pani velvyslancová, hej, alebo pani velvyslankyňa. Ale manžela velvyslankyňa, na to som dodnes vlastne neprišiel, ako by mali oslovať, či pán velvyslankyň. Jeden pán mi dokonca poradil, že pán velvyslankôň by mohol. Ale neprišlo sa na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tým rozmýšľať, je to neaktuálne, ale toto bol problém, ktorý sa teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Hej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami, ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Hej? Odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi, alebo a teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril.
3: Vážení a milí přátelé, dovolte mi, abych dnes večer mezi vámi přivítala známého cestovatele, profesora doktora